Dozněla sonáta D-dur pražská, jejímž autorem je Georg Miffa. Na barokní housle jsme slyšeli Johna Hallowaye, na čembalo hrála Barbara Maria Willi.

0: Proglas přebírá relaci Rádia 7.
1: Talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Čeká nás dnes další díl pořadu 3D Talk a dnes tu se mnou opět sedí Bětka Hanáková, která má na starosti dobrovolníky na vsetínském festivalu United a také koordinuje festival United City v Českých Budějovicích. Má moc ráda hudbu a chvály, studuje hebrejštinu a také jí zmrzlá rajčata. Ráda.
3: Ráda.
2: Bětko, vítám tě opět zpátky v pořadu 3D Talk, kde mluvíme s lidmi o svých zkušenostech, o přemýšlení, o vedoucoství nejen v církvi.
3: Zdravím vás.
2: Dnes budeme pokračovat v rozhovoru o tom, jak být vedoucím, který vede dobrovolníky. Zmínila jsi, že někdy sama máš takovou potíž nebo problém vzpomenout si nebo zastavit se a vlastně uvědomit si, proč si takovou tu službu, takovou tu práci začala dělat. Jak se ti daří komunikovat tady tohle tvé nadšení nebo tuhle tvou vizi tak, aby i ti dobrovolníci, kteří to dělají ve svém volném čase, proto hořeli nebo dokázali zahořet stejně jako ty?
3: Je to těžké, ale myslím si, že je potřeba je umět jako v tomhle tom pozbudit a říct jim, jak to sám ten člověk vidí, jak to sám vidí ten vedoucí, proč je to dobré tu věc dělat, protože je dobré dělat tu službu, co mě to dává za smysl, proč to vlastně jako dělám. I když tohle člověk pochopí, že to nedělám jenom pro sebe, ale že to dělám hlavně pro Boží slávu, tak si myslím, že je to takhle jako pak dobré a i oni to lépe pochopí, pak se i tak jako nastaví.
2: Vést lidí může být někdy radost, někdy výzva a ne vždycky se to může podařit. Máš taky takovou nějakou zkušenost, kdy se ti něco nepodařilo nebo kdy jsi udělala možná nějakou chybu ve vedení lidí, které jsi měla na starosti?
3: Určitě tam nějaké chyby jako byly, i když možná si jich člověk není vědom jako hned, ale člověk se má vždycky posouvat nějak dál a já se snažím vždycky se i třeba těch lidí pak ptát. Každý to vidí jinak a myslím si, že občas třeba na takové velké akci je člověk zmatený, v podstatě mu skoro hoří hlava z těch informací, co se všechno musí zařídit. Takže možná někdy člověk jedná rychle

0: taky možná se ani nedívá, kteří lidi mu tam častokrát chodí vypomáhat a pak si až zpětně uvědomí, že jsou to pořád ti stejní a že by chtěl zaměstnat třeba ty jiné. To mě pak třeba pak zpětně mrzí, že vlastně pořád tady máme ty srdcaře, služebníky, ale že bych chtěla i ty, že v průběhu toho zhonu není na to čas třeba takovéhle věci úplně sledovat. A zpětně to pak takhle jako vidím, že mě to mrzí, že nezapojuju úplně třeba všechny. A samozřejmě asi pak nějaké další chyby jako jsou, ale nenapadají mě teďka asi nějaké.
1: Jak vlastně se ti daří pomoci lidem najít oblast služby, která jim opravdu sedí? Ne vždycky se to podaří na poprvé. Někteří k tobě chodí pořád ti stejní, protože to jsou ti srdcaři. A někteří možná, protože nechtějí dělat to, co jim bylo přiděleno. Jak můžeš pomoci najít lidem to, co se k ním hodí nejvíce?
0: Jak jsi říkal, no, je to možná nějaký proces u některých lidí, že si musí vyzkoušet víc věcí. To je asi možná někdy stejné u některých lidí, kteří jsou hodně nerozhodní a hledají si práci. Taky hledají, co jim nejvíc vyhovuje, jaký kolektiv jim nejvíc vyhovuje. Takže je to třeba nějaký proces, který delší dobu trvá. A samozřejmě my třeba na festivalu, když děláme festival, tak v rámci přihlašovacího formuláře si každý dobrovolník zaškrtne oblast, ve které chce pracovat. Takže tady už očekáváme, že když si zaškrtne techniku, takže bude umět s technikou a že velmi rád ho to bude bavit a nebude mít s tím problém. Samozřejmě někdy se stane, že musíme trošku přehazovat ty lidi. Třeba to zjistíme až na festivalu, ale většinou je to bez problému a spíš je to na takovou vlastní domluvu. Pak samozřejmě, když je to v církvi, tak je to nějaký teda proces třeba toho hledání, ale myslím si, že člověk to musí být někdy vytrvalý u některých lidí. I ten člověk, který jako neví a hledá, tak musí být vytrvalý a naším úkolem jako vedoucích je ho v tom podporovat, aby v tom vytrvalý byl. Vím, že já znám spoustu lidí, kteří třeba řekli, že nikdy nebudou vést tábor, že nikdy nebudou hlavní vedoucí na táboře. A pak je třeba Pán Bůh do toho sám pozval a oslovil v rámci jako modlitby. Takže i takový je proces, že někdy to sice trvá dlouho, ale i třeba Pán Bůh může do toho zasáhnout a přímo tomu člověku říct, tak a teď budeš dělat tohle. A člověk už si nevybere a nedovolí si říct ne, když je to takový příkaz ze zhora.
1: A jak se ti daří delegovat věci, které máš na starosti ty a o kterých víš, že bys udělala dobře lidem, kteří je třeba nikdy nedělali a neměli by to, nebudou to tedy logicky mít třeba nejlépe nebo nejrychleji hotové?
0: No, je to těžké, protože každý člověk si trošku jako myslí, že to udělá sám nejlépe, ale myslím si, že když to člověk dobře rozdělí, dobře si to i nějak poznačí v rámci nějakých třeba porad, když se bavíme teďka o nějakém větším vedení týmu, když si to poznačí, dobře to zapíše do nějakého zápisu a pak si to hlídá, a třeba se počase zeptá v tom termínu, jak to jako dopadlo toho člověka, tak si myslím, že to jako jde. Jenom je to prostě o nás, o těch vedoucích, kteří možná bychom to sice udělali nejlíp, tak jde jenom o to jim to dobře předat, dobře vysvětlit a třeba jim v tom trošku z začátku pomoct. A pak, když je člověk postupně tak popostrkává dál a dál, tak pak už si je i ten vedoucí jistý v tom, že ten druhý, komu jsem to předal, je na to dobrý.
1: Daří se ti udržovat zdravý rytmus takového odpočinku a služby?
0: Jakdy. Samozřejmě je to, hodně se to odvíjí od toho, v jakém je člověk zrovna časovém horizontu. Třeba když se blíží festival, tak všichni v týmu jedeme na plný výkon. A je to náročné. A na druhou stranu člověk, když už sám na sobě vidí, že má dost, tak opravdu se snažím já osobně vypnout, buď se jít projít, nebo si pustit nějaký seriál, u kterého člověk opravdu vypne tu hlavu. Nebo právě třeba já směřuji hodně ke chvalám, takže jdu mít takový společný čas s Pánem Bohem. Takže to si myslím, že je důležité. A je to ale těžké, hlavně když se teda blíží třeba festivaly nebo nějaké velké akce. Ale mám zkušenost s tím, že i když je to náročné a i když je člověk v zápřahu, tak že to pak je takové pěkné a Pán Bůh nás prostě v tomhle tom hlídá, i když jsme občas šílení.
1: Jak se vyrovnáváš s vlastním vyčerpáním jako vedoucí, buď už jako během toho festivalu, nebo nějaké akce, anebo těsně po ní? Jak pak s tím pracuješ?
0: V průběhu akcí je to náročné. Když jste v podstatě druhá nejdůležitější osoba, která něco koordinuje na festivalu, třeba na tom Vsetínském nebo na Českobudějovickém, je to taky takové druhá první v podstatě, tak je to těžké. Člověk úplně se nemůže někde zavřít na chvíli a být tam. A na druhou stranu ale pomůže třeba si s někým z toho týmu takhle jako popovídat, trošku si tak postěžovat, co se jako nepovedlo a co se povedlo a za co jsme vděční. A častokrát vnímám, že když jste v tom týmu, třeba na festivalu, tak to, kdo vás nejvíc podporuje, je ten samotný tým. Že se takhle jako potkáme, třeba se jenom obejmeme a i tady tohle to stačí. Takže v tom průběhu festivalu je to těžké, ale tady tohle to mi pomáhá. Někdy, dokonce jsem jednou i využila náš modlitevní tým, kdy jsme se fakt zavřeli do jedné místnosti a půl hodiny jsme se tam modlili. Teda oni se modlili za mě, tak to bylo takové velmi mocné a příjemné. Pak jsem se cítila taková lehčí a ani netolik unavená. Je to fajn mít i někoho, kdo se za vás v průběhu festivalu modlí. Protože to dodává člověku sílu a že to nepochopitelné, protože v průběhu festivalu člověk skoro nenaspí to, co by měl naspat správně, tak mu chybí síly, ráno se budí, má napuchlé oči, je to fakt úplně síla, ale je to tak, že myslím si, že bez Boží pomoci a bez Božího vedení bychom to takhle jako nezvládli postavit festival. Samozřejmě po festivalu, když skončí festival, tak následuje spánek, odpočinek, vypnutý telefon, protože se vám třeba i zdá o tom, že vám někdo volá, přitom nevolá, až někdy do takových extrémů to jde a častokrát i se pak bavíme takhle jako v týmu, že někdo si fakt jako třeba sedne na zahradu a kouká jenom před sebe a relaxuje, protože má jako fakt opravdu dost. Takže je to různé. Pak jako je nejlepší odjet na dovolenou někde k moři a tam si pořádně odpočinout.
1: To je něco, na co se možná i těšíš po letošním festivalu. Z toho, co říkáš, je velmi důležité vytvářet takové dobré prostředí. I v tom týmu, i na tom festivalu. Jak to dělat? Jak vytvořit prostředí, kde se lidé cítí takový přijatí a oceňování?
0: Já si myslím, že je důležité umět přiznat takovou tu lidskou stránku. Vlastně i přiznat to, že jo, a já jsem se prostě cítila třeba vyčerpaně, na nic, zlomená. A takhle třeba i jako pro ty dobrovolníky je důležité tady tohle to jako umět říct, že i ten jejich vedoucí to třeba takhle prožívá a že jsou to normální běžné věci. A myslím si, že právě to je jedna z mála jako věcí, která k tomuhle pomáhá, že se takhle můžeme navzájem svěřovat. A samozřejmě pak i nějaké společné aktivity, kdy člověk jako takhle spolu dělá i mimo festival, nebo samozřejmě i na festivalu, třeba se samotnýma dobrovolníkama, tak tady tohle to může vést k takové té pohodové atmosféře. I to právě, když máme ty dobrovolnické programy, tak máme tam moderátory, kteří se toho nebojí se trošku naučit ty lidi odvázat. A právě si myslím, že i tady tohle to pomůže těm lidem trošku se tak jako uvolnit a říct si jako jo, fajn, je mi tady dobře.
1: Co když se stane, že tam těm lidem není dobře, že festivaly nebo jakékoliv vlastně církevní křesťanské akce často bývají takové exponované, emoce někdy vyletí, někdy se objeví nějaký konflikt i mezi dobrovolníky. Jak to dělat? Jak řešit konflikty mezi lidmi, kteří tu službu nebo tu práci dělají dobrovolně a nezávisí na tom jejich práce nebo jejich živobytí a můžou s tím kdykoliv skončit.
0: No, samozřejmě, tady se dostáváme zase do toho, že je to těžké a nepříjemné pro nás. A pro mě, když by se tohle stalo na festivalu, jakože se mi to zatím nestalo, ale třeba právě v církvi občas někdy nastanou takovéhle situace, nebo nastanou takové situace i třeba na dětském táboře letním, kdy tam máte tým mladých vedoucích a třeba někteří nefungují úplně dobře. Za mě je důležité tady tohle řešit bokem, ať to nevidí ti ostatní. To je asi jeden můj tip takhle. A řešit to samozřejmě i tak, že se snažit toho člověka pochopit, proč. A proč a co se děje. A proč se mu nechce třeba nějakou věc vykonávat. Samozřejmě jít do toho zase s takovou jako i modlitbou. A pak samozřejmě potom nějakém pochopení a zjištění, co se vlastně jako děje, si myslím, že je docela důležité jako pak si teda to vyhodnotit tu situaci tak, jak to bude nejlepší jako pro nás, pokud prostě ten člověk řekne, že už nebude fungovat, že už ho to tady jako nebaví, tak za mě není úplně jako proč ho třeba na tom místě nechávat. Prostě mu řeknu fajn, tak můžeš jako jít, dělej si, nebo užívej si třeba festival, nebo když jsi na táboře, tak teda odjď domů. Pokud tě to jako nebaví, tak nechci, aby si tady prostě kazil atmosféru v tom celém týmu. Je to drsné a je to těžké to někdy udělat, ale myslím si, že to prostě je i ten náš úděl.
1: Díky moc, Bětko, že jsi tady byla dneska s námi a od mikrofonu se loučí Vojta.
0: A Bětka.

a ohně na pahorcích, světkové němí. Lílie bledé svítily na praporcích, když táhly zemí.

Zvon zvoní na neděli a čas se vleče. Rezavé skvrnky zůstaly na čepeli u jílce meče.

hořící ohníček, do toho voní, do toho voní. Motýl bojíce smrti, motýl vypráví před oní. Vypráví o pařezu a o sluníčku a o svých druzích. Jenže než dopoví do ohně,

0: domovinou, uzdrav mě prosím, buď mou manukou.
1: Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.

mrtvé. Každá spravedlnost čeká, vím, že si počká na svůj čas. A přitom po provázku deště

Vítejte, milí přátelé lidové hudby na rozhlasových vlnách. A tentokrát nejenom hudby lidové. Jsme tady s dalším folklorním okénkem a budeme pokračovat v takové symbolické hudební poctě Jiřímu Plockovi. Druhý díl folklorního okénka Jiří Plocek a lidová píseň nám představí nejen Jirkovu produkci, kterou do jisté míry oživil, ačkoliv vydavatelství Gnosis už skončilo, tak také vlastně jeho transformace lidových motivů do repertoáru jak Tigrasu, tak pozdější Hudecké úderky, respektive dua Šuranská Plocek. My si představíme především Tigras a potom také jeho návrat v podobě vydání Moravských hlasů. Jirka vlastně to, co vydával ve svém vydavatelství, tak zhrnul do sympatického

publikaci takto. Jiří Plocek, vystudovaný biochemik, výzkumný pracovník, profesionální hudebník ve skupině Poutníci, výzkumný pracovník v Akademii věd České republiky, hudební vydavatel, rozhlasový redaktor, šéfredaktor družstevních kulturních novin. Od roku 2017 na volné noze jako publicista, příležitostný redaktor a hudebník, příležitostný vydavatel CD a spisovatel, například zápisky potulného lidopisce 2020 Galen, perspektiva, dlouhodobý projekt knižní monografie Píseň duše. Píseň duše už samozřejmě mimochodem vydal. My jsme začali ukázkou z CDčka Tigrasu Folklorní tvář, vydané roku 1993, ne ovšem u vydavatelství Gnosis, to bylo u jiného brněnského vydavatelství. Ta instrumentálka ovšem už napovídá, jakým způsobem tehdejší formace Tigrasu vypadala. Znalci vědí, anebo kdo neví, tak si může najít jeden ze starších Čajů do páté, kde jsme se věnovali Tigrasu. Ta první formace, kde se svým dlouhodobým spolu hráčem Petrem Surým, kontrabasistou, vytvořil první sestavu ještě s Lubošem Malinou a Katkou Mitteregrovou, po sobě CDčko nezanechala. Naopak Folklorní tvář už zaznamenala sestavu, kdy Petra Surého a Jirku doplnili Martin Hrbáč mladší, Natálie Velšmídová a cymbalista Petr Pánek. V podání této sestavy si poslechneme následující dvě ukázky. Natálka Velšmídová nám zaspívá romskou lidovku Mosardy Mange a pak nám tehdejší sestava Tigrasu zahraje ještě Vlašiko C.

Tak tentokrát vás nebudu unavovat životopisnými daty Jiřího Plocka, na to si můžete poslechnout ten předchozí pořad v okolní okénku, kde jsme si o něm řekli víc. Budu jenom komentovat, co uslyšíme. Takže teď nás čeká další formace Tigrasu, kde už vlastně odešla Natálka Velšmídová, ačkoliv na té další ukázce ještě v té sestavě hostuje. Naopak sestavu doplnil Michal Zpěvák na tarogato, dále Stanko Paluch na housle a Michal Vavro na kytaru. Takže ukázka z alba Cestou na východ, Tigrás v podobě z roku 1995.

V ukázkách z alba Cestou na východ, které nám zahrál Tigrás, se nám představila jako zpěvačka Natalka Velšmídová, jako zpěvák hostující Martin Hrbáč starší a pak solo Michala Zpěváka na Tarogato. Teď se nám představí zase o 3 roky mladší sestava Tigrasu, kde zůstali Petr a Jirka, opět Mišo Vavro a Stanko Paluch a zpěváckou partu doplnili Jitka Málková, také se svou sestrou Táňou na tom albu, Alice Holubová a v roztomilé dětské verzi písně Hlubočí, hlubočí se nám představí Markéta Plocková. Ať se vám dobře poslouchá.

Teď jsme si v několika ukázkách představili různé formace tigrasu, který bohužel na konci minulého tisíciletí skončil, ale Jiří se vrátil ještě ke své vydavatelské činnosti. My si porovnáme dva z jeho nejzajímavějších výběrů. Prvně to budou ukázky z alba Proměny v čase, které tvoří dvě alba, komparující neboli představující dva výběry, jeden z druhé poloviny 20. století, kdy našel nějaké archivní nahrávky. Tam se nám představí Zdeněk Kašpar v nahrávce z roku 57, Důbrava z Valašských klobouk z roku 1961. A na druhém albu to byly vlastně soudobé nahrávky z konce 20. století. Dvojalbum Proměny čase vyšlo v roce 2001. Takže si užijte Jirkův výběr. Já zahraje, zahraje.

Poslechli jsme si několik ukázek zpěváckých soulistů a souborů z alba Proměny v čase, které vyšly jako jedno z posledních folklorních alb ve vydavatelství Gnosis Jiřího Plocka. Jirka, ačkoliv už vlastně činnost Gnosis ukončil, tak se jako vydavatel vrátil v letech 2017 a 2019 projektem Moravské hlasy, kde zachytil na prvním jmenovaném albu Moravské hlasy z Jižní Moravy a na dvojice z Východní Moravy. Takže my si nejprve poslechneme Moravské hlasy 1, kde se nám postupně představí kuželovské zpěvulky, Pavel Mučka a jeho dcera Anička a dívčí trio z Podluží, tedy Jana Otáhlová, Eva Skorčíková a Anna Herková. Ať se vám líbí.

Poslouchali jste Folklorní okénko, druhý díl symbolicky věnovaný Jiřímu Plockovi jako podsta jeho vydavatelské i umělecké činnosti. Takže jsme slyšeli podobu Tigrasu a také ukázky z jeho posledních vydavatelských počinů, kterým jsou Moravské hlasy. Je tu pochopitelně vyhlídka v tom, že bude ještě ve výběru pokračovat. Na závěr jsme si nechali ženský zboreček Nivnička, ženský sbor Netáta, který založila Vlasta Gricová a který stále ještě pokračuje. Album je ve vývinu, takže doufám, že vám ho časem představíme. A na závěr uslyšíme krásný chlapský hlas Stanislava Gabriela. To je z dnešního Folklorního okénka vše. Loučí se s vámi od mikrofonu Helena Bradfeldová a z hudební režie Tomáš Hlávka. Těšíme se na slyšenou příští týden na stejné stanici a ve stejném čase.

Slunce na kůži ti kreslí obrazy, které neznám. A já tu ležím jak padlý z války sloup a dotýkám se obrazů, zatímco ty spíš.

slova, jak jsem je říkal, a neslyšel jsem nic. Kdo tady bude stát, aby mi připomněl,

měl 17. desítku a žízeň pořád rostla. A podobal se těžítku, jak seděl čuměl do skla. Ani si nebyl ulevit, měl sebou asi pleny. Za celý večer neřek nic, jen šilhal do tý pěny. Seděl jsem rovnou naproti, už zůstali jsme sami. Jen pingl se sklem rachotí a u baru dvě dámy. Pak najednou, když vytáhnul 18. bůra, řekl: chlapče, máš dvě možnosti, bejt lustr nebo můra. Tak nevím, je to Sokrates a nebo místní kretén. Kdyby řekl třeba chcípl pes nebo je teplej květen. Dobil poslední sklenici, pak stál a říká, že jde. A dal se stezkou k silnici, co ke hřbitovu vede. A dal se stezkou k silnici, co ke hřbitovu.

To jsem ho viděl naposled, jak zmizel u hřbitova. Jen pár dní se mi vrací zpět ta jeho zvláštní slova. Pak zapomněl jsem, jak šel čas a utek nějaký pátek. Na pacník přišel listopad, kdy mýval táta svátek. Na pacník přišel listopad, kdy mýval táta svátek. Tak bloumám s tichlým hřbitovem, v ruce s tím keřem růží. A najednou no čertovém, všude mám husí kůži. Tam pomník stál jen spadaná, na něm ze stromů kůra. Jméno. A nápis máš dvě možnosti, bej luster nebo můra. A nápis máš dvě možnosti, bej luster nebo můra.

blížící se 6. hodinou vyslechneme myšlenku na den od Pavla Pechance, biskupa církve Československé husitské.

Milé sestry a milí bratři v Kristu, jestli se zhodneme, že pokud bývá místnosti tma, je dnes pro člověka snadné stisknout nějaký vypínač, spustit elektrické osvětlení. Každý máme doma hned několik různých lamp a je velmi dostupné i různě barevné osvětlení. Před spaním se proto ku příkladu dnes doporučuje mírné červené světlo namísto ostře modrého z televizí a mobilů. Se světlem je nám jistě zapotřebí nakládat nám lidem velmi rozumně. Nemůžeme se dlouze dívat ani do životodárného slunce, nemůžeme přebývat bez ustání v plně osvětlených místnostech. Pro naše tělo i duši je třeba mnoho variant a někdy je nám dobře, když jsme v pološeru. Nebo dokonce, jako podivu, může být ozdravné, pokud se na chvíli ocitneme ve tmě. Vedle všeho světského a tělesného potřebujeme ovšem my lidé pro svůj duchovní život také i dotek Božího světla. V žalmu 119. můžeme číst ujištění o Božím vedení, zkušenost víry, které svědčí o Hospodinu. Říká toto. Kam tvá slova proniknou, tam schází světlo. Neskušení nabývají rozumnosti. Boží světlo k nám proniká a je značně jiné než to pozemské. Ozřejmuje nám lidem vše naprosto dokonale a je darem, který přináší člověku porozumění, vhled do moudrosti života a skutečné opravdové lásky. Pravda. Bůh k nám promlouvá mnoha způsoby. Nemůžeme si vyvolat jeho světlo od něj snadno zmáčknutím nějakého lehkého spínače, ale docela jistě, jak jsme poznali, sestry a bratři, smíme se modlit, prosit za sebe i druhé, aby naše lidská zaslepenost, lidská temnota byla v něm překonána. Modleme se. Prosíme, Pane, pronikej k nám stále svým světlem. Ozařuj cestu života, ať se nestrácíme ve tmách a svém strachu. Prosíme o tvé světlo v nás.

A je tu 6 hodin, středa 6. velikonočního týdne s datem 13. květen 2026. Slavíme památku svatého Serváce, belgického biskupa, snad arménského původu ze 4. století, ledového muže. Je patronem zámečníků, stolařů a vinařů, přímluvcem při revmatismu, bolestech nohou a horečce i ochráncem před škodami způsobenými mrazem. Katolický kalendář zároveň připomíná památku Panny Marie Fatimské, výročí prvního zjevení Boží matky třem chudým portugalským dětem z 13. května 1917. Právě před 45 lety byl papež Jan Pavel II. Na Vatikánském náměstí těžce raněn při atentátu. Salesiánská rodina slaví svátek svaté Marie Dominiky Mazzarellové, spoluzakladatelky a první představené kongregace dcer Panny Marie Pomocnice. Zachráněný, osvobozený či obsloužený, tak se vykládá jméno latinského původu Servác a jeho nositelé mají svátek podle občanského kalendáře. Vám krásné ráno s Proglasem přeje Daniel Blaške a vrhněme se hned na četbu Evangelia.

ze 16. kapitoly Janova evangelia. Ježíš řekl svým učedníkům: měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám za sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má Otec, je moje. Proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí.

Dnešní památka Panny Marie Fatimské se projeví jen tím, že si z ní vezmeme závěrečnou modlitbu a tu najdeme pouze v novém vydání breviáře na straně 1524. 1524. Jinak budeme postupovat tak běžně, jako je z velikonočního dne, proto velikonoční hymnus opět načerpáme ze strany 518 ve starším vydání breviáře 1518 anebo v novějšího 582. 582. Antifony a žalmy jsou z druhého týdne žaltáře, strana 965, ve starším 965 a nebo 1079, v novějším 1079.

0: 1529 plus závěrečná modlitba 1524. A modlí se dnes s vámi Daniel
1: a Michal.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Kristus, jenž byl na smrt dán pro naše provinění, slavně zase z mrtvých stal nám k ospravedlnění. Z toho my se radujme a Boha oslavujme, zpívejme aleluja, aleluja.
1: Ježíš Kristus, Boží Syn, přišel na místo naše, vykonal přeslavný čin, vzal všechny hříchy na se, zhladil je svou obětí a tak odňal moc smrti. Již svůj osten ztratila. Aleluja.
0: On je beránek pravý, o němž Bůh zdávna hlásal, pomazat dveře srdcí, jeho krví přikázal. Kdo to s vírou učiní, anděl z houbce jej míjí, přístup k němu nemoje. Aleluja.
1: Slavme tedy skvoucí den, který nám učinil Pán, svítí nám přejasně v něm ten, který je slunce sám, slunce spravedlnosti a paprsek věčnosti, noc hříchu pominula. Aleluja.
0: Společně oslavujme již hody Beránkovi, kvas starý odstraňujme, máme být lidé noví. Kristus je stravou naší, krmící sladce duši, víra nežádá více. Aleluja.
1: Poslechli tě vody, Bože, převedl jsi svůj lid mořem. Aleluja.
0: Můj hlas se k Bohu vznáší a volám. Můj hlas k Bohu stoupá, aby mě slyšel.
1: V den svého soužení hledám Pána, má ruka se v noci vzpíná bez únavy, nedá se utěšit má duše.
0: Když na Boha vzpomínám, vzdychám, když uvažuji, můj duch malátní.
1: Beze spánku držíš mé oči, jsem zmaten a neschopný slova.
0: Přemýšlím o dávných dnech, na zašlá léta si vzpomínám.
1: V noci uvažuji ve svém srdci, přemítám a můj duch houbá.
0: Může Pán zavrhnout na věky? Už nám neukáže svou milost?
1: Navždy už ustane jeho přízeň, zrušen je slib pro všechna pokolení.
0: Zapomněl se Bůh smilovat, či v hněvu zadržel své slitování?
1: Tu jsem si řekl, v tom tkví má bolest, změnila se pravice nejvyššího.
0: Vzpomínám na Hospodinovy činy, ano, vzpomínám na dávné tvé divy.
1: Rozvažuji všechna tvá díla, přemítám o tvých skutcích.
0: Bože, svaté je tvé chování, který Bůh je tak veliký jako Bůh náš.
1: Ty jsi Bůh, který činí divy, národům si dal poznat svou moc.
0: Svým ramenem si vykoupil svůj národ, Jakubovi a Josefovi syny.
1: Uzřeli tě vody, Bože, uzřeli tě vody a zděsili se, i hlubiny se rozbouřily.
0: Mraky vylily vodu, oblaka zaduněla hromem a tvé šípy šlehaly kolem.
1: Tvůj hrom burácel v bouři, blesky ozařovaly obzor, zatřásla a zachvěla se země.
0: Mořem vedla tvá cesta, tvá stezka s poustami vod, tvé šlépěje však nebylo vidět.
1: Jak stádo jsi vedl svůj národ Mojžíšovou a Áronovou rukou.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Poslechli tě vody, Bože, převedl jsi svůj lid mořem. Aleluja.
1: Hospodin usmrcuje i oživuje. Aleluja.
0: Srdce mé jásá v Hospodinu, moje moc se vyvyšuje v mém Bohu.
1: Ústa se otvírají proti mým nepřátelům, neboť se radují z tvé pomoci.

0: Nikdo není svatý jako Hospodin, neboť nikdo není kromě tebe. Nikdo není skálou jako náš Bůh.
1: Nemnožte už chlubné řeči, zpupnost ať nevýjde z vašich úst. Vždyť Hospodin je Bůh, ví všechno a jemu přísluší vážit skutky.
0: Luky siláků se lámou, ale slabí se opásávají silou.
1: Kdo bývají sytí, dávají se nyní najímat za chléb. Kdo hladověli, mohou ustat od práce.
0: Neplodná dostává 7 dětí, matka mnoha synů vadne osamělá.
1: Hospodin usmrcuje i oživuje, uvádí do říše smrti a zase přivádí nazpět.
0: Hospodin dává schudnout, ale i zbohatnout, ponižuje a povyšuje.
1: Pozvedá z prachu ubožáka, ze smetiště povyšuje chudáka,
0: aby ho posadil mezi knížaty a obdařil ho stolcem slávy.
1: Neboť Hospodinu náleží pilíře země, na nich založil svět.
0: Chrání nohy svých zbožných, bezbožní však zajdou ve tmách, neboť nikdo nezvítězí svou silou.
1: Hospodin zničí své protivníky, zahřmí nad nimi na nebesích.
0: Hospodin bude soudit i daleké končiny země, dá vládu svému králi a povznese moc svého pomazaného.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Hospodin usmrcuje i oživuje. Aleluja.
1: Světlo vychází spravedlivému a lidem upřímného srdce radost. Aleluja.
0: Hospodin kraluje, ať zajásá země, ať se radují četné ostrovy.
1: Mrak a temnota ho obklopují, spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu.
0: Předchází jej oheň a kolem dokola spaluje protivníky.
1: Jeho blesky ozařují svět, země to vidí a chvěje se.
0: Jako vosk se taví hory před Hospodinem, před vladařem celé země.
1: Nebesa hlásají jeho spravedlnost a všechny národy vidí jeho slávu.
0: Hanbí se všichni ctitelé model, kteří se chlubí bůžky, všichni bohové se mu koří.
1: Sion to slyší a raduje se, a judská města jásají pro tvé rozsudky, Hospodine.
0: Neboť ty, Hospodine, jsi povznesen nad celou zemí, svrchovaně vynikáš nade všemi bohy.
1: Hospodin miluje ty, kdo nenávidí zlo, chrání život svých svatých, z ruky bezbožníků je vytrhuje.
0: Světlo vychází spravedlivému a lidem upřímného srdce radost.
1: Radujte se, spravedliví, v Hospodinu a oslavujte jeho svaté jméno.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Světlo vychází spravedlivému a lidem upřímného srdce radost. Aleluja. Krátké čtení je ze 6. kapitoly listu Římanům. Jestliže jsme s Kristem umřeli, jsme přesvědčeni, že spolu s ním také budeme žít. Víme totiž, že Kristus vzkříšený z mrtvých už neumírá, smrt už nad ním nemá vládu. Když umřel, umřel hříchu jednou provždy, a když žije, žije pro Boha. Tak i vy se považujte za mrtvé hříchu, ale za živý, žijící Bohu, když jste spojeni s Kristem Ježíšem.

0: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
1: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
0: On za nás umřel na kříži.
1: Aleluja, aleluja.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
1: Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Až však přijde Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. Aleluja.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna, ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Až však přijde Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. Aleluja. Chvalme Boha za to, že se vzkříšený Kristus zjevil apoštolům a prosme ho. Bože, dej nám účast na slávě Kristově.
1: Bože, Otče světel, chválíme tě dnes za tvé milosrdenství.
0: Že jsi nás povolal do svého podivuhodného světla.
1: Očišťuj a posiluj mocí svého ducha úsilí,
0: jímž se lidská rodina snaží zlepšit své životní podmínky.
1: Posiluj nás, abychom se věnovali službě svým bližním
0: a stali se spolu s nimi obětí tobě příjemnou.
1: Už na úsvitě nás naplň svou láskou, abychom tě chválili
0: a po celý den se radovali z tvé dobroty.
1: Bože, dej nám účast na slávě Kristově.
0: A nyní se pomodleme, jak nás Pán Ježíš naučil. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
2: Bože, ty se rodičku svého syna učinil i naší matkou. Dej, ať poslušní její výzvy vytrváme v pokání a v modlitbách za spásu světa a den za dnem stále účinněji šíříme tvé království. Skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
2: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Ve středu 6. týdne velikonočního čteme z 1. listu svatého apoštola Jana závěr 2. kapitoly, podtitul Antikrist. Děti, poslední hodina je tu. Jak jste slyšeli, Antikrist přichází a teď se skutečně objevilo mnoho antikristů. Z toho můžeme poznat, že poslední hodina je tady. Oni sice vyšli z našeho středu, ale nebyli z nás. Neboť kdyby byli z nás, byli by s námi zůstali. Ale mělo se na nich ukázat, že ne všichni jsou z nás. Vy však máte ducha, kterého dává svatý, a víte to všichni. Nepíšu vám to proto, že pravdu neznáte, ale proto, že ji znáte a že z pravdy žádná lež nepochází. Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je antikrist, kdo popírá otce i syna. Kdo popírá syna, nemá ani otce. Kdo vyznává syna, má také otce. Vy však jste to slyšeli už na začátku, ať to tedy ve vás zůstane. Když to, co jste slyšeli už na začátku, zůstane ve vás, i vy zůstanete v synu i v otci. A to je přislíbení, které nám on sám slíbil, věčný život. To všechno jsem vám napsal o těch, kdo by vás rádi svedli k bludu. Co se však týká vás, Duch svatý, kterého jste od něho přijali, zůstává ve vás a nepotřebujete, aby vás někdo poučoval. Vás poučuje ovšem jeho duch, a to je pravda a žádná lež. Ano, děti, zůstávejte v něm. To nám pak dodá radostné důvěry, až se objeví, a při jeho příchodu nebudeme od něho s hanbou odmítnuti. Víte, že Bůh je spravedlivý. Proto také buďte přesvědčeni, že každý, kdo žije spravedlivě, je z něho narozen.

Máme minutu po půl sedmé, středu 6. velikonočního týdne, 13. květen 2026. Připomínáme si svatého v Serváce a slavíme také nezávaznou památku Panny Marie Fatimské. Před 390 lety byl položen základní kámen kapucínského kostela svatého Josefa na Novém Městě pražském. Před 110 lety zemřel Šolom Aleichem, přezdívaný židovský Mark Twain, klasik literatury jidiš. Aktuální jubilá 73. narozeniny dnes slaví Ruth Kolínská, zakladatelka tuzemského hnutí mateřských center. 76 let má nevidomý americký zpěvák, skladatel a producent, soulová legenda Stevie Wonder. 82. narozeniny má ekonom profesor Lubomír Mlčoch, františkánský terciář, bývalý člen Papežské akademie sociálních věd. 99. se dožívá duchovní a teolog Českobratrské církve evangelické profesor Jakub Švarc Trojan. Někdejší PTPák a chartista, emeritní děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. No a také mají dnes v občanském kalendáři svátek ti, kteří nesou jméno Servác. Dnes by mělo být oblačno až zataženo, ráno zejména v jižní polovině území a večer místy na Moravě a ve Slezsku i polojasno až jasno. Vyskytnou se ojediněle přeháňky s vyšší pravděpodobností na horách severní poloviny území. Zpočátku budou nad 800 metrů i sněhové. Večer čekáme severozápadní polovině Čech srážky četnější. Nejvyšší teploty se budou pohybovat v rozmezí 13 až 17 stupňů Celsia na západě a místy na severu Čech bude mezi 10 až 13. V 1000 metrech na horách bude kolem 6 stupňů. Vítr bude mírný, jihozápadní až západní, no a tlaková tendence, slabý až mírný pokles, večer setrvalý stav. Rozptylové podmínky budou velmi dobré. A já doufám, že i velmi dobrý bude váš poslech pro glasu. Krásné ráno a nyní už Olivia Todo, Projekto Secreto.

středa, 13. květen, teď je 6 hodin a pomalu už 7.30 minut. A co tento den přinese? Tady krátký výběr očekávaných událostí. Katolické dny. Do neděle hostí německý Würzburg. Dnes je zahájí spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier a akce, která patří k největším setkáním katolíků u našich západních sousedů, nabízí pestrý duchovní i kulturní program. Zakoupením žluté květiny se světle fialovou stužkou od dobrovolníků se dnes můžete připojit k veřejné sbírce Český den proti rakovině. Vyhlašuje ji Liga proti rakovině Praha na podporu výzkumu nádorových nemocí i zlepšení kvality života onkologických pacientů. Téma 30. ročníku se zaměří na nádory hlavy a krku a jejich prevence. Ve sportovním sále Salesiánského střediska v Brně Líšni se historik František Kolouch, autor knižní publikace o Janu Bulovi i o babických vraždách, zaměří především na tohoto brzy blahoslaveného kněze. A v sále na Petrově 2 promluví Jan Růžička, který vedl historickou část diecézní fáze procesu blahořečení kněží Buly a Drboli.

Bylo by to krásný, ale dny za obzor letí, pomalu je odnáší pryč vlna po vlně. První, druhá láhev prázdná, otevírám třetí, co nás asi v dálce čeká, co nás nemine.

0: A je to 45. minuta po 6. Vás, kluci a holky, také zdraví na Proglasu Daniel a máme tu hraní zíváček. Pojďme ho zase zahájit modlitbou. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Dobrý Bože, děkuji za nový den. Děkuji za to, že mohu vědět, že mě máš rád. Prosím tě o pokoj do srdce a o snahu být ti blízko i dnes ve všem zhonu, ve všem, co mě čeká. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. A na úvod si dnes pustíme písničku z pohádky Lotrando a Zubejda Mniši jsou tiší.
1: Tak pojď, musím ti to tady všechno ukázat.

0: raní ptáče?
1: Žádný učený.
0: Hlad je nejlepší.
1: Kdo jinému jámu kopá?
2: Ano, jsou tu opět přísloví, která každou středu nás testují, zda znáte. A dnes budete doplňovat, jak je druhá část přísloví Kdo chce kam? A teď už doplňujte vy. Snad máte připravené telefonní číslo 739 850 345 a 739 850 345. A už nám někdo volá. Halo, halo, dobré ráno.
3: Tady je Eliáš Loveček.
2: Zdravím tě, Eliáši. Tak víš, co znamená to, nebo jak končí to, kdo chce kam?
3: Pomozte mu tam.
2: Výborně, je to tak. Tak jak tomu přísloví vlastně rozumíš? Někdo někam chce a my mu tam pomůžeme. Co se zatím asi tak skrývá? Jak tomu rozumíš?
3: Když někdo něco chce.
2: Mm-hmm. Někdo něco chce a myslí, že ten, kdo něco chce, že to, co chce, že je to dobré, anebo že je to spíš vlastně, že mu to uškodí?
3: Je to špatné.
2: Ano, ano, ono se to říká vlastně, když je to nějak jako, on něco chce a neví, že to je špatné. No a už vlastně nevíme, jak mu to rozmluvit. No tak, tak dobře, tak ať si to má. A ono potom se uvidí, že vlastně to až tak dobré není a že mu to vlastně moc neprospívá. No dobře, ty máš možnost někomu věnovat písničku, popřát krásný den, komu by to bylo?
3: Mamice a tátovi a všem lidem.
2: Dobře, tak jo. Děkujeme, že jsi zavolal. Měj se krásně, ať se ti ten dnešní den líbí a vydaří. Ahoj.
3: Na shledanou.

Tak to nám zpívala skupina Květy, Osnova. No a většinou ve středu vždycky připomínám, jak si třeba člověk může hrát s češtinou, když nemá zrovna knížku, kterou by si četl a nechce se nudit, tak připomínal jsem často třeba takové ty takzvané kontaminace, kdy ty přísloví skřížíme mezi sebou a vzniknou nám nějaká úplně nová, legrační. Ale možná bych mohl připomenout úplně taky jasný na první dobrou způsob, jak si hrát s češtinou, a to je prostě vymýšlet básničky, nacházet pěkné rýmy a skládat to do něčeho pěkného. To si také může každý užít a občas vás určitě taky nějaký rým napadl nebo překvapil. Já teď třeba vyberu nějaké takové pro děti, které jsem také mě někdy napadly. Třeba když křestítko chřestí, cítí dítko štěstí. Takový jednoduchý rýmeček si může každý také složit. Nebo třeba popeláři, popeláři, hrdinové dětí, každého dne s potem v tváři odvážejí smetí. Tak také vás vyzývám, ať si někdy něco takového složíte. No a teď pouštím další písničky, například Hezký den s Aničkou Slováčkovou.

0: A blíží se 7. hodina, s ní také zpravodajství Českého rozhlasu Plus.
1: Bylo 7 hodin a tohle je středeční ranní Plus s datem 13. května. Dobré ráno vám přejí Šárka Feniková
2: a Daniela Vrbová.
3: Český rozhlas Plus.
2: A tady jsou naše hlavní témata. Spojené státy americké už měsíc blokují íránské přístavy v Hormuzském průlivu. Koho to nejvíc poškozuje a kdo z toho naopak těží?
1: Jak razantní trest je pro fotbalovou Slavii 10milionová pokuta a 4 zápasy bez fanoušků?
2: A v čem chce koalice změnit některá rozpočtová pravidla?
1: I na to odpovíme nejdřív ale zprávy, které má Martin Matějka.
4: Americký prezident Donald Trump míří na 3denní návštěvu Číny. Zítra se v Pekingu osobně setká s čínským vůdcem Xi Jinpingem a půjde o první návštěvu šéfa Bílého domu v Číně za posledních 9 let. Prezidenti obou velmocí budou jednat hlavně o clech, obchodní spolupráci a konfliktu v Iránu.
5: Trump před odletem do Číny americkým novinářům řekl, že nepotřebuje od Xi Jinpinga pomoc Íránem, protože Spojené státy válku s Teheránem vyhrají v každém případě. Připustil ale, že s ním o tom bude hovořit, protože Čína je největším odběratelem íránské ropy a je podle něj v jejím zájmu proto Hormuzský průliv znovu otevřít. Podle zpráv amerických médií oba prezidenti zvažují dohodu, která by Číně umožnila investovat $1 bilion na americkém území. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
4: Zahalování obličejů na sportovních stadionech by mělo být nově přestupkem. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů to řekl po jednání s předsedou České fotbalové asociace Davidem Trundou. Doteď zahalování přímo na stadionech zakazovaly jen kluby v návštěvním řádu. Šťastný chce sérii opatření zavést v reakci na pražské víkendové derby.
6: České stadiony by taky podle Šťastného měly mít do budoucna možnost využívat kamery na rozpoznávání obličejů. Několik z nich už podle něj takové systémy sice má, kvůli ochraně osobních údajů je ale zatím nesmějí využívat, říká Šťastný.
7: Budu mít jednání se zástupci Úřadu na ochranu osobních údajů a budu s nimi hovořit o legislativních možnostech.
6: Zpřísnit se mají taky sankce za vstup na hrací plochu nebo používání pyrotechniky. S Trundou se Šťastný sešel v reakci na sobotní nepokoje na derby mezi pražskou Spartou a Slavií. Adéla Burešová, Český rozhlas.
4: Poslanci se dnes vrátí k debatě o změně rozpočtových pravidel. A koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítali třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země, které zaplatí příští generace. Přijetí návrhu chce proto zabránit, říká předseda ODS Martin Kupka.
8: Ten zákon má tolik skrytých problémů a vad, tak zásadním způsobem uvolňuje rozpočtovou odpovědnost, že tomu přirozeně musíme bránit. A to ne pro nějakou lokaci té sněmovny, ale prostě proto, že tohle je pro Českou republiku prostě špatný návrh.
4: Je tak pravděpodobné, že sněmovna ještě dnes hlasovat nebude. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO kritiku opozice odmítá. Dodržet deficity naplánované minulou vládou podle ní není možné. Zdůvodňuje to i tím, v jakém stavu veřejné finance přebrala po minulé vládě. Koalice se zákon neúspěšně pokoušela prosadit, už minulý týden opozice jednání zablokovala. Odpoledne by se poslanci mohli vrátit k ústavní novele, která by umožnila Nejvyššímu kontrolnímu úřadu dohlížet na hospodaření Českého rozhlasu a České televize. Návrh je ve druhém čtení, většinově ho podporuje i opozice.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Česko potvrdí zájem hostit slavnostní start cyklistického závodu. Češi by ho chtěli organizovat za 3 roky. Cyklisté by mohli projet historickým centrem Prahy, Křivoklátskem i Jižními Čechami.
9: Míč je teď na straně české vlády a celého týmu, aby kandidaturu potvrdili.
10: Cyril Tricard má ve vedení Tour de France na starosti kandidatury na pořádání slavnostního startu cyklistického závodu. O pořádání startu Tour de France ve stejném termínu jako Češi usilují taky Němci a Slovinci, kteří můžou svou kandidaturu stavět na 4násobné vítězi Tour Tadej Pogačarovi.
11: Myslím si, že na naší straně jsou důležité argumenty, ať už je to dostupnost Prahy a potom je zde určitě obrovský argument.
10: Psal Českému rozhlasu ředitel závodu Letap Czech Republic by Tour de France Přemysl Novák. Podle něj by se o oficiální české kandidatuře pro rok 2029 mohlo rozhodnout ještě letos. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
4: Obce stále častěji staví sociální byty pro seniory. Ministerstvo pro místní rozvoj potvrzuje rostoucí zájem o dotace. V aktuální výzvě nezbyly peníze pro více než 50 žadatelů. Například na Jižní Moravě můžou radnice získat příspěvek i od Jihomoravského kraje.
12: Tady je koupelna, jestli chcete, běžte se podívat.
13: Manželé Musilovi žijí prvních pár týdnů v jednom z bytů sociálního bydlení v Ráječku na Blanensku. Obec ho podle starosty Víta Rečlégra ze

0: Loňské jaro, letošní 81. ročník festivalu Večer odstartovala Smetanova Má vlast v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Přímý přenos z obecního domu sledovali v přímém přenosu na velkoplošné obrazovce i desítky lidí v pražských Riegerových sadech.
1: Co vás sem přilákalo i v tomto počasí?
2: Kultura.
3: No, nikdy jsme tu nebyli, tak jsme si to chtěli zažít.
4: Mezi diváky byli i manželé Jana a Jaroslav. Pozorně vyslechli všech 6 básní a po Blaníku, který cyklus uzavřel, nasledoval mohutný aplaus.
5: Mně se to moc líbilo, to je super nápad od pražského jara, takhle dát to ven open air pro lidi.
1: Proč jste přišla?
5: Tak já jsem houslistka a milovnice klasické hudby, takže já prostě to ráda podpořím, pražské jaro.
4: Pražské jaro letos nabídne 41 koncertů. Stejný program jako v úterý rozhlasový symfonikové zahrají v obecním domě i dnes večer. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: A mobilní aplikace Záchranka má po 10 letech svého fungování necelé 4 miliony uživatelů. Po stisknutí nouzového tlačítka aplikace odešle polohu zraněného a dokáže s ním zprostředkovat kontakt. Lidé si takto přivolali pomoc ve zhruba 220 tisících krizových situacích. Podle ředitele Záchranky Filipa Malenáka nově aplikace umí navázat i videohovor. Nástroj funguje i v dalších zemích, třeba na Slovensku, v Rakousku nebo Moldavsku. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Domašov počítejte s kolonou. Brzdí se na kilometru 175 osobními auty, je to do omezení v Brně na více než půl hodiny. Na D52 z Mikulova do Brna od sjezdu na Rajhrad popojíždí kolona z 10. kilometru. Provoz zpomalila za sjezdem na Modřice, zdržíte se přes 10 minut. Na Pražském okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je tradiční kolona od dálnice D11 k Průmyslové. Fronta je teď na téměř 25 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude oblačno i zataženo, hlavně na jihu a večer pak místy na Moravě a ve Slezsku je polojasno až jasno a nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
6: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
7: O azbest, buši, déšť a krev malých dětí. Spálíš si prsty, když chceš rožnout svíčku. Tatínek nepřijde, duní holé věty. Bůh zkouší člověka a test někdo svičnul. Proč musí trpět Izrael, proč musí trpět Palestina? Přitom je do ráje, do háje, ode vša stejně daleko. Kéž dneska pán Bůh je a kéž je s nima všema. Trestaní vina, kéž ho nezajímá.

Někde se tíha vykrátí, ale častěji se sčítá. Odpust, že nemám sílu tvoje tího nést. Šeptám si jména měst do nočního ticha. Měsíce stánul hijab, déšť buší o asbest. Šeptám si jména měst, na paměť nám živím. Mariupol, Bachmut, Rafah, Mosul, Aleppo. Kéž dneska pán Bůh, a kéž je milostivý. Trestaně vina, kéž ho nezajímá.

0: do nočního ticha. Šeptám se jména měst do nočního ticha. Šeptám se jména měst do nočního ticha.
1: Je 7:10. Moto letošních katolických dnů, které dnes začínají v německém Würzburgu, zní Měj odvahu, vstaň. Organizátoři chtějí prostřednictvím hesla povzbudit k tomu, aby účastníci nezůstávali pasivní, ale aktivně se zapojovali do života církve i společnosti a přinášali naději do současného

světa. Česká církev se do programu zapojí zejména v rámci výstavní části. Smyslem prezentace je také pozvat německé věřící na návštěvu naší země a ukázat jim nejen církevní památky. Pro návštěvníky tak bude k dispozici speciální mapa Česka, do které jednotlivé diecéze vybrali své nejzajímavější objekty. Katolické dny patří k největším setkáním katolíků v Německu a nabídnou do neděle pestrý program zahrnující bohoslužby, diskuse, kulturní akce i setkání věřících různých generací, dodává server Církev.cz. Účast na katolických dnech přislíbil třeba generální sekretář České biskupské konference pater Roman Čudek.

0: Májové slavnosti na náměstí Svobody pokračují v Brně, organizuje městská část Brno-Střed. Začaly včera lidovou hudbou a promítáním filmu. Co se do neděle 17. května ještě chystá, řekl pro Glasu mluvčí radnice Michal Šťastný.
1: Novinkou pro letošní rok je letní kino, které bude promítat každý všední den, kdy se například diváci můžou těšit na film Pomáda. Každý den je spousta hudebních vystoupení, doprovodný program. Součástí májových slavností je také akce ve spolupráci s Ligou vozíčkářů, kterou zároveň celá akce vrcholí. Při té akci vystoupí například populární skupina The Tap Tap. A asi z největší zajímavostí jsou ukázky lidových řemesel.

0: Sídla pobočky Společnosti pro ranou péči v Ostravě Zábřehu dnes pořádají odpoledne pro rodiny. Akce až do 18 hodin zabaví děti i dospělé.
1: Bude program se zvířátky u nás na zahradě, nějaké vyrábění pro děti, táborák, takže bych ráda posluchače pozvala na tuto aktivitu. Jenom ještě možná můžu připomenout, že vstup na všechny tyto akce je zdarma.
0: Pozvala Kristýna Mezníková za Společnost pro ranou péči. Další události naleznete na jejich webových stránkách v záložce Ostrava.

0: dar života přijímá,
1: dá tě znát,
0: nad temnotou rozvírá, živých křídel
1: dá

0: Památník písemnictví na Moravě se zapojí do brněnské muzejní noci tuto sobotu 16. května. Její program začne v 18 hodin a potrvá do 23. Pro Glasu ho popsala kurátorka Andrea Procházková.
1: Během muzejní noci v památníku písemnictví na Moravě můžou návštěvníci jednak zhlédnout naši novou stálou expozici Ora et Labora, která vlastně představuje dějiny Reichardského kláštera, ale současně máme taky připravené komentované prohlídky, a to jednak k naší nové výstavě keramické plastiky Ludmily Kováříkové z Hlíny a ohně. Současně jsme otevřeli výstavu Ex Libris pod lupou, kterou si můžou návštěvníci prohlédnout také. K tomu je připravený program pro děti. Děti si můžou vyrobit své vlastní Ex Libris a máme pro ně ještě další nabídku workshopu. Rodiče s dětmi se můžou účastnit také workshopu s ilustrátorkou Sevdou Kovářovou, s níž si můžou vytvořit jednak vlastní knihu a také tvořit své vlastní obrázky pomocí přírodních materiálů. Nejenom pro dětské návštěvníky. Je připraven také koncert v letním refektáři, kde si můžou poslechnout mladou cymbalistku Frídu Orátor, která bude tentokrát účinkovat s bratry Doleželovými. Podrobnější program najdou návštěvníci na Facebooku a na webových stránkách Muzea Brněnska.
0: Přiblížila nám kurátorka památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě u Brna Andrea Procházková.

0: Třísté výročí zbudování a posvěcení kaple svatého Jana Nepomuckého oslaví v neděli 17. května v Sedmi dvorech, části Moravského Berouna. Teď prochází opravou, sdělil Proglasu mluvčí Spolku pro ochranu a zvelebení Sedmi dvorců Leo Friedl.
1: Pořádáme slavnou mši, která se tam bude konat po 70 letech. Přijde sloužit otec Daniel Vícha, biskupský vikář pro pastoraci z Ostravy. Dále odpoledne 15 hodin bude velký už 18. koncert benefiční na opravu kaple a přijde k nám zahrát kytarový virtuos profesor Štěpán Rak a dále vystoupí slovenská operní pěvkyně Jana Margová. Projekt je asi 12 let starý a podařilo se nám prakticky z ruiny kaple udělat aspoň, že máme okna, dveře a střechu.

severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysíleče na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí. Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Roudnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den. A 31. minutu po 7. hodině vás na Proglasu zdraví Daniel Blaške ve středu 13. května. Máme památku svatého Serváce, belgického biskupa snad arménského původu ze 4. století, lidově druhého ledového muže. Je patronem zámečníků, stolařů a vinařů, přímluvcem při revmatismu, bolestech nohou a horečce i ochráncem před škodami způsobenými mrazem. Katolický kalendář rovněž připomíná památku Panny Marie Fatimské, výročí prvního zjevení Boží matky třem chudým portugalským dětem z 13. května 1917. Právě před 45 lety byl papež Jan Pavel II. Na Vatikánském náměstí těžce raněn při atentátu. Salesiánská rodina slaví svátek svaté Marie Dominiky Mazzarellové, spoluzakladatelky a první představené kongregace dcer Panny Marie Pomocnice. Před 115 lety podnikl Jan Kašpar let z Pardubic do Prahy. To byl symbolický počátek českého letectví. V tento den roku 1968 na Velehradě začal ustavující sjezd díla koncilové obnovy. 73. narozeniny dnes slaví Ruth Kolínská, zakladatelka tuzemského hnutí mateřských center. 76 let se dožívá nevidomý americký zpěvák, skladatel a producent, soulová legenda Stevie Wonder. 82. narozeniny má ekonom profesor Lubomír Mlčoch, františkánský terciář, bývalý člen Papežské akademie sociálních věd. 99 let se dožívá duchovní a teolog Českobratrské církve evangelické profesor Jakub Schwarz Trojan, někdejší PT-pák a chartista, emeritní děkan evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Zachráněný, osvobozený či obsloužený, tak se vykládá jméno latinského původu Servác a jeho nositelé mají svátek podle občanského kalendáře. Nahledněme na počasí dnešního dne, očekáváme podprůměrné teploty s převládající velkou oblačností, bude tedy oblačno až zataženo, večer místy na Moravě a ve Slezsku i polojasno až jasno, vyskytnou se ojedinělé přeháňky, s vyšší pravděpodobností na horách severní poloviny území a zpočátku budou nad 800 metrů i sněhové. Nejvyšší teploty dosáhnou 13 až 17 stupňů, na západě a místy na severu Čech bude 10 až 13. V 1000 metrech na horách očekáváme kolem 6 stupňů. Vítr bude mírný jihozápadní až západní a slabě až mírně bude klesat tlak. Večer už bude setrvalém stavu a rozptylové podmínky budou velmi dobré. Co lze poslouchat na naší stanici? Hostem pořadu Na stole je téma, bude od 9 hodin textař, básník, spisovatel Michal Horáček, který představí novou sbírku Pozemský prach a boží dech s podtitulem Slova příštích písní, inspirovanou biblickými příběhy. V rozhovoru s Milanem Tesařem bude mluvit o tom, jak jej Bible provází od dětství, proč k biblickým postavám přistupuje z pohledu kulturní antropologie a jak vznikají zhudebněné verze jeho textů ve spolupráci s autory různých hudebních žánrů. Součástí pořadu budou také dvě ukázky z připravovaného rozsáhlého hudebního projektu. Hudební siesta, ta zazní popolední,
pět minut po ní, začne Valpružinou nocí, tedy baletní hudbou z opery Faust od Charlese Gounoda. Dále uslyšíte koncertní kus D-mor pro klarinet, basetový roh a orchestr číslo 2 opus 114, který zkomponoval Felix Mendelssohn Bartholdy, a následovat bude Macbeth opus 23, symfonický poem podle Shakespeara od Richarda Strause, a na závěr zazní Habanera z opery Carmen od Georges Bizeta.

0: Diecézní setkání ministrantů zaplní příští sobotu 23. května od 10 hodin Královéhradecký kostel na Nebevzetí Panny Marie. Online přihlášky organizátoři přijímají do tohoto pátku 15. května. Pomocný královéhradecký biskup Prokop Brož prostřednictvím videopozvánky vzkázal.
1: Zveme vás všechny, kteří sloužíte u oltáře jako ministranti nebo ministrantky, abyste přijeli. Budeme tady, jak říká svatý Pavel, jako hvězdy, které svítí ve vesmíru. Vy teda budete takové malé hvězdičky, ministars. Neváhejte a přijeďte, těšíme se na vás.

si vyšel projít malý ostrov. Zůstal po něm jenom křik ptáků. Někdo pak na severu pohřbil muže, kterého přinesla jižní bouře. Zatím se jistá dáma rozplynula v davu, jako když svoukneš svíčku na konečnou autobus.

poslední stopa v bílé pláni. Najednou někam odcházíme sami, něco nás vedá, křik a ptačí skřehotání. Jde v hodinách čas minulý, Bůh barman maže tabule, vzduchem víří křídla, křída vočku střídá, loď čeká, ještě nevyplula, 24:00.

Hudební kompas nás dnes zavede do Brazílie. Představíme si zpěvačku Robertu Campos a její aktuální album Coisas de Viver, Věci k životu. Začneme skladbou Peito Aberto, Otevřené srdce.

Brazilská zpěvačka Roberta Campos na svém novém albu Coisas de Viver spolupracovala s producentem a kytaristou Alexandrem Fontanetym a s okruhem hudebníků, kteří ji doprovázejí i koncertně. Výsledkem je přirozený zvuk, v němž je důležitější autenticita a důvěra mezi interprety než aranžerská dokonalost. Stylově se nahrávka pohybuje mezi brazilskou populární hudbou, folkem, jemným popem a místy i country, což jsme mohli posoudit už v naší první ukázce. Přes různorodost stylů album drží pohromadě díky civilnímu projevu zpěvačky a velmi střídmé produkci, která nechává vyniknout melodie a texty. Pustíme si ještě skladby Amanhã Também a také Zítra a Escapulário, tedy škapulíř.

0: Poslouchali jsme brazilskou zpěvačku Robertu Campos. Dnes odpoledne se v Hudebním kompasu budeme věnovat skupině Druhá tráva, která si letos připomíná 35 let od svého vzniku. Hudební kompas pro vás připravuje Milan Tesař.
1: Milí přátelé, Proglas může vysílat právě a jen díky vaší finanční podpoře. Prosím, nezapomínejte na Radio Proglas. Patří vám všem. Díky.

0: Blíží se 8. hodina a s ní také zpravodajství Českého rozhlasu Plus.
1: Bylo 8 hodin, je středa 13. května. Od mikrofonu vám dobrý den přejí Šárka Feniková
2: a Daniela Vrbová.
3: Český rozhlas Plus.
2: A na co se zaměříme v této hodině? Podařilo se Spojeným státům blokádou íránských přístavů v Hormuzském průlivu vyčerpat íránský režim.
1: Mohlo by Česko hostit start cyklistického závodu Tour de France?
2: A jak nutné jsou technologické inovace pro práci zdejších mediálních redakcí?
1: Pokusíme se odpovědět, teď ale ještě zprávy, které připravuje Martin Matějka.
4: Íránu se podařilo obnovit velkou část raketových kapacit zasažených americkými a izraelskými nálety. Uvedl to americký list New York Times s odvoláním na zdroje z americké administrativy. Íránci podle nich mají mít znovu přístup i ke 30 odpalovacím zařízením na pobřeží Hormuzského průlivu. Od začátku americké blokády íránských přístavů dnes uplynul přesně měsíc.
5: Washington sáhl k blokádě íránských přístavů po 2 týdnech příměří s Íránem a marných snahách o dohodu o otevření Hormuzské úžiny obchodním lodím. Průliv si tak vzájemně blokují obě znepřátelené mocnosti. Americká blokáda íránských lodí znemožnila Teheránu drtivou část exportu jeho ropy. Írán už musel snížit její těžbu, protože zásobníky jsou naplněné. Cílem americké blokády bylo přimět Teherán k obnovení normálního námořního provozu Hormuzskou úžinou. Írán ale trvá na tom, že i po válce bude strategická cesta pod jeho kontrolou. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
4: Americký prezident Donald Trump přijíždí na návštěvu Číny. Jednat by měl s prezidentem Xi Jinpingem, že Bílého domu na něj nejspíš bude tlačit, aby Čína přestala dál podporovat Írán. Oba státníci by měli řešit i zmírnění obchodního napětí mezi Pekingem a Washingtonem. Amerického prezidenta na cestě doprovodí početná podnikatelská delegace, včetně šéfů Apple nebo Boeingu. Jde o první cestu prezidenta Spojených států do Číny od roku 2017. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů se dnes sejde se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budou jednat o možném využívání kamer s rozpoznáváním obličeje na fotbalových stadionech. Úřad v minulosti používání této techniky v Česku zakázal. Podle ministra by mohlo být opatření zavedené v reakci na sobotní výtržnosti fanoušků Slávie v derby se Spartou. Pokračuje Šťastný.
6: To není represe, to je otázka prevence. Pro nás je důležité, aby lidé, kteří poruší ta pravidla, tak bylo možné, aby právě ti pořadatelé mohli dostatečně identifikovat a ty jednotlivé skutky řádně zachycovat.
4: Šťastný už včera řekl, že chce taky nově zakotvit v přestupkovém zákoně zákaz zahalování obličeje přímo na stadionech nebo zpřísnit tresty za vstup diváků na hřiště.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Pracující seniori ušetřili díky odpuštění důchodových odvodů loni celkem 4 miliardy korun. Ukazují to statistiky Ministerstva práce. V Česku je mezi zaměstnanci už několik let kolem 200 tisíc penzistů. Dalších zhruba 30 tisíc jich pracuje na sebe jako živnostníci. Jaké mají výhody, připomíná mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jakub Bejček.
7: U seniorů, kteří podnikají jako OSVČ, je podnikání považováno za vedlejší činnost. Pokud nepřekročí stanovený příjmový limit, nemusí platit sociální pojištění ani zálohy.
4: Limit je pro letošní rok zhruba 117,5 tisíce korun. Podle oslovených personálních agentur seniori nejčastěji zůstávají v profesi, kterou dlouhodobě dělali, anebo si najdou méně náročnou, třeba na částečný úvazek. V rumunské Bukurešti začíná jednání 9 východoevropských států NATO. Česko na něm zastupuje prezident Petr Pavel. Jednání je přípravou na červencový summit Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Na dnešní setkání má dorazit taky ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
8: Význam východního křídla NATO vzrostl podle prezidenta Pavla po ruské anexi Krymu před 12 lety a ještě víc po zahájení plné ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Výsledkem summitu bude deklarace vyjadřující podporu Ukrajině a Moldavsku. Označí Rusko za hlavní hrozbu pro alianci a také potvrdí připravenost posilovat obranu východní části NATO. Ani po skončení války na Ukrajině totiž nebezpečí z Ruska podle Petra Pavla nepomine.
9: Rusko, a pokud nezmění svůj přístup k evropské bezpečnosti, ale i k ostatním sousedním zemím, tak tou hrozbou bude i nadále.
8: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský má ostatní prezidenty také seznámit s projektem nového systému protidronové obrany. Z Bukurešti Pavel Novák, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Hasiči z Zlínského kraje dál zasahují u úniku neznámé látky do řeky Moravy mezi Kroměříží a Kvasicemi. Českému rozhlasu to potvrdil jejich mluvčí David Martinec, podle kterého látka není nebezpečná. Její přesný původ ale stále zkoumá laboratoř. Barevné skvrny se na hladině objevily v úterý odpoledne a hasiči je zachytávají norními stěnami. Část už se jim podařilo z vody odstranit. Oblast taky hlídá městská i státní policie. Hasiči teď rozhodují, jestli povolají speciální olejový separátor. Dobrovolníci po celém Česku dnes vybírají peníze na boj s rakovinou. Nákupem žlutého květu se světle fialovou stužkou je možné přispět na prevenci nádoru hlavy a krku. Během Českého dne proti rakovině bude kvítky měsíčku lékařského v ulicích nabízet zhruba 16 000 dobrovolníků ve žlutých tričkách. Podle Milana Bošmika z kliniky onkologie a radioterapie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní

0: Kurátora ptáků Antonína Vajdla nepřetržitě od 40. let.
1: Díky tomu, že máme variabilní genetické linie a dostatek těch mláďat, tak můžeme započít s něčím takovým, jako je reintrodukční program.
0: Bažanty teď čeká karanténa, potom se musí aklimatizovat na tamní podnebí, říká koordinátorka Evropského chovného programu Veronika Zahradničková.
2: Cílem celého programu je založení chovné stabilní populace přímo ve Vietnamu, kde už se postavilo chovné centrum.
0: Bažant Edwardsův pochází ze středního Vietnamu. Odtamtud kvůli zemědělství i nelegálnímu lovu zmizel už před víc než 20 lety. Karolína Burdová, Český rozhlas.
3: Na D52 z Mikulova do Brna za sjezdem na Hrušovany z 15. kilometru stojí kolona a provoz zpomalila nehoda před Brnem. Za sjezdem na Modřice se srazila 3 auta, fronta je na 3/4 hodiny. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov z kilometru 168 popojíždí kamiony v koloně. Osobními auty se jede rychleji, do omezení v Brně je to na 30 minut. Dejte pozor, souběžná silnice je za Veselkou ucpaná. A na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z 2/14 kilometru se jede pomalu, zasjezd na Rohlenku. Zpoždění osobními auty asi 20 minut. Další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeďte. Dnes bude oblačno až zataženo, na jihu a večer místy na Moravě a ve Slezsku i polojasno až jasno a nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
4: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

A kdo to vlastně byl? To byla Chantre. Teď je 8 hodin 11 minut a to je čas na očekávané události středy s datem 13. květen. Katolické dny do neděle hostí německý Würzburg. Dnes je zahájí spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier. Akce, která patří k největším setkáním katolíků u našich západních sousedů, nabízí pestrý duchovní i kulturní.

program. Katolická univerzita v Ružomberku udělí čestný titul doktor honoris causa žilinskému biskupovi Tomáši Galisovi, který se zasloužil o její vznik. Zakoupením žluté květiny se světle fialovou stužkou od dobrovolníků se dnes můžete připojit k veřejné sbírce Český den proti rakovině. Vyhlašuje ji Liga proti rakovině Praha na podporu výzkumu nádorových nemocí i zlepšení kvality života onkologických pacientů. Téma 30. ročníku se zaměří na nádory hlavy a krku a jejich prevence. Program Fatimského dne v Opavě začne v 16 hodin za přítomnosti zástupců Fatimského apoštolátu z Kocklířova. Následnou mši svatou bude celebrovat pater Pavel Dokládal. Fatimskou pobožnost chystají v kapli svatého Antonína nad Krakovcem ve farnosti Laškov na Prostějovsku. Začne mší svatou, na kterou naváže prozebná adorace. Zakončí ji světelný průvod se sochou Panny Marie Fatimské, který je spojený s modlitbou růžence. V meditační zahradě v Plzni Doudlevicích si věřící při bohoslužbě připomenou výročí posvěcení zdejší kaple svatého Maximiliána Kolbeho. Politolog Jan Charvát vystoupí v pastoračním středisku arcibiskupský Pražského s přednáškou nazvanou Fenomén antisemitismu. Ve sportovním sále Salesiánského střediska v Brně-Líšni se historik František Kolouch, autor knižní publikace o Janu Bulovi i o babických vraždách, zaměří především na tohoto brzy blahoslaveného kněze. A v sále na Petrově 2 promluví Jan Růžička, který vedl historickou část diecézní fáze procesu blahořečení kněží Buly a Drboli. Při setkání stopa statečných k poctě hrdinů, kteří vzdorovali totalitnímu komunistickému režimu, budou oceněni poslední žijící političtí vězni z počátku 50. let. Událost hostí pražský Valdštejnský palác. A v Bratislavě uvedou dvě knihy, které přiblíží život, dílo i duchovní odkaz Takašiho Nagaya, vědce, který přežil atomové bombardování v Nagasaki a podal o tom osobní svědectví.

Poslanecké sněmovně včera podepsali memorandum o duchovní službě. To ustanovuje podmínky spolupráce mezi církvemi a náboženskými společnostmi při jejich duchovním působení v této instituci. Dohoda tak byla prodloužena na další čtyřleté období. Za Ekumenickou radu církví zůstává ve funkci sněmovního kaplana kazatel církve bratrské Daniel Kvasnička. Česká biskupská konference vysílá do sněmovny místo kněze Milana Hanuše trvalého jáhna Vojtěcha Mátla. Nově bude mít svého zástupce také Federace židovských obcí, která jméno doplní později. Podrobnosti přineseme v dalším vysílání.

0: Nové vydání katolického týdeníku tentokrát přiblíží Sdružení salesiánů spolupracovníků. Více šéfredaktorka periodika Kateřina Koubová.
1: Vydali jsme se za nimi, protože je jich v republice několik set a jsou to lidé, kteří se nechali inspirovat dílem Jana Boska. Jsou v nich celé rodiny. A tak jsme se zeptali, čím je inspiroval právě tento světec, který je před 150 lety ustanovil. Na titulní straně samozřejmě najdeme ohlédnutí za připomínkou toho, že svatý otec Lev XIV. Už je tu s námi rok a jak tento rok pomyslně oslavil, vydal se do Pompeji a do Neapole. A v Pompejích je jedna z největších mariánských poutních svatyní v Itálii, zasvěcená také růženci. Svatý otec se sem vydal, aby svěřil své působení paní Marii. Na titulní straně si také připomínáme vzájemné smíření křesťanů po mnoha staletích po bělohorských událostech. No a otevíráme také nelehké téma duchovního zneužívání, protože proběhla jak debata v Dominikánské 8, tak seminář, který má vést k prevenci, jehož se zúčastnili desítky řeholníků a kromě toho vyšly na toto téma také dvě knihy. Ostatně s překladatelem jedné z těchto knih, s páterem Cyrilem Havlem Benediktínem, přinášíme také rozhovor.
0: Redaktoři katolického týdeníku mluvili také se sestrami Teonou a Labinou Mitevskými, které stojí za filmem o matce Tereze. Snímek je aktuálně možné zhlédnout v několika českých kinech, upozornila Koubová.
1: Vypráví nám o tom, jak dospěly tyto dvě obyvatelky Severní Makedonie k této světici a co se o ní dozvěděli, když se vydali do Indie, kde se setkali také s lidmi, kteří ji ještě osobně zažili. V tomto vydání také zveme na pouť křesťanských médií, která se odehraje tuto sobotu na svatém Hostýně. A tak zvu srdečně vaše posluchače i naše čtenáři, kdo se s námi chtějí potkat, mohou tak učinit právě na svatém Hostýně tuto sobotu v Perspektivách. Tentokrát přibližujeme život jezuity pátera Wendelína Javorky. Žilinská diecéze vyhlásila právě rok Wendelína Javorky a nabízí poselství, které z jeho příběhu vyplývá pro dnešní život křesťana. Já jen přiblížím, že jeho život se odehrával mezi těmito městy. Rožumberok, Řím, Manžusko, Šanghaj, Bukovina, Gulag, Žilina. A také přibližujeme plány papeže Lva ve Španělsku a ohlížíme se za setkáním s americkým ministrem zahraničních věcí Markem Rubiem, protože papež, ač sám rodilý Američan, se už rok nesetkal s nikým z americké vlády, naposledy s viceprezidentem J.D. Vancem v loni v květnu po své inauguraci. A tak přeji všem zajímavé a inspirativní počtení.

Je 30 minut po 8 hodině, vám ve středu 13. května přeje všechno dobré na Proglasu Daniel Blaške. Máme památku svatého Serváce, také památku Panny Marie Fatimské, no a salesiánská rodina slaví svátek svaté Marie Dominiky Macarelové, spoluzakladatelky a první představené kongregace dcer Panny Marie Pomocnice. Ve Spojených státech zemřel před 20 lety církevní historik Jaroslav Pelikán. 73. narozeniny dnes slaví Ruth Kolínská, zakladatelka tuzemského hnutí mateřských center. 76 let se dožívá nevidomý americký zpěvák, skladatel a producent, soulová legenda Stevie Wonder. 82. narozeniny má ekonom profesor Lubomír Mlčoch, františkánský terciář, bývalý člen Papežské akademie sociálních věd. A 99 let se dožívá duchovní a teolog Českobratrské církve evangelické profesor Jakub Švarc-Trojan, někdejší PTPák a chartista, emeritní děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Máme-li nějaké serváce poblíž, můžeme jí blahopřát k jim dnešnímu svátku. Jejich jméno se vykládá jako zachráněný, osvobozený či obsloužený. Co vám nabídneme také z odpoledního vysílání Proglasu v dubnu letošního roku, v požehnaném věku 86 let odešla na věčnost slovenská zpěvačka Hana Hulejová, respektovaná zpěvácká osobnost z oblasti Liptova. Malou hudební vzpomínku připravila redaktorka Helena Bretfeldová a nabídneme ji ve folklorním okénku ve středu 13. května ve 4 hodiny odpoledne. Dalším hostem Martina Kišperského v pořadu Jak se vám líbí bude Aleš Macenauer, který představí svůj projekt Zapomněl jsem a nové album Docela normální lidé. V rozhovoru v 19 hodin a 15 minut promluví o své autorské tvorbě jako formě osobní terapie, o proměnách zvuku směrem k elektronice i o tom, proč se brání žánrovému škatulkování. Řeč bude také o způsobu nahrávání, koncertním provedení i o fungování projektu na nezávislé scéně. Věřím, že máte z čeho si vybrat. Nyní vás provázíme opět hudbou, nyní exofonií a jejím schizofrenickým blues.

0: Letošní tváří probíhajícího týdne pro rodinu, o kterém informujeme, je pediatr Cyril Matějka, populární influencer, tvůrce vtipných videí a především autor knihy Dětské lékařství, která nedávno získala ocenění Magnesia Litera. Ve vysílání tedy vítáme lékaře, který dlouhodobě upozorňuje na význam prevence, zdravého životního stylu i role rodičovského příkladu. Dobré ráno, vítejte na Proglasu.
1: Dobrý den, krásný den.
0: Kudy vedla vaše vlastně cesta do ordinace? Mám na mysli, proč jste se rozhodl být lékařem?
1: No, jsem z doktorské rodiny, takže oni vás vždycky k tomu trošku motivují, vedou. Člověk někdy má v rodičích vzor, takže chce být jako oni. Ale nejdřív jsem chtěl dělat tady, nejdřív jsem chtěl veterinu anebo zubaře, ale nakonec jsem přece jenom skončil v té nemocnici.
0: Letošní moto týdne pro rodinu zní Rodino, pohni se. Co si pod tímto heslem představujete vy jako pediatr?
1: Já myslím, že to je úplně skvělý moto, je to o tom pohybu. V dnešní době hodně dětí tráví čas na mobile, u počítače, u televize a to pohni se by mělo znamenat podle mě trošku prevence obezity, aby se děti hejbaly. A nejenom, ale není to jenom děti, ale celá rodina, protože rodiče jsou vzorem pro ty děti, takže je to krásně řečený. Nemůžete říkat dětem, ať se hejbou, když vy se sami nehejbete, je potřeba pohnout celou rodinou.
0: To je asi i otázka na moji otázku, proč je pro vás důležité, aby se hýbala celá rodina a rodiče šli dětem příkladem?
1: Ano, je to tak. Je to, když po dětech chcete, aby zhubli, ale rodiče sami jsou obézní, jak je vidíme třeba v poradnách, tak zkrátka to nefunguje, protože děti jedí to, co rodiče nakupujou, jedí tak, jak jedí rodiče, oni to kopírují, ten životní styl. Takže bez změny rodičů je těch změn to dítěti.
0: A co byste rodičům doporučil, pokud chtějí vést děti ke zdravějšímu životnímu stylu?
1: No, buďte jim vzorem a nakupujte třeba domů už jenom o stupeň třeba nějaký lepší jídlo, nebo vybírejte ho důkladnějc a sami třeba sportujte s těma dětma. Jak říkám, nemůžete po dítě zjistit něco, co vy sami neděláte, tak proč by toto dítě dělalo?
0: Jak vy ve vaší rodině se rozhýbáváte? Máte nějaké oblíbené rodinné aktivity?
1: Manželka je velká běžkyně, tak mě naučila běhat. Já jsem předtím zase takový sportovec nebyl. A náš syn taky sám teďka je takový pobíhavý, ona cvičí jogu, tak on se snaží taky cvičit. Tak je takový, on to fakt odkoukává. Já když dělám kliky, třeba jen tak si cvičím doma, tak on vedle mě taky dělá, že cvičí. Teďka děláme první cyklový lety na dětském kole. Takže je to snadný.
0: A když se teď od toho fyzického pohybu posuneme trochu někam jinam, co byste chtěl rozpohybovat ve společnosti nebo v přístupu k péči o děti?
1: No, my jsme teďka otevřeli obezitologickou ambulanci, kde klademe trošku důraz na složení těla, protože není to jenom složit třeba 5 kg, ale o to složení toho těla. Takže nejde nám tolik o to číslo na té váze, ale o to, jestli to je v tuku nebo ve svalech. Takže je potřeba nesledovat vždycky jenom tu váhu, ale spíš ten poměr. A to zase ovlivňuje ta strava a ten pohyb. Takže asi to je takový téma, co bychom chtěli trošku otevřít, že ne každá váha je stejná.
0: Tak to dodává Cyril Matějka, pediatr a tvář probíhajícího týdne pro rodinu. Děkuji za rozhovor, ať se vám daří ve vaší práci. Naslyšenou.
1: Taky děkuju moc, naslyšenou.

když je mrysí z hůbníku, dejou se divný fejsty, kloví hobijou hlavou o mříže, chcípají v pásty v chlesti, vráněná šelma záleza do křoví, uprchlí od prochvr.

0: Sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení, který se příští týden poprvé uskuteční na českém území, představoval mimořádnou příležitost k prohloubení česko-německé spolupráce. Vzhledem k postoji vládní koalice ale zůstane z větší části nevyužitá, míní odbornice na vztahy obou zemí Jana Urbanovská z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.
1: Mohla to být příležitost posílení našeho sousedství, mohla to být příležitost rozvinout i naše vztahy v dalších oblastech, prohloubení ekonomického partnerství, například na bavorské ekonomické subjekty, ale bohužel ten způsob, kterým k tomu vláda momentálně přistoupila, vypadá, že tato příležitost zůstane spíše.
0: Na sněm do Brna se chystají bavorský premiér Markus Söder a spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt. Zástupci české vlády ale podle všeho nepřijedou a v dolní komoře parlamentu se vládní strany snaží prosadit nesouhlasné stanovisko k pořádání akce.

0: pátek 29. května vás zveme na Noc kostelů do Radia Proglas v Brně.
1: Přijďte se zastavit, zaposlouchat a nahlédnout do vysílání.
0: Klidně jen na pár minut.

0: Muzeum přeživších v bývalé továrně Oskara Schindlera v Brněnci na Svitavsku se stále nedostává peněz na opravu budov v areálu. Loni otevřelo dvě stálé expozice v původní výrobní hale, další objekty dřívějšího koncentračního tábora jsou ale ve špatném stavu. Nově vznikne informační centrum v objektu bývalých kanceláří, který patří obci, informoval manažer projektu Schindlerova archa Milan Šudoma.
1: Teď se tady bude otvírat obecní vlastně jako v tom domku vedle jenom z těch budov, které patřily k tomu koncentráku, tak obec tady z toho dělá informační centrum, který by mělo být letos někdy v létě hotový.
0: Muzeum chce alespoň vytvořit trvalou venkovní expozici, která by měla více přiblížit, jak koncentrační tábor v Brněnci vypadal. Hranice vymezilo ostnatým plotem. Venku bude mít informační panely. Pro návštěvníky vznikl i nový vjezd s parkovištěm. Součástí muzea má být takzvaná Schindlerova archa, část továrny, ve které vězni žili a pracovali, a budova ubytovny SS. Na ně ale nadačnímu fondu archa rodiny Lev Bär a Oskara Schindlera chybí peníze a tak dál chátrají. Objekty jsou památkově chráněné.

Přátelé milí, Proglas teď velice potřebuje vaši finanční podporu. Bude existovat, budeme-li ho tvořit spolu. Prosím, pomozte. Děkujeme.

0: Na Proglasu posloucháte pořad Na stole je téma. Vítá vás Milan Tesař. Já jsem moc rád, že naproti mě u stolu usedl Michal Horáček. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Textář, spisovatel, básník dnes, protože se budeme bavit především o vaší nové sbírce, která vychází v těchto dnech, jmenuje se Pozemský prach a boží dech. Dnes to tady bude, já mám tendenci říct víc o básních než písňových textech, ale ona to tak úplně pravda taky není, protože tak jako v případě vašich předchozích sbírek, i tady vlastně by měly vzniknout postupně písně, že? Je to tak.
1: No ano, ono to nese, celá ta věc, přímo podtitul slova příštích písní inspirovaná biblickými příběhy.
0: Tak, takže my budeme hovořit o příštích písních, ovšem dvě ty písně si už dnes poslechneme, to mohu prozradit, a inspirace biblickými příběhy. Kdy vás jako autora, jako textaře poprvé napadlo inspirovat se Biblí? Já jsem přemýšlel, když samozřejmě nevím, co bylo třeba předtím, ale vzpomněl jsem si na konec 89. nebo začátek 90. roku, kdy jsem z rozhlasu poprvé s překvapením slyšel zpívat Hanu Zagorovou Proč má stále snímat hříchy stejný beránek. Aha. A byla to slova, která do té doby jsem moc v rádiu neslýchal.
1: Ano, to byl to takový text, který jsi mi napsal. A je to jeden z příkladů, že celá dlouhá léta mě to duchovní téma, zejména teda křesťanský téma, nechává úplně nedotknutýho. Ale je to příběh mnohem delší, než je do roku 89. Je to příběh starý 70 let.
0: Uhum. Kdy tedy jste si poprvé řekl třeba vědomně, teď bych mohl pracovat s Biblí jako zdrojem inspirace, nejenom třeba na ploše jedné písně, jedné básně?
1: Tak asi, myslím, že to je asi tak 3 roky zpátky, ale ono to mělo svůj docela dobrý důvod, protože jak člověk se dostane do určitého věku, jednou vás to taky čeká, tak vystávají silněji než dříve takový ty vzpomínky na ty nejranější zkušenosti se světem, které se vesměs spojí s těmi, kteří vás do toho světa uvádějí, to znamená s rodinou. A naše rodina byla taková zvláštní poměrně, protože můj tatínek byl takový ten intelektuál levicový a jako militantní komunista, který hájil ty marxismy a takové věci. A na rozdíl od těch jiných, tak on to opravdu jako studoval, protože on to jako uměl. Jo. A byl takový jako hodně výmluvný v tom smyslu. No a mě bylo ty 4-5 let, jo. Ale už tenkrát jako potřeboval bych viděl, že existuje ten vědecký světový názor a že ten pochybně zvítězí a už mě na to chtěl připravovat. Ale ve stejném bytě, kromě moje maminky a dědečka, bydlela i moje babička a ta naopak nenáviděla veškerý jako komunistický náhledy na svět a naopak byla to praktikující katolička jako silně. Takže zatímco táta byl teda tenkrát dramaturgem různých pražských divadel a musel teda zbyt v těch divadlech, tak moje babička tehdy už důchodkyně mě brala do kostelu. A když jsme přišli domů, tak mi předčítala. A nebyly to takové knížky, jako se čtou malým dětem obvykle, jako já nevím, který to jsou, něco z Mateří doušek nebo takové věci. Ale byly to biblický příběh. Aha. Pravda je teda, že to nebyla ještě napřed přímo ta Bible. Byly to Albrechtovo dílo, taková biblická dějeprava. A ta kniha samotná byla překrásná. No, protože to měla, ona měla ilustrace Žistáva Dore, takový ocelorytiny a tam ten anděl s tím plameným mečem, jako to bylo něco. A pak ty příběhy, jako dramatický, dramatičtější, jsem později zjistil, než mnohý ty dobrodružní knížky, které jsem pak už četl jako kluk, jako Tarzan nebo Vinetu nebo tak. Ale tohle bylo, jako to ve mně zanechalo hluboké stopy. Takže já jsem s tou Biblí docela jako vyrůstal. Jo, taky. Uhum. A no, sám jsem se později, taky když už babička nebyla, ale já už jsem byl dospělý, tak jsem praktikující katolík. A tak asi to čekalo, to téma, někde ukrytý ve mně a začalo hlásit o pozornost.
0: Tak a teď téma, které já nechci říkat, že všichni znají, jsou ty notorické příběhy, které znají samozřejmě i nepraktikující, i nevěřící. Pak jsou samozřejmě v Bibli mnoha skrytá zákoutí, která musí už člověk probádat trochu víc do hloubky. Ale když bychom vyšli z těch známých příběhů, jak to udělat, aby se člověk neopakoval, aby jenom nepřeveršoval to, co v té Bibli je?
1: To je výborná otázka, protože to opravdu člověk jako já jsem musel řešit. Jo. Vlastně jenom převyprávět to, co už je napsané a co slýcháme, jako při čtení, jako při bohoslužbách, že? Tak to bych nosil dříví do lesa. Že? A ani to ne, protože to jsou experti, že? Jsou faráři, teologové a tak. Ale já jsem antropolog, já jsem kulturní antropolog a vystudoval jsem to a přistoupil jsem k tomu z takového antropologického hlediska, takže ano, je takový notoricky známý příběh, když už zmiňujete ty nejznámější, tak je

0: zmínil, tak jsem tam našel a vyloženě jsem si užil takový méně známý postavy, jako já nevím, Metuzalém, o tom by bylo jedno slovo, že bylo hodně starý, to je celý. Ale já jsem si tak představil, jak se ten Metuzalém v těch 969 letech věku, co se tak myslí o tom světě. A zpívá to i nakonec to zhudebnil i o Viktorína, zpívá to Metuzalema. No a jsou tam spoustu takových dalších postav, ke kterým se možná dostaneme. A ne všechny se dostaly nakonec i do té knihy. Jako. Takže jsem vlastně měl velký zájem právě o ty méně známý, ale ať byli známí nebo méně známí. V každém případě je to antropologický pohled. Co nám nabízí aktér v takové situaci, nám, lidem 21. století, abychom uměli konfrontovat, porovnat svoji vlastní životní zkušenost s tím, jak tyhle velké problémy řešili ti hrdinové či antihrdinové těch biblických příběhů.
1: Tím hrdinou nebo vypravěčem není vždy jen člověk. Mě to trochu připomnělo můj oblíbený román Orhana Pamuka Jmenuji se Červená, kde každou kapitolu vypráví buď nějaký člověk, ale může to být třeba kůň a může to být právě červená barva, ten titul Červená barva v knize. Takže vy tam necháváte promluvit třeba holubici v tom příběhu o potopě. Bylo třeba zvlášť obtížné dívat se na svět něčíma očima?
0: Pro mě to není až tak obtížný, si myslím. Nechci se přecenit, ale mě to inspirovalo, protože já už svoje předchozí tu básnickou sbírku, která se jmenuje Český kalendář, která také byla zhudebněna, tak tam to vypráví, já nevím, Český fousek, nebo Vodník,
1: kůň
0: svatého Martina a tak podobně, tak pro mě to novum nebylo zrovna.
1: Říkáte hrdinové, ale taky antihrdinové. Zase se zeptám, co je vám z toho třeba blížší při tom zpracování. Vžívá se dobře člověk do role biblických padouchů?
0: No, to obecně se říká v umělecké tvorbě, že prostě třeba hrát nebo napsat postavu padoucha je jakoby vlastně snazší než toho dobrého dobrého člověka. No ale tady se člověk, já jsem se teda pustil někdy do takových, docela jsem si popustil fantazii, jako například jeden z takových lidí je ten, jeden z těch římských vojáků, který přibyli Krista na kříž. A říkal, jo, ani se necukal, to co by se cukal, my to umíme, chvilka, ne. Ale teď, co je zajímavý, on má takový pěkný šát, jo. No jo, ale my jsme čtyři, no, tak jak to uděláme? No, tak nakonec teda vyzve, aby si o to zahrali ty kostky. No, to není téma, který bych pojal takhle jako první. Jako. Já si myslím, že Kranach, nebo lidi v té době, tak například řekneme 15. 16. století, to docela bylo téma, jak tam teda metají ty kostky o ten šát. Ale mě to připadlo zajímavé tak jako cesta do duše jako vojáka. Jo. Takový to, a teď si myslím, že se dostáváme k tomu, co prožíváme i my, nebo známe takový situace, jo, kdo se řekne, no ne, tak takový ten jakoby v uvozovkách pragmatismus, jo, kde jde úplně stranou nějaká hodnota, nebo tak. No tak co s ním, tak hele, prej ho vezmou na nebesa, no tam ho oblečou.
1: Tady nějaké oblečení, no. Že tak no. Jo, to je vlastně přístup, který asi můžeme čekat, že tak bylo, že to tak bylo, no.
0: No.
1: Pak mě ještě tam zaujala jedna věc obecně, například apoštolové. Ty si představujeme z těch starých obrazů jako takové ty vousaté muže, jo, máme to nějak zašité. Nedávno vznikl seriál Chosen, kde jsou ti apoštolové vlastně mladí muži v produktivním věku a ten Matouš je tam vlastně takový mladý autista.
0: Ano, ano.
1: A mně se to hrozně líbí, jak ho právě zpracovali, nabídli navzdory těm kánonům, tak jak to známe. Když vy jste přemýšlel nad těmi postavami, snažil jste se někde třeba jít takhle proti proudu?
0: Já jsem, kromě toho, že mě babička inspirovala k tomu, abych vůbec vnímal Bibli, tak pak na mě působilo v dalších 70 letech mnoho jiných lidí. A studoval jsem kromě té antropologie taky dějiny umění na Univerzitě Karlově a dokončil jsem to asi před 3 lety. A to je vlastně cesta výtvarnými díly, které v západoevropské tradici jsou prakticky výhradně do určité doby věnovány

0: biblickém příběhu. Jo. Tam je takový zajímavý příběh. Caravaggio, asi tak v roce 1607, namaloval na objednávku jednoho kostela římského to, jak právě Matouš jako vytváří evangelium. Jo. On to pojal tak, že ještě to dohnal dál, než vy jste jakoby zmínil. To je skutečně člověk jako skoro negramotný, jako ničím, jako žádným vzděláním nepoznamenaný. To je prostě člověk jako naprosto jako nevýjimečný na první pohled, jo, protože výjimečným se stal jenom tím, že ho Kristus pozval, aby ho následoval. No a teďka, on se tak představil, ten Caravaggio, říkal, že to musí být úplně normální chlap. A namaloval ho, jak slétá takhle anděl k němu a vede mu tu ruku, vede mu to přímo, jako vlastně jako zapisuje ten Matouš společně s tím andělem. Jo. No a těm se to jako, těm objednavatelům se to nelíbilo, vůbec mu to nezaplatili a nevzali. Jako, jo. A musel to udělat teda jináč, jako musel to být jako mnohem jakoby takzvaně důstojnější. A to je fakt zajímavý z hlediska dějin umění a z hlediska vůbec hodnocení umění a svobody uměleckého tvůrce a tak podobně. Tak to je přesně tak, já jsem se ty lidi snažil vnímat jako normální jako lidi, ne ty který mají tolik těch soch po celém světě, že jo? A jsou na mozaikách a na obrazech a tak. Ale takhle caravaggiovsky.
1: My se právě s Matoušem dostáváme k první naší hudební ukázce. Vy jste vlastně přinesl dvě úplně čerstvé skladby z díla, které, mluvíme-li tedy o nějakém budoucím hudebním albu, z díla, které vzniká. O tom si řekneme něco za chvilku, ale pojďme si teď tedy představit toho vašeho Matouše už v té hudební podobě. Co tedy, co a koho uslyšíme?
0: Tak někde vzadu bude ten Caravaggio na jiném obraze, to chci poznamenat, jo, protože tam prostě je jak Kristus vstupuje do nějaký ty knajpy a ukáže na jednoho celníka zrovna, říká, pojď za mnou, následuj mě. A i on vstal a následoval ho, takhle to napsaný v Matoušově evangeliu. No a teď, když to bylo potřeba, nebo bylo kýžené, aby dostal hudební podobu, tak jsem se obrátil na uměleckého tvůrce, o kterém si snad malinko ještě povíme více potom, který se jmenuje Ivo Viktorin. Ivo Viktorin má téměř 50 let ve Zlíně studio B. V tom studiu vznikly stovky alb, který on vlastně jako spoluprodukuje, mistr zvuku taky a tak. A sám teda skládá. A já jsem prostě mu jednoho dne zavolal a řekl jsem, jestli by ho to nezajímalo. On řekl, že to asi ne, protože na text jako teda neumí to skládat. Ale nicméně díky laskavé asistence boží změnil svůj názor a jedno z prvních písní, které udělal, je právě tahle. Takže to je hudba Ivo Viktorina a také to Ivo Viktorin sám interpretuje.

bylo to v předjaří. Zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali.

Zdal se ma opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno z radostí se píšu do své zprávy, přečti a jednou pak

0: Tak to byl evangelista Matouš, ukázal na mě, Ivo Viktorín. S Michalem Horáčkem hovoříme o básnické sbírce Pozemský prach a Boží dech a také tedy o budoucím, předpokládám, hudebním albu nebo dvojalbu. Těch básní je 40 v té sbírce.
1: Ano.
0: Měly by být zhudebněny všechny, nebo jak, co vlastně je plán?
1: Když už jste zmínil těch 40, já přece bych rád se toho dotkl, toho tématu, jo? Protože to je biblický téma, jo. 40, ta číslovka 40 velice často charakterizuje nějaký čas, takové očištění, usebrání, nějaké změny člověka, nějakého dozrávání. Jo. 40 dní trvá potopa, 40 let jdou Izraelci pouští, než smějí vstoupit do zaslíbené země a podobně. Takže já jsem si to sám takhle vytknul, řekl jsem si. Já bych si... Je to teda možná až trošku drzí, jako, ale já bych chtěl, aby během 40 týdnů jsem napsal 40 těch básní, které by byly zhudebněny. A k tomu teda došlo. A já předpokládám, že jednou by měly být zhudebněny všechny ty, které jsou v té knize, o které mluvíme. Totiž ona vlastně to není ani tak sbírka, jako už antologie, protože těch básní se musel napsat mnohem více, aby paní doktorka Ivašita, která byla mou editorkou, mohla ty, které se jí nejevily být na té úrovni jako ty lepší, aby tam prostě nebyly. Ale jak se tak někdy stává, tak ty naše názory nemusí být totožný. Uh-huh. Ano, já jsem zohlednil to, že ona je editorka, tak to, tak to co, jako proti čemu protestovala, tam nebylo, není. Ale přesto, když se to mně líbí, tak já to ještě dávám zhudebňovat, takže těch básní vlastně k dispozici je víc, jako pro ty skladatele. No, tak tím cílem je, aby bylo teda ani ne buď jedno nebo dvoj album, ale spíš buď dvoj nebo troj album. Dneska už je to jedno. Dneska se to odehrává v tom jako digitálním
0: prostředí, prostoru.
1: No, bohužel teda, ale stalo se to. No a mým cílem bylo oslovit ty, o kterých jsem se domníval, že by ty příběhy mohly hudebně nějak rozvinout, jako dál, povýšit je dál. Jinak by to nemělo smysl, kdyby to jenom ilustrovali. Takže většinou to není ilustrací, ty hudby. A už jsme zmínili Ivo Viktorina ze Zlína, který naštěstí má kolem sebe ještě shromáždil mimořádnou kapelu vynikajících instrumentalistů. Třeba nevím, Petr Hoffman na elektrický kytary, nebo Petr Ptáček na bicí, nebo a jiní. No a ti se teda taky nějak jsou tím inspirováni, takže oni to už natáčejí v tom Zlíně a tak. To je. Takže Ivo Viktorin tam má těch věcí více než jiní, protože taky přišel jako první vlastně. No ale pak jsou tam další autoři a moc mě potěšilo, že mezi nimi je také pan Michal Novinsky, to je slovenský skladatel filmové hudby, který sklízí úspěchy za svou tvorbu po celé Evropě a tam přinejmenším v Praze teda dostal 4 český lvy. Ale to moje žena třeba dělala nějaký norský film, jako výtvarnice. A najednou kouká, říká, to je hudba Michal Novinsky, jako norský film. No, stalo se, že si taky vybral jednu věc, která se mne Boží mlýny, a necháme to zpívat Michalu Kocábovi. Potom sám Michal Kocáb složil jednak 2 operní árie a jednak jako takovou píseň, která je žánově těžko zařaditelná, no řekněme, že to takový nějaký alternativní rock. Jo. A ještě od něj budu chtít jednu věc. Já od něj, když je to Kocáb, tak musí být pořádný big beat. Jo. A to tam nikdo zatím neudělal, tak já bych chtěl, aby Kocáb udělal pořádný big beat. A to do písně Gog a Magog. Ano. A pak jsou tam další autoři, Lukáš Sommer, ten skládá artificiální hudbu klasickou, Jan Kučera, no, prostě další. A zase i z folkový scény třeba krásně udělala 3 věci. Krásně udělala Petra Šany Šanclová.
0: Tak to je krásné, jak se tam vlastně prolínají jména z různých i ty žánry, jak zmiňujete, od operních árií, tedy po snad i ten tvrdší big beat. Jak potom taková alba, vím, že to už předjímám něco, co teprve asi budete řešit, ale myslíte, že písně budou řazeny spíš takto, jak v té antologii, to znamená chronologicky, anebo spíš žánrově, že by třeba bylo jedno artificiální, jedno rockové?
1: Ne, ne, tady mám už usazený názor jednoznačně. Protože to biblické vyprávění je charakteristické tím, že je jako lineární. Jo?
0: Ano.
1: Tak je to od alfy k omeze, že se tak jako ten svět má pohybovat. A je to příběh, ta dějinnost je to, co Bible přináší do naší kultury, ta dějinnost. Jo? A tak já tohle nemůžu ignorovat. To zkrátka bude od stvoření světa až po třeba knihu Kazatel, nebo i současnost.
0: Takže tak jako v Bibli se střídají různé žánry knih, tak se budou střídat různé žánry hudební.
1: To jste dobře poznamenal, vidíte? To jsem si ani neuvědomil vlastně, ano.
0: Tak vedle té hudební složky má kniha výraznou složku výtvarnou. Teď narážím na fotografie, které jsou její, abych řekl, nezbytnou součástí, patří k ní.
1: To je zajímavé, co říkáte, protože to si paní doktorka Ivašita, editorka knihy, jako nezdílí tenhle názor. Já, když jsem to jako dokončil a teďka se musel mluvit o tom, jak ta výtvarná podoba bude vypadat, tak on říká, ne, to vůbec ne. A když jsem teda přišel s tím konečným řešením, o kterým se zmínil, tak říkám, to jako kdybyste do toho hodil handgranát. To prostě má mluvit samo za sebe. Jo. Jenom to nepotřebuje nic. Takže takový názor je samozřejmě legitimní a nemůžeme rozhodnout, který je správný. Jako správný akorát ten, který jsem zvolil nakonec já, protože to nikdo jiný udělat nemůže. No, ale to měl taky jako příběh. Napřed jsem měl výtvarníka, který něco jako předložil a nakladatelství Argo, kde to vyjde, byl nespokojený a musím říct, že právem, že jsem sdílel ty výhrady, takže to trvalo 2 měsíce, jak jsme se zdrželi. Potom jsem se obrátil na pana profesora Borise Jirku, který už ilustroval knihu Kudikam, což je 2000 veršů teda divadelního představení, a kterýho jsem vždycky měl rád, dokonce ještě než jsem ho poznal, jsem si od něj kupoval obraz, tu a tam nějaký a tak. A to bylo jako to bylo nadějný, protože já to mám rád, on je takový expresivní, jako to, jako že tomu rozumí. A teďka, když jsme se zase jako po mnoha letech spolu mluvili, tak on si vzpomněl, že on vlastně byl jeden z prvních, kdo něco mýho ilustroval. A to jeden z dopisů z lásky a nenávisti, které vycházely v Mladém světě v roce 89. A shodou okolností to byl příběh Lotovy ženy, zrovna taky biblický. A tak se zradovali, že jsme se znovu našli po těch letech. No, na tom začal pracovat, on říká, já teď nemám čas, ale od ledna budu moci. No, tak někdy tak koncem jako půlce ledna jako se snažím zjistit, jak je na tom. No, zjistí se, že šel někde po lese a tam se nějak nachladl a že teda je v nemocnici. Jako. A já jsem říkal, on tak nachladl. No, tak, no. A pak se ukázalo, že měl zápal plic, no a za další asi 7 dní jsme se dozvěděli, že zemřel. Což mě se velice dotklo, jako, protože jsem ho opravdu měl rád nejen jako umělce, jako normální člověka. A najednou teda byl konec ledna, začátek února, nevěděli jsme teďka, co teda? To už má vyjít, ne, ta kniha, tak. No já jsem si vzpomněl, no vidíte, jak jsem to, naši povídání jsem zahájil tím, jak člověk si ke stáru vzpomíná na ty dávný příběhy a přátelé a všechno, co ho ovlivnilo. A jeden z takových výrazných lidí, který kolem mě byli, byla parta redaktorů Mladého světa a mezi ně patřil i fotograf Jan Šibík. Tenkrát to byl takový kluk, vždycky byl takový trochu jiný než všichni ostatní. Už jenom proto, že se hrnul do těch válek a pogromů a katastrof a zemětřesení a všechno. A dokázal to i za toho komunismu se tam vůbec dostat. A pak to jako opravdu zvláštním způsobem zachycovat. Jo. A to je ještě expresivnější než Boris Jirku, jako v podstatě, jo. Když to jako vidíte. Tak a navíc, ty fotografie, které já, on nejsou ilustrativní, to nejsou jako biblická témata.
0: No.
1: Ale jsou to ta témata, která mě zajímají. Jak je to s těmi proroky biblickými, kteří jsou vrháni do lvích jam? Jo? I dneska jsou takový. Jo? A nebo návrat ztraceného syna. Dnes zoufale touží matky po návratu svých ztracených synů. No a takže jsem vybral ve spolupráci s ním nějaký ty fotografie a doprovází to prostě vidění Jana Šibíka.
0: Tak jako potom tady stojí na tom obalu knihy, nemají sbírku popisně ilustrovat, spíše tvoří její obrazový kontrapunkt.
1: Jo, tak bych to myslím, tak vystihuje.
0: Opravdu pro zájemce, kdo si chce ještě rozšířit ten věm o nějaký obraz a třeba si domyslet ty příběhy do té současnosti, protože to je vlastně i důležité téma. Já když jsem si pročítal ty básně, tak samozřejmě, že vycházíte z těch biblických veršů, ale mnohde jsem viděl nějakou právě souvislost s dnešním světem, ať to bylo třeba samozřejmě v tom Gogovi a Magogovi, že tam je to jako jasné, ale i v mnoha dalších. Takže kdo je vlastně tím pro vás třeba typickým cílovým čtenářem, tou cílovou skupinou? Měl by to být právě člověk třeba, který by tam měl hledat tady ty přesahy?
1: Já si nikdy nestanovuju nějakou cílovou skupinu. Uhum. Nikdy, zásadně. Ani nemyslím na to, na nikoho, kdo by to jako měl nějak vnímat, protože pak člověk upadá do nebezpečí, že místo umělce se stane řemeslníkem. Jo. A to bych nechtěl. Já jenom chci, aby jsem já mohl ručit za to, že zrovna v této fázi svého života jsem dal to relativně nejlepší, co ve mně je. A to je všechno. Takže nemyslím na to, kdo to má tí. Ale doufám, opravdu horoucně doufám, že si to lidi najdou a že se tak stanou mými spoluautory. Protože teprve tehdy to umělecké dílo žije. Když si to někdo vezme, stáhne to ke svýmu životu, nebo potom přemítá po svém, a teprve tehdy ta kniha už je. Kdybychom se tak, já nevím, kdybychom se zahli do knihovny a vyndali náhodnou knihu 20 lidí, třeba, já nevím, Medvídka Pů. Hmm. A pak se řeklo, tak co tam bylo? Řekněte mi, jako, jak to vidíte? Jaký to má smysl, co je ten Medvídek Pů? Myslím, že bychom dostali 20 různých názorů, kdyby to ty lidi všichni opravdu přečetli. A to znamená, že jsou spoluautoři toho. Já hledám spoluautory. Prosím vás, jestli jste se dostali až sem a posloucháte tento pořad navzdory tomu, že pan Tesař jako první slovo vedl básně. A že přesto jste vydrželi. Tak to vy jste ti, ke kterým chci mluvit. A mě by teda opravdu moc potěšilo a poctilo, kdybyste si ty příběhy chtěli vyprávět a promýšlet a rozvíjet spolu se mnou.
0: Tak když ty básně položíme vedle písní, tak je pravda, že písně je asi něco, k čemu mají lidé tak nějak spontánně blíž, ale pro vás byly to třeba už, když jste začal ty básně tvořit, vnímal jste je hned jako písňové texty, nebo to nějakým způsobem zraje, nebo necháváte až ty autory hudby, aby z toho ten text udělali? Jak vlastně vnímáte nějaký ten možný rozpor mezi básní a písňovým textem?
1: To je dost zajímavá otázka. Ale já to řeknu rovnou. Já jsem si od začátku představoval, že půjde o verše, které jsou relativně jako vyzývají teda aspoň ke zhudebnění.
0: Takže opět
1: je tam přesně, je tam přesný rytmus. Vždycky je tam rytmus. Jo, když se napsal Metuzaléma, tak každý, kdo se na to podívá, má něco společného s hudbou, tak vidí na první pohled, že to je valčík. To nemůže být nic jiného než valčík. A nebo třeba teoreticky by mohlo být. Ale já jsem to psal jako valčík. A podobně. Takže to má přesný rytmus. Potom to má rým. To se moc nepěstuje, to je akorát tady z Brně ještě pan Krchovský jako dělá, ale jinak skoro už nikdo, že by byly nějaký rýmy. Pak to ještě má refrén. A takhle jsem to koncipoval a jako zatím si nestěžovali ti skladatelé na to, že by to bylo nezhudebnitelné. Jakoby. Naopak, já si spíš myslím, že někdy je to až příliš přesný, jako, že to je důsledně trvám na to, aby to bylo úplně jako formálně dokonalý, ale písničky jako nebejvají. Jako. Tam je potřeba někdy trošičku jako víc z toho kolovrátku. Jako.
0: A jsem tam asonance místo rýmu, že?
1: A ještě víc. Jako tam, oni tam někde slovo uberou a tamhle tři slova přidají. Zejména v té anglosaský to, jako tradici to tak je. Dokonce tam se považuje za velice problematický, když je to přesný. Jo. Ale když už se otevřel tu otázku, tak co to je jako za poezii? Může být písněvý text jako opravdu fair, braný jako bona fide, jako poezie? No já o tom vůbec nepochybuju. Teda. Tak ostatně mohu to doložit tím, že Nobelovu cenu za literaturu dostal Bob Dylan. A já si myslím, že kdyby čeština byla srozumitelnější po celém světě, že by tu Nobelovu cenu asi dostal Jiří Suchý. Jako.
0: Já připomínám podtitul knihy Pozemský prach a boží dech. Ten podtitul je Slova příštích písní inspirovaná biblickými příběhy. My tu máme druhou, už hotovou píseň. No, i když píseň, teď je to skladba, árie?
1: Ne, to je bona fide árie. To je árie se vším všudy, která určitě se uplatní v opeře, kterou píšeme s Michalem Kocábem a během, dneska je 13. května, tak během asi kolik? 17 dnů to máme odezdat, jako podle dohody v Národním divadle, ale akorát to nebude zpívat kontratenor, no, bude to zpívat někdo jiný. A my bychom rádi využili toho, že tohle dělat před živým publikem už teď a přece jenom vnímat, jakou to jako budí emoci, anebo třeba žádnou. To je hezký, že to můžeme. Takže Michal oslovil kontratenoristu pana Vojtěcha Pelku, který, to je mladý kluk, který skutečně, tak tady věštím, jako, že bude jako světově proslulý. Už teďka, jako mladý, získává mnohé různé ceny po Evropě, jako kontratenor. A nás nesmírně těší, že tenhle talentovaný člověk to udělá. Na rozdíl od toho, tady ty písničky, Iva Viktorina, která je jako dobře smíchaná a mástrovaná, tak to tady ještě tady úplně jako není, tak prosím posluchače, aby byli v tomhle ohledu tolerantnější, protože to ještě potřeba jako zmástrovat, trochu s tomu věnovat. Jo. Ale je to prostě, to je normální árie ze všem všudy. A tím, že jsem vám si dovolil nabídnout tyhle dvě tak různé věci, tak si naznačit tu žánrovou pestrost, jako bezuznou žánrovou pestrost celého toho pořadu a LPčka a všeho.
0: Tak a kdo je hrdinou této árie?
1: Je to David, král, pozdější král David, ovšem ve věku 16 let, kde je poukým pasáčkem. A teďka on říká, jako, to je fakt těžký jako něco udělat. Jo. Třeba složit píseň. Jo. Ale že věří tomu, že mu přijde na pomoc ten, kdo se do hry vloží. Jo. A to ten, který, že to bude ten, který jako má tu největší moc a že prostě doufá ten David v přízeň boží. A všichni ho známe, Davida, jako souboje s Goliášem. Jo. A já jsem tady to traktoval tak, že to je souboj o to, aby se z ničeho stalo něco. Jako když složíte píseň nebo žálm, nebo se odhodláte bránit svoje stáda před útoky predátorů, tak takový 16-letý kluk, který má jenom prák, jak může jít proti lvu. No ale on jde, protože si spoléhá na to, že má přízeň boží. A já bych si strašně přál, aby tohle oslovilo nás jako všechny, protože je možný zkrátka se spolehnout, požádat o tu přízeň boží, spolehnout si na to a udělat něco, s čím si myslíme, že se nám nemůže podařit a on by nemohlo. Ale když spolehneme na přízeň boží, tak se leccos podařit může.
0: Tak pojďme si tady poslechnout Davida.

0: Ve studiu je se mnou Michal Horáček, představujeme si sbírku nebo antologii, jak jsme slyšeli, Pozemský prach a Boží dech. Mluvili jsme o připravovaném dvojalbu nebo trojalbu, uvidíme, jak je to s koncertním uvedením těch písní. Já už jsem tak mezi řádky pochopil, že některé z nich už i živě snad zazněly.
1: No ano, je potřeba se věnovat tomu testu před živým publikem. Já jsem minulý rok začal v Praze, v Klementinu, kde je zrcadlová kaple, jeden z velkých skvostů vrcholného českého baroka. Nevím, jestli to udělal Kaňka nebo Dietzenhofer, ale v každém případě je to něco senzačního. A tam já uvádím takový recitál, který se jmenuje Baroko, kde se snažím přiblížit jako barokní naladění a barokní myšlení nám dnes. A tam jsem si pozval jak Ivo Viktorína zmíněnýho, tak Petru Šanclovou, tak tady Davida Belku a taky Michala Kocába. No, vždycky tam nějaký ty písně uděláme. On je to takový recitál, takový trochu zamyšlení, nevím, trochu dějiny umění, trochu antropologie, trochu mše. Teď se omlouvám, že si jsem nepoužil příliš vnosný slovo, ale něco z toho tam je. A vždycky to bylo vyprodaný a vždycky to působilo tak nějak celistvě. Jo. Takže mi to pozbudilo a jdeme dál. Nejdůležitější z hlediska Pozemského prachu a Božího dechu, což je tedy název celého toho konceptu, bude 2. listopadu ve Státní opeře v Praze. Tam je koncert se symfonickým orchestrem, s kapelou Ivo Viktorína, s Hradišťanem, který tam přijede se svým cymbálem a samozřejmě v čele s Jirou Pavlicou a spoustu dalšího. Ale já to tady, vám to tady neříkám proto, abych si dělal reklamu, jo, protože ono do toho je půl roku. Dneska je to vyprodaný do posledního místa půl roku dopředu. Ale ti, kteří možná se do tom dozvídají později a koupili by si ty stupenky, anebo prostě hold, ty stupenky by strašně opravdu musel být hodně drahý, protože to je strašně těžký. Tak těm, kteří by to chtěli slyšet a takzvaný nějak přijatelný vstupný, tak těm nabízíme novej pořád, jo, který se bude jmenovat Takový jsme byli, podle písně Michala Kocába. A ten bude od 24. června letošního roku v pražském kostele barokním, kostele svatých Šimona a Judy. Jo, to je pěkný prostor, protože to spravuje celý FOK. Mají tam velké zkušenosti s tím, mají tam světlo, všechno možné. A teď já tam, na rozdíl té kaple, mohu pozvat i smyčcový kvartet a rockovou kapelu a prostě to bude dobrý zážitek. A tam, jestli budete chtít přijít, tak tam uslyšíte mnohé z těch věcí, o kterých si tady povídáme dneska.
0: Skvělé, takže 24.
1: června večer. 19.30. Uhum. Krásný prostor. Lurágo to dělal. Nádherný barokní prostor.
0: Výborně. Já se vrátím k dramaturgii, řekněme, té básnické sbírky. Vy jste už říkal, že tam 40 básní, že to má svůj důvod, že se tam nevešly úplně všechny. Byla některá témata, s kterými jste si třeba, nechci říct, úplně nedokázal poradit, ale která jste sám odložil, protože vám třeba nepřišla nakonec tak nosná?
1: Děkuji za takovou otázku. To je přesně otázka pro uměckého tvůrce. Že? To jsou těžké rozhodnutí. Tak, a jsou dvě okolnosti, kvůli kterým tam něco není. Jo. První je taková, že jsem to prostě nedokázal udělat dost dobře. Já ještě věřím, že některý ty témata je potřeba. Já jsem napsal asi 3 verze desatera. Ale aby to bylo to antropologické, aby jsme se k tomu mohli stáhnout, aby to bylo jen to vyprávění o něčem, byli součástí toho příběhu, tak to je ohromně, pro mě je to ohromně těžký. Tak desatero tam není, protože jsem to prostě nedokázal. No a pak tam není něco, co asi nebylo dost dobrý, co jsem sice napsal, pak to nebylo dost dobrý, tak to mi paní doktorka Ivašita, se kterou spolupracuji právě, protože je nesmírně přísná, což je jediný smysl editora a opravdický, tak řekla, no tohle jste netrefil. A potom ještě, já jsem sice praktikující katolík, ale vůbec se nebráním tomu, abych poslouchal chytrý evangelíky, že? A jedním z nich je pan Miloš Reichert, teolog a farář, evangelický, který kromě toho teda mluvčí charty 77 a vůbec by ve společnosti takového člověka něco báječného. No a ten mi spoustu věcí jako rozebral a řekl, tady jste to netrefil. Takže já jsem tam nějaký Mojžíše a on říkal, ne, takhle to nemůžete pojmout, to určitě dokážete líp. A tady se to ale ku podivu stalo, že jsem to napsal líp, potom jinak a líp toho Mojžíše. A to je díky Miloši Richertovi.
0: Mě právě zaujaly ty jeho několik stránek, které má v té knize, takový doslov, kde právě třeba hovoří i o čtení Bible v dnešní době. A je tam taky to téma, které já jsem nedávno rozebíral shodou okolností se dvěma různými hudebníky, kteří zhudebňovali přímo biblické žalmy. A to je to, že v některých těch žalmech jsou docela drsná témata. On tam zmiňuje to rozbíjení novorozenců o skálu, ale jsou to i ty žalmy, které vybízejí k zabíjení nepřátel a podobně, které jsou vlastně pak už v rozporu s tím novozákonním milujte své nepřátele. Takže vlastně člověk asi dneska stěží by si vzal Bibli jakýkoliv, jakékoliv téma, protože jsou tam i takováhle témata, která si už nám dnes nic moc neřeknou, ale zaujalo mě, jak Miloš Reichert vlastně říká i, že tohle to může být k něčemu užitečné, třeba právě k tomu vidět, jak to dnes vnímáme jinak.
1: No jistě, to nepochybně ano. Ale já jsem zrovna nepřišel na nějaký téma, takový, který by mě oslovilo biblický s tím, že no tohle je hrůza. To jako nechci. No tak když to nechci, no, tak proč bych to vykládal, že? Ale jinak ano, máte pravdu, oba s Milošem Richertem, je to tak, no.
0: Když jste na začátku vyprávěl ten příběh, jak jste ty biblické příbohody vnímal skrze toho Olbrachta, skrze tu biblickou dějepravu. Měl jste třeba nějaké období, kdy jste tu Bibli přečetl od začátku do konce tak, jak leží a běží, anebo to ani není podle vás třeba nebo důležité?
1: Já myslím, že jako na jeden zápřah, tím myslím, je to 72 knih, jo, to je Biblia, sakra.
0: Tak.
1: Jo, to jsou knihy svaté, 72 knih. To je to možný, ale určitě to je mnoho lidí, kteří jako podnikli takovou cestu, ale na to se potřebujete přece jen vyvázat jako z běžného života a opravdu to intenzivně číst. To není čtení jako takový, jak dělají ty rychločtenáři. To je čtení, že musíte přemýšlet o každý věci, protože ono je to úžasně napsané. Jako když si uvědomíme ten rozdíl mezi třeba soudobou tehdy řeckou tvorbou, jako Homer, jako Odysea, Iliada. No tam se nekonečně popisujou ty věci takový, jako co měl na sobě a ten štít a teď ho odložil a teďka toho koně a jak se ten kůň jmenoval a teďka, že ho potřeboval nový podkovy. A to je do nekonečně jako. Ale tady nic takového není. Tady je to najednou prostě Abraham stojí a slyší, jak mu Hospodin řekne Abrahame. No Abraham řekne, tu jsem. To je celý, ale to je to umění. Jako všechno to tajuplný, všechno to, protože to je soustředění do toho nejdůležitějšího. Žádný popisy, tam vlastně vůbec nejsou popisy, žádný. Tam je jenom to důležitý. A jestli tam je jenom to důležitý, no tak to musíte náležitou úctou ctít a tak číst. Jo? To znamená, že ten, kdo by chtěl přečíst Bibli, tak aby já řekl, ano, on to opravdu přečetl, tak to musíte věnovat jako léta, si myslím. Přinejmenším léta. A na jeden zápřeh bych to asi nedal, protože by to bylo na mě příliš velký sousto, ale ano, přečetl jsem tak, dejme tomu, půlku starého zákona určitě od začátku, já nevím, prvních pět knih, že? To jsem asi přečet najednou. Jako. Ale celou tu Bibli ne.
0: Jedna z možností je pročíst si tedy sbírku Michala Horáčka Pozemský prach a boží dech a třeba tak, že po každé básni se podívat na tu pasáž v Bibli a přemýšlet nad tím.
1: To bylo bezvadný, to by mě těšilo.
0: Tak my jsme si dnes poslechli i dvě zhudebněné básně. Budu se těšit, že se k nám dostanou i ty další, tak jak budou vznikat a že se tady třeba jednou zase sejdeme a budeme si povídat už o tom hudebním zpracování díla.
1: To je moc hezký, že to říkáte. To bych si moc přál. Děkuju.
0: Naším hostem v pořadu Na stole je téma byl Michal Horáček. Já moc děkuju a těším se zase někdy příště naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Loučí se také Milan Tesař, o zvuk se nám staral Šimon Vítek.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

0: zprávy.
1: Sněmovna se má vrátit k zákonu o rozpočtové odpovědnosti. Opozice chce změnám zabránit. Stát chce zpřísnit sankce za pyrotechniku na sportovních utkáních i za vstup na hrací plochu, oznámil to ministr. A Francie čeká na potvrzení Česka, jestli bude hostit slavnostní start cyklistického závodu Tour de France. Zprávy a Martin Matějka. Poslanci se dnes vrátí k debatě o změně rozpočtových pravidel. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítali třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země, které zaplatí příští generace. Přijetí návrhu chce proto zabránit, říká předseda ODS Martin Kupka.
2: Ten zákon má tolik skrytých problémů a vad, tak zásadním způsobem uvolňuje rozpočtovou odpovědnost, že tomu přirozeně musíme bránit. A to ne pro nějakou lokaci té sněmovny, ale prostě proto, že tohle je pro Českou republiku prostě špatný návrh.
1: Je tak pravděpodobné, že sněmovna ještě dnes hlasovat nebude. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO kritiku opozice odmítá. Dodržet deficity naplánované minulou vládou podle ní není možné. Zdůvodňuje to i tím, v jakém stavu veřejné finance přebrala po minulé vládě. A koalice se zákon neúspěšně pokoušela prosadit už minulý týden. Opozice jednání zablokovala. Odpoledne by se poslanci mohli vrátit k ústavní novele, která by umožnila Nejvyššímu kontrolnímu úřadu dohlížet na hospodaření Českého rozhlasu a České televize. Návrh je ve druhém čtení, většinově ho podporuje i opozice. Zahalování obličejů na sportovních stadionech by mělo být nově přestupkem. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů to řekl po jednání s předsedou České fotbalové asociace Davidem Trundou. Doteď zahalování přímo na stadionech zakazovali jen kluby v návštěvním řádu. Šťastný chce sérii opatření zavést v reakci na pražské víkendové derby.
3: České stadiony by taky podle Šťastného měly mít do budoucna možnost využívat kamery na rozpoznávání obličejů. Několik z nich už podle něj takové systémy sice má, kvůli ochraně osobních údajů je ale zatím nesmějí využívat, říká Šťastný.
4: Budu mít jednání se zástupci Úřadu na ochranu osobních údajů a budu s nimi hovořit o legislativních možnostech.
3: Zpřísnit se mají taky sankce za vstup na hrací plochu nebo používání pyrotechniky. S Trundou se Šťastný sešel v reakci na sobotní nepokoje na derby mezi pražskou Spartou a Slávií. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Francouzští pořadatelé Tour de France čekají, až Česko potvrdí zájem hostit slavnostní start cyklistického závodu. Češi by ho chtěli organizovat za 3 roky. Cyklisté by mohli projet historickým centrem Prahy, Křivoklátskem i jižními Čechami.
5: Míč je teď na straně české vlády a celého týmu, aby kandidaturu potvrdili.
6: Cyril Tricard má ve vedení Tour de France na starosti kandidatury na pořádání slavnostního startu cyklistického závodu. O pořádání startu Tour de France ve stejném termínu jako Češi usilují taky Němci a Slovinci, kteří můžou svou kandidaturu stavět na 4násobné vítězi Tour Tadeji Pogačarovi.
7: Myslím si, že na naší straně jsou důležité argumenty, ať už je to dostupnost Prahy a potom je zde určitě obrovský argument.
6: Psal Českému rozhlasu ředitel závodu Letap Czech Republic by Tour de France Přemysl Novák. Podle něj by se o oficiální české kandidatuře pro rok 2029 mohlo rozhodnout ještě letos. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
1: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Lebku svaté Zdislavy z Lamberka včera neznámý pachatel ukradl v průběhu bohoslužby. Byla umístěna ve 2 relikviářích, větším novobarokním a v další menší schránce. Relikvi běžně chránil alarm. Ten byl ale v tu chvíli vypnutý, říká představený a děkan kláštera Dominikánů Jablonem a Pavel Mária Majer.
8: My ten alarm vypínáme, když je bohoslužba, a vlastně k té krádeži došlo vlastně na začátku bohoslužby v přítomnosti kněze u oltáře.
1: Pachatel na sobě měl tmavé oblečení a světlé, zřejmě bílé boty. Informace o něm nebo o ztracené relikvi policie přijme na lince 158. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov zůstává kolona kamionů z kilometru 176 a na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Dobře dojeďte. Dnes bude oblačno a zataženo a nejvyšší odpolední teploty 13 až 17 stupňů. Na západě a místy severu Čech naměří 10 až 13 stupňů. Tolik zprávy.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
10: Jam
9: dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam

je to dávno, možná včera, přichází chlad od večera, jak tvůj osud, co tě řídí, osamělá v davu lidí. Utíkáme po spirále, točíme se v kolotoči, není zpět a není dále, je jen smutek

lásky, není čas na sebe sama. Svět se točí v kolotoči a propadá do neznáma, jako smutek do tvých.

Dobrý den, vítejte v pořadu Kliká, místo, kde uchopíme a otevřeme. Tento měsíc dělám pro vás sérii Myšlenky o církvi. Musím na rovinu říci, že v přemýšlení o církvi často zápasím. Je mi velmi blízké vnímání Božího království. Kdy Ježíš Kristus je králem, dává nám hodnoty a ty můžeme žít ve svém osobním životě, pracovním, ale třeba i uprostřed společnosti. Pojetí Božího království mi rezonuje. Církev jako organismus, jako nevěsta Krista, to je krásné. Ale pojetí církve, kdy vás někdo vede, organizuje vám čas, říká vám, co je dobré a špatné, co máte dělat a co ne, to je pro mě těžké. Církev, která ztratila relevantnost ve své formě i obsahu, to je pro mě také těžké. Církev, která postrádá autenticitu, to jsou všechno věci, s kterýma zápasím. Omlouvám se, že jsem takto otevřený. Vím, že můj pohled je zkreslený, že vychází z mých zkušeností. No ale možná to může být i váš zápas. Neupadá tak nějak církev už dlouhodobě? Nesměřuje k zániku? Matouš, 16. kapitola, 18. verš. Zbuduj svoji církev a brány pekel ji nepřemohou. Jana, 10. kapitola, 10. verš. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Vítejte v pořadu Kliká, dnešní díl se jmenuje Zrození naděje. V minulém díle jsem vám povídal o Jendovi Vopaleckém, který dělal staršího sboru ve Vsetíně a také jednatele křesťanských sborů v České republice. Pán Bůh mu ukázal, že si má dát pauzu a že se uvidí, co dál v budoucnu budou spolu dělat. Přišlo mi to jako výtečná věc, tak to funguje život. Když některé dveře zavřeme, projdeme obdobím nadechnutí a obnovy, nové dveře se můžou otevřít. Jenda tuto myšlenku se mnou sdílel a já jsem mu vyjádřil respekt k jeho vnímání, odvaze i určité poslušnosti vůči Pánu Bohu. Netušil jsem však, s čím přijde za měsíc a půl. Vyzval mě, abych roli jednatele v církvi převzal, abych se podílel na duchovním směřování, přinesení vize, nápadu a invence pro obnovení našich sborů. Křesťanské sbory mají některé výjimečné vlastnosti. Jde o laické hnutí, které nemá duchovní. Lidé staví na osobním vztahu s Ježíšem Kristem, studují Bibli a modlí se. Usilují o proměněný život do podoby Ježíše a jsou aktivní ve službě druhým. To jsou silné stránky lidí v křesťanských sborech. Ale máme taky spoustu slabin. Měli jsme potřebu se vůči druhým vymezovat. Jak vůči nevěřícím a společnosti, tak vůči věřícím, kteří věří jinak. Tím, že u nás chybí určitý řád a potřebné struktury vedoucí k životu, trpíme někdy určitou anarchii. Ztratili jsme 2/3 sborů a spoustu lidí, kteří uvěřili v Pána Boha a byli od začátku v našem společenství, tak odešli nám. Mám pocit, že také mladí lidé, kteří se narodili v křesťanských rodinách, tak do církve dneska nesměřují. To je z mého pohledu náš stav. Velmi jsem si oslovení Jendy a pak také rady církve vážil. Měl jsem pocit, že je to možná i přirozené vyústění mého života, že mě na takovou službu Pán Bůh připravil, ale zároveň mě to upřímně děsilo. Nevím, zda má ta naše církev naději, zda se může obnovit, zda může být něčím živým, hezkým, užitečným. Když jsem přemýšlel, zda jednatelství vzít, tak mě to naplňovalo vnitřním klidem a takovým tahem dopředu do toho vstoupit, ale sem tam to střídali i pocity úplného zděšení a marnosti. Tak ještě jednou se omlouvám za otevřenost a sdílení svých zápasů. Ezechiel, 34. kapitola, 15. a 16. verš. Sám budu pást své ovce a dám jim odpočívat, je výrok panovníka Hospodina. Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu zpět, polámanou ovážu a nemocnou posílím, kdežto tučnou a silnou zahladím. Budu je pást a soudit. Jan, 10. kapitola, 10. až 15. verš. Já jsem přišel,
aby měli život a měli ho v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Já jsem dobrý pastýř. Znám své ovce a oni znají mne. Tak jako mě zná otec a já znám otce. A svůj život dávám za ovce. Kdo je dobrý pastýř? Ezechiel popisuje kvality pastýře v tom, že žije uprostřed ovcí. Nejde mu o jeho profit, ale o blaho ovcí. Stará se o jejich dobrou potravu, odpočinek i bezpečí. Hledá ztracenou, přivádí zaběhlou, ošetřuje a léčí nemocnou, odděluje tučnou. Docela dost práce. Hospodin zde je popsaný jako dobrý pastýř Izraele. Evangelista Jan nám popisuje dobrého pastýře jako toho, který žije a nasazuje sám sebe pro své ovečky. Kdo ovečky zná, kdo je chrání před nebezpečím. Také docela dost práce. Ježíš je zde představený jako dobrý pastýř. Někdy se cítím i uprostřed všech blízkých lidí a aktivního života osamocený. Někdy jsem v pohodě, vím, kam v životě směřuju, vše mi dává smysl, ale přichází okamžiky, kdy se cítím úplně ztracený. Žiju krásný, aktivní a naplňující život a přesto se někdy cítím prázdný. Jsou v mém životě věci, které se mi nepovedly. Jsou vztahy a situace, které nejsou optimální. Nechci si stěžovat, jsem chlap, ale na rovinu i v mé duši je někdy spoustu bolesti. Ano, jsou chvíle, kdy jsem vnitřně osamocený, ztracený, prázdný a zraněný. Vlastně potřebuju znovu Hospodina, Ježíše Krista, jako dobrého, přítomného a pečujícího pastýře. Vlastně to znám i od svého stáda oveček. Je to spoustu práce. Teď jsem vozil balíky sena, každý den čistou vodu. Ovečky potřebují mít minerální sůl a sůl se selenem. Za týden je budu stříhat nebo nechám je ostříhat a budu je očervovat, protože je chci přehnat na horní pastviny. Sem tam musím opravit ohrady, což je věčná práce. Když mám na to čas a dám tomu potřebnou péči, tak to vše moc pěkně funguje. Ovečky jsou spokojené, zdravé, když přijíždím k ohradě, tak už běží a nadskakují a mečí. Když tomu dám v klidu, co je třeba, tak to funguje. Mám z toho radost, naplňuje mě to. Je to možná jako s čímkoliv jiným. A tak to je to možná v každé oblasti. Jako například v manželství, rodičovství, takhle je to ohledně studia nebo práce. No a tak to může být možná i s církví. Dát tomu péči jako pastýř. 1. Petrova 5.2. Starejte se jako pastýři o boží stáce u vás. Ne s donucením, ale dobrovolně. Jako to Bůh žádá, ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou. Ale zpátky k tématu, jestli přijmout roli jednatele nebo ne. Jak už jsem říkal, prožíval jsem v tom pokoj i děs. Už dlouho jsem neprožil takový zápas. Letos jsem nechal svoje ovečky připustit už v srpnu. Na začátku ledna jsem čekal první bahnění, porody jehňat. Chodil jsem tam každý den, ráno i večer, někdy i přes den. Přitom to mám plus minus kilometr od domu. V lednu totiž mrzlo a když se jehňata narodí a jsou mokrá, mohly by po porodu prochladnout a pak zemřít. Jenže ty moje ovečky letos nerodily. Chodil jsem tam už 14 dní, a říkal jsem si, no, možná byly připuštěné až v druhém cyklu. Možná budou jehňata až v polovině ledna. Ale nebylo to ani v polovině ledna, ani na konci ledna, ani na začátku únoru a ani v polovině února. Mrzelo mě to a je pravda, že jsem to letos nepohlídal. Protože vždycky se říká, že člověk to musí vidět, že ten beran tu ovečku obskočí. A tak jsem si nadával. Jsem si říkal, Petře, ty jsi tak nějak jako usnul na vavřínech. Měl si pocit, že už ohledně chovu oveček víš všechno, že ti to funguje, ale to zne. Stala se chyba. A říkal jsem ovečkám, holky, to si myslíte, že vás budu chovat 2 roky jenom tak, bez zrození nového života? Najednou mi to došlo, že je to možná jako v té naší církvi, že to k dalšímu životu nesměřuje. Je to taková krásná, no tedy spíše smutná analogie. Ještě 14 dní mě to drtilo, že se mi letos ovečky nenarodí.
mrzelo mě to, vyčítal jsem si to, ale pak jsem to tak nějak pustil. No a já to takhle v životě mám. Když věci tak nějak vnitřně držím až v nějaké jako křeči, tak se věci nestanou. A když je pustím, ano, přišel jsem tam a najednou vidím, že je narozené první jehně. To ještě nic neznamenalo, ale znamenalo to, že beran není neplodný, že možná se narodí i další. No a časem se narodilo 13 jehňat, jenom jedna ovečka neporodila, jinak všechny ostatní porodily. Vím, že se nedá boží vůle hledat takto zdění v životě, ale na druhou stranu věci jsou někdy více propojené, než bychom si sami mysleli. Pro mě to byl impuls, že Pán Bůh může i skrze tu naši církev v krizi, která má své silné stránky, ale taky spoustu slabých stránek, že může i skrze ní přinést nový duchovní život. Jednatelství jsem spokojem i stálým vnitřním zápasem přijal. Konference, u nás se tomu říká shromáždění starších, jsem byl navržený, zvolený a taky potvrzený. Když jsem přijel domů a šel jsem zkontrolovat ovečky, tak už z dálky jsem to viděl. I ta poslední porodila. Vidím tam dvě malé jehňata a tak si říkám, wow, to je super. A když jsem odcházel, tak jiná ovce strčila do jednoho jehněte tak jako hodně. Si říkám, co blbne, vždyť už jsou na sebe zvyklí. A najednou jsem zjistil, že ta poslední ovečka porodila tři nové jehňata. Tak si říkám, no, uvidíme, co všechno se v tom životě může zrodit.

0: všechno a ještě víc.
1: Mám pro nás cvičení pro tento týden. Cítíte se někdy osamocení, ztracení, prázdní a zranění? Jak může být Hospodin Ježíš Kristus v těchto konkrétních situacích pro vás dobrým pastýřem? No, to je otázka. Tuhle otázku vlastně můžeme položit Ježíši uprostřed těch našich zápasů. Ježíši, jak ty pro mě v téhle situaci můžeš být pastýřem? A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůř vás zdraví od mikrofonu z Rádia 7, z pořadu Klika a budu se těšit zase za týden. Mějte se krásně.

Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí: Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u středeční voničky lidových písní. Na sobotu 16. května chystá město Kroměříž i místní dům kultury Hanácký den v Kroměříži. Bohatý celodenní program na Hanáckém náměstí otevře v 9 hodin dopoledne dechová hudba z Dounečanka. O 9:45 dopoledne vyjde z náměstí krojovaný průvod vedený stárky a stárkami, krátce před 10:00 pak začne přehlídka vystoupení hanáckých folklorních souborů. V programu mimo jiných vystoupí dětské soubory Klubíčko, Třešňůvka, Zrníčko, Chropiňáček, Ječmínek a Hanácké šponti. Dospělé soubory Jabloňka, Hanáci z Hulína, Klebetníček, Hanácká beseda Kojetín a Omladina Martinice. K poslechu i k tanci bude hrát cymbálová muzika Dubina. Po celou dobu konání akce bude na náměstí tradiční hanácký jarmark. Přejeme ničím nerušený poslech a úspěšný den. Zůstaňte s námi u poslechu Proglasu.

Taktéž v sobotu 16. května od dopoledních hodin se v Mnichově Hradišti v areálu děkanství koná 13. pojzerský folklorní festival. Program otevře v 10 hodin dopoledne dětský folklorní soubor Jiříčky a uzavře jej vystoupení kapely Fleret se zpěvačkou Zuzanou Šulákovou. Mezi účinkujícími najdeme soubory Furiant, Vrbina, Šáteček, Písečan i Ladův národopisný soubor z Hrusic. Místní i přespolní jsou srdečně zváni do Mnichova Hradiště.

Krásný čas po 11. hodině vám na Proglasu přeje Daniel Blaške. Opět otevíráme příběhy ruského poutníka, které přeložil Petr. Vítám vás a číst nám bude Libor Raclavský. Přeji příjemný a inspirující poslech.

Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Část 19.

V této části můžeme naposledy naslouchat poučením svatých otců o vnitřní modlitbě srdce v podobě posledních 8 výroků užitečného slova o otci Filemonovi a krátkého svodu poučení otců.

Užitečné slovo o otci Filemonovi. Bratr s ním žijící vyprávěl následující. Když jsem jednou seděl vedle něho, zeptal jsem se ho, jestli byl pokoušen pomluvami démonů, když žil v poustevně. On řekl: odpusť, bratře, pokud Bůh dopustí, aby na tebe přišly zkoušky od ďábla, jakým jsem byl vystaven, nemyslím, že bys mohl snést jejich hořkost. 70 let nebo i víc jsem snášel mnohá pokušení, žil jsem v různých poustevnách v dokonalém mlčení. Co jsem zakusil a vytrpěl od démonů, o hořkosti toho nemá smysl povídat tomu, kdo ještě nezakusil mlčení. V těch zkouškách jsem vždy postupoval takto. Všechnu svoji naději jsem složil na Boha, jemuž jsem přinášel oběti odříkání. A on mě brzy zbavil veškeré tísně. Proto, bratře, už o sebe nemám žádnou starost, ale vím, že on o mě pečuje. A velmi lehko přetrpím pokušení, která na mě přichází. A jen to jediné jemu přináším, že se neustále modlím. Nemálo mi přitom pomáhá i naděje, že čím více přichází zármutku a bídy, tím větší věnec se připravuje trpělivému. Neboť u posledního soudu budou jedny i druhé vzájemně vyváženy. Když to víš, bratře, nepodléhej malomyslnosti. Vstoupil jsi doprostřed boje, aby se zbil. Bij se a dodávej si odvahy tím, že těch, kteří za nás bojují proti Božím nepřátelům, je velmi mnoho, více než nepřátelských zástupů. A jak bychom se mohli odvážit odporovat takovému strašnému protivníkovi lidského rodu, kdyby nás neobjímala mocná pravice Božího slova, nezaštiťovala nás a nezahalovala? Jak by lidstvo vydrželo jeho útoky? Ten bratr ještě vyprávěl, že mezi jinými ctnostmi měl otec Filemon i tuto. Nesnesl poslouchat prázdná slova. A pokud se někdo zapomněl a vyprávěl něco, co bylo bez duchovního užitku, vůbec mu neodpovídal. Takže když jsem šel za nějakou prací, on se mě neptal: proč odcházíš? A když jsem se vrátil, neříkal: kde jsi byl? Nebo co jsi tam dělal? Tak jsem jednou z neodkladného důvodu odplul do Alexandrie a odtud kvůli jedné církevní záležitosti jsem se vydal do Cařihradu. Ani jsem se o tom sluhovi Božímu nezmínil. Potom, když jsem tam zůstal dlouhý čas a navštívil jsem tamní bratry, vrátil jsem se k němu do poustevny. Když mě starec uviděl, zaradoval se a po obvyklém přivítání se pomodlil a sedl si. Docela na nic se mě neptal a já jsem se věnoval své obvyklé činnosti mysli. Jednou, když jsem ho chtěl vyzkoušet, několik dní jsem mu nedával chléb.

pravil též. Od té doby, co jsem přišel do monastýru, nedovolil jsem svým myšlenkám být za zdi celý. Nepřijímal jsem do své mysli žádnou jinou myšlenku, kromě bázně boží a soudu budoucího času. A měl jsem na paměti soud, který hrozí hříšným, a věčný oheň a pekelnou tmu, i to, jak žijí duše hříšníků a spravedlivých a jaké blaženství je připraveno spravedlivým a jak každý dostane svoji odplatu za svoji námahu. Jeden za askezi, druhý za milosrdenství a nepokryteckou lásku, jiný za nezištnost a mlčení, ten za krajní poslušnost, onen za poutnictví. Všechno to mám v mysli a nedovolím jiné myšlence vstoupit. Už nemohu být s lidmi a svoji mysl jimi zaměstnávat, abych se nevzdálil od božských myšlenek. K tomu připojil vyprávění o nějakém učedníku. Říkal o něm, že už dosáhl stavu bezvášnivosti a z rukou anděla přijímal chléb a stravu, ale protože zlenivěl, ochabl v pozornosti, přišel o takovou čest. Neboť když duše ochabne v hloubavé a napjaté pozornosti mysli, tehdy ji obejme noc. Kde nesedí Bůh, tam se vše rozleje jako v mracích. Duše nemůže vzhlížet k jedinému Bohu a zachvívat se jeho slovy. Jsem Bůh jenom, když jsem blízko, je výrok Hospodinův. Jsem-li daleko, Bůh už nejsem? Může se někdo skrýt ve skrýších a já ho neuvidím? Nenaplňují snad nebe i zemi? A mnohé jiné, kteří upadli do neštěstí, on připomínal. Uváděl i pád krále Šalamouna, který získal takovou moudrost a byl tak slavný, protože jako denice ráno vycházející všechny ozařoval jasem moudrosti. Pro malou vášeň takovou slávu však ztratil. Tak strašné je oddat se lenivosti. Je třeba se bez přestání modlit, aby nás žádná jiná myšlenka neodloučila od Boha a místo něho do naší mysli nestoupilo něco jiného. Pouze čisté srdce je schránkou Ducha Svatého a čistě zří v sobě jako v zrcadle samého Boha. Když to uslyšel bratr, který žil s otcem Filemonem a viděl jeho skutky, řekl, že pochopil, že v něm zcela přestali působit tělesné vášně a že on byl horlivý milovník všeho dokonalého, takže se vždy zdál proměněný božským duchem a vzdychajícím nevýslovnými vzdechy, sám v sebe se obracející a o sobě rozvažující nebo udržující se v rovnováze jako na vahách a všemožně usilující, aby cokoliv přicházející neporušilo čistotu jeho mysli a aby se žádná skvrna k němu skrytě nepřiblížila. Když jsem ho viděl, říká, byl jsem povzbuzen k podobnému způsobu života a s horlivostí jsem se k němu obracel s otázkou. Jak bych mohl dosáhnout čistoty mysli jako ty? On řekl, musíš podstoupit námahu, neboť proto je nutná námaha a churavění srdce. Duchovního dobra, které je

je hodno horlivého hledání a námahy, nedosáhneme, budeme-li ležet na lůžku a spát. Ani pozemského dobra se nikomu nedostane bez námahy. Ten, kdo chce dosáhnout pokroku, musí se především zbavit svého chtění a získat neustálý pláč a nezištnost. Nevidět hříchy druhých, ale pouze svoje. A pouze kvůli nim ve dne v noci plakat. Nemít žádné světské přátelství s nikým z lidí, neboť duše soužící se pro svůj ubohý stav a zraňovaná vzpomínkou na své dřívější hříchy je mrtvá pro svět a svět odumírá pro ni. To znamená, tehdy jsou tělesné vášně potlačeny a člověk jim nepodléhá. K tomu ten, kdo se odřekl světa, spojil se s Kristem a zůstává v mlčení, miluje Boha a chrání jeho obraz. Obohacuje se jeho podobou. Neboť zhora od Boha přijímá almužnu Ducha Svatého a stává se domem Božím a ne démonů. A bohabojné skutky předkládá Bohu. Tak duše, která se stala čistou svým životem, svobodnou od poskvrnění těla a je zcela bez hříchu či špatností, obleče se nakonec věncem pravdy a zazáří krásou ctností.

Komu se na začátku neusadí v srdci pláč, ani duchovní slzy, ani paměť na muka nemající konce, ani pravé mlčení, ani neustálá modlitba, ani zpěv žalmů a poučení v božském písmu. Komu se to nestalo návykem tak, že by byl myslí nucen to dělat, i kdyby nechtěl a bázeň boží nepanuje v jeho duši? Ten ještě setrvává v přátelství se světem a nemůže mít při modlitbě čistou mysl. Neboť pouze zbožnost a bázeň boží očišťují duši od vášní a mysl činí svobodnou. Přivádějí ji v nazírání pro ni přirozené. To slouží jako záruka budoucího a zachovává neochvějnost pro ty, kteří dosáhli této milosti. A tak se ze všech sil snažme o praktickou činnost, kterou jsme přiváděni ke zbožnosti, což je čistota mysli, jejímž plodem je teologické nazírání přirozené mysli. Neboť čin je východiskem k nazírání, jak praví bystrý rozum svatého Řehoře Bohoslovce. Proto když se přestanu starat o ty skutky, odcizím se veškeré lásce k moudrosti. Neboť kdo dosáhl samého vrcholu ctnosti, musel podstoupit námahu asketismu krotícího nepřístojné touhy těla a přísné střežení myšlenek. A tím způsobem sotva můžeme vyčkat příchodu Krista. Neboť čím větší je naše spravedlnost, tím více roste duchovní dospělost. A nakonec mysl, jež dosáhla dokonalosti, zcela přilne k Bohu a nechá se ozařovat božským světlem a odkrývají se jí nevýslovná tajemství. Tehdy opravdu pozná, kde je moudrost, síla, rozum k poznání všeho, dlouholetost a život, jas očí a mír. Neboť dokud je zaujata bojem s vášněmi, dotud nemá možnost se z toho těšit. Tak i cnosti a špatnosti činí mysl slepou. Ale když se boj utiší a ona získá duchovní dary, tehdy pod stálým vlivem cnosti se stává zcela vidoucí světlo a neodklánějící se od nazírání věcí duchovních. Není připoutána k ničemu zdejšímu, ale přešla od smrti k životu. Ten, kdo přijme život následování a snaží se přibližovat k Bohu, musí mít neposkvrněné srdce a čistá ústa, aby slovo z čistých úst vycházející bylo čisté, mohlo důstojně velebit Boha, tak jako duše, která přilnula k Bohu, s ním bez přestání rozmlouvá. Přejme si, bratři, dosáhnout takové míry ctností a přestaneme se plazit po zemi, spoutání vášněmi. Kdo se tomu oddal a dosáhl boží blízkosti, má účast na jeho svatém světle a zraněný láskou k němu oblažuje se hospodinovou nepochopitelnou duchovní radostí. Jak praví žalm, hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jako světlo, jako polední jas tvoje právo. A která láska je tak silná a neudržitelná jako ta, kterou Bůh vlévá do duše, která se očistila od veškerého zla? Taková duše z pravé náklonnosti srdce říká, jsem nemocná láskou. Nevýslovné a neobjasnitelné je vyzařování božské krásy. Slovo je nemůže vyjádřit
ani sluch pochopit. Ukáže-li na záři denice, na jas luny, na světlo slunce, všechno je to nesrovnatelné s touto slávou, zcela ubohé před tváří pravého světla, jako hluboká noc nebo jako mračná mlha před jasným polednem. Tak nám to tlumočil svatý Bazil Veliký, znamenitý mezi učenci, který to poznal z vlastní zkušenosti a naučil se tomu.

Kdo si přeješ získat vnitřní modlitbu a dychtíš po neustálém sjednocení a příjemném obcování s Ježíšem Kristem, přijď, rozhodni se a plň poučení svatých otců takto. Za prvé, posaď se nebo raději stůj v temném a tichém koutě v modlitevním postavení. Za druhé, před začátkem učini několik poklon a nepovoluj údy. Za třetí, vyhledej v obraznosti místo srdce pod levým prsem a tam zaměř svoji pozornost. Za čtvrté, sveď mysl z hlavy do srdce a říkej: Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou. Tiše ústy nebo pouze v mysli, jak ti bude příhodnější, pomalu, s bohabojností. Za páté, snaž se po tu dobu, jak můžeš, udržet pozornost a nepřijímej žádné myšlenky, ani špatné, ani dobré. Za šesté, buď klidný a trpělivý. Ulož si stát dlouho a zapomenout na všechno. Za sedmé, zachovávej uměřenost a střídmost. Klekej podle svých sil. Za osmé, zachovávej mlčení. Za deváté, po obědě čti nemnoho z evangelia a z těch otců, kteří uvažují o vnitřní činnosti a modlitbě. Za desáté, spí 5 nebo 6 hodin denně. Za jedenácté, někdy vnější modlitbou vyprošuj vnitřní činnost. Za dvanácté, nepouštěj se do takové práce, která rozptyluje. Za třinácté, často srovnávej svoje zkušenosti s poučením otců. Pane, dej sílu mé dobrotě, zvolal kdysi prorok David. Zvolej i ty moje duše, Pane, dej pevné odhodlání mé náklonosti k pozornosti, neboť od tebe pochází každé chtění a každé konání. Ať s tvou pomocí a podporou očistím pozorností mysl a srdce a připravím v nich příbytek tobě trojjedinému.

0: Libor Raclavský četl další díl z knihy Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Z ruštiny knihu přeložil Petr Vítám vás, vydalo nakladatelství Refugium. Zvukově spolupracoval Miloš Švábek. Pokud jste nestihli celý díl, tak reprízu vysíláme dnes ve 22 hodin a další 20. část zítra opět v 11 hodin dopoledne.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

tu do riv jeli do temné noci. Vždycky někoho unést, vždycky zůstane pocit, že to tak je, že to tak bude. Na umrzlé cestě začí hoštít,

U 11:30 ve středu 13. května máte naladěný Proglas. Od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Prožíváme památku svatého Serváce, belgického biskupa snad arménského původu ze 4. století, lidově druhého ledového muže. Je patronem zámečníků, stolařů a vinařů, přímluvcem při revmatismu, bolestech nohou a horečce i ochráncem před škodami způsobenými mrazem. Katolický kalendář zároveň připomíná památku Panny Marie Fatimské, výročí prvního zjevení Matky Boží třem chudým portugalským dětem z 13. května 1917. Právě před 45 lety byl papež Jan Pavel II. Na Vatikánském náměstí těžce zraněn při atentátu. Salesiánská rodina slaví svátek svaté Marie Dominiky Macarelové, spoluzakladatelky a první představené kongregace dcer Panny Marie Pomocnice. Před 390 lety byl položen základní kámen kapucínského kostela svatého Josefa na Novém městě pražském. Před 115 lety podnikl Jan Kašpar let z Pardubic do Prahy. To byl symbolický počátek českého letectví. 73. narozeniny dnes slaví Ruth Kolinská, zakladatelka tuzemského hnutí mateřských center. 76 let se dožívá nevidomý americký zpěvák, skladatel a producent, soulová legenda Stevie Wonder. 82. narozeniny má ekonom profesor Lubomír Mlčoch, františkánský terciář, bývalý člen Papežské akademie sociálních věd. 99 let se dožívá duchovní a teolog Českobratrské církve evangelické, profesor Jakub Schwarz-Trojan, někdejší PTPák a chartista, emeritní děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Zachráněný, osvobozený nebo obsloužený, tak se vykládá jméno latinského původu Servác, jeho nositelé mají svátek podle občanského kalendáře, tak všem těmto nositelům. Celkem vás je v republice 5. Blahopřejeme. A jaké nás čeká počasí? Bude oblačno až zataženo, večer místy na Moravě a ve Slezsku polojasno až jasno. V severozápadní polovině území můžeme očekávat přehánky, večer budou jinde jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty 13 až 17, na západě a místy také na severu Čech bude kolem 11, v tisíci metrech na horách kolem 6 stupňů Celsia. Tolik o počasí. Na Proglasu nás teď čeká půl hodinka dopoledního hudebního proudu se zprávami. Krátce před polednem nabídneme myšlenku na den. Dnes bude o světle a připravili Pavel Pechanec. V poledne se můžete připojit k pracovníkům Rádia Proglas k polední modlitbě a na to navážeme jako tradičně hudební siestou. Nejdříve zazní Valpurgina noc, baletní hudba z opery Faust od Charlese Gounoda. Dále uslyšíme koncertní kus D-moll pro klarinet, basetový roh a orchestr číslo 2, opus 114, který zkomponoval Felix Mendelssohn Bartholdy. Následovat bude Macbeth, opus 23, symfonický poem podle Shakespeara od Richarda Strause. A na závěr zazní Habanera z opery Carmen od George Bizeta. Ve 13 hodin nabídneme zprávy z naší zpravodajské redakce dnes s Nikolou Samcovou. Potom nás bude v odpoledním hudebním proudu čekat dnešek v kalendáři od 13:30, od 14. hodiny hudební kompas, tam si představíme skupinu Druhá tráva. V 15 hodin opět zprávy, tentokrát Českého rozhlasu Plus a od 16. hodiny nás čeká folklorní okénko. V dubnu letošního roku v požehnaném věku 86 let odešla na věčnost slovenská zpěvačka Hana Hulejová, respektovaná zpěvácká osobnost z oblasti Liptova. Malou hudební vzpomínku na ní připravila redaktorka Helena Bretfeldová. To je tedy pozvánka na dnešní odpoledne s Proglasem a teď už Fleret a Na velké noce.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Akce pro pracovníky ve zdravotnictví nabízí Centrum pro pastoraci nemocných arcibiskupství Olomouckého. Jednou z událostí je mše svatá pro pracovníky ve zdravotnictví proběhne tuto neděli od 14.30 v poutním kostele Panny Marie Sněžné v Provodově na Zlínsku. Více o programu prozradí pracovnice centra Lucie Minaříková.
2: Lékaři a další pracovníci ve zdravotnictví mají také možnost putovat na Provodov, kde bude slavená mše svatá, pátrem Markem Orkováchou. Přijďte, je hezké setkat se.
1: Na příští sobotu připravilo Centrum svatodušní duchovní obnovu.
2: Je určena nejen zdravotníkům, nemocničním kaplanům a dobrovolníkům. Proběhne v klášteře Kapucínu Olomouc. Naším doprovázejícím bude páter Petr Utíkal, který má pro nás připravené přednášky. Společně budeme slavit mši svatou.
1: 16. pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví se uskuteční v Bazilice na Nebevzetí Panny Marie na svatém Hostýně v sobotu 20. června.
2: Hlavním celebrantem mše svaté v 10.15 bude páter Jan Polák, vyučující na Civilometodějské teologické fakultě, a po mši svaté také pronese přednášku na téma přínos Sisely Sander v světové paliativní péči. Poté bude následovat oběd a nakonec poutníci se rozloučí se svatým Hostýnem modlitbou cesty světla.
1: Pozvala za Centrum pro pastoraci nemocných Olomouckého arcibiskupství Lucie Minaříková.

Víš, jak se člověk cítí, jako ryba v síti, jako zaprášený kvítí, jako luční kvítí, o kterým někdo dupe, jako já s lístkem pro dva a kolem.

mě to zas a byl jsem na to sám. Cestu k vám si pamatuju, číslo ještě mám. Utírám oči a prchá je mi síla, utírám hrnky a víc.

to chytlo a nebylo to snadný, teď už slova žádný nezmění noci na dny. Na dny plný světla, kdy svět se na nás dívá, teď je v noci tma a od rána se stmívá. Prostě chytlo mě to zas a nebylo

0: Litoměřicích dnes začíná dvoudenní Young Caritas Forum 2026. Setkání spojuje pracovníky a dobrovolníky z charitní sítě i odborníky a další zájemce o téma dobrovolnictví. Akce se zaměřuje na hledání nových způsobů, jak zapojovat mladé do dobrovolnických aktivit, rozvíjet komunitní život a posilovat místní sítě pomoci. A více nám v tuto chvíli už prozradí Petra Cmárová, vedoucí oddělení globálního vzdělávání a osvěty Charity Česká republika, kterou už vítám na Proglasu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak na začátek se zeptám, jaký program Forum letos nabídne.
1: Young Caritas Forum se letos, jak jste zmínila, koná ve dvou dnech a propojuje tak inspiraci i sdílení zkušeností a na všechno máme dostatek času. Je naším velkým potěšením, že hostíme taková jména a jejich příspěvky, jako jsou kněz, biolog a pedagog Marek Orkovácha, nebo například socioložku z Pražské fakulty humanitních studií Terezu Pospíšilovou, či Michala Brožu z Informačního centra Organizace spojených národů v Praze. Ti nám také letos pro fórum udělili záštitu. Součástí tedy budou diskuze s odborníky, celodenní ideaton, který se koná právě zítra, kde budeme, jak už to je zvykem v duchu Young Caritas, spolu s mladými lidmi hledat nové cesty, jak dobrovolnictví přiblížit více lidem a jak na komunitní dobrovolnické projekty.
0: Jaký přínos si od tohoto setkání slibujete? Spíše inspirace nebo i nějaké konkrétní podněty pro další praxi?
1: Jak už jsem řekla, doufáme hlavně v inspiraci. Fórum se letos koná už po čtvrté, takže je to čtvrtý ročník a vždycky nám účastníci odjíždí motivovaní a inspirovaní pro nějakou další práci. Dobrovolníky doufáme, že povzbudíme k zapojování se do nejrůznějších dobrovolnických akcí a k možná k tvoření nějakých vlastních dobrovolnických iniciativ. Chceme, aby si všichni účastníci odvezli i nějaké konkrétní podněty pro svoji práci, ať už jsou to kontakty na kolegy v rámci České charitní sítě nebo i kolegy z dalších organizací. Zkušenosti, které si vlastně ty dobrovolnická centra a lidé pracující s mladými lidmi můžou nasdílet a také nápady, kteří třeba právě dobrovolníci mohou zorganizovat u nich v charitě, ve farnosti nebo nějaké místní komunitě, kde působí.
0: Jak moc se podle vás mladí lidé do dobrovolnictví zapojují a co jejich zapojení ovlivňuje?
1: Mladí lidé z naší zkušenosti mají často velkou chuť pomáhat, pokud vidí jasný smysl své činnosti a mohou něco skutečně ovlivnit. Důležité je dát jim důvěru, prostor a možnost přicházet s vlastními nápady. To je taková i jako myšlenka právě Young Caritas, které dnešní fórum pořádá. V Young Caritas vidíme, že když mladí lidé zažijí dobrou partu a připadají si užiteční, zapojují se velmi aktivně, přicházejí s nápady, jsou ochotní věnovat mnoho svého času právě dobrovolnictví, což je vlastně v takovém kontrastu, že často se říká, že mladí lidé nic nedělají, zajímají se třeba jenom o to, aby byli na telefonu nebo trávili čas na internetu. Naše zkušenost je opravdu opačná, že když vidí ten smysl své činnosti a připadají si užiteční, tak se rádi zapojují do dobrovolnictví.
0: Uzavírá na Proglasu Petra Cmárová, vedoucí oddělení globálního vzdělávání a osvěty Charity Česká republika. Moc vám děkuji za váš čas a přeji, ať se vše pěkně vydaří.
1: Děkujeme, přeji pěkný den.
0: Pěkný den, nashledanou.

Milé sestry a milí bratři v Kristu, jestli se zhodneme, že pokud bývá místnosti tma, je dnes pro člověka snadné stisknout nějaký vypínač, spustit elektrické osvětlení. Každý máme doma hned několik různých lamp a je velmi dostupné i různě barevné osvětlení. Před spaním se proto ku příkladu dnes doporučuje mírné červené světlo namísto ostře modrého z televizí a mobilů. Se světlem je nám jistě zapotřebí nakládat nám lidem velmi rozumně. Nemůžeme se dlouze dívat ani do životodárného slunce, nemůžeme přebývat bez ustání v plně osvětlených místnostech. Pro naše tělo i duši je třeba mnoho variant a někdy je nám dobře, když jsme v pološeru. Nebo dokonce, jako podivu, může být ozdravné, pokud se na chvíli ocitneme ve tmě. Vedle všeho světského a tělesného potřebujeme ovšem my lidé pro svůj duchovní život také i dotek Božího světla. V žalmu 119. můžeme číst ujištění o Božím vedení, zkušenost víry, které svědčí o Hospodinu. Říká toto. Kam tvá slova proniknou, tam schází světlo. Neskušení nabývají rozumnosti. Boží světlo k nám proniká a je značně jiné než to pozemské. Ozřejmuje nám lidem vše naprosto dokonale a je darem, který přináší člověku porozumění, vhled do moudrosti života a skutečné opravdové lásky. Pravda. Bůh k nám promlouvá mnoha způsoby. Nemůžeme si vyvolat jeho světlo od něj snadno zmáčknutím nějakého lehkého spínače, ale docela jistě, jak jsme poznali, sestry a bratři, smíme se modlit, prosit za sebe i druhé, aby naše lidská zaslepenost, lidská temnota byla v něm překonána. Modleme se. Prosíme, Pane, pronikej k nám stále svým světlem. Ozařuj cestu života, ať se nestrácíme ve tmách a svém strachu. Prosíme o tvé světlo v nás.

0: Přejeme dobré poledne z Proglasu. Při dnešní modlitbě myslíme zvláště na obce Žandov, Horní Police a Stružnice. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.

0: Maria.
1: Modleme se.
0: Bože, vzkříšením svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, jsi naplnil svět radostí. Na přímluvu jeho rodičky Panny Marie dej, ať dosáhneme radostí života věčného. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen.
1: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
0: A světlo věčné nad tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
1: Přivdáme modlitbu za mír z kancionálu pod číslem 35. Bože,
0: ty jsi zdroj dokonalého pokoje. Prosíme tě za mír pro celý svět, pro všechny národy a pro celé lidstvo. Dej nám sílu překonávat zlo dobrem, odpouštět a šířit pokoj, abychom se směli nazývat tvými dětmi a svět, aby se proměnil ve tvé království míru a pokoje. Amen.
1: Svatý Ondřej Furnete,
0: oroduj za nás.
1: Všichni svatí a světice Boží,
0: orodujte za nás.
1: Dej nám Bože své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
0: Amen.
1: Dobrořečme Pánu.
0: Bohu díky.

Krátce popoledně k vašim obědům vysíláme hudební siestu. Dnes si otevře Charles Gounod skladbou Walpurgina noc, což je baletní hudba z opery Faust. Uslyšíme ji v podání Slovenské filharmonie pod taktovkou Denise Berka.

Hudební cestu otevřel Charles Gounod skladbou Walpurgina noc, tedy baletní hudbou z opery Faust. Slyšeli jsme ji v podání Slovenské filharmonie pod taktovkou Denise Berka. Nyní zazní koncertní kus D-moll pro klarinet, basetový roh a orchestr číslo 2 opus 114 Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Na klarinet hraje Ludmila Peterková, na basetový roh Nikola Balderů. Doprovází Pražská komorní filharmonie, diriguje Jiří Bělohlávek.

Slyšeli jsme koncertní kus D-moll pro klarinet, basetový roh a orchestr číslo 2 opus 114 Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Na klarinet hrála Ludmila Peterková, na basetový roh Nikola Balderu doprovázela Pražská komorní filharmonie, dirigoval Jiří Bělohlávek. Nyní zazníme k Beethoven opus 23, symfonický poem podle Shakespearea Richarda Strause v podání orchestru Symphoniker Orchestre des Bayerischen Rundfunks, dirikuje Lorin Mazel.

Dozněl Macbeth opus 23, symfonický poem podle Shakespearea Richarda Strause v podání Symphony Orchestra des Bayerischen Rundfunks, dirigoval Lorin Mazel. A na závěr hudební svěsty se zaposloucháme do Habanéry z opery Carmen Georges Bizeta v interpretaci České komorní filharmonie pod taktovkou Klause Linkla.

0: Dnešní hudební siestu uzavřela Habanera z opery Carmen Georges Bizeta v podání České komorní filharmonie pod taktovkou Klause Linkla. Příští hudební siestu naladíte zítra opět krátce popoledni.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut popoledni.

0: Z díla Johanna Sebastiana Bacha se zachovalo 200 nádherných duchovních kantát. Dirigent Helmut Rilling je nejen každou neděli se svými stuttgartskými soubory provozoval, ale také všechny natočil. Každé úterý po 6:30 večer vysíláme jednu z nich.
1: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air v Riegerových sadech. Poslední vstupenky na festival.cz.
2: Přátelé milí, ProGlas teď velice potřebuje vaši finanční podporu. Bude existovat, budeme-li ho tvořit spolu. Prosím, pomozte. Děkujeme.
3: So when we can come together in large numbers like at this
4: Anche si chiude la porta santa, rimane sempre spalancata.
5: Zpravodajská redakce ProGlasu mluví mnoha světovými jazyky.
6: Naše zprávy jsou ale srozumitelné pro všechny lidi dobré vůle.
7: We are here for serving you.
5: Jsme tu proto, abychom vám sloužili.
6: Vaše zpravodajská redakce ProGlasu.
5: Je 13 hodin a u zpráv na ProGlasu vás vítá Nikola Samcová. Dobré odpoledne. Den proti rakovině upozorňuje na nádory hlavy a krku. Z baziliky v Jabloném ukradli lebku svaté Zdislavy. Ve sněmovně podepsali memorandum o duchovní službě. Na dnešek připadá Český den proti rakovině, kterým Liga proti rakovině šíří osvětu ohledně tohoto onemocnění. Letos pořádá 30. ročník celonárodní veřejné sbírky. Za nabízené kvítky měsíčku lékařského chce získat prostředky na prevenci, zlepšení kvality života pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center. Každý rok se organizace zaměřuje na konkrétní druh rakoviny a podle toho vybírá i barvy stužek. Tentokrát je to světle fialová, která upozorňuje na nádory hlavy a krku. Dobrovolnice s ProGlasem sdílely jejich dnešní zkušenost z terénu.
8: Letos přesně na tuto sbírku děláme za poprvé, vybíráme na boj proti nádorům. A zatím, co jsme měli zkušenost s lidmi, tak byly poměrně vlídní. Občas někdo pospíchal a tak to se dá ráno čekat. Ale zatím nám to jde celkem dobře.
9: Jo, takže... ale překvapilo nás docela, že jakoby někteří lidi jakoby se chovali, že vůbec neví, o co jde a že se jim jenom snažíme prostě něco tady prodat a skemujeme tady, i když je to prostě poměrně dlouhotrvající akce a jako myslím si, že to skoro každý zná.
5: Příspěvek na kytičku, kterou si lidé mohou připnout na oblečení, je v minimální výši 20 korun. Získají také letáček s informacemi ke screeningovým programům a dalším možnostem prevence. Pomoci lze i na sbírkový účet či pomocí DMS. Lebku svaté Zdislavy z Lemberka ukradl pachatel včera z baziliky v Jabloném v Podještědí na Liberecku. Uvnitř v té době byl jen kněz, který se chystal na bohoslužbu. Na místo dnes přijel i pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
10: Krádež v posvátném prostoru a zvlášť krádež ostatku svatých je opravdu vážná věc. Je to zásah do toho posvátného a my věříme, že ti lidé, jejichž ostatky to jsou, takže prostě žijí a působí, modlíme se k nim, tak by se jaké mohlo stát, že toho zloděje stihne nějaká kletba, neštěstí. To není výhruška, to je realita, stává se to, takže vyzývám toho, kdo si tady vzal tu lebku, aby ji vrátil.
5: Lebka svaté Zdislavy byla v hlavní lodi baziliky umístěná v jednom z bočních oltářů. Chránila ji dvě skla. Pachatel, po němž policie stále pátrá, z oltáře sebral jen ostatky světice, jejichž hodnota je nevyčíslitelná. Zatímco pozlacená korunka, ze které by mohl něco získat, zůstala na místě. Podle církevního historika z Pražské katolické teologické fakulty Petra Kubína se ve 21. století na rozdíl od středověku neobchoduje s předměty, jako je lebka. Proto mu není jasný motiv pachatele. Poslanecké sněmovně včera podepsali memorandum o duchovní službě. To stanovuje podmínky spolupráce mezi církvemi a náboženskými společnostmi při jejich duchovním působení v této instituci. Dohoda tak byla prodloužena na další čtyřleté období. Za Ekumenickou radu církví zůstává ve funkci sněmovního kaplana kazatel církve bratrské Daniel Kvasnička. Česká biskupská konference vysílá do sněmovny místo kněze Milana Hanuše, trvalého jáhna Vojtěcha Mátla. Nově bude mít svého zástupce také Federace židovských obcí. Podrobnosti přineseme v dalším vysílání.
0: Posloucháte zprávy Pro glasu.
5: Papež Lev XIV. Předsedal své pravidelné generální audienci ve Vatikánu. Ve svých katechezích se věnuje dokumentu druhého vatikánského koncilu Lumen Gentium. Dnes hovořil o poslední kapitole o církvi věnovanou paní Marii. Zdůraznil, že ona je vzorem víry, jedinečnou členkou i matkou celého církevního společenství. Znění homílie přineseme v odpoledním vysílání. Katolické dny do neděle hostí německý Würzburg. Dnes je zahájí spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier. Akce, která patří k největším setkáním katolíků u našich západních sousedů, nabízí pestrý duchovní i kulturní program. Kutná Hora plánuje rozsáhlou obnovu barokních sousoší před bývalou jezuitskou kolejí. První z celkového počtu 13 soch přijde na řadu letos. Restaurování potrvá několik let. Podle starosty Lukáše Seiferta budou náklady v milionech korun a město na ně chce získat dotaci ze Středočeského kraje. Pískovcová sousoší představují svědce spjaté s jezuitským řádem a českou historií. 12 z nich vytvořil počátkem 18. století jezuita František Bauer. Good. 13. socha svatého Jana Nepomuckého přibyla po roce 1740. Její autor je neznámý.
0: Počasí.
5: Nadále bude oblačno až zataženo, večer na Moravě a ve Slezsku i polojasno až jasno. Na severozápadě se vyskytnou místy přehánky. Nejvyšší teploty 13 až 17 na západě a místy i na severu Čech kolem 11 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 6 stupňů. Vane mírný jihozápadní až západní vítr. Tlak slabě klesá, večer bude setrvalý. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré. Nejnižší noční teploty 8 až 3 stupně Celsia, ojedinělé přízemní mrazíky. Zítra dosáhnou teploty maximálně 12 až 16 stupňů. Ze zpráv Pro glasu je to vše. Od mikrofonu se loučí Nikola Samcová. Naslyšenou příště.
11: ...45 stupňů, 90, 180 stupňů, 360 stupňů.
12: Na Pro glasu se díváme na události různými úhly pohledu.

Je 7 minut po 13. hodině s datem 13. květen 2026. Máte naladěný Proglas. Od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Prožíváme památku svatého Serváce, belgického biskupa snad arménského původu ze 4. století, lidově 2. ledového muže. Je patronem zámečníků, stolařů a vinařů, přímluvcem při revmatismu, bolestech nohou a horečce i ochráncem před škodami způsobenými mrazem. Servác slaví svátek také podle občanského kalendáře. Toto jméno je latinského původu a vykládá se jako zachráněný, osvobozený nebo obsloužený. Tak nositelům tohoto jména blahopřejeme. A co nás čeká v odpoledním vysílání Proglasu, těšit se můžete na dnešek v kalendáři, který si představíme postupně od 1:30 do 2 hodiny. Ve 2 hodiny odpoledne to bude hudební kompas, kde nám bude hrát skupina Druhá tráva. V 15 hodin přeladíme na zprávy Českého rozhlasu Plus a od 16. hodiny vysíláme folklorní okénko. V dubnu letošního roku v požehnaném věku 86 let odešla na věčnost slovenská zpěvačka Hana Hulejová, respektovaná zpěvácká osobnost z oblasti Liptova. Malou hudební vzpomínku na něj připravila redaktorka Helena Bretfeldová. Po folklorním okénku nás čekají opět zprávy Českého rozhlasu Plus v 17 hodin a v 17 hodin a 10 minut naladíte rozhlasové městečko, tedy soutěžní pořad na Rádiu Proglas. Dnes se na vás budeme těšit s kolegou Joškou Javůrkem. Teď už nám budou hrát a zpívat bratři Ebenové Zprava dobrý.

bytý. Ber to přes dva pruhy, jenom žádný limity. Pedál na podlaze, jaký pak s tím fér?

0: zprava.
1: Dobrý, zleva taky.
0: Nějak se to srovná, nějak se to udělá. Ohledy to zrovna, to se hraje do těla. Ze všech nových strojů koukaj starý

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: V sídle pobočky Společnosti pro ranou péči v Ostravě Zábřehu dnes pořádají odpoledne pro rodiny. Akce až do 18 hodin zabaví děti i dospělé.
2: Bude program se zvířátky u nás na zahradě, nějaké vyrábění pro děti, táborák, takže bych ráda posluchače pozvala na tuto aktivitu. Jenom ještě možná můžu připomenout, že vstup na všechny tyto akce je zdarma.
1: Pozvala Kristýna Mezníková za Společnost pro ranou péči. Další události naleznete na jejich webových stránkách v záložce Ostrava.

V Doksech na Českolipsku po 3,5 letech skončila obnova bezmála stoletých varhan, které jsou v tamním kostele svatého Bartoloměje a Panny Marie Montserratské. V neděli je požehná pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Dle administrátora děkanství pátera Kamila Škody budou sloužit nejen jako doprovod bohoslužeb, ale také jako nástroj pro koncerty. Pochází z roku 1932. Mají 2 manuály a 27 rejstříků. Opravu potřebovali také kvůli tomu, že byly málo využívané. Obnova se vyžádala skoro 1,6 milionů korun. Její součástí byla přestavba pneumatického systému na elektrický.

Je 1:30 odpoledne a na Proglasu otvíráme dnešek v kalendáři. Je středa 6. velikonočního týdne, 13. květen 2026. V tento den válečného roku 1917 se Matka Boží poprvé zjevila třem chudým dětem, Lucii, Františkovi a Hyacintě v portugalské Fatimě. Lidstvo jejich prostřednictvím nabádala k obrácení a zřeknutí se hříchu. Připomíná se proto památka Panny Marie Fatimské. Právě před 45 lety papež Jan Pavel II. Na Vatikánském náměstí utrpěl těžké zranění při atentátu. Toho dne prý podnítil založení Institutu pro studium manželství a rodiny. Svoji záchranu pokládal za dílo Mariiných přímluv. Už rok po útoku se vypravil s poděkováním do Fatimy. Při pouti v jubilejním roce 2000 právě před 25 lety tam blahořečil vizionáře Františka a Hyacintu. Kanonizoval je na stejném místě papež František před 9 lety. Nelze mluvit o dějinách 20. století, aniž bychom se zabývali událostmi ve Fatimě, prohlásil Jan Pavel II.

chtěl. V zemi lakomce, jen čtyři a nic víc, je stěn v tvý samotce a ven.

vlakem uprostřed všech svých řetězů. Viděj jen před sebe, maj dlaně na zádech a signál ztrácí dech.

Podle katolického kalendáře dnes připomínáme také památku svatého Serváce, belgického biskupa snad arménského původu ze 4. století, v lidové tradici druhého ledového muže. Je patronem zámečníků, stolařů a vinařů, přímluvcem při revmatismu, bolestech nohou a horečce i ochráncem před škodami způsobenými mrazem. Salesiánská rodina slaví svátek svaté Marie Dominiky Macarelové, spoluzakladatelky a první představené kongregace dcer Panny Marie Pomocnice. Servácům k svátku přejeme vše dobré. Jméno z latiny znamená zachráněný, osvobozený nebo obsloužený. A podle pranostek o 13. květnu před servácem není léta, po serváci smrazy veta. Nezamrazí-li ledoví bratři Pankrát, Servác a Bonifác, alespoň zastudí.

0: 99 let se dnes dožívá profesor Jakub Švarc-Trojan, emeritní děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, básník, někdejší P.T. Pák a jeden z prvních signatářů Charty 77, duchovní, který pochovával Jana Palacha. 82. narozeniny slaví český ekonom, který byl členem Papežské akademie sociálních věd a patří mezi nositele řádu svatého Řehoře Velikého, františkánský terciář profesor Lubomír Mlčoch. 78 let se dožívají pianista a učitel hudby profesor Ivan Klánský a kytaristka, skladatelka a zpěvačka označovaná za první dámu českého písničkářství Dagmar Andertová-Voňková. 76 let má ode dneška nevidomý americký zpěvák z rock'n'rollové síně slávy, skladatel a producent Stevie Wonder. Solová legenda s řadou prestižních cen, přítel zavražděného obhájce lidských práv pastora Martina Luthera Kinga. Hraje na 9 nástrojů, očima sice nevidí, ale jeho výsostná muzikalita je více než jeho absolutní sluch, vystihla kritika. 73. narozeniny slaví Ruth Kolínská, zakladatelka tuzemského hnutí mateřských center a spolku Síť pro rodinu. Otec, komunisty vězněný evangelický farář Bohumil Jan Dittrich, ji učil, že o vnitřní svobodu se může vždycky opřít, že tu ji nikdo nevezme. Ruth Kolínská je nositelkou ocenění sociálně prospěšná podnikatelka a žena Evropy. Musíme si uvědomit, že demokracii děláme my lidé, že na světě nejsme jen sami za sebe, řekla paměti národa. 67. narozeniny slaví salesiánka Vlasta Frkalová z komunity Dcer Panny Marie Pomocnice v Praze Karlíně.
1: Dneska ráno jsem se zbudil,

sotva si zesna procit, chtěl by ses do snů zase skrývat. Lehl by si z bočních trávách, nejraději náhý a jen tak na znak.

Milí přátelé, Proglas může vysílat právě a jen díky vaší finanční podpoře. Prosím, nezapomínejte na Radio Proglas. Patří vám všem. Díky.

0: Radio Proglas v Brně zve v pátek 29. května na Noc kostelů.
1: Otevřeme kapli i naše prostory a nabídneme program, kterým můžete volně procházet.
0: Děti si vyzkouší mikrofon a poznají zvuky, můžete se zaposlouchat do čtení na pokračování nebo se na chvíli zastavit v tichu.
1: V 18 hodin bude mše svatá a v 21 hodin večerní chvály.
0: Přijďte kdykoliv během večera.

0: A se středeční 14. hodinou vám na Proglasu nabízíme odpolední hudební kompas.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: Třicet let od svého vzniku se letos připomíná skupina Druhá tráva v čele se zpěvákem, hudebníkem, skladatelem, textařem a překladatelem Robertem Křesťanem. My si při té příležitosti připomeneme tři jeho skladby. První se jmenuje Pohladnice a vyšla na stejnojmenném albu v roce 1997.

Poslouchali jsme píseň, kterou před téměř 30 lety natočila skupina Druhá tráva v čele s Robertem Křesťanem. Letos si tato kapela připomíná 35 let od svého vzniku. Za tu dobu si skupina získala nejen spoustu fanoušků u nás, ale opakovaně koncertovala také ve Spojených státech a spolupracovala s výraznými osobnostmi americké country hudby, jako jsou Peter Rowan nebo Charlie McCoy. Z původně akustického bluegrassového souboru se Druhá tráva postupně vyvinula v kapelu s osobitým a žánrově těžko zařaditelným zvukem, který ovlivnil několik generací domácích muzikantů. V jejich písních najdeme prvky folku, country, rocku a na posledních albech dokonce i elektronické a experimentální hudby. Robert Křesťan je považován za jednoho z nejlepších a nejvýraznějších textařů v české populární hudbě. Vedle vlastní tvorby přeložil do češtiny řadu písňových textů Boba Dylana a působil také jako překladatel americké beletrie. Je držitelem ceny Proglasu za krásu slova a v roce 2021 vstoupil do síně slávy v rámci cen Anděl. O životě a tvorbě Roberta Křesťana se více dozvíte v knižním rozhovoru Psát texty mě bolí, který s ním vedl hudební publicista Tomáš Hrubý. Pokud byste se chtěli Druhou trávu poslechnout naživo, nejbližší příležitost máte 22. května v Zábřehu, kde vystoupí v rámci jarního koncertu místní skupiny Madeleine. Dále 23. května hraje Druhá tráva na festivalu ve Velkých Opatovicích, 28. května v Brně na Musilce a 5. června na festivalu Muzikantské žně ve Frýdku Místku. My si poslechneme píseň Marcipán z Toleda ze stejnojmenného alba z roku 2011 a poté skladbu Až si jednou sundám klišé, která vyšla v roce 1997 na albu Pohlednice.

0: Poslouchali jsme Roberta Křesťana a Druhou trávu. Skupina letos slaví 35 let na scéně. Zítra ráno nás v hudebním kompasu bude zajímat francouzsko-norské trio Tim a zítra odpoledne se budeme věnovat finské skupině Ne Lintuizet. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.

Je 14 hodin 31 minut, středa 13. května 2026. Odpoledním vysíláním Proglasu vás provází Natálie Fajtová. Dnes je památka svatého Serváce, belgického biskupa snad arménského původu ze 4. století, lidově druhého ledového muže. Je patronem zámečníků, stolařů a vinařů, přímluvcem při revmatismu, bolestech nohou a horečce i ochráncem před škodami způsobenými mrazem. Katolický kalendář zároveň připomíná památku Panny Marie Fatimské, výročí prvního zjevení Matky Boží třem chudým portugalským dětem z 13. května roku 1917. Právě před 45 lety byl papež Jan Pavel II. Na Vatikánském náměstí těžce zraněn při atentátu. Salesiánská rodina slaví svátek svaté Marie Dominiky Macarelové, spoluzakladatelky a první představené kongregace dcer Panny Marie Pomocnice. Před 390 lety byl položen základní kámen kapucínského kostela svatého Josefa na Novém městě pražském. Před 115 lety podnikl Jan Kašpar let z Pardubic do Prahy. To byl symbolický počátek českého letectví. Ve Spojených státech zemřel před 20 lety církevní historik Jaroslav Pelikán. 73. narozeniny dnes slaví Ruth Kolínská, zakladatelka tuzemského hnutí mateřských center. 76 let se dožívá nevidomý americký zpěvák, skladatel a producent soulová legenda Stevie Wonder. 82. narozeniny má ekonom profesor Lubomír Mlčoch, františkánský terciář, bývalý člen Papežské akademie sociálních věd. 99 let se dožívá duchovní a teolog Českobratrské církve evangelické profesor Jakub Schwarz-Trojan, někdejší PTPák a chartista, emeritní děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. A v občanském kalendáři má svátek Servác, je to jméno latinského původu, znamená zachráněný, osvobozený nebo obsloužený. Tak Serváckům k dnešnímu svátku blahopřejeme. Na Proglasu pokračujeme odpoledním hudebním proudem. Čekají nás zprávy Českého rozhlasu Plus v 15 hodin, od 16. hodiny folklorní okénko. To bude dnes patřit zpěvačce Haně Hulajové, která zemřela v požehnaném věku 86 let. Je to respektovaná zpěvácká osobnost z oblasti Liptova a malou hudební vzpomínku na ni připravila redaktorka Helena Bretfeldová. V 17 hodin opět přeladíme na zprávy Českého rozhlasu Plus a potom se můžete těšit na rozhlasové městečko. Tam vás dnes přivítáme s kolegou Joškou Javůrkem, tedy 10 minut po 17. hodině. Teď nám bude zpívat Anna K. píseň Kovboj.

0: Diecézní centrum pro seniory v Hradci Králové pořádá 9denní zájezd do Medžugorje s duchovním doprovodem od 10. září. Zájemci se mají hlásit obratem nejpozději do čtvrtku 21. května. Vedoucí centra Veronika Čepelková vzkazuje.
1: Milí poutníci, seniori, přátelé, vydejte se s námi na oblíbený poutní zájezd do světoznámého poutního místa Medžugorje, místa, kde se dějí zázraky, a to především v srdci člověka. Na programu bude také odpočinek u blankitně modrého Jaderského moře v Gradaci, to je na Makarské riviéře, a navíc ještě možnost plavby lodí na poloostrov Pelješac. V Medžugorje máme ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu nedaleko kostela. Pohodlným bonusem budou noclehy po cestě tam i zpět a polopenze během celého pobytu, takže se jedná opravdu o velmi komfortní variantu. Prosíme, přihlaste se včas, neváhejte, abyste si zajistili místo, a my se na vás budeme velice těšit.

siedzíš vedle mě na koberci a šeptáš, poslední neumírá naděje.

0: Zítra od 9 hodin ráno se v sále Ostravského biskupství chystá další setkání Akademie pro třetí věk. Hlavní téma pro klasu přiblížila Ludmila Kaňuková z Diecézního centra pro rodinu.
1: Ředitel biskupských lesů, inženýr Libor Konvičný, nám řekne více o proměnách lesa v dnešní době. Dlouhá období sucha, vyšší teploty a silný vítr oslabují především smrkové porosty. Oslabené stromy pak snadněji napadá kůrovec a proto dnes v krajině vidíme více holin nebo suchých stromů než dříve. Proto si nenechte ujít přednášku Les v čase změn. Těšíme se na setkání s vámi.

0: přesný čas vám přináší jen zbytečný stres.
1: Blíží se nám 15. hodina a zprávy přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
2: Společně jsme Český rozhlas.
3: Radiožurnál je 15 hodin. Ondřej Látal a aktuální zprávy.
4: Opozice ve sněmovně znovu zabránila hlasování o zákonu o rozpočtové odpovědnosti. Donald Trump přicestoval do Pekingu. Dvoudenní oficiální návštěvu Číny zahájí americký prezident až zítra ráno. Fotbalisté Slavie můžou večer slavit ligový titul, potřebují porazit Jablonec. Po vážné nehodě je uzavřená silnice 3 Praha-Benešov u Nespek. A zítra bude zataženo až oblačno s přeháňkami, teploty až 16 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Sněmovna se opět nedostala k hlasování o změně rozpočtových pravidel. Zabránili tomu dlouhé projevy hlavně opozičních poslanců. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítaly třeba výdaje na stavbu dálnic anebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země. Má obavy z nekontrolovaného utrácení. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
6: Tenhle rozpočtový hazard znamená ve skutečnosti loupež za bílého dne. Pokud tohle projde, znamená to, že vláda České republiky krade českým občanům a dalším generacím dobrou budoucnost. Stalo by se totiž to, že další vlády budou mít možnost navyšovat schodky až o 150 až 200 miliard korun ročně navíc.
4: Kritiku opozice odmítá ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Dodržet deficity naplánované minulou vládou podle ní není možné. Zdůvodňuje to i tím, v jakém stavu přebrala po minulé vládě veřejné finance. Policii už se přihlásili vyšší desítky lidí, kteří v sobotu vtrhli na hřiště během derby mezi Sláví a Spartou. Radiožurnálu to řekla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Policisté k tomu v pondělí fanoušky sami vyzvali. Podle Kropáčové taky dál vyhodnocují kamerové záznamy z utkání a pátrají po dalších lidech, co byli v Edenu na hrací ploše.
7: V současné chvíli kriminalisté nadále zjišťují totožnosti dalších osob. V případě, že se nám nepovede zjistit totožnosti standardní cestou, tak samozřejmě nevylučujeme, že využijeme i formu médií, tedy zveřejnění pátrání prostřednictvím médií.
4: Podle šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka bude policie i klub přistupovat schovývavě k těm, kdo se sami přihlásí. Dodal, že to ale platí jen pro fanoušky, kteří na hřišti nic nespáchali a na výzvu klubu pak plochu spořádaně opustili. Americký prezident Donald Trump přiletěl do Pekingu. Oficiální část programu zahájí až zítra. Během dvoudenní návštěvy Číny se má Trump setkat mimo jiné se svým protějškem Xi Jinpingem. Čínského prezidenta chce podle svých slov vyzvat, aby otevřel svou zemi americkému obchodu. Kromě toho se mají čínsko-americká jednání zaměřit třeba i na válku v Iránu anebo prodej amerických zbraní Tajvanu. Pražská galerie Signal Space rozšířila svou expozici o nový projekt Dream On, Where It All Began. Projekcemi na dvoumetrový 3D model baziliky svaté Ludmily připomínají jedny z nejúspěšnějších promítání Signal Festivalu. Pokračuje zakladatel Signal Festivalu a galerie Signal Space Martin Pošta.
8: Jsou zde reflexe tvůrců Petra Vacka a Adama Cíglera, která zde bude přístupná veřejnosti vlastně celoročně. A potom jsme šáhli na jednu z nejoblíbenějších lokalit Signal Festivalu a vzali jsme celkem 6 videomappingů, které se odehrály na bazilice svaté Ludmily a přenesli jsme je sem ve zmenšené podobě. Takže místo, které mají nejraději, jsme jim zpřístupnili znovu zde v Signal Space.
9: Sport. Fotbalisté pražské Slavie přivítají ve třetím kole nadstavby Jablonec a v případě výhry obhájí titul v šancelize. Zápas, který se kvůli disciplinárnímu trestu pro Slavii bude hrát v Edenu bez diváků, začne ve 20 hodin. V dalším zápase skupiny o titul hostí Hradec Králové od 17 hodin a 30 minut hráče Slovanu Liberec. Asistent hlavního trenéra Hradce Adrian Rolko vysvětluje, na co se tým připravuje.
10: Super, který dokáže potrápit všechny favority, mají tam kádr, to není na rychlosti. My jsme se připravili zase na celou hru i ty jednotlivce Liberce, aby jsme byli na tom důležitém zápase dobře připraveni.
9: Hradec Králové se případným vítězstvím posunuje na čtvrté místo neúplné tabulky, které na konci soutěže znamená kvalifikaci konferenční ligy. Pokud vyhraje Slovan, přiblíží se pátému soupeři na jeden bod. Oba ligové zápasy odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy.
5: Zelená vlna. známe lepší cestu.
11: Kolony na D1 před Brnem a uzavřená silnice 3 u Nespek. Na D1 před Brnem směrem z Prahy zůstává dlouhá kolona kamionů v pravém pruhu. První část už kolem exitu 162 Velká Bíteš. Osobní auta v levém pruhu tvoří kolonu hlavně v Brně. Mezi sjezdem k výstavišti a na D2 mají tenhle úsek asi na 20 minut. Na D5 se před Prahou směrem z Plzně se tvoří kolona za Loděnicí z 9. kilometru. Kamiony až na okruh k Ořechu. Osobní auta v levém pruhu nejdřív k exitu 5 Rudná, pak kousek popojedou plynule a na okruhu se sunou od D5 k Ořechu taky. Na tahu 3 Praha Benešov vážná nehoda u sjezdu na Nespeky, havarovala dodávka a osobní auto, provoz úplně zastavený obousměrně, kolony na Benešov od sjezdu na čtyřkoli směrem na Prahu od Mrače a natahuje se to.
12: Tam měli 2 sanitky, 3 hasiči, 2 policajti. Stojí to tu úplně.
11: V osobních autech se řidiči zkoušejí vyhnout přes Čerčany nebo Pišely. A na silnici 56 z Frýdku Místku do Starých Hamrů se za sjezdem na Frýdland nad Ostravicí tvoří kolona na 5 minut. Před odbočkou na Čladnou havarovala 2 nákladní vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra čekáme zataženo až oblačno, zpočátku se vyskytnou hlavně v horských oblastech přehánky, v Krušných horách nad 1000 metrů budou i sněhové. Během odpoledne pak bude přehánek přibývat, teploty 12 až 16, na západě kolem 11, na horách kolem 6 stupňů. Tolik zprávy.
13: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Papež Lev XIV. Předsedal své pravidelné generální audienci ve Vatikánu. Ve svých katechezích se věnuje dokumentu druhého vatikánského koncilu Lumen Gentium. Dnes hovořil o poslední kapitole o církvi věnované Panně Marii.
1: Ona je oslavována jako vynikající a zcela jedinečný člen církve, jako předobraz a dokonalý vzor její víry a lásky. Tato slova nás zvou, abychom pochopili skrze jednání Ducha Svatého, jak Maria přijala a splodila Božího Syna, který se stal tělem. A můžeme Panu Marii rozpoznávat jako model, jako út a jako matku celého církevního společenství. Nechme se tedy utvářet dílem milosti, které se v ní naplnilo.

0: U celé církve a k ní se můžeme obracet se synovskou důvěrou, v jistotě, že budeme vyslyšeni, chráněni a milovaní.
1: Maria je podle svatého otce také ikonou tajemství.
0: Blahoslavená Panna Maria byla od věčnosti spolu s vtělením Božího Syna, vtělením Božího Syna předurčená za Matku Boží a zcela zvláštním způsobem spolupracovala na díle Spasitelově poslušnosti vírou, nadějí a vroucí láskou pro obnovení nadpřirozeného života duší. Proto se stala naší matkou v řádu milosti. V Panně Marii se tedy odráží také tajemství církve. V ní Boží lid nachází svůj původ, také svůj model a také svůj domov. Matce Pána církev rozjímá vlastní tajemství, protože nejen v Marii nachází model panenské víry, mateřské lásky a manželské věrnosti, ke které je církev povolána, ale především poznává v ní také vlastní archetyp, ideální rozměr toho, čemu je církev povolána. A tak, jak můžeme vidět, úvahy o Panně Marii, které jsou zhromážděné v Lumen Gentium, nás učí milovat církev a v ní sloužit k naplnění Božího království, které přichází a které se plně uskuteční ve slávě. Nechme se tedy vést tímto nádherným příkladem, kterým je Maria, Panna a Matka, a prosme jí, aby nám pomáhala svou přímluvou, abychom odpověděli na to, k čemu nás Bůh volá skrze její příklad. Žijí s vírou, která je pokorná a aktivní, žijí svou příslušnost k církvi, uznávám společenství smlouvy, které mi Bůh dal, tomu, abych odpověděl na jeho nekonečnou lásku. Cítím se živou částí církve, v poslušnosti pastýřům, které jsou darovaní od Boha. Dívám se na Marii jako například výjimečný úd člena církve a matku církve a prosím, aby mi pomáhala, abych byl věrným učedníkem jejího syna. Duch svatý, který se stoupil na Marii a kterého pokorně a s důvěrou vzýváme, ať nám dává plně žít tuto nádhernou skutečnost.
1: Tlumočil papežova slova pro televize Noé páter Petr Smolek.

0: Poslanecké sněmovně včera podepsali memorandum o duchovní službě. To stanovuje podmínky spolupráce mezi církvemi a náboženskými společnostmi při jejich duchovním působení v této instituci. Dohoda tak byla prodloužena na další čtyřleté období. Česká biskupská konference vysílá do sněmovny místo kněze Milana Hanuše, trvalého jáhna Vojtěcha Mátla. Nově bude mít svého zástupce také Federace židovských obcí, která jméno doplní později. Za Ekumenickou radu církví zůstává ve funkci sněmovního kaplana kazatel církve bratrské Daniel Kvasnička.
1: Poslanecká sněmovna má kaplana. To pro někoho bylo velké překvapení a 3 roky, možná chviličku déle, než to bylo formálně ustaveno, i na to lidé zvykali a objevovali, co všecko taková příležitost může skýtat. To znamená, že jsem k dispozici jednotlivcům, a to jak ze zaměstnanců, tak i z těch volených. Odskakoval jsem i do Senátu a věřte, že zaměstnanců je tam násobně více, nežli těch, které známe z obrazovek. Za druhé, byl jsem k dispozici všem návštěvníkům a prováděl jsem je s potěšením parlamentní kaplí, protože ta slouží oběma komorám a je krásná, je to moderní kaple, která má 10 let letos a my si ji rádi užíváme. Pak taková spolupráce s týmy, různými týmy. Přišli lidé, kteří chtěli snídani s Bohem, nejdříve tomu říkali. Chtěli si někde sednout a před jednáním se sklidnit. Později je to snídaně pro duši, je to širší trošičku a také se rozšířil počet těch, kteří ji připravují, tedy myslím těch, kteří to zaštiťují a svým jménem zvolávají. A mohl bych pokračovat hodně dlouho, protože taková práce je na každý den a znamená především s těmi lidmi být. Takže dnes jednají pravděpodobně dlouho, takže půjdu a sednu si s nimi na balkón a budu nad nimi a budu se za ně modlit.
0: Dodal sněmovní kaplan kazatel církve bratrské Daniel Kvasnička.

přátelé milí, Proglas teď velice potřebuje vaši finanční podporu. Bude existovat, budeme-li ho tvořit spolu. Prosím, pomozte. Děkujeme.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Je 15 hodin 31 minut středa s datem 13. květen 2026. Máte naladěný Proglas. Od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Na dnešek připadá památka svatého Serváce, belgického biskupa snad arménského původu ze 4. století, lidově druhého ledového muže. Je patronem zámečníků, stolařů a vinařů, přímluvcem při revmatismu, bolestech nohou a horečce a také ochráncem před škodami způsobenými mrazem. Katolický kalendář zároveň připomíná památku Panny Marie Fatimské, výročí prvního zjevení Matky Boží třem chudým portugalským dětem 13. května roku 1917. Právě před 45 lety byl papež Jan Pavel II. Na Vatikánském náměstí těžce zraněn při atentátu. Salesiánská rodina slaví svátek svaté Marie Dominiky Macarelové, spoluzakladatelky a první představené kongregace dcer Panny Marie Pomocnice. Před 390 lety byl položen základní kámen kapucínského kostela svatého Josefa na Novém městě pražském. Před 115 lety podnikl Jan Kašpar let z Pardubic do Prahy. To byl symbolický počátek českého letectví. Před 110 lety zemřel Šolom Aleichem, přezdívaný židovský Mark Twain, klasik literatury jidiš. Ve Spojených státech zemřel před 20 lety církevní historik Jaroslav Pelikán. 73. narozeniny dnes slaví Ruth Kolínská, zakladatelka tuzemského hnutí mateřských center. 76 let dožívá nevidomý americký zpěvák, skladatel a producent, soulová legenda Stevie Wonder. 82. narozeniny má ekonom profesor Lubomír Mlčoch, františkánský terciář, bývalý člen Papežské akademie sociálních věd. 99 let se dožívá duchovní a teolog Českobratrské církve evangelické profesor Jakub Švarc-Trojan, někdejší PTPák a chartista, emeritní děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Zachráněný, osvobozený nebo obsloužený, tak se vykládá jméno latinského původu Servác, jeho nositelé mají svátek podle občanského kalendáře, taky moc blahopřejeme. Na Proglasu pokračujeme ještě půl hodinky v odpoledním hudebním proudu. V 16 hodin nabízíme folklorní okénko, protože v dubnu letošního roku v požehnaném věku 86 let odešla na věčnost slovenská zpěvačka Hana Hulejová, respektovaná zpěvácká osobnost z oblasti Liptova. Dnešní pořad bude jako vzpomínka na ni. Připravila ho pro vás redaktorka Helena Bredfeldová. V 17 hodin nabízíme zpravodajský servis Českého rozhlasu Plus a v 17 hodin a 10 minut vás s kolegou Joškou Javůrkem přivítáme v rozhlasovém městečku v soutěžním pořadu na Proglasu. A teď už DNA Brno a píseň Až na hranu.

0: Ve Zlíně od včerejška probíhá 30. ročník Československého divadelního festivalu Setkání, Stretnutě. Mimořádně nad ním převzali záštitu prezident České republiky Petr Pavel a prezident Slovenské republiky Peter Pellegrini. Diváci se mohou těšit na současnou tvorbu divadel z obou zemí. Součástí programu jsou také koncerty, masterclass a mnoho dalšího. V živém vysílání už zdravím dramaturgyně festivalu Katarínu Kojšovou. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Prozraďte nám prosím, jaká představení letošní ročník divákům nabízí?
1: Tak vždy se snažíme vybrat a dovést to nejlepší nebo nejvýraznější, co se na české a slovenské divadelní scéně urodilo. Letos jsme moc rádi, že se na festivalu objeví takzvané inscenace roku z obou zemí. Jsou to Krkavci Dejvického divadla, kteří získali cenu divadelní kritiky, a inscenace Outcast souboru Slzy Janka Borodáča, která získala na Slovensku cenu Dosky. Je tady ale i spousta dalších neméně zajímavých inscenací. Včera například zahajovali vlastenci Národního divadla Brno, dále je na programu oceňovaný perníkář ostravského studia G, Hirošima Moja láska, bratislavského divadla Arena, Nové divadlo s baronom Prášilom a mnoho dalších. Zlínské divadlo se například bude prezentovat regionálními tituly Tiše buší ploština a Kryl, a festival zakončí v sobotu československý žůr divadla Husa na provázku s názvem Držím ti město.
0: Jak moc se podle vás liší tvorba českých autorů od slovenských, ať už zpracováním nebo třeba tématy a podobně?
1: Kladla jsem si tu samou otázku už několikrát vždy u toho festivalu a spíš nacházím stále spoustu toho společného. Potřebu skrze divadlo vztahovat se k současnosti, mluvit o tom, co se kolem nás děje, zda v rámci regionu nebo v rámci zemi, ve které žijí, či v celosvětovém měřítku. Potřeba podávat nějakou zprávu o aktuálním stavu společnosti a světa. To myslím, že nás pořád spojuje. V obou zemích máme mnoho společných témat, ale taky věcí, které jsou typické pro každou krajinu. Každopádně si myslím, že je pořád tady vůle se vzájemně inspirovat a obohacovat, sdílet, jak lidsky, tak i umělecky. Myslím, že jsme si pořád hodně blízcí a může za to i fakt, že spousta slovenských umělců pracuje v České republice a naopak těch českých na Slovensku.
0: Na jaký doprovodný program byste naše posluchače ráda pozvala?
1: Jak už bylo změněno v upoutávce, tak je tady spousta koncertů, masterclass a diskuzí, takže určitě na ty hudební vystoupení, které jsou velmi žánrově pestré, jsou to jak koncerty na letní scéně v 18.00 před představením na Velkém sále, nebo pak večerní koncerty z těch hlavních, to je Zlínská kapela, Franz Alpa nebo Golden Delicious s frontmanem Tomášem Davidem, bývalým hercem Zlínského divadla. Pak je tady několik diskuzí. Dnes probíhá například masterclass s patronem festivalu Lukášem Čikavským a v sobotu to bude možnost po představení bratislavského divadla Astorka Korzo, Halpern a Johnson zúčastnit se diskuze s herci Milanem Kňažkem a Vladem Černým.
0: A na závěr osobnější otázka, na které představení se vy osobně nejvíce těšíte?
1: Bude to znít asi jako klišé, ale upřímně na všechny, opravdu. A také velmi se těším na setkávání a stretávání s divadly, s kolegy, s přáteli a taky především s diváky. Jako dramaturgině mám vždy největší radost, když vidím, že představení nějakým způsobem zaujalo, zasáhlo, pobavilo nebo zanechalo nějakou stopu.
0: Říká na Proglasu Katarína Kojšová, dramaturgyně festivalu Setkání, Stretnutě. Moc vám děkuji za rozhovor a ať se všechno pěkně vydaří.
1: Vám taky. Děkuji
0: pěkný
1: moc
0: den, naslyšenou. A já ještě dodám, že vstupenky na jednotlivá představení a i doprovodní program je možné zakoupit na pokladně Městského divadla Zlín nebo online na webu divadlozlin.cz.

0: A ve Zlíně ještě zůstaneme v rámci další pozvánky. Tamnější městské divadlo má novou hudební inscenaci Kryl. Nejbližší představení je zítra. Na jevišti ožívá příběh kroměřížského rodáka, básníka a písničkáře Karla Kryla. Jehož tvorba se stala symbolem odporu k sovětské okupaci Československa v srpnu 1968 a totalitě. V hlavní roli vystupuje Zdeněk Lambor, umělecký šéf Zlínského divadla Patrik Lančařič se ujal režie.
1: Tak samozrejme, že sme sa snažili vlastne vypovedať ten príbeh Karla Kryla v podstate od jeho detstva až teda po jeho smrť. Má to teda nejaké prvky toho dokumentárneho divadla, ale nie je toto dokumentárne divadlo v pravom slova zmysle, pretože mnohé tie veci sme vlastne sa snažili zobraziť takým vlastne trošku metaforickým spôsobom. Celý ten svet vlastne toho akoby minulého režimu sa tam objavuje v podobe alegorických postav, ktoré práve pochádzajú z Krylových piesní a z jeho vlastnej obraznosti.

0: Příští sobotu pořádá Orelská Brynichova župa Tichou pouť z Hradce Králové nebo Střebechovic pod Orebem na poutní mariánské místo Dřízna u Přepych. Více nám sdělí redaktor Martin Weisbauer.
1: Pouť je možno absolvovat jak pěšky, tak na kole. Pokud se týká pěších, sraz účastníků je o 8:30 ráno u kostela svatého Antonína na Novém Hradci Králové. Celá trasa měří asi 23 kilometrů. Je možné také dorazit na náměstí v Třebechovicích, odkud je trasa poloviční, přibližně 13 kilometrů. Pokud pojedete na kole, sraz je o 12:30 odpoledne opět u kostela svatého Antonína na Novém Hradci Králové nebo o 15:30 na parkovišti v Přepychách. Mše svatá v Dříznech začíná o 16:30. Pro cestu zpět je třeba mít vlastní odvoz anebo se nahlásit do 16. května. Při dostatečném počtu bude zajištěn autobus. Je možno použít e-mail župa.brynichova@orel.cz. Informace naleznete i na webu www.župa-brynichova.cz.

Vítejte, milí přátelé lidové hudby na rozhlasových vlnách. Jsme tu s dalším folklorním okénkem. Tentokrát bude vzpomínkové na paní Anu, nebo též uměleckým jménem Hanku Úlejovou. Zpráva o úmrtí významné zpěvačky lidových písní přišla do našich kruhů počátkem dubna letošního roku, tedy roku 2026. Poslední rozloučení se konalo již 9. dubna v Ružomberku, kde dlouhá léta žila. Paní Anna Hulejová, jak je zřejmé, měla co dočinění především s Liptovem. Pocházela z liptovských Sliačů a její rodina měla úzký vztah k tradiční lidové hudbě. Ona sama vystudovala střední zdravotnickou školu v Ružomberku a působila jako laborantka ve vojenské nemocnici, ale její profesní život se postupně přeorientoval do oblasti kultury. Ovšem ve vojenské nemocnici se seznámila s manželem, také folkloristou, ale především vynikajícím očním lékařem, a v jeho kapele s názvem Radost také působila jako zpěvačka. Ona sama měla první zkušenosti už na základní škole ve folklorním souboru Sliačanka, s níž potom také nahrála několik krásných alb. Působila rovněž ve folklorních souborech Liptov a Partizán, účinkovala v souboru Radost, který právě vedl její manžel doktor Miroslav Hulej. Od roku 76 pak působila ve svobodném povolání. Zapomněla jsem dodat, že byla ročník 39, takže už vlastně poměrně od mládí fungovala a jako členka armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého v Praze fungovala jako solistka a slovenskou lidovou píseň prezentovala na celé řadě pódií nejen v Evropě, ale také v Americe, v Kanadě, v Mexiku nebo také v Alžírsku. O jejich albech později. Teď si představíme to, co jsme našli v našich archívech, a to nahrávky ze 70. a počátku 80. let, které nahrála s Olunem, neboli folklorním uměleckým souborem ze Slovenska na albu Z mojich klenotnic. Takže první ukázky.

Dnešní folklorní okénko věnujeme vzpomínce na paní Annu Hulejovou, která se narodila jako Litvová 8. prosince roku 1939 v Liptovské Sliači. Takže je úplně jasné, jakému folklornímu místu se věnovala. Tato oblast je poměrně široká, ale dá se říci, že ona byla nejen reprezentantkou a zpěvačkou, ale také upravovatelkou. Od dětství doprovázela hudba v rodině. Její otec byl znám jako kulář, ale muzikantsky jako heligonkář a bubeník. Jmenoval se Augustin Litva. Maminka Emílie byla také milovnicí folkloru. Když jí bylo 6 let, tak si ji do sliačského školního souboru jako solistku vybral ředitel školy pan Štefan Kubačka. Zanedlouho ve svých 6 letech měla první vystoupení v Olomouci. Studium, jak už jsme říkali, absolvovala na střední zdravotnické škole v Ružomberku. Původně začala pracovat jako laborantka ve vojenské nemocnici. Její první umělecká působiště byly folklorní soubory Sliačanka, Liptov a Partizán. Ve folklorním souboru Liptov začala účinkovat v roce 1950 ještě jako žákyně základní školy. Později účinkovala s již zmíněným souborem Radost spod Salatina, který vedl její manžel, renomovaný oční lékař, doktor Miloslav Hulej. Ovšem samozřejmě význačný folklorista. Seznámili se v Ružomberské vojenské nemocnici, kde ještě jako Litvová pracovala od roku 1957. V 70. letech absolvovala v Ústavu pro další vzdělávání v Brně specializaci psychologický laborant. V tomto povolání později pracovala v posádkové správě v Ružomberku. Stále těžší bylo pro stále více populární zpěvačku spojit rodinu, práci a množství vystoupení, a tak začala od roku 76 působit ve svobodném povolání. My si teď představíme ukázku z alba spojeného právě s folklorním souborem a muzikou jejího manžela. Album se jmenuje Vretienko mi padá a soubor Radost spod Slatina ho natočil v roce 1983. Tyto ukázky nám představí jednak její solový zpěv a jednak vystoupení v ženském sboru.

Od 50. do 70. let bývalo běžné, že pro známé i folklorní zpěvačky se vytvářely nové písně a tak si již stále populárnější Anny nebo též Hanky, pod tímto jménem též natáčela, všimli i skladatelé a další folklorní tělesa. Ještě během jejího působení v Ružomberské nemocnici se stala členkou armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého v Praze. Nastalo velmi dlouhé a produktivní období, kdy se dostavily mnohé úspěchy na Slovensku i v zahraničí. Poprvé venku reprezentovala v Bulharsku a pak následovala vystoupení v Rusku, Francii, Německu, Španělsku, USA, Kanadě, Alžírsku a Mexiku. V té době už byla matkou dvou dětí, syna Miroslava a dcery Noriky. Když se dcera Norika rozhodla studovat filmovou kritiku na univerzitě v Honolulu, tak ji od toho odrazovala a měla taky pravdu, protože došlo k tragické události. Její dcera byla zavražděna žárlivým partnerem. V té době se Hanka Hulejová se zármutkem nad tragickou smrtí své milované dcery dala na uměleckou tvorbu jinou než zpěváckou. Napsala krásnou sbírku dojímavých básní, které měly vlastně být vzpomínkou na její tragicky zesnulou dceru. Úlevou z jejího smutku se staly vnučky Simonka a Natálka, dcery syna Miroslava, které obě začaly také zpívat lidové písně a se starší vnučkou Simonou pak absolvovala celou řadu vystoupení a vytvořili mnoho společných nahrávek. My si poslechneme ukázky z alba, které vytvořili společně dva folklorní soubory Slíjačanka a Veseličky a jmenuje se Verusatie Slíjače pekná dědinůčka s podtitulem Ľudové piesne z liptovských Slíjačov. Uslyšíme krásné sady svatebních a křestních písní a také nádhernou ukolébavku v solovém podání paní Anny Hulejové.

Anna Hulejová nezůstala stranou pozornosti ani rozhlasu a televize, kde jsou dodnes uchovány mnohé neopakovatelné záznamy. Nahrávala hudební nosiče, známe jsou jí nahrávky Marmur Jenka naše a pak album její profilové Co děláš Hanka Hanička Hanka, Komu to Aničko Pěrečko věš. Samozřejmě se věnovala i uměleckému stvárnění duchovních písní, zejména album Ave Maria. Dostala celou řadu ocenění. Začalo to už v roce 85, kdy získala Zlatý erb vydavatelství Opus za nejprodávanější desku roku s názvem Co děláš Hanka Hanička Hanka. Pak dostala ocenění Hudební unie na Slovensku, tehdejší slovenskou Grammy, za nejlepší album roku právě Ave Maria z roku 86. V roce 89 získala titul Zasloužilá umělkyně. 2019 obdržela státní vyznamenání Pribinův kříž druhé třídy za mimořádné zásluhy o kulturní rozvoj Slovenské republiky a přínos v oblasti lidového umění. Krásnou osobní vzpomínku na paní Annu Hulejovou sdílela její mladší kolegyně Alžběta Lukáčová, etnomuzikoložka, která na svůj Facebook po jejím úmrtí napsala toto. Legendy od nás odcházejí. Navždy nás opustila skvělá zpěvačka Hanka Hulejová, která liptovský folklor zviditelnila tak, jako nikdo před ní ani po ní. Obzvlášť její rodné liptovské Sliače zanechali významnou stopu v jejím repertoáru a způsobu zpěvu, který tvořil esenci místního zpěváckého stylu. Myslela jsem na ní, když jsem nedávno sledovala film Krutá lůbost. Symbioza, kterou našel Svetozár Stračina s jejím zpěváckým uměním, byla dokonalá. Vzpomínám si i na naše společná vystoupení, když jsem ještě jako členka kapely Mira Dudíka s ní a Darinkou Laščiakovou jezdila po vystoupeních. Já jako 20letá studentka jsem intenzivně vnímala lesk jejich popularity, který tak trochu dopadal i na mě. Byly to pěkné časy. Na Hanku vzpomínám jako na plnokrevnou zpěváckou osobnost a skvělou ženu oddanou jejímu unikátnímu umění. Nechť odpočívá v pokoji, což si přejeme i my. To je z dnešního folklorního okénka vše. Loučí se s vámi od mikrofonu Helena Bradfeldová a z hudební režie Roman Kabelka. Přejeme příjemný zbytek dnešního dne a těšíme se na slyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.

0: Zprávy budeme nyní přebírat z Českého rozhlasu Plus.
1: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Jana Gůda.
2: Slovensko až do odvolání uzavřelo všechny přechody s Ukrajinou. Ministr pro sport chce problémové fotbalové fanoušky evidovat v novém rejstříku. Čeští házenkáři vstoupí v Brně proti Francii do baráže o postup na mistrovství světa. Silnice 3 u Nespek zůstává uzavřená po vážné nehodě a počasí zítra bude zataženo až oblačno, zpočátku hlavně na horách přehánky, postupně i jinde v Krušných horách i sněžení a teploty do 16 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Slovensko z bezpečnostních důvodů uzavřelo všechny hraniční přechody s Ukrajinou. Stalo se to zhruba před 2 hodinami. Opatření má platit do odvolání, informoval o tom mluvčí slovenské finanční správy Daniel Kováč.
3: Finančná správa odporúča verejnosti, aby sledovala aktuálne informácie a rešpektovala pokyny príslušníkov finančnej správy a policajného zboru. O ďalšom vývoji situácie budeme priebežne informovať.
2: Konkrétní hrozby slovenské úřady zatím nezmínily. Tamní média ale připomínají, že Rusko aktuálně podniká vůbec nejhorší útok na západní část Ukrajiny od začátku války. Podle zakarpatské vojenské zprávy se cílem mělo stát i město Užhorod poblíž slovenských hranic. Sportovní kluby by mohly do rejstříku pod Národní sportovní agenturou nahlašovat problémové fanoušky. Oznámil to ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů po jednání s předsedou úřadu pro ochranu osobních údajů Jiřím Kautským. Ministr by chtěl legislativní změny prosadit v reakci na výtržnosti při víkendovém fotbalovém a pražském derby. Stihnout to chce do konce roku. Informace o fanoušcích by kluby podle Šťastného mohly sdílet třeba i anonymně.
4: Nepovedeme ty návrhy směrem k schraňování velkého množství osobních údajů, to znamená plošného skenování lidí na stadionech, ale skutečně zaznamenávání pouze osob, které se něčeho dopustí. Ty kluby podle toho, té naší představy, by měly možnost vytvořit jakýsi registr hříšníků, zjednodušeně řečeno, a ty informace sdílet.
2: Kautský ale upozornil, že zamýšlený rejstřík by porušoval několik článků evropského práva. Zaměstnanci pobírající penzi loni díky odpuštění odvodů ušetřili 4 miliardy korun. Ukazují to statistiky ministerstva práce. V Česku je dlouhodobě kolem 200 tisíc zaměstnaných penzistů. Dalších zhruba 30 tisíc jich pracuje na sebe jako živnostníci. Jaké mají výhody, připomíná mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jakub Bejček.
5: U seniorů, kteří podnikají jako OSVČ, je podnikání považováno za vedlejší činnost. Pokud nepřekročí stanovený příjmový limit, nemusí platit sociální pojištění ani zálohy.
2: Limit je pro letošní rok zhruba 117,5 tisíce korun. Americký prezident Donald Trump přiletěl do Pekingu. Oficiální část programu zahájí zítra. Během dvoudenní návštěvy Číny se má Trump setkat mimo jiné se svým protějškem Xi Jinpingem. Čínského prezidenta chce vyzvat, aby otevřel svou zemi americkému obchodu. Kromě toho se mají čínsko-americká jednání zaměřit i na válku v Íránu nebo prodej amerických zbraní Tajvanu.
6: Sport. Fotbalisté Slávie nastoupí v 8 hodin večer před prázdnými tribunami k duelu třetího kola nadstavby šance ligy proti Jablonci. V případě výhry si Slávia zajistí mistrovský titul. Už za necelou půl hodinu nastoupí Hradec Králové proti Liberci. Čeští házenkáři odehrají v Brně úvodní duel baráže o postup na mistrovství světa. Utkají se s Francií. Na šampionát do Německa postoupí tým s lepším součtem skóre ze dvou zápasů. Utkání přivítá od 8 hodin večer zaplněná hala Rondo. Do reprezentace se po dvouleté pauze způsobené zraněním vrací Matěj Klíma.
7: Pro nás to bude úkol prostě tady ty atmosféry využít naplno a třeba si prostě vybudovat co nejlepší výsledek do té odvety. I když samozřejmě proti Francii to bude velmi těžké, ale já se na to strašně těším, protože zase tak po dlouhé době si v Česku zahrát, to je vždycky pěkné.
6: Fotbal i házenou můžete poslouchat v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D7 před Chomutovem a uzavřená trojka u Nespek. Na dálnici D7 z Prahy na Chomutov dejte pozor za sjezdem na Hrušovany. Na kilometru 72,5 leží v levém pruhu stolek. Na D1 před Brnem směrem z Prahy první část kolony čekejte za Tasovem na kilometru 156, brzdí i osobní auta, ta se po chvíli rozjíždějí a sunou se pak hlavně kamiony pravým pruhem až do Brna. Tam jsou zase plné všechny pruhy mezi exitem 190, sjezdem k výstavišti a omezením u D2. Silnice 3 Praha Benešov za sjezdem na Nespeky zůstává obousměrně uzavřená. Po havárii dodávky a dvou osobních aut jezdí se přes Čerčany. Směrem na Benešov je kolona od sjezdu na Čtyřkoly. Směrem na Prahu provoz slábne a kolona za Benešovem se rozjíždí. A na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 čekejte kolonu před exitem 19 Ořech. Jenom od nájezdu z plzeňské D5 je to na půl hodiny. A ještě před okruhem je fronta taky na D5, skoro od Loděnice z 9. kilometru. Je to na dalších asi 30 minut jenom osobním autem před okruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme zataženo až oblačno, zpočátku hlavně na horách přehánky, v Krušných horách i sněžení. Během dne budou přehánky přibývat, ojediněle se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty zítra 12 až 16 stupňů Celsia, na západě kolem 11 stupňů a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Ahoj holky, ahoj kluci, milí posluchači, vítáme vás opět u městečka. Dnes... s Joškou a Naty.

0: Nejprve si představíme ceny, o které dnes budeme hrát. Na ty představ třetí cenu.
1: Tak na třetím místě...

0: Drece.
1: Připomínáme telefonní číslo, na které budete moci za malou chvíli volat, 739 850 345. Naše linka je otevřená 11letým a starším. A DJ Cvoček na mě má. DJ Cvoček na mě mává, že si pustíme první písničku.

0: wanna talk. To byla první písnička DJ Cvočka.
1: No a my se vám teda omlouváme, že jsme dneska nezačali úplně nejlépe, ale prostě nás trošku pobavil ten pozdrav.
0: Ano, ten můj pozdrav, ahoj holky, ahoj kluci.
1: Protože my s Joškou děláme hodně i pořady pro děti a tady ten pořad používáme, tak jsme se trošičku...
0: Nechali unést a trochu nás to rozesmálo. Každopádně už jsme ve spojení s naším Myšákem, kterého se teď zeptáme, co je nového ve sportu. Ahoj Myšáku.
2: Ahoj. Tak nového je třeba to, že hned v pátek, to znamená za dva dny, už začíná ve Švýcarsku mistrovství světa v ledním hokeji. Česko hraje hned v pátek od 20:20 proti Dánsku, v sobotu pak ve stejnou dobu proti Slovinsku, v pondělí pak rovněž ve 20:20 proti Švédsku a příští středu v 16:20 proti Itálii. Pak ještě ve skupině budeme hrát proti

0: Slovensku, Norsku a Kanadě, ale to si více povíme příští týden. V Turecku se příští týden uskuteční od pondělka mistrovství Evropy v lukostřelbě. Už dnes se od 20 hodin v brněnské hale Rondo uskuteční první duel kvalifikace mistrovství světa mužů v házené proti obrovskému favoritovi z Francie. Sledovat můžete samozřejmě na místě nebo případně na ČT Sport. Odveta pak je v neděli na pořadu v 17 hodin, ale samozřejmě ve Francii. Ve fotbale se dnes od 20 hodin střetne vedoucí Slavia Praha proti čtvrtému Jablonci. Pokud Slavia vyhraje, a musím tedy říct trošku s podtitulem a duel se dohraje, což by se měl dohrát, protože se bude hrát bohužel bez diváků, kteří ukončili ten předchozí zápas se Spartou, tak pokud dnes tedy Slavia vyhraje, tak bude mistrem Česka. No a ve druhé lize se v sobotu 17 hodin odehraje kompletní předposlední kolo, všechny zápasy tedy ve stejnou dobu. No a já jsem vybral duel druhého Táborska, 6. Opavy. Táborsko už je jednou nohou v baráži a pokud vyhraje, tak to bude mít úplně jisté.
1: Tak Mišáko, my ti moc děkujeme za sportovní přehled.
2: A budeme se těšit příští týden opět na slyšenou. Ahoj.
0: Já taky, ahoj.
1: Ahoj. Tak a teďka už máme linku volnou, takže můžete volat na číslo
2: 739-850-345. Volat mohou všichni 11letí a starší a vidím, že už nám tu zvoní. Ahoj, tady Joška a Naty.
3: Ahoj, tady Jana.
2: Ahoj, Jano.
1: Ahoj. Tak co by si dneska ráda vybrala za místo v městečku?
3: Počkejte, bo mám to brčit, vyšovat na konvíča. Prosím, ještě jednou.
1: Jaké místo v městečku by ses dneska ráda vybrala?
3: No, já zkusím potraviny třeba.
1: Potraviny, dobře. Jdeme na nákup.
3: No.
2: Tak Jano, co bys nakoupila, kdybys chtěla uvařit rýžový nákyp?
3: Čeho?
2: Rýžový nákyp budeš dělat.
3: Rýžový nákyp?
2: Ano.
3: No, tak to je třeba mlíko, rýži, uvařit v mlíku. Potom to nechám chladnout a utřu maslo se žloutkama a s cukrem. A jak to prochladne ta rýže s tím, až to je prochladné, tak to smíchám.
2: Ano.
3: No. A zamíchám tam nějaké ovoce.
2: No výborně.
3: Třeba švestky, nebo to je jedno, nějaké pečkové ovoce, nebo i drobné, to je jedno. A dám to na nějaký pekač a zapeču to v troubě ještě.
2: No výborně, patří ti potlesk.
3: Tak jsem to dělala párkrát.
2: Úplně si mi na to udělala chuť.
1: No. Teda.
3: A ještě je dobré třeba i z té žloutky a z toho vilku sníh tam přimíchat. Ale to nemusí být.
2: Vidím to, že příště městečko
3: a
2: nebude.
3: Lepší.
2: A pojedeme k Janě na rýžový nákyp.
3: No, můžete. Klidně.
1: Tak jo, Jani, tak moc gratulujeme, jsi zařazená do slosování. Ještě se tě zeptáme, jak trávíš dnešní den.
3: Jo, jo, děkuju a zdravím vás všechny. A i posluchače všechny, Teresku, Bendu, Štěpána, všechny. A vás hlavně.
1: A jak trávíš dnešní den?
2: A jak trávíš dnešní den?
3: Jo, cože?
2: Jak trávíš dnešní den?
3: No, tak jsme byli, jo, dneska jsme byli v Opavě, si koupit tu vestu ještě jarní.
2: Ještě jsou chladná rána, tak se bude určitě hodit.
3: Každý den, no.
1: Tak jo, Jani, děkujeme za zavolání, měj se hezky a těšíme se příště. Ahoj.
3: Na tíšenou.
1: Tak to byla naše první posluchačka Jana, vy můžete také volat na číslo 739 850 345.
2: Máme tu pro vás spoustu různých zákoutí našeho městečka, například školu nebo základní uměleckou školu.
1: Hřiště, muzeum, kostel nebo třeba kasino. A vidím, Joško, že už nám volá další člověk, takže zvedáme telefon. Ahoj, tady městečko.
4: Mňau, mňau.
1: Ahoj, Davide.
2: Ahoj, Davide.
4: Ahoj, zdravím vás. Momentálně se nacházím v sauně, takže nemůžu moc křičet. Jsou tady právě v šatně, tak na samodovém ceremoniálu, takže teď je to na přestávka. Tak říká, zkusím zavolat, jestli se dovolám nebo nedovolám.
1: Tak jsem to volal. Tak kam dneska zavítáme?
4: Vážení, zkusíme teda potraviny teda, no.
1: Potraviny ty teďka
4: teď
1: byly.
4: Ty teď byly.
2: Co kout řečníků?
4: No, můžeme si to stihnout třeba do půl odvykládat.
2: No tak stihnout bys to měl, protože chceme dát prostor ještě dalším volajícím.
1: A je na to obyčejně minuta na no. Ten kout řečníků.
4: Tak to je dobrý, tak to můžeme.
1: My jsme dneska neřekli
4: teda,
1: vlastně téma, je ano. To v podstatě stejné jako i minule a předminule, protože si to ještě nikdo nevybral, takže my stále čekáme, kdo nám něco poví o rozmarech počasí.
4: Dobře, no, tak můžeme. Rozmary počasí. Můžu?
1: Tak posloucháme.
4: Ano. No, tak rozmají počasí, no, tak takový příběh, já jsem si naplánoval, takhle jsem si naplánoval na nějaký výlet, jako chtěl jsem někam vyjazdit, prostě lákal mi to někam do neznáma, jako do lesa někde a projít se a tak a udělat si prostě, tak jsem si nabalil věci a tohle. No a venku prostě přišel jsem spát večer, ráno jsem teda hned ráno se vyjazdil, brzo ráno bylo to, že svítí sluníčko, tak jsem si nabalil prostě klasicky jako věci, jako ručník, plavky, takhle, říkal jsem si prostě půl se aj tam třeba někde okoupat nebo tak a toto, no a teď prostě cestou, jak jsem šel tím lesem, tak asi tak za hodinku nějak se prostě zatáhla obloha jako a začalo strašně pršet. Do toho teda větr, tak jsem teda utíkal se někde teda schovat. No a našel jsem takový starý srub teda, kde jsem teda, tam byl krmelec jako pro zvířátka a takové, tak jsem se tam jako trošku tak jako skrčil jako a tak, ale bylo to teda jako docela chvilku jako nebezpečné, jako strašné jako blesky a jsem se bál, jsem se začal potom ani modlit, jo, jakési takové zvuky a to, no, bylo to fakt úplně příšerné, jako že prostě jako, fakt jsem to ještě nezažil nikdy v lese, takovou prostě takovou hrůzu, jo, nějakou, no a a pak se teda rozednilo, pak zase to bylo, že sluníčko, tak jsem zase kousek šel. No a jako bylo to takové, že se to pořád tak střídalo, jo. Chvilku blesky do toho krupovíčí, do toho zase sluníčko, jo, prostě, no a jako já jsem byl prostě celý mokrej, jsem byl prostě a to, no a jako doputoval jsem, jako jo, tak tam, kde jsem se chtěl jít koupat, ale tam už jsem potom jako nešel do toho koupaliště, protože já jsem byl tak zničený, že já jsem to zamířil rovnou teda na chatu, na Lukoveček babičce, jo, protože a babička tam má jako krásnou chatu a jak jsem si říkal, prostě už jako nepůjdu dál, jo, už prostě byl jsem fakt úplně vyřízený, jo, prostě to byly takové výkyvy strašné počasí, že prostě už jsem to fakt nezvládl, no, tak no a babička mi tam potom vlastně vzpomínám si, že když mi uvařila čaj a otevřela tam obrovskou májku, prostě takovou jako nebaštiku mi dala na chleba a tak a to a pak jsme ještě aj jsme dělovali kuře i potom, si pamatuju vlastně. Babička tam měla jako kuře, tak jsme napíchli nároženě.
2: No, tak potlesk ti patří, dopadlo, no. Davide. Velmi...
1: Příběh dopadl dobře.
4: No, ale byl jsem teda vystrašený úplně fakt z kleva jako kolena úplně jako, skoro se nemohl fakt ani mluvit, jo, jako to prostě jako bouřku v lese prostě zažít, to je jako šílené, jako fakt. Už to nechci, už bych to nechtěl zažít, no, víckrát. Jako,
2: to ti to věřím.
4: Hrozný.
1: Tak jo, tak Davide, moc děkujeme za sdílení příběhu a zařadili jsme tě do slosování.
4: No a jak si pozdraví kočičí veličenstvo, jedno největší veličenstvo, které tam je. A chci poděkovat za ranní vysílání teda, jako, jo, že prostě je úplně úžasné. Jako, a vždycky na to strašně těším, až uslyším, je, byla Natálka a výborně.
1: Tak to moc děkuju.
4: Takže opravdu i stávám, i to ranní stávání opravdu, a i ten zýváček je úplně skvělý, krásné písničky, jo, a to, a držím palce vždycky dětskám a tak.
1: Tak to moc úplně děkuju.
4: Super, jako.
1: To mě tak moc těší, tak jo.
2: Měj se krásně, Davide.
4: A jo, a za mě Pepíčka teda určitě, to mám taky, já mám vás rád doma, jako v české vás mám rád z Boglasu, takže moc
2: děkujeme. Měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.
4: Taky, ahoj, ahoj, mňau, mňau.
2: Tak to byl náš věrný posluchač David. A my si těšíme na další z vás, kteří vy zavoláte na naši linku 739-850-345. A vidím, že už to máme dalšího. Ahoj, tady Jožka a Naty.
5: Ahoj, Jožko a Naty, tady Helča ze Zábřeha.
1: Ahoj, Helča.
2: Ahoj, Helčo.
1: Tak kam dneska zavítáme?
5: Že bychom zkusili Přehradu.
1: Přehradu, dobře.
2: Zkusme tedy Přehradu.
1: Tak, míříme k Přehradě, ta je trošku daleko a jsme tam.
2: Jsme tam.
1: Tak jo, Heli, máš teďka minutu na to, abys vylovila předmět, který tě do Přehrady spadl, a je to růženec.
5: Růženec. A mám ho tady zrovna v ruce.
1: Máš ho?
5: Mám.
2: Gratulujeme.
1: To byla teda rychlost. Je vidět, že ho máš stále u sebe. Že si pro něho ani nemusela nikam chodit. Je to tak?
5: O, tak. Jsem v ložnici a mám ho tady na skřínce, takže.
1: Tak nám ho ještě prosím trošku popiš, třeba jakou má barvu nebo z jakého je materiálu.
5: No, je to takový ten prstýnkovej hnědý křížek a dřevěný kuličky.
1: Krásný. Tak jo, Heli, super, tak jsi také zařazená do slosování. A zeptáme se i tebe, jak trávíš dnešní den?
5: Dneska tak víceméně doma, protože je zima.
1: Ochladilo se, ledoví muže přišli.
5: Trochu jsem chtěla mamince zprovoznit invalidní vozík a to se mi nepodařilo. Protože jako napumpovat jsem ho napumpovala, ty kolečka, nebo ty kola, ale jak jsem to chtěla odšroubit, tak a jsou kola prázdny, tak nevím, tak budu muset to nechat technikům.
1: Určitě ti s tím pomůžou.
2: Rádi jsme tě slyšeli a budeme se těšit příští týden opět.
1: Tak se měj moc hezky, Heli.
5: Mějte se pěkně.
2: Ahoj.
5: Ahoj.
2: A DJ Cvoček už na mě mává, že by si pustil další písničku. Co myslíš, Naty?
1: Já jsem pro, DJ, je to tvoje.

0: Pátečko, čtvrtek, pátek, sobota, neděle.
1: Před malou chvílí dozněla druhá písnička, u které můžete opět hádat jejího interpreta či interprety, skupinu a její název. No a my si teď ještě než vezmeme dalšího volajícího, připomeneme dnešní ceny.
2: Tak na třetím místě máme opět ponožky od Charity Česká republika.
1: Na druhém místě je to krásná žlutá pletená chobotnice s takovými velkými kukadly.
2: A hlavní výhrou je opět komiks Bula a Drbola Nepřemožení od Jana Rece.
1: A samozřejmě volat mohou všichni 11letí a starší na telefonní číslo 739 8503 45 a už bereme dalšího volajícího. Ahoj, tady Joška a Naty.
3: A už bereme
4: Dobrý den, tady je Filoména.
1: Ahoj Filoméno.
2: Ahoj Filoménko, zdravíme tě.
4: Dobrý den.
1: Jak se máš?
4: Ale dobře.
1: To jsme moc rádi a zeptáme se tě, kam se vypravíš.
4: Já jsem chtěl jít do potravin.
2: Do potravin, no.
1: Tak ty už jsou dneska zabraný. Co chemie?
4: Tak jo.
2: Tak jdeme do školy, dobře.
4: Jo.
1: Co je to periodická tabulka prvků, nebo také periodická soustava prvků?
4: To je od toho Mendelejeva. A to je tabulka, ve které jsou sepsány všechny prvky.
1: A dokázala bys říct, podle čeho jsou seřazeny ty prvky?
4: Podle Platonových čísel.
1: Výborně.
2: Teda.
1: Ano.
2: Krásný. Šikulka. Tak jo, Filoméno, odpověděla jsi správně na otázku z chemie. Máš jedničku a jsi zařazena do slosování. Tak vidíme, že máš radost.
1: To jsme moc rádi. I my máme radost a těšíme se příští týden zase naslyšenou. Měj se moc krásně, ahoj.
2: Ahoj.
4: A bude to příští týden.
1: Bude to příští týden.
2: Příští týden zase můžeš zavolat ve stejný čas. Budeme se těšit, jo? Ahoj.
1: Tak jo, ahoj.
4: Tak jo, dobře. Naschledanou.
2: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Tak dneska vidím, že jsou všichni úspěšní, tak to je paráda.
1: To máme radost, bude z čeho losovat. A samozřejmě máte ještě skoro 20 minut čas volat sem do městečka na číslo 739 8503 45. A bereme dalšího. Ahoj, tady Joška a Naty.
3: Ahoj, Zdendo Sokol.
2: Ahoj, Zdendo. Tak co si dneska vybereš ty za místo v městečku?
3: No, zkusíme jeskyni.
2: Zkusíme jeskyni.
1: Pojďme do jeskyně tedy v tom případě.
2: Tak už tam míříme.
1: Tak.
2: Tak jeskyně je tady.
1: Tak já ti pustím zvuk a ty musíš uhodnout, co se tam říká. A bude asi lepší, když si to poslechneš z rádia, kde je kvalitnější zvuk.
3: Já mám rádio zapnutý, no.
1: Tak super, můžeme jít na to?
3: Zkusíme to.
1: Tak dobře, poslouchej.
3: No, já mám dva typy a zkusím asi ten, co mi přišel, co jsem tam spíš slyšel.
1: Ano.
3: Já tam slyšel vytuněný traktor.
1: No správně, je to vytuněný traktor.
3: Protože a můžu jen tak povědět, říct, co je ten druhej, co jsem si myslel spíš poslech. Ne, já vytuněný jsem poznal, ale mě tam ještě lezl kaktus.
2: Aha.
1: Kaktus, no teda.
2: Tak ještě, že jsi si vybral ten traktor, protože to je správná odpověď.
3: A jenom ještě, jenom rychle takový nápad. Dřív Zahabži to dvakrát asi bylo, mělo to docela úspěch. Městečko pro menší děti. Jako, že se upevily otázky a bylo to jakoby, asi dvakrát to bylo.
2: Tak děkujeme za tip, určitě to zvážíme. A tam můžeš, Jožko, říct svůj pozdrav.
1: Ahoj holky, ahoj kluci.
2: Tak jo, Zdendo, děkujeme moc za tip, my to určitě tady probereme a uvidíme, co se dá s tím dělat. Tak jo, tak se měj moc hezky, děkujeme, že jsi zavolal a těšíme se zase příště.
1: Ahoj.
3: Tak, čau.
2: Ahoj. Tak, linka už je zase volná, můžete volat číslo 739 850 345.
1: Dneska jste opravdu všichni úspěšní, bude opravdu z čeho losovat.
2: A máme tady tři ceny, jsou to ponožky, chobotnička a komiks.
1: Už bereme dalšího volajícího. Ahoj, tady Joška a Naty.
5: Dobrý den, tady je Tereska Štanderová.
2: Ahoj, Tereska.
1: Ahoj.
2: Tak kam bys ráda zamířila ty v městečku?
5: No, se myslím, kam se vrhnout, jestli jít na své pořád stále místo, anebo možná zkusím dneska něco nového. Zkusím nemocnici.
2: Dobře.
1: Pojďme do nemocnice tedy.
2: Ta otázka zní, při polití kyselinou nebo louhem postižené místo. Za A. Chemicky neutralizujeme, nebo za B. Očistíme čistým kouskem látky do sucha, anebo za C. Poléváme co největším množstvím vody.
5: Já si myslím, že poléváme vodou.
2: Tak si to myslíš správně. Je to tak? Ještě doplním, že zasažené místo dlouho, alespoň 10 minut, oplachujeme tekoucí vodou tak, aby odtékající voda nestékala na nezasažené části. Tak výborně. Tak je vidět, že se pohybuješ tady v tom prostředí, že je ti to blízké.
5: Jo.
2: A jak se ti daří, Teresko?
5: Jo, mě dobře. A vám?
1: No nám skvěle, je městečko, tak máme radost, že vás opět všichni slyšíme. Mm-hmm. Tak jo, budeme se těšit příští týden zase naslyšenou. Měj se krásně, ahoj.
5: Já se budu těšit, mějte se, nashledanou.
2: Ahoj, ahoj. Tak to byla Tereska, další soutěžící. Vy můžete také zavolat, ať už jste stálí posluchači a soutěžící, nebo třeba úplně někdo nový. Číslo 739 850 345.
1: Haló, tady Joška a Naty, městečko.
6: Ahoj, Štěpán.
1: Ahoj, Štěpáne.
2: Ahoj.
1: Tak,
6: ahoj.
1: Jak se máš?
6: Já se mám dobře. A vy?
2: To rádi slyšíme.
1: No my se máme krásně a samozřejmě bylinky jsou pro tebe připravené v případě výhry, tak se ti zeptám, kam se...
6: Už jsem podle mě vyhrál, ne?
2: Ano, minulý týden už se no, to já stalo. Jsem ta... Joška, fakt? My jsme tady byli s Alčou, Joška to
1: no,
2: nevím.
1: Já to nevím.
2: To neřekli.
1: Vyhrál.
2: Už k tomu došlo.
1: Už
2: ano.
1: K tomu došlo. A bylinky přišly?
6: No, pokud to, tak jsou ještě na poště.
2: Tak jsou ještě na cestě.
1: No tak to mám radost, jestli se to uskuteční, tak to bude opravdu teda výborné. Pojďme tedy k soutěži. Do jakého místa se vypravíš?
6: Já se nevypravím do žádného místa, ale na písničku to jsou Brouci a Help.
1: Ano, Brouci a Help. Skvělá trefa, ale myslím si, že nešlo splést u této kapely. Tak ti moc děkuji, že jsi zavolal, rádi jsme tě slyšeli a ať ti bylinky dělají radost, až přijdou. Měj se moc hezky. Ahoj.
6: Jo, děkuju.
2: Ahoj.
6: Ahoj.
1: Tak to byl Štěpán, mám radost, že se podařilo zprostředkovat bylinky. Když jsem byl v našem pražském studiu asi před měsícem, tak jsem tam objevil asi 10 těchto CDček, tak jsem hned jedno vzal a říkal jsem, převezu ho do Prahy jako takovou zásilku prostě nejvyšší důležitosti. Takže jsme ho krásně odeslali. No a samozřejmě telefonní linka na čísle 739 850 345 je pro vás stále otevřená.
2: No a pokud nebudete teď volat, tak dáme prostor DJ Cvočkovi.

0: k nám DJ Cvoček odehrál další písničku. Vy můžete zavolat třeba na její název nebo jméno interpreta.
1: Na číslo 739-850-345 můžete zavolat nejen do věží.
0: A můžete se také vybrat klidně nějaké jiné místo v městečku, například kino, knihovnu, hvězdárnu, veterinární ordinaci, krejčovství a nebo třeba cyklodráhu.
1: Přesně tak, cyklodráha naše oblíbená. A kasino?
0: Kasino, taky. Tam jsme taky ještě nebyli. Dnes.
1: Přesně tak, rádi si zahrajeme kostky či ruletu. Samozřejmě prostor máme ještě necelých 5 minut, takže využijte příležitosti. Další možnost bude zase za týden v 17 hodin a 10 minut.
0: A využijte tady možnost zasoutěžit se o 3 krásné ceny, kterými jsou ponožky od Charity Česká republika,
1: Chobotnička
0: a potom komiks o Janu Bulovi a Václavu Drbolovi Nepřemožení. Tak my stále čekáme na odvážlivce, který se k nám dovolá na číslo 739 850 345.
1: Přesně tak.
2: Škola.
3: Hřiště.
2: Muzeum.
3: Kostel.
2: Hřbitov.
3: Kino.
2: Knihovna.
3: Nemocnice.
2: Hvězdárna.
3: Letiště.
2: Potraviny.
3: Autoškola.
2: Přehrada.
3: Kasino.
2: Cyklodráha.
3: Les.
2: Krmelec.
3: Hrad.
2: Jeskyně.
3: Úřad práce.
2: Sběrný dvůr.
3: Veterinární ordinace.
2: Krejčovství.
3: Cestovní kancelář.
2: Sopka.
3: Park.
2: Stínadla.
1: A vidím, že si asi někdo vybral, takže bereme dalšího volajícího. Ahoj, tady Joška a Naty.
4: Ahoj, tady Marie z Veverské Bytišky.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
4: Já bych chtěla tu písničku.
0: Mm-hmm.
1: Ano.
4: Je to písnička z muzikálu z toho filmu Noc na Karlštejně. Zpíval to Valdemar Matuška a ano. Jmenuje se to, myslím, že Do věží.
1: Správně.
0: Je to
1: asi Do věží. Gratulujeme a zeptáme se i vás, jak se máte.
4: A jo, jde to. Dneska ochladilo se venku, ale jinak je to dobrý. Neprší, tak je to dobré.
1: To nás teda stihla pěkná bouřka, že? Předevčírem nebo před 2 dny,
4: jo,
1: jak to
4: jo,
1: bylo?
4: Jo, to bylo, ano, k večeru v pondělí to teda pršelo moc.
1: I u vás ve Verské Bytýšce?
4: Ano, ano, taky se blízkalo a lilo, byly kaluže v Turanu hotovy, veliký.
1: Ale je to potřeba, příroda to potřebuje, teďka
4: jo,
1: je to sucho.
4: Jo, bylo
1: moc tak
4: sucho, bylo to už potřeba, no.
1: Jo. Rádi jsme vás slyšeli a doufám, že zavoláte i příště a jste zařazena do slosování o 3 krásné ceny.
4: No, uvidím, třeba taky zavolám. Tak jo,
1: tak, jo.
4: Tak všichni zdravím.
1: Mějte se vás taky, nashledanou.
4: Mějte se dobře, nashledanou.
0: Tak a my máme čas vzít ještě posledního volajícího, máme nějaké poslední 3 minutky, takže to určitě využijte na číslo 739 850 345.
1: 739 850 345.
0: Tak stále čekáme.
1: Samozřejmě některé disciplíny nebo místa už jsou vybrané, ale třeba taková Zuška, moje oblíbená, kterou jsme v této sezóně zařadili nově, vybudovali jsme ji nově v našem městečku, ta ještě dneska nepadla a jsou tam velmi krásné otázky.
0: A nebo třeba infocentrum je taky nové a taky ano. Tam ještě dneska nikdo nebyl.
1: Nebo Stínadla, otázky ze světa rychlých šípů.
5: Co se ti stalo?
6: Ale poslouchal jsem rozhlasové městečko.

0: ukradli.
1: Ahoj, tady Joška a Naty, kdo se k nám dovolal?
0: Ahoj, tady Káťa.
1: Ahoj Káťo, ahoj. Rádi tě slyšíme. Stáváš se dnešní poslední volající v městečku, ale jenom v tom dnešním, samozřejmě příští týden městečko bude. Tak kam se vypravíš?
0: Já bych chtěla zkusit Sopku.
1: Pojďme na Sopku. Naty, co tam máme za slovo? A budeš vymýšlet slova na dané téma, než sopka vybuchne.
2: A téma tak, je na pláži.
1: Tak budete to vy dva na ty?
2: Klidně nebo... můžeme. Mhm.
1: Tak, 3, 2, 1, teď.
0: Sluneční.
2: Plavky.
0: Písek.
2: Lehátko.
0: Opalovací krém.
2: Sluneční brýle.
0: Voda.
2: Záchranný kruh.
0: Kamínky.
1: Tak Káťo, bouchlo to u tebe, ale vlastně...
2: U mě vlastně, protože u tebe. Káťa už řekla Káťa to poslední už to řekla. Slovo, takže ti tleskám.
1: Tleskáme, uspěla jsi a postupuješ do slosování.
0: Děkuju.
1: Měj se moc hezky, ahoj.
0: Ahoj.
2: Tak my už jsme se dostali na konec dnešního městečka. Přesně a je na čase se pustit do slosování.
1: Připomenu, kdo všechno dnes volal a uspěl. Byli to všichni, ale byla to Káťa, Marie z Veverské Bytýšky, Štěpán z Liberce, Tereska z Třince, Zdenda ze Sokolova, Filoména, Helča ze Zábřeha, David ze Sauny a Jana z Bohuslavic.
2: Tak a my už mícháme lístečky s vašimi jmény a losujeme výherce třetí ceny, což jsou ponožky od Charity Česká republika. Tak ponožky tentokrát poputují do Liberce za Štěpánem.
1: Takže gratulujeme.
2: Gratulujeme.
1: Tak já vylosuji chobotničku na ty, zamíchej mi. Krásná žlutá chobotnička, komu udělá radost? Nekoukám se, losuji poctivě. Bude to... Tereska z Třince.
2: Tak, Teresce také moc gratulujeme. A poslední, ta hlavní cena, komiks Bula a Drbola nepřemožení.
1: Tak.
2: Získává chvíle napětí paní Marie z Veverské Bytýšky.
1: No teda, gratulujeme všem.
2: Všem dnešním zúčastněným.
1: Ano.
2: A děkujeme vám moc za pozornost.
1: Od mikrofonu se tentokrát loučí Joška.
2: A na ty krásný večer.

Nyní jste zváni k poslechu Myšlenky na den. Autorem i interpretem je Pavel Pechanec. Myšlenka nese název Světlo.

Milé sestry a milí bratři v Kristu, jestli se zhodneme, že pokud bývá místnosti tma, je dnes pro člověka snadné stisknout nějaký vypínač, spustit elektrické osvětlení. Každý máme doma hned několik různých lamp a je velmi dostupné i různě barevné osvětlení. Před spaním se proto ku příkladu dnes doporučuje mírné červené světlo namísto ostře modrého z televizí a mobilů. Se světlem je nám jistě zapotřebí nakládat nám lidem velmi rozumně. Nemůžeme se dlouze dívat ani do životodárného slunce, nemůžeme přebývat bez ustání v plně osvětlených místnostech. Pro naše tělo i duši je třeba mnoho variant a někdy je nám dobře, když jsme v pološeru. Nebo dokonce, jako podivu, může být ozdravné, pokud se na chvíli ocitneme ve tmě. Vedle všeho světského a tělesného potřebujeme ovšem my lidé pro svůj duchovní život také i dotek Božího světla. V žalmu 119. můžeme číst ujištění o Božím vedení, zkušenost víry, které svědčí o Hospodinu. Říká toto. Kam tvá slova proniknou, tam vzchází světlo. Neskušení nabývají rozumnosti. Boží světlo k nám proniká a je značně jiné než to pozemské. Ozřejmuje nám lidem vše naprosto dokonale a je darem, který přináší člověku porozumění, vhled do moudrosti života a skutečné opravdové lásky. Pravda, Bůh k nám promlouvá mnoha způsoby. Nemůžeme si vyvolat jeho světlo od něj snadno zmáčknutím nějakého lehkého spínače, ale docela jistě, jak jsme poznali, sestry a bratři, smíme se modlit, prosit za sebe i druhé, aby naše lidská zaslepenost, lidská temnota byla v něm překonána. Modleme se. Prosíme, Pane, pronikej k nám stále svým světlem. Ozařuj cestu života, ať se nestrácíme ve tmách a svém strachu. Prosíme o tvé světlo v nás.

pár vteřin po 18. hodině vás na Proglasu zdraví Lenka Pekařová a já vás nyní zvu k modlitbě růžence. Dnes se společenstvím z Brna Žabovřesk.

0: Hezký podvečer, milí posluchači. Jak už moderátorka řekla, jsme společenství z Brna Žabovřesk a přijměte naše pozvání k modlitbě slavného růžence. A začněme znamením kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen. Amen.
0: Nyní vám před modlitbou nabízíme chvíli ztišení, v níž můžete vyslovit i vy své úmysly.

0: Dnes prosíme zvláště za všechny nemocné a za všechny, kdo prosí o uzdravení. Za zemřelé a duše očistci, za církev, předkládáme všechny prosby dětí za jejich rodiče a svěřujeme Pánu také všechny vaše úmysly, které jste poslali nebo vzkázali do Radia Proglas. Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jen se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil do nebesa, sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, v kterého věříme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, v kterého doufáme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého nade všecko milujeme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen.
3: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věku. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
4: Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
4: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší.

To byly všechny slíbené písničky a teď už musíte děti spinkat. Nejdřív se ale pomodlíme. Chcete-li, začněte znamením kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Můj Pane, jdu spát a vím, že dnes bylo pár věcí, které se mi nepovedly. Prosím tě, odpust mi, že tě neumím vždycky a ve všem následovat a pomáhej mi, abych se snažila tvou vůli plnit co nejlépe. Amen. No a teď děti, šupky do postýlky a ať se vám něco krásného zdá. Dobrou noc, ať vás blešky štípou celou noc.

0: Dobrý den, posloucháte Rádio Proglas a začíná pořad Jak se vám líbí, u kterého vás vítá Martin Kišperský. Mým dnešním hostem bude Aleš Macenauer. Ahoj Aleši.
1: Ahoj, čau, dobrý den.
0: Který vydává nové album pod svým pseudonymem. Projekt se takhle jmenuje, možná můžeme si to definovat ještě. Zapomněl jsem a ta deska se jmenuje Docela normální lidé. Je to tak, že...
1: Je to tak. Je to tak. Už to je venku, jmenuje se to tak, jak jsi říkal. A osobně asi mám radši označení projekt než pseudonym, ale jako dělám to převážně sám, vždycky tedy jakoby s asistencí nebo pomocí nějakých jiných lidí, takže je to spíš takový projekt vždycky rozšířený na nějaký jako okruh kamarádů, dá se říct. Ale tady tu desku jsme dělali teda jenom jakoby ve dvou převážně.
0: No, já jsem se díval, že to album má 25 minut, což je vlastně úplně nejnižší možná časomíra pro to, aby to bylo album a nebylo to EPčko. Že EPčko vlastně končí ve 24 minut 59 vteřin. Je to tak, že jsi to měl jako koncept, nebo ty písničky jsou prostě krátké? U nich tam není úplně málo?
1: No, mně přijde, že teďka možná je i taková doba... že jakoby jako pozoruju takový trend, že se dělají hodně krátké tracky, což mě osobně třeba i jako baví posluchačsky, když jako doposlouchám písničku nebo desku, když mám jakoby chuť si to pustit hnedka znovu a nejsem jakoby umlácený nějakou jako dlouhou stopáží. Takže nebyl jako úplně záměr udělat krátkou desku, ale nějak to jako vyplynulo z toho, jak jsou ty písničky koncipované. A zároveň vlastně jako mi přijde, že možná ta hranice 25 minut a když máš míň, takže to je ípko, že to možná už jako ani tak striktně jako neplatí, že hodně teďka jakoby vychází vlastně i kratší desky, třeba 20-minutový a tak, který jsou teda označovaný jako alba a ne jako ípka a je tam klidně jako 12 tracků minutů a půl trvajících a tak. No.
0: Tak pak je ale vlastně otázka, jestli to názvo sloví vlastně teda má nějakou váhu ještě. Ale tak když pak se ohlašuješ, vydáváš desku, tak...
1: Já to vnímám hodně asi podle počtu písniček, že jakoby, když to má třeba 4-5 songů, tak to vnímám jako ipko a jak to je třeba od 8 nahoru, tak si myslím, že už je to jako deska asi. No.
0: A když to je 8 minutových, tak to taky pořád máš jako desku. Jo?
1: Asi jo. Jakože jako asi každý to jako vnímá právě jinak, ale pro mě je asi rozhodující počet těch skladeb. No.
0: Tohle mývaly takový ty super hardkorový kapely, že měly třeba 15 písniček a trvalo to 8 minut a deska. Jo.
1: Jo, no ono v nějakých žánrech vlastně jakoby... v nějakých žánrech to tak jakoby jde, v nějakých asi to není úplně zvykem, ale tak hodně třeba teďka hyperpopový songy se dělají jako hodně krátký, mi přijde a tak, no, že teďka jakoby nějaká ta mladá hudba jakoby, ale možná se to zase jako obrací, že teďka třeba jako poslední dvě velké desky

0: i co vyšly, co si jako vybavuju, Rosalia a Harry Styles jako ze zahraničí, tak ti naopak šly hodně jako, že to jsou skoro, myslím, že obě ty disky mají tak 50 minut, což vlastně mi přijde, že na dnešní dobu je jako hodně, tak možná se to zase jako obrátí ten trend, no, ne, nevím.
1: Zajímavý. Takže vnímáš to, že je nějaká doba, která něco vyžaduje a člověk tomu má jít naproti, jo?
0: No jako, já třeba jsem ty tracky nedělal krátký proto, jako že by to vyžadovalo trend, ale protože to vyplynulo nějak jakoby z toho, jak mi ty songy nejlíp fungovaly. Mm-hmm. A jako nebyl to vědomý koncept, ale postupně jak jsem to psal, tak, ale vlastně už i minulou disku, co jsem dělal, tak tam byla myslím jenom jako o, nevím, 3 minuty delší, jako v celkové té stopáži. Takže nevím, no, takže jako já to mám rád, když to je takové prostě, že si to fakt poslechneš jako tu desku na jeden zátah, takže za mě do 30 minut jako ideál a přijde mi, že aby to bylo jako poslouchatelný nebo nosný nějakou delší dobu, třeba těch 50 minut, tak to musí být jako prostě strašně dobrá deska, no, což třeba to Rosalia a i Harry Styles jako jsou za mě strašně dobré desky, ale nevím, no.
1: A tak ona dobrá deska je strašně individuální.
0: Jo, jo, jasně.
1: Pojem, no, že může být deska, která má 200 minut, může být, asi pamatuju, že kapela Swans vydávala desky, které vycházely na 4 vinylech.
0: Jo, jo, a i Red Hot Chili Peppers měli, no, myslím, jako všechny.
1: Dvoje alba. Medi lidi mají, mám pocit, vydali naposledy 2 dvoje alba.
0: Jo, no, během jednoho dne dokonce na nějak.
1: Dvou dnů.
0: No, takže tak, no, takže, a já jsem zároveň ani jako neměl víc tracků, takže nějak to jako vyplynulo, že to má těch 25 minut, ale no.
1: Teď si pustíme píseň, která se jmenuje Myslím na tebe ve skale, což není asi na opeře, ale je to v rámci berlínského kina, ve kterém ty pracuješ.
0: Je to tak.
1: Ale ten příběh bys měl ještě nějak rozvinout.
0: Je to vlastně jakoby první single, co vyšel z té desky a nějak jakoby v textu, když jsem to psal, tak se tam objevil jako ten prostor. Já jsem pak ještě přemýšlel, jestli jakoby to prostor jako kina skala. Mm-hmm. Já jsem jako přemýšlel, jestli to pak zachovat přímo v názvu nebo ne, protože jsem si říkal, jestli to není vlastně takový jakoby pro brněnské posluchače jako clickbait v uvozovkách, ta skala. Ale že jestli to jako není blbý, jestli to není moc jakoby na první dobrou takové jakoby, no, clickbaitové, ale pak jsem si právě říkal, že když jsem jako ten song tak napsal a nějakou dobu jsem s tím sám tak jako pracoval, že se to jmenuje takhle, že to tak nechám, no, takže se tam ta skala zůstala a jinak je to pro mě prostě místo, kde nějak jako mám Brno hodně jako koncentrovaný do skaly, trávím tam hodně času, mám to tam rád, takže a vlastně tam pracuju třeba už 5 let nebo nějakou jako takhle strašně dlouhou dobu, takže jsem si to chtěla nějak jakoby dostat i do písničky, no.
1: Pojďme na ní.

0: Ty jsi říkal 5 let, strašně dlouhá doba. Tak jsi to definoval. Jak dlouho máš projekt Zapomněl jsem?
1: No, to je možná takové trochu fluidní. Jako pamatuju si, že první koncert pod tady tím pseudonymem jsem měl asi v roce 2017, ale pak nějakou dobu jakoby trvalo, než se to nějakým způsobem jako rozjelo, nebo než jsem to začal brát nějak jakoby trošku seriózněji. A pak vyšla nějaká jakoby za mě nultá deska, která vlastně ani jakoby teďka není na streamech. Byl to takový jakoby asi mixtape nějakých prvních demáčů, tak to bylo v roce 2019. A pak první nějaký jako opravdový album vyšlo v roce 2021. Mm-hmm. Takže myslím si, že ten projekt je jakoby starý třeba 5 až 9 let. S takovým jako pomalým rozjezdem, no. Ale jinak jako hudbu dělám díl.
0: No a něco, co se změnilo od minulé desky a od desky Docela normální lidé?
1: Jo, jako určitě spousta věcí. Tam vlastně byl i jako 3letý rozestup mezi těma deskama, což vlastně jakoby na dnešní standardy je taky vlastně celkem dlouhá doba, si myslím. A jako změnilo se mi určitě hodně věcí v životě, což se pak jakoby odráží prostě v té tvorbě, že jakoby píšu písničky jakoby v uvozovkách hodně ze života, nebo jak to říct, že prostě jakoby je to pro mě taková jako forma terapie, že když jakoby prostě píšu tracky kvůli tomu, abych se nějak vypořádal jako s věcmi, co se mi zrovna dějou v životě a tak. Takže možná i proto jako to třeba někdy trvá díl, že to jako nemám tak, že bych si dokázala říct, že prostě bych chtěl letos vydat desku a sednout k tomu a napsat songy, že spíš prostě to vždycky přijde nějak jako samovolně a jí mám třeba jako dlouho období, což ty asi budeš mít jako úplně naopak, protože jsi hodně produktivní jakoby autor, ale mám dlouhé období, kdy jako třeba nenapíšu nic, jakože půl roku nenapíšu žádný song a pak během třeba 2 měsíců 10 songů. Takže to mám takové hodně nárazové a teď vlastně, jo, ty se ptal, co se změnilo.
0: No,
1: no a hudebně třeba tady ta deska jako šla trošku víc do elektroniky, ale jako poslouchal jsem elektroniku vždycky a i na těch minulých deskách nějaká jakoby byla, ale tady jsem chtěl, aby to bylo víc jako na tom postavené, aby to stálo spíš jako na synťákách a třeba jako na nějakých produkčních postupech než na kytarách, takže tohle bylo nějaký jako koncept, aby to bylo víc prostě elektronický, ale no, takže tak.
0: To je zajímavý, protože já jsem tě měl uloženýho jako vlastně takovýho vlastně experimentálního folkaře a toho to je vlastně víc jako současný pop, abych to jako řekl strašně zjednodušeně, ale slyším to tak.
1: To se mi líbí, to označení.
0: No, a je tam hodně tam taky používáš vocoder nebo autotune na zpěv, ne?
1: Jo. Je tam vlastně jako asi vlastně na každém zpěvovém takeu je nějaký jako lehký autotune, jako co třeba není slyšitelný, jenom aby se to nějak jakoby, aby to víc zapadlo do toho mixu, ale právě mě baví to využívat víc a i experimentálně tady ty jakoby autotuny a nebo samplování zpěvů. Takže to tam je jako hodně. A vlastně si myslím, jak jsi říkal, že to máš jako zafixované jako folkový projekt, že to tak má jakoby hodně lidí, ale vlastně to byla spíš si myslím jako nějaká náhoda, že když jsem vydával tu první desku, že byla taková hodně folková. Ale jinak jakoby mě baví strašně moc různých jako přístupů a žánrů a baví mě to nějak jako právě proměňovat a mít tam nějaký jakoby progres mezi deskama. Takže spíš bych byla radši, kdyby si to lidi, kdyby to nebylo tímhle způsobem jako zaškatulkované, no ale jako je to tak, no, jako že setkávám se s tím hodně často, že o tom lidi mluví jako o folkařovi, ale asi mám nějak radši jako třeba označení hudebník, projekt nebo producent nebo něco takového, no. A jako to jsou jenom slovíčka, ale občas mi přijde, že to je takové už jako, že třeba když hrajeme někde na festiáku a vždycky u těch kapel máš napsaný třeba nějaký jako nějaké žánrové zjednodušení, co ta kapela jako dělá za hudbu a už zapomněl jsem, tam vidím folk, tak mi to vždycky přijde takové vlastně jako úplně nevypovídající jako o té tvorbě, no. Takže
0: to si možná můžeš taky korigovat tím, co posíláš těm pořadatelům.
1: Jo, jako snažím se, ale přijde mi, že jak to v nějakém prostě povědomí si lidi uloží, tak
0: tak už to mají, trvá dalších 15 let, než přestaneš být folk.
1: Tak mně totiž přijde, že možná jakoby v Česku, nebo jako možná se pletu, jo, ale jako prostě z kapelo, co znám českých, tak mám dojem, že tam vlastně, třeba v zahraničí je mnohem větší, jakoby větším zvykem, že jako mezi diskama nějaké kapely dochází k nějakým jako žánrovým posunům a přijde mi, že v Česku to možná tak jako úplně není, ale nevím, jestli to není jako příliš silný statement, jako že je tady spousta experimentálních kapel, co se jako hrajou s aranžema, se zvukem a tak, ale přijde mi, že je tady mnohem častější, že prostě jako kapela dělá nějaký žánr a prostě ho dělá, jako se všema archetypama, co k tomu patří. A, takže tak, no.
0: Dejme si druhou píseň. Ta má takový název jak z nějaké detektivky. Na levém spánku jsme měli totožnou díru po kulce.
1: No, tak to je takový jako zrovna nejkytarovější asi track na tom albu a je jeden z mojich nejoblíbenějších. A vlastně moc, jako nevím, co bych... Název je to dlouhý, no. Jako mě to aj tak jakoby baví, když si někdo hraje jakoby s formátem těch názvů. Mm-hmm. Že tam třeba, jako nevím... Teďka si vybavu desku Bon Ivera, asi 10 let starou, nevím, jestli to znáš, jmenovalo se to, myslím, 22 Million, kde on jakoby každý track měl pojmenovaný nějakýma jako úplně divnýma znakama, počítačovýma, nevyslovitelné názvy. No, tak jsem si říkal, že jako na té desce jako nechám jeden track s úplně absurdně jako dlouhým názvem, i když je to vlastně jako asi strašně nepraktický, protože... Je to pak jako, nevím, možná těžko vyhledatelný na streamech, nevím, nezapamatovatelný hlavně, ale...
0: To každý vždycky zkrátí na jedno slovo.
1: Jo, jo, jo.
0: Když člověk pak sám píše playlist, tak nikdy napíšeš tohle, napíšeš jenom spánek. Nebo
1: je to tak. No. Vlastně teďka, jako, jak už tu desku začínáme hrát na živo, tak přesně takhle tam ten track píšem na levém spánku prostě. Ale tak teďka jsem si říkal, že to tam napíšem celý.
0: Mít celou větu je prostě příjemné pro obrazotvornost.
1: Jo, jo.
0: Tak pojďme si pustit tu píseň.
2: Na levém spánku jsme měli totožnou díru po kulce.

0: Ty jsi zmiňoval, že tohle je nejvíc kytarový track. Jak ty písničky vlastně vznikají? Jak je skládáš? Máš nejdřív třeba texty, nebo melodie, podklady, akordy?
1: No, tady vlastně ta deska je taková jako výjimka, že všechny ty písničky vznikly fakt třeba jako během 3 měsíců a všechny hodně jakoby intuitivně, že buď jsem měl jakoby, buď jsem si do kompu naklikal nějaký jako hodně jednoduchý základ beatu, anebo jsem jakoby vzal kytaru nebo synťák a začal jsem jakoby si něco hrát, prostě rovnou z fleku. A rovnou jsem si do toho už začínal jako broukat nějaký jako základ zpěvu i melodie, i jakoby textu třeba. Když jsem to měl v tom kompu, tak jsem rovnou jako vzal mikrofon a začal do toho nahrávat nějaký zpěv. A nikdy jsem to právě takhle nedělal, že jsem jakoby dřív psal texty až do jakoby hodně hotové hudby. A vždycky jsem si napsal třeba jenom jakoby jednu větu, o týden později další větu a hodně to, že to bylo takové jako kolážové, hodně jsem to přesouval jako ty jednotlivé věty a rýmy, hodně jsem to tak jako skládal. No a teďka to vlastně všechno vzniklo nějak jakoby souběžně. I jako základ hudby, i textu, že jsem prostě sedl buď s kytarou nebo s počítačem a prostě to ze mě tak jako během půl hodiny ten základ jako vypadl. Což mě zároveň nějak jako těší, no, že ta deska je tematicky hodně osobní a přijde mi, že tímhle je vlastně jako upřímná, že jsem se jako moc nekorigoval. Jakože pak jsem ty texty samozřejmě nějak jako uhlazoval, ale už jsem do toho příliš jako nezasahoval. Takže tahle deska vznikla tak nějak jakoby hodně spontánně, intuitivně. Různý jakoby jiný předchozí desky jsem dělal jinýma třeba způsobama.
0: Tak a ty jsi zmiňoval, že jsi měl jednoho hlavního spolupracovníka na té desce, který si představuju, že tvoje podklady posunul potom dál společně s tebou. A to probíhalo jak?
1: Jo, to je vlastně Michal Schnaubert se mnou na té desce dělal a jí Michal a zároveň tam byl jako spoluproducent, řekněme. Nebo jakoby přemýšleli jsme právě, jak ten jeho input jakoby označit, ale probíhalo to tak, že já jsem vlastně mu poslal hotové demáče, nějak už jako rozaranžované a rozpracované. Ale jako při nahrávání těch demáčů jsem třeba jakoby řešil jsem jako charakter zvuků, ale jako neřešil jsem moc jejich správný jako technický provedení, že jsem se moc jako nezdržoval s tím, že bych jako synťák kroutil přesně jakoby na aby to byl jako final zvuk. Takže pak jsme právě jakoby přes zimu se zavřeli u něho doma a tam jsme všechny ty songy, téměř jako každou stopu jsme nahráli znovu a dořešovali jsme právě jako tady ty jako technické aspekty, nebo prostě, aby to víc kopalo a mělo to jako víc třeba, já nevím, jak to říct, víc jako profesionální zvuk. Takže tak. A zároveň je to vlastně poprvé, co jsem desku nahrával s někým, že předtím vždycky jsem si to jakoby nahrál sám a pak třeba jako jsme dohrávali nějaké hudební hosty a pak se to poslalo na mix, tak tady na té desce vlastně žádní jako hudební hosti nejsou. Nahrával jsem to všechno jakoby sám, ale byl tam vedle mě právě ten Schnauby, který mi k tomu třeba dával nějakou zpětnou vazbu. Někde jsme třeba jakoby dořešovali ještě decentně jako strukturu nebo něco a dával mi k tomu různé takové jako pointy, co by mě jako nenapadly právě.
0: Co třeba?
1: Hele, takové, já nevím, že jako tohle je jako úplně random věc, ale první, co mě napadlo, že ti prostě běží track a on ti prostě řekne, no a tady na jeden takt jako zkusme vypnout hajtku. Je takové jako detaily, které ale udělají ale hrozně moc ve finále, jakoby v tom, jak to posluchač i nevědomně vnímá. A on hlavně jakoby teda má hodně aj jakoby gíru, jako vybavení a má hrozně jakoby velké ty technické dovednosti, no, že co já třeba jako úplně nemám, že já spíš jakoby asi jdu jako hodně intuitivně, když kroutím nějaké zvuky a on to má i víc jakoby vědomé, že když mu řekneš, že chceš, aby to znělo tak a tak, tak je schopný ti říct.
0: Tuší, kam sáhnout.
1: Jo, ví prostě, jako co udělat. No. Takže různé právě takové jako zvukové věci, lehce aranžerské věci. A bylo to super, no, hrozně jako příjemný. Nahráli jsme to všechno asi za, nevím, měli jsme asi 5 nějakých sessions, ale jako celodenních, že třeba jakoby, když jsme, začali jsme jako od beatů, první sessionu jsme dělali teda jakoby beaty, druhou synťáky, třetí kytary a pak myslím zpěvy, ale třeba hlavně ty první, to jsme fakt jako u toho seděli jako 12 hodin třeba. Takže jako málo těch jako nahrávacích dnů, ale hodně intenzivně. No, tak to jsem taky třeba ještě nezažil. že když jsem si to nahrával sám u sebe v pokoji, tak víš co, že si nahraješ jako hodinku třeba a pak...
0: Jasně.
1: Ale takhle, jakoby, když v tom je čas i někoho jiného, tak prostě to musí jakoby valit, no. Jako. Takže tak. Takže Šnauby, velký shoutout tady dávám Šnaubimu.
0: Pošlu mu písničku, která se jmenuje Halo, a pak si k ní
1: jdeme. Jo, to je super.

0: Posloucháte stále Rádio Proglas, pořád jak se vám líbí. A já si povídám s Alešem, ale já zapomněl jsem. Dozněla písnička Halo. Mě zajímá, jak to teď bude naživo, když jsou tady ty písničky takhle udělané. Jestli budeš hrát s počítačem, nebo budeš mít jako živý spoluhráče. Jak to plánuješ?
1: Hrajem ve dvou. Střídá se vlastně právě Šnauby a ještě jeden kámoš Patrik. A je to udělané tak, že vlastně kytary jsou naživo, zpěv je naživo, klávesy jsou naživo a zbytek je v podstatě jako v backtracku z počítače. No. Mm-hmm. Takže takový jako poloviční playback. Mm-hmm. Ale jo, jako já jsem s tím takhle asi v pohodě, dlouho jsem tomu vzdoroval a tahali jsme na koncerty úplně absurdní množství jako synťáků a různých věcí, kde zapínáš jako sekvencery a tak. Ale vlastně mi přišlo, že jsem si pak jako neužíval ten koncert samotný, že jsem se strašně musel soustředit jako co, kdy, kde kliknout a tak. Mm. Takže tady ten poloviční formát mi přijde jako v pohodě, že zároveň jako spousta kapel už teďka jede třeba úplně, jakoby, že to je spíš taková jakoby performance, že třeba jakoby zpívají live, ale jinak je to všechno jakoby z kompu. Tak takhle by mě to jako asi nebavilo, jenom tam jakoby performovat, protože nejsem úplně jako rozený extrovertní performer, ale tady ten jako na půl formát, no, jsme nějak jakoby zvolili. Takže dva lidi a jeden počítač.
0: Je to tak, že ty koncerty jsou mě staráš sám, nebo máš někoho, kdo ti to bukuje a tak?
1: Teďka čerstvě sám. Spolupracovali jsme vlastně s jiným kamarádem, co nám to bukoval, ale ten nějak jakoby z kapacitních důvodů se toho jako musel vzdát. A já jsem jako vlastně zjistil, že asi jsem schopný to jako obstarat sám, no, i když je to jako někdy trochu stresující, tak zároveň těch koncertů jako není tolik. My třeba uplynulé roky jsme hráli, já nevím, často i 30 koncertů za rok, ale vlastně už to pro mě bylo dost neudržitelné, že teďka spíš jakoby loni a i letos a dál bych pokračovala rád s nějakým jako menším počtem, že třeba loni jsme hráli 10 koncíků, myslím, za rok a bylo to úplně super. Jakože si pak každý mnohem víc užiješ, zároveň ti přijde i víc lidí, protože tím nejsou jakoby přehlcený, takže teďka jedem takhle jakoby spíš míň, no. Že vlastně od té doby, co jsem jakoby skončil školu a začal jsem makat, tak už se ti nechce každý víkend jezdit na nějaké jakoby to. Tak se teď snažíme víc i třeba vybírat jako ty akce, no, jakože nebrat všechno a tak. Takže a zároveň je to teda takové množství, co jsem schopný nějak jako logisticky a i si jako pořešit sám. No. Takže bukra teď nemáme.
0: Dáme si píseň, ať stihneme dvě, tak si dáme píseň Dopisy. Tady je featuring Adam the World. To bys ještě někomu něco krátce.
1: Jo, to je poslední dva roky můj asi nejposlouchanější CZSK artist. Je to takový mladý slovenský rapper. Hodně jsem poslední právě dobu poslouchal tady tu jako mladou slovenskou hyperpop, rap, Gen Z scénu. Takže vlastně tady ten feat je trošku jako takový splněný sen, no. Takže jsem rád, že do toho šel. A je to super týpek.
2: Pojďme si jenom říct, co všechno se změnilo.
3: A na jaké půdě jsme se teda ocitli teďka, v té současné chvíli.
2: Všechno se změnilo. Já jsem tedy zklamán v řadě ohledů.

0: Je tady poslední vstup, povídáme si s Alešem, alias Zapomněl jsem. Co tě čeká teď? Bude to tak, že kde se přibudou nějaký videoklipy, nebo nějaký speciální koncerty, nebo nějaká šňůra, nebo něco, co by se stěšil?
1: Jo, určitě. Moc rád bych pozval všechny na křest 26. května do kabinetu Můz. Tam s náma budou hrát ještě Prázdniny a Enough Vincent. A zároveň plánujeme teda ještě jeden videoklip, už ho máme vlastně jako natočený. Točili jsme ho s Markétou Staňkovou, která dělala i obal té desky. Vlastně souběžně s tím, jak fotila cover té desky, kde je vlastně teda jakoby fotka, tak jsme souběžně s tím i natočili nějaké záběry, takže z toho by měl být ještě klip k písničce Levantské moře. A zároveň asi dojde na vydání vinylu, ale ještě to není úplně jisté, takže doufám, že jsem to teďka nezakřikl, radši to zaklepu. A jinak nějaké další koncerty. Pražský křest bude asi až na podzim, ale budeme hrát třeba v květnu i v červnu v Praze. 12. května, 12. června, takže kdyby někdo poslouchal v Praze, tak budeme i tam.
0: A vychází ta deska u nějakého labelu?
1: Tentokrát ne. Poslední dvě vyšly u Indies MG a tady tato je self-release. Okay.
0: Takže když někdo bude mít zájem i doma fyzicky mít, tak prostě napíše.
1: Jo.
0: Sem a najde tě na sociálních sítích.
1: Je to tak. Ty vinily by měly být asi za, já nevím, v horizontu několika měsíců snad budou. Jinak je to všude na streamech. Kdyby chtěl někdo jakoby si to stáhnout a neholdoval streamům, tak na Bandcampu se to dá stáhnout zadara, nebo jakoby za libovolnou částku. Takže tak, takže jo, na sociálních sítích jsme taky, takže klidně ať lidi píšou zprávy.
0: Aleši, díky moc za povídání, za písničky, přeju, ať se ti daří a společně také zdravíme posluchače Rádia Proglas. Končí pořad, jak se vám líbí, jehož hostem byl Aleš Macenauer, neboli Zapomněl jsem, a společně vám tedy posíláme pozdrav, mějte se hezky a ahoj.
1: Moc děkuju, taky zdravím všechny, mějte krásný den.

na plakátě usmívá se opičák. My děti z Bulerbinu, my děti ze stanice Bulerbinu.

řekla někomu, že je blbej, jenže oni si to natáčejí. Potkal jsem ji na rohu náměstí.

0: plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Poslanci projednávají návrh na dohled NKÚ nad hospodařením veřejnoprávních médií. Novinář Českého rozhlasu Matěj Skalický získal cenu Novinářská křepelka. Fotbalisti Slávie nastupují v lize proti Jablonci. V případě výhry získají titul. A počasí zítra bude zataženo až oblačno, zpočátku hlavně na horách, postupně i jinde přehánky, v Krušných horách i sněžení a teploty do 16 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Na hospodaření Českého rozhlasu a České televize by mohl dohlížet Nejvyšší kontrolní úřad, počítá s tím ústavní novela, kterou předložili senátoři. Sněmovna předlohu právě teď projednává ve druhém čtení a sleduje to reportérka Adéla Burešová.
2: Samotný návrh, který by umožnil Nejvyššímu kontrolnímu úřadu dohlížet na hospodaření veřejnoprávních médií, podporuje jak koalice, tak i většina opozice. Debata se ale často stáčí k jiné změně, kterou chce koalice do příštího roku prosadit, a to ke zrušení rozhlasových a televizních poplatků a převedení financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Právě to opozice na plénu celé odpoledne ostře kritizuje. Poslanci si nicméně hned v úvodu schůze odhlasovali možnost jednat i do nočních hodin. Do závěrečného schvalování by tak předlohu měli stihnout posunout. Český rozhlas ani Česká televize se kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu nebrání. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Moderátor Českého rozhlasu Matěj Skalický získal ocenění Novinářská křepelka za rok 2025. Jde o jednu z kategorií soutěže Novinářská cena, kterou od roku 2010 každoročně pořádá nadace Open Society Fund. Je určená pro novináře mladší 33 let. Skalický cenu dostal za moderování zpravodajského podcastu Vinohradská 12, který připravuje od března 2022. V Českém rozhlase pracuje od roku 2011 a působil v domácí i zahraniční redakci. Na Radiožurnálu budeme o předávání novinářských cen víc mluvit už teď po zprávách. Policisté dál pátrají po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. Naposledy o sobě dala vědět minulý týden ve středu večer. Dívka je asi 170 cm vysoká, štíhlé postavy, má světle hnědé vlasy po ramena. Na sobě měla fialovo-růžovou mikinu, světle modré džíny a černošedý batoh. Obuté měla černočervené tenisky, říká mluvčí jihomoravských policistů Andrea Cejnková.
3: V souvislosti s pátráním po 15-leté dívce jsme přijali několik poznatků, ovšem všechny jsme prověřili a zatím s negativním výsledkem.
1: Fotografie dívky je na serveru irozhlas.cz. Informace o pohřešované volejte na linku 158. Ve filipínském senátu v Manile se střílelo, v budově se schovává senátor Ronald de la Rosa, na kterého vydal zatykač Mezinárodní trestní soud v Hágu. Podezřívá ho z podílu na brutální protidrogové válce před 10 lety.
4: Ve videu agentury Reuters se ozvou výstřely a lidé se běží schovat. Podle ministerstva vnitra není jasné, kdo střílel. V budově senátu se před zatčením schovává senátor Ronald de la Rosa. Policie ho chtěla zatknout už na začátku týdne, ale de la Rosa utekl do jedné z místností, kde ho ukryl šéf senátu. Mezinárodní trestní soud v Hágu loni obvinil Ronalda de la Rosu ze zločinů proti lidskosti. Těch se měl dopustit mezi lety 2016 až 2018, kdy tehdejší prezident Rodrigo Duterte vedl takzvanou válku proti drogám. De la Rosa, který v té době působil jako šéf policie, čelí podezření z účasti na mimosoudních popravách nejméně 32 lidí. Marcel Faltis, Radiožurnál.
5: Fotbalisté Slavie Praha můžou s předstihem získat titul v Šancelize. Ve třetím kole nadstavby hostí před prázdnými tribunami v Edenu Jablonec. Začátek zápasu vidí Karel Schamberger.
6: Polovina čtvrté minuty, Slavia Jablonec 0-0, z Edenu Karel Schamberger, Radiožurnál.
5: Na čtvrté místo skupiny o titul se před Jablonec dostal Hradec Králové, který porazil Liberec 1-0. Čeští házenkáři vstupují do dvojzápasu play-off kvalifikace na mistrovství světa proti Francii. Stručné informace přidá z Brna David Nekvinda.
7: V páté minutě zápasu prohrávají Češi s Francií 1-2. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
8: Překážky na D1 za Ostředkem i na D11 za Dobšicemi. Na D1 z Prahy do Brna pozor na překážky za odbočkou na Sázavu. Na 39. kilometru jsou na vozovce v pravém i v levém pruhu kusy roztrhané pneumatiky. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se vybočuje za sjezdem na Městec. Na 49. kilometru je zabraný pravý pruh kvůli porouchanému kamionu. Na dálnici D1 počítejte se silnějším provozem před Brnem ve směru z Prahy. Od Kývalky od kilometru 182 se brzdí do zastavení v obou pruzích. Dál se to pak rozjíždí hlavně v levém pruhu, v pravém pruhu ale jedou dál pomalu kamiony. A na nehodu pozor na silnici 38 z Poděbrad do Nymburku. V křižovatce na Chvalovice havarovala dvě auta. Na místě už je policie, místem se projíždí pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra čekáme zataženo až oblačno, zpočátku hlavně na horách, postupně i jinde přeháňky, v Krušných horách taky sněžení. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, na západě kolem 11. Tolik zprávy.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Milí přátelé, Proglas může vysílat právě a jen díky vaší finanční podpoře. Prosím, nezapomínejte na Radio Proglas. Patří vám všem. Díky.
1: Všechny ty fantazie.

0: Zrýt záhonek, ostříhat stromy, naklepat kosu, uklidit kůlnu, zasít, zalít, přesadit, zasadit, vyplít, uklidit, sestavit, oprášit, ostříhat, přivázat, zrýt, okopat, hnojit, hrabat, zametat.
1: Na Proglasu! Už je jaro v plném proudu.

0: Posloucháte Radio Report a od mikrofonu vás vítá Martin Weisbauer. V roce 1996 byl v Červeném kostelci v Královéhradecké diecézi otevřen první lůžkový hospic v České republice. Oslavil tedy nyní již 30 let své existence a předal zkušenosti a impulzy mnoha následujícím hospicům v naší zemi. O tom všem i o současné bohaté péči a dalších plánech si budeme povídat v tomto pořadu s jeho ředitelem Miroslavem Weisarem, který stál u samotných počátků tohoto projektu. Tak já nyní už sedím v Červeném kostelci v kanceláři pana ředitele a děkuji vám, pane řediteli, že jste si udělal čas na náš rozhovor.
1: Jo, tak já děkuju, že jste mě k rozhovoru pozval a jak jsme už na začátku říkali, tak jak pro Rádio Proglas, tak pro nás je důležitý termín 8. prosinec.
0: Ano, 8. prosinec, datum vzniku. 8. prosince jste oslavili 30 let v roce 2025 a právě proto trošku tento pořad i natáčíme, abychom se podívali zpět na tu vaši 30-letou historii. A my bychom asi měli začít úplně od začátku. Jak ta myšlenka vlastně vznikla, vy jste stál u toho zrodu a co bylo takovým tím hlavním impulzem pro vznik tohoto hospice?
1: Tak s tou myšlenkou pomoci lidem v terminálním a preterminálním stádiu, tehdy na diecézní charitu Hradci Králové, kde já jsem byl od jara roku 1993 zaměstnán, přišla paní doktorka Marie Svatošová, která již předtím nějak spolupracovala s charitou v Praze, ale tam se jí nepodařilo vlastně nějak iniciovat vybudování otevření prvního hospice u nás, takže se obrátila na diecézní charitu Hradci Králové a my jsme se poznali a já jsem potom vlastně oslovil tady vedení města, tehdejšího starostu, pana inženýra Jiřího Hanuše a tehdejší město nám vlastně nabídlo 5 pozemků pro vhodných pro výstavbu a my jsme měli příležitost si z nich jeden vybrat a začnout vlastně s přípravou a postupně budováním prvního českého hospice.
0: Určitě to nebylo lehké, byly problémy určitě s financováním, s lidmi a tak dále, že?
1: To máte pravdu, byla to vlastně doba, kdy

0: i otázky konce života, smrti, péče o terminálně nemocné byly dost velkým tabu a bylo to i teda krátce po roce 89, kdy předchozí režim se spíš snažil lidi, kteří jsou nemocní, handicapovaní nebo umírající, odsouvat někam do pozadí, nebo aby vlastně jako nebyli všem na očích, když to tak řeknu. A to byla taky vlastně jedna z myšlenek, která nás vedla právě při výběru těch pozemků v Červeném Kostelci, že jsme chtěli, aby to místo na jednu stranu bylo klidné, ale zároveň, aby bylo součástí běžného života v našem městě.
1: Jak dlouho celá ta stavba trvala?
0: Stavba začala vlastně v roce 1994 na podzim a za 13 měsíců v roce 95 na podzim jsme vlastně získali stavební povolení. Tehdy ta budova stála asi 30 milionů korun, na což nám přispělo tehdy ministerstvo zdravotnictví částkou asi 17 milionů korun a zbylé peníze jsme tehdy scháněli ať už v rámci nějakých benefičních akcí nebo i diecezní charita Hradec Králové, konkrétně pan doktor Stejskal vlastně objížděl německé charity spřátelené, které nám přispěly a takhle postupně jsme celou tu částku dali dohromady. To slavnostní otevření potom bylo, jak už jsme úplně na začátku zmínili, 8. prosince roku 1995, kdy tehdy vlastně tuto budovu požehnal a vysvětil zde kapli pan již zesnulý arcibiskup Karel Čenášek.
1: Vy jste vlastně v té době byli takovými průkopníky v hospicové péči, že?
0: Ano, byl to vlastně první hospic u nás. Vlastně v tu dobu ještě ani v odborných kruzích nějak nebylo povědomí o paliativní medicíně, o paliativní péči. To všechno teprve vlastně tyhle úkoly stály před náma společně s dalšími, aby se tento obor nějakým způsobem ustanovil. A my jsme chtěli vlastně vybudovat toto jedno zařízení jako modelové, na kterém jsme chtěli ukázat, že je zde veliká skupina lidí, jejichž potřeby nejsou dostatečně jaksi zajištěny. Mám na mysli skupinu lidí v terminálním a preterminálním stádiu, ale že ta péče má zároveň také být širší, to znamená zahrnovat i nejbližší příbuzné a rodinu těch našich pacientů.
1: Ve vašich začátcích vám pomáhala doktorka Marie Svatošová, zakladatelka hospicového hnutí v České republice. Jakou roli u vás hrála?
0: Tak paní doktorka Marie Svatošová přinesla tu myšlenku, a potom myslím, že její jakoby nejsilnější stránkou bylo to, že vůbec tu hospicovou myšlenku a myšlenku péče o terminálně nemocné prezentovala jak v odborné, tak v laické veřejnosti. Ať už tady přímo třeba v Červeném Kostelci, kdy měla několik jakoby přednášek anebo setkání s lidmi, které to zajímalo, tak i potom jezdila vlastně, když už jsme zahájili provoz po republice a tam, kde vlastně byl zájem, tak prezentovala vlastně principy té paliativní péče, co to je hospicová péče, aby se toho lidi nemuseli bát a tak dále.
1: Čerpali jste od někud při tom budování třeba ze zahraničí nějakou inspiraci, protože u nás jste byli první, takže od nás to nešlo.
0: Ano, měli jsme možnost ve fázi, kdy jsme měli určitou studii této budovy, navštívit kolébku hospicového hnutí, což je Anglie, a navštívili jsme tehdy 5 hospiců v Londýně a v blízkém okolí, včetně prvního hospicu ve světě, hospic svatého Krištofa. A tam jsme si nějak ještě ujasňovali i s těmi, kteří již ty zkušenosti měli, provozní záležitosti, dolaďovali jsme ještě i jakoby rozmístění místností a vůbec celkově přístup k takto nemocným lidem.
1: Budovali jste všechno podle jejich vzoru, anebo jste zavedli nějaká vaše vlastní specifika?
0: Tak budovu navrhl pan inženýr architekt Jan Falta z Hradce Králové a myslím, že se jenom vlastně v drobným míře nějak upravovalo právě po tom návratu z té Anglie a jinak jsme řadu věcí převzali, zejména vlastně tu práci s příbuznými a s pozůstalými, což tady tehdy jakoby nepatřilo do běžné zdravotnické péče nebo sociálních služeb. Pak jsme se hodně inspirovali i v oblasti fundraisingu, protože v tu dobu zde teprve byly jako minimální zkušenosti a další oblastí potom byla práce s dobrovolníky. A co se týče určité specifičnosti, tak tím, že my jsme navštívili hospice, které byly v Londýně a byly tedy v dojezdové blízké vzdálenosti blízkých příbuzných k těm nemocným, tak oni tam neměli ty jednolůžkové pokoje s přístýlkou. A my vzhledem k tomu, že jsme byli prvním hospicem a nejsme přece jenom v centru velkého města, tak většinu našich pokojů máme jednolůžkových s přístýlkou, aby tady vlastně s tím nemocným mohlo dle možností být ať už na čas pobytu nebo na celý pobyt někdo jakoby z jeho blízkých.
1: Takže to není úplně obvyklá věc.
0: Dneska je to už docela v rámci hospicového hnutí docela standardní, ale tehdy to bylo něco nového.
1: Když se teď podíváte zpětně, dovedl byste ještě vyjmenovat nějaká specifika, která máme my v České republice v hospicové péči oproti zahraničí?
0: Úplně si netroufám posuzovat celkové zahraničí a prostě rozvoj hospicové péče ve světě, protože to je odvisí od jednotlivých jako systémů zdravotnictví nebo sociálních služeb. Jinak je to třeba v Anglii, jinak jsme to trochu viděli třeba v Německu. Jo, a tak, ale myslím si, že se tím, že jsme my začali vlastně v roce 95, tak si myslím, že teďka si můžeme s nějakou jakoby určitou hrdostí říct, že ty naše hospice, kterých je už dneska těch lůžkových 17, jsou opravdu postavené na úrovni, možná která mnohdy převyšuje i úroveň třeba toho zařízení, vybavení a dispozic třeba některá zařízení třeba v té Velké Británii, protože už tam jsou prostě ze začátku nebo z 50. let minulého století.
1: Takže když se teď podíváme konkrétně na ten váš hospic, kolik tedy má dohromady vlastně lůžek a kolik zaměstnanců se stará o ty pacienty?
0: Tak my tu máme 30 lůžek pro pacienty a většinu pokojů, jak jsem již o tom mluvil, máme jednolůžkových s přístýlkou. Máme zde celkem 14 přístýlek právě pro příbuzné a ročně tím naším hospicem projde tak ke 400 lidem v terminálním či preterminálním stádiu. k té naší péči patří také, jak jsem už zmínil, i péče o ty doprovázející během doby pobytu toho nemocného, ale i potom péče o pozůstalé. Jinak, co se týče počtu personálu, tak máme tu 4 lékaře, ale jenom ne všichni jsou na celý úvazek, na částečný úvazek. Vrchní sestru, 3 na částečný úvazek, sociální pracovnice, 10 zdravotních sester a asi 15 ošetřovatelů či ošetřovatelek. A zase ne všichni jsou třeba na celý úvazek. Plus uklízečka a další.
1: Kuchyň,
0: prádelna a tak.
1: Jaká je průměrná doba pobytu nebo dožití tady těch vašich klientů?
0: Tak určitě je to individuální. Jsou zde lidé, kteří tu jsou 1-2 dny, pak je tu někdo několik týdnů, ale statisticky průměrná doba pobytu se pohybuje mezi 18 až 21 dny.

0: Určitě velmi důležitá otázka je ohledně vašeho názvu. Jak jste přišli na název svaté Anežky České?
1: Tak myslím, že tam byly takový dva hlavní vlivy. Jedním tím vlivem bylo, že vlastně svatá, nebo Anežka Česká byla svatořečena, že jo, v listopadu roku 89. To je jeden z důvodů. A druhý byl vlastně vůbec její život a její činnost, že ona vlastně založila klášter na Františku, že jo, vlastně v podstatě byla tím, na co pak navázali křižovníci s červenou hvězdou ve své činnosti a tak dále. Takže jsme tehdy hledali vlastně patronku pro tuto péči.
0: Když se ještě vrátíme k vašim pacientům, v jakém věku v průměru jsou vaši pacienti? Vím, že to jsou většinou lidé staří, ale určitě to není pravidlo, že?
1: Není to pravidlo, jako převládají lidé v důchodovém věku, ale není zdaleka výjimečné, že tu jsou lidi středního věku nebo i mladšího. Úplně nejmladší pacient, ale to byla spíš výjimka. Tady bylo dítě, kterému bylo 13 měsíců, což bylo tehdy vlastně pro nás jako pro personál náročné se s tím nějak jako vypořádat, ale potom nás jakoby ta rodina, která tady to své dítě doprovázela, překvapila, protože když potom čekali další dítě, potom, co jim toto dítě předtím zemřelo, tak ho chtěli nechat pokřtít u nás v kapli. Takže z toho bylo zřejmé, že se tady jako jim podařilo nějak v tomto případě vyrovnat se s tou ztrátou toho dítěte.
0: Vy poskytujete kromě hospice celou řadu dalších služeb. Pojďme se na ně teď ve stručnosti podívat. Jaké to jsou?
1: Tak my jsme rádi, že našim pacientům a jejich rodinám nabízíme komplex služeb, z kterých oni dle své situace, zdravotního stavu a tak dále si mohou vybrat. Jedná se o vlastní lůžkový hospic, o kterém jsme mluvili, ale potom máme rozvinutý i takzvaný mobilní hospic neboli domácí hospicovou péči, což znamená, že celý ten tým lékařů, sester, sociálních pracovníků na požádání duchovní nebo psychoterapeut výjíždí k nemocnému do domácnosti, pokud tam je někdo, kdo společně s námi o něho může pečovat. Takže to je ten takzvaný mobilní hospic neboli domácí hospicová péče. Krom toho máme vlastně ambulanci paliativní medicíny, ambulanci léčby bolesti, také ambulanci neurologickou. Máme velmi dobře vybavenou půjčovnu zdravotnických pomůcek, která je právě velmi důležitá pro lidi, kteří chtějí doma pečovat o svého nemocného a zvládnout to období. Máme potom ještě vlastně s tím spojené poradenství, specializované sociální poradenství, protože někdy ta nemoc postupuje postupně a lidé ty informace získávají průběžně, ale někdy ta nemoc jde rychle a lidé, kteří se s tím běžně nezabývají, nevědí plno věcí, kam se mohou obrátit, co je kde možné zajistit a tak dále. Už jsme tady naznačili, že hospicová péče není jenom soustředěná na péči o nemocného, ale obnáší to i péče o příbuzné, doprovázející nebo pozůstalé. My, co se týče vlastně pozůstalých našich pacientů, tak pro ně 4x do roka děláme takové setkání, které je spojené s bohoslužbou, je spojené s tím, že jejich blízké zapisujeme do takzvané knihy živých, kdy vlastně potom v následujících letech na každého člověka, který ten den v té knize je zapsán, vzpomínáme a personál se za ně i modlí. A také nabízíme vlastně těm, kteří to potřebují, případně své pomocné skupiny, pokud někdo zůstane sám jako pozůstalý a nemá nikoho, o koho by se nějak mohl opřít, tak nabízíme své pomocné skupiny. A samozřejmě nedílnou součástí hospicové péče je péče taky duchovní. Snažíme se vlastně nabízet duchovní péči a vycházíme samozřejmě z přání pacienta, z jeho vlastně volby denominace, jakou buď zastává, nebo v které je nějak ukotvený. A takže máme kněze přímo na hospici vyčleněného pro naši službu, ale máme i nemocniční kaplanku, paní Ellen Feistavrovou, která zároveň je také psychoterapeutkou.
0: Jak často zde sloužíte bohoslužby?
1: Sloužíme dvakrát týdně.
0: A účastní se těchto bohoslužeb i lidé, kteří nejsou přímo zakotveni v nějaké církvi a případně jejich příbuzní?
1: Ano. Ta bohoslužba je otevřená prostě jak pro nemocné, tak pro ty návštěvy nebo příbuzné, ale je otevřená i pro lidi třeba z města okolí, protože jsme se od samého začátku snažili, aby hospic byl součástí společnosti a tady té místní komunity. Což se nám potom i jak se vrací v tom, že hospici má asi k 50 dobrovolníkům, kteří nám tady vlastně pomáhají v různých činnostech, které s provozem a službou nemocným souvisí.
0: Jelikož se náš pořad blíží ke konci, tak bych se vás rád ještě zeptal na vaše plány, jakožto hospice, do nejbližší budoucnosti.
1: Tak před námi je takový velký úkol, protože přece jenom uplynulo 30 let od otevření, tak naším nejbližším plánem a úkolem je vlastně přístavba jednoho křídla lůžkového hospice, kde by vlastně mělo nově vzniknout 8 jednolůžkových pokojů s přistýlkou v prvním patře a v přízemí a v suterénu ještě rozšíření prostor pro půjčovnu zdravotnických pomůcek a nějaké skladové prostory.
0: Takže tahle ta nová budova bude propojená s tou stávající nějakým způsobem?
1: Ano, dneska ta naše stávající budova má tvar písmene L a pak by měla vlastně tvar písmene U. Bylo by to jako třetí křídlo, které by bylo úzce propojené. Navazovalo by tady jak na kapli, na kuchyň, na prádelnu a na veškerý vlastně zázemí hospice Nežky České.
0: Tak pane řediteli, já vám mnohokrát děkuji za velmi zajímavé představení nejstaršího hospice v České republice a přeji vám hodně úspěchů jak ve vaší práci, ale také vašemu nástupci a celému hospicu, aby se mohl postarat o co nejvíce klientů a také jejich příbuzných. Děkuji.
1: Já děkuji za možnost podělit se s vámi o vzpomínky na tu 30-letou cestu hospicovým hnutím.
0: Končí pořad Radioreport, který jsme věnovali 30 letům existence našeho nejstaršího hospice v České republice, hospici Anežky České v Červeném Kostelci. Bavili jsme se o něm s panem ředitelem Miroslavem Vajsarem a s vámi se loučí Martin Weisbauer.
2: Chci tě žádat, abys mi cestu přeložil.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 13. května.
1: Při dnešní audienci na svatopetrském náměstí pokračoval svatý otec v sérii katechezí o církvi, inspirovaných věroučnou konstitucí Lumen Gentium. V druhé části pořadu přineseme několik poznámek na okraj k prvnímu roku pontifikátu a jeho reflexy.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Drazí bratři a sestry, dobré ráno a buďte vítáni. Druhý vatikánský koncil se rozhodl věnovat poslední kapitolu věroučné konstituce o církvi Lumen Gentium Panně Marii. Oslavována je jako vynikající a zcela jedinečný člen církve, jako předobraz a dokonalý vzor její víry a lásky. Tato slova nás zvou k pochopení, jak můžeme v Marii, která působením Ducha Svatého přijala a zrodila vtěleného Božího Syna, poznat jednak vzor a jednak jedinečného člena a matku celého církevního společenství.
1: Maria se nechala utvářet působením milosti, která v ní došla naplnění a ve své víře a panenské lásce přijala dar Nejvyššího. Proto je dokonalým vzorem toho, k čemu je povolána celá církev. Být stvořením slova Páně a matkou Božích dětí zrozených v poslušnosti vůči jednání Svatého Ducha. Ona je také věřící s velkým V. V ní se nám představuje dokonalá podoba bezpodmínečného otevření Božímu tajemství ve společenství se svatým Božím lidem. Proto je Maria jedinečným členem společenství církve. A ona je konečně tou, která rodí syny ve svém synu, milované děti ve věčně milovaném, který přišel k nám. Proto je Maria matkou celé církve, která se k ní může obracet s dceřinou důvěrou a s jistotou, že bude vyslechnuta, chráněna a milována.
0: Když mluvíme o Panně Marii, mohli bychom všechny tyto charakteristiky vyjádřit zároveň, řekneme-li, že je ikonickou ženou církve. Slovem žena se vyjevuje historická konkrétnost této mladičké dcery Izraele. Již bylo dáno prožít mimořádnou zkušenost té, jež se stala matkou Mesiáše. Výraz ikona zdůrazňuje, že v ní se uskutečňuje dvojí směřování, sestup a vzestup. V ní září jak zcela zdarma dané vyvolení z Boží strany, tak svobodný souhlas víry ze strany její. Proto je Maria ikonickou ženou tajemství, totiž Božího plánu spásy, který byl na čas skryt a v plnosti je odhalen v Ježíši Kristu.
1: Koncil nám zanechal jasné učení o zcela zvláštním postavení vyhrazeném pro Panu Marii v díle vykoupení. Připomněl nám, že jediným prostředníkem spásy je Ježíš Kristus a že jeho nejsvětější matka nikterak nezastínuje ani nezmenšuje toto jediné prostřednictví Kristovo, nýbrž ukazuje jeho sílu. Zároveň blahoslavená Panna byla od věčnosti spolu s vtělením Božího slova předurčena za Matku Boží a zcela zvláštním způsobem spolupracovala na díle Spasitelově poslušností, vírou, nadějí a vroucí láskou pro obnovení nadpřirozeného života duší. Proto se stala naší matkou v řádu milosti. V Panně Marii se také zrcadlí tajemství církve. V ní nachází Boží lid obraz svého počátku, svého vzoru a své vlasti. V Matce Páně církev kontempluje skutečné tajemství, a to nejen proto, že v ní objevuje vzor panenské víry, mateřské lásky a manželské smlouvy, k níž je sama povolána, ale také a především proto, že v ní rozeznává svůj vlastní archetyp, ideální obraz toho, čím je povolána být.
0: Jak lze vidět, reflexe Panny Marie v podání konstituce Lumen Gentium nás učí milovat církev a sloužit v ní naplnění Božího království, které přichází a které se v plnosti uskuteční ve slávě. Přijměme tedy výzvu, kterou je pro nás tak vznešený vzor. Maria, Panna a Matka. A prosme ji, aby nám svou přímluvou pomáhala odpovědět na otázky, které před nás staví její příklad. Prožívám s pokorou a činnou vírou svou příslušnost k církvi. Poznávám v ní společenství smlouvy, kterou mi Bůh daroval, abych odpověděl na jeho nekonečnou lásku. Cítím se být živou součástí církve v poslušnosti vůči pastýřům ustanoveným Bohem. Hledím na Marii jako na vzor jedinečného člena a matku církve. Prosím ji, aby mi pomohla být věrným učedníkem jejího syna.
1: Bratři a sestry, Duch svatý, který se stoupil na Marii a kterého vzýváme s pokorou a důvěrou, ať nám dá prožívat v plnosti tyto podivuhodné skutečnosti. A když jsme se takto zahloubali do konstituce Lumen Gentium, prosme svatou Panu, ať pro nás získá tento dar, ať v nás všech roste láska ke svaté Matce Církvi. Tak, ať se stane.
0: To byla katecheze papeže Leva XIV. Při generální audienci. Po katechezi papež pozdravil tradičně poutníky z různých zemí. Připomněl událost ze 13. května 1981, kdy byl svatý Jan Pavel II. Vážně zraněn při atentátu.
1: V tento den před 45 lety byl spáchán pokus o atentát na život papeže Jana Pavla II. A z těchto důvodů jsem svou dnešní katechezi zasvětil Paní Marii. Na vás i na vaše rodiny zvolávám radost a pokoj Krista Pána. Bůh vám žehnej.
0: První výročí pontifikátu připadlo na 8. května a papež je oslavil velmi intenzivní pastorační cestou na mariánské poutní místo v Pompejích a do Neapole. Málo kdo si umí představit, jak hustá je papežská každodenní agenda, jak široké rozpětí témat a setkání obnáší. Na jeho působení se dá jistě nahlížet z mnoha různých úhlů a každý, kdo se pustí do syntézy, promlouvá z určité pozice a vybírá podle vlastních priorit. Chci se tedy pokusit o jakousi inkulturaci, o odpovědi na některé otázky vyřčené i jen naznačené, které jsem ohledně osobnosti nového papeže zaznamenala v našem kulturním kontextu. Když se na loďi svatopetrské baziliky objevil nově zvolený papež, Lev XIV., všechny překvapil. Mnohým komentátorům vyschlo v krku, protože amerického papeže nečekali. Pokoj ať je s vámi se všemi, ozvalo se z loďie velmi pěknou italštinou a nový papež pokračoval. Drazí bratři a sestry, toto je první pozdrav vzkříšeného Krista, dobrého pastýře, který dal život za boží státce. A přál právě tento pokoj všem lidem a celé zemi. Pokoj Kristův. Pokoj, který přichází od toho, kterého on má napříště na zemi zastupovat. Řečeno biblicky, přál pokoj, který svět nemůže dát, protože začíná obrácením srdce. Neklidná lidská srdce jsou však tím hlavním teritoriem, na které je Petrův nástupce povolán. A s prvním augustiniánským papežem to vystupuje do prvního plánu stále více. Na terén srdcí, která jsou neklidná, dokud nespočinou v Bohu, přichází upevňovat bratry ve víře, hlásat evangelium do nepokojů ve všech koutech světa. V českém prostředí, přinejmenším v komentářích, které se dostávají k širší veřejnosti, bohužel pohled na nového papeže ulpěl na povrchu. Řešilo se papežovo oblečení, jako by výsledkem volby Petrova nástupce byla módní přehlídka. Papežská štola má přitom hluboký a mnohovrstevný symbolický význam. Vyobrazení svatých Petra a Pavla, zakladatelů římské církve z Kristova mandátu, poukazuje na zařazení papeže do této kontinuity, na přijetí úřadu, který přesahuje síly jednotlivce. Červená barva mocety pak symbolicky odkazuje přímo ke Kristově oběti. Bílá a červená barva papežova oděvu tedy symbolizují Krista a církev, jeho mystické tělo. Není nijak extravagantní ten, kdo si oblékne předepsané liturgické roucho, ani tím nedává najevo jakousi svou politickou příslušnost. Přijmout to, co se pro jistou příležitost patří, je projevem pokory. Nový papež Robert Prevost vystoupil jaksi ze stínu. Přestože byl už nějaký čas v římské kurii, nepatřil mezi protagonisty vyhledávající publicitu. V Všichni, kdo ho znali zblízka, se však shodovali na velké schopnosti naslouchat a nejednat unáhleně. Postupně však vycházely najevo i další skutečnosti a přestože některé z nich vlastně patří do oblíbeného žánru prvenství, rekordů a zvláštností, nezdá se, že by se jim dostalo velké publicity. Tak například žádný papež doposud v okamžiku své volby neměl svět procestovaný do té míry jako lev, který, co by generální představený augustiniánů, navštívil přes 50 zemí. Velmi dobrá představa o globálním rozměru církve se záhy projevila v konkrétních rozhodnutích. Do své blízkosti jmenoval papež lev dva Afričany a do Afriky vedla také první cesta, kterou sám naplánoval, jak to osobně zdůraznil 13. dubna, když dlouhou africkou cestu zahajoval. Možná trochu větší ohlas měla přinejmenším zpočátku dvojí státní příslušnost papeže lva, která symbolicky spojuje v jediné osobě západní civilizaci a globální jih. Přestože má západní formaci a cítí se být Severoameričan, peruánské občanství není pouhým čestným titulem. Stačí se podívat na záznamy někdejšího čiklajského biskupa Prevosta v Holinách ve městě Ilimo při katastrofálních záplavách, nebo na rozhovory s lidmi žijícími v nuzných plechových staveních v Pačakuteku, kam za covidu osobně vozil živá zvířata, aby lidé bez příjmů mohli přežít. Je zřejmé, že v čele církve stojí muž, který o bolestech současného světa ví opravdu mnoho. Na Petrově stolci je misijní biskup. Máme také papeže, který udržuje pravidelný kontakt se svou rodinou, se svými dvěma bratry a jejich dětmi. Jak na něj prozradili, telefonáty s mladším bráchou papežem jsou na denním pořádku, což může být jistě zajímavé okno do každodennosti daleko od Vatikánu. Přestože zachování diskrétnosti v těchto věcech je jistě na místě, něco málo napověděl i papež sám, když vybral pro svou neteř korálkový šperk při návštěvě dílny pro alžírské ženy, provozované augustiniánkami. A ještě jedna věc k této rodinné dimenzi. Mnoha matkám jistě neuniklo, že máme papeže, který umí vzít do náručí dítě. A děti to zpravidla vycítí a projevují mu důvěru. Snad nejpřekvapivějším textem, ve kterém lze zahlédnout i rysy obšírného programového prohlášení, byla papežova promluva k diplomatickému sboru při tradičním novoročním setkání 9. ledna letošního roku. Za její rámec zvolil Augustinovo De Civitate Dei, spis reflektující situaci po vyplenění Říma v roce 410, dobu, v níž se kácely základy a jistoty Římské říše. Pozorné čtení této promluvy lze doporučit každému, koho papežovi postoje zajímají. Jeho poselství je silné. Ukazuje, že křesťané jsou Bohem povoláni, aby žili v pozemském městě se srdcem a myslí obrácenými k nebeskému městu. V tom nacházejí jistotu navzdory době hluboké reorganizace geopolitické rovnováhy a kulturních paradigmat. V této optice je zapotřebí číst také problém takzvaného konfliktu s americkým prezidentem. Nejde totiž o konflikt pravém slova smyslu. Papež zůstal mluvčím oné boží obce, zůstává mimo politickou sféru, nechce se pouštět do politické debaty, jak sám zdůraznil. Jen nemůže nepřipomínat, že existuje lepší cesta, cesta pokoje, které je však nutné obrácení srdcí. Jedině to nás vede do nové reality, nikoli virtuální, ale boží. A v tom spočívá největší potíž lidského rodu. Adamem počínaje. V plné verzi najdete ohlédnutí za prvním rokem pontifikátu papeže Lva 14. na webu České redakce. Od mikrofonu zdraví
1: David Válka
0: a Johana Bronková.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Pár vteřin po 21. hodině vás na Proglasu zveme k modlitbě večerních chval. Jestli se chcete modlit s námi, stačí si nalistovat stránku 707. 707. Všechny další části budou pokračovat na stránkách dalších. Pokud máte původní vydání, tak 628. 628. A samozřejmě další části modlitby budou pokračovat na stránkách následujících. Modlit se s vámi bude Lenka
1: a Pavel.

0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. O Jezu Kriste, Synu Panny čisté, zhlédni na nás, svou svatou milostí zahřívej nás, aby Tvé slavné jméno v nás i v církvi Tvé vždy bylo chváleno i velebeno.
1: Pro ponížení Tvé v světě zmaření jsi povýšen, v tomto našem lidství jsi vyvýšen do slavnosti nebeské, nad všechny kůry andělské, v slavné důstojnosti božské.
0: Tam si náš biskup skrze Tebe přístup k Otci máme a na Tvou oběť spoléháme, kterou Otci předkládáš, za naše hříchy ji dáváš a za nás se tam přimlouváš.
1: Každému z dveře, kdo se k nebi béře, k Otci Tvému, není kromě Tebe cesty k němu. Když se kdo pustí Tebe, oklame, zavede sebe, nemůže přijít do nebe.
0: Opatruj nás sám, neb Ty jsi Bůh náš i Pán, čeleď jsme Tvá, ať Tvůj Tvůrce v nás místa nemá. Od všelikého zlého vyprost každého věrného, přiveď do království svého.
1: Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět. Zase svět opouštím a jdu k Otci. Aleluja.
0: Chvalte Hospodinovi služebníci, chvalte jméno Hospodinovo.
1: Buď velebeno Hospodinovo jméno, nyní i na věky.
0: Od východu slunce až na jeho západ, buď chváleno Hospodinovo jméno.
1: Povznesen je Hospodin nade všechny národy, nad nebesa jeho sláva.
0: Kdo je jako Hospodin náš Bůh, který trůní na výsosti a zhlíží dolů na nebe i na zem?
1: Slabého zdvíhá z prachu, ze smetiště povyšuje chudého.
0: Aby ho posadil vedle knížat svého lidu.
1: Té, která v rodině byla neplodná, dává bydlet jako šťastné matce dětí.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět, zase svět opouštím a jdu k Otci. Aleluja.
1: Když Pán Ježíš k apoštolům mluvil, byl vzat do nebe a zasedl po Boží pravici. Aleluja.
0: Chvalte Hospodina všichni lidé, oslavujte ho všechny národy.
1: Neboť mocně vládne nad námi jeho milosrdenství a Hospodinova věrnost trvá na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Když Pán Ježíš k apoštolům mluvil, byl vzat do nebe a zasedl po Boží pravici. Aleluja.
1: Nikdo nevystoupil do nebe, kromě toho, který sestoupil z nebe, totiž Syn člověka. Aleluja.
0: Děkujeme Ti, Pane Bože Vševládný, který jsi a který jsi byl,
1: že jsi převzal svou velikou moc a ujal se z vlády.
0: Pohané se rozzuřili, ale tu přišel Tvůj hněv a čas soudit mrtvé,
1: dát odměnu Tvým služebníkům, prorokům a věřícím a těm, kdo se Tě bojí, malým i velkým.
0: A zahubit Ty, kdo hubili zemi.
1: Od nynějška patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu a panování jeho pomazanému.
0: Neboť byl svržen žalobník našich bratří, který na ně žaloval před naším Bohem ve dne v noci.
1: Oni nad ním zvítězili beránkovou krví a slovem svého svědectví.
0: Protože nemilovali svůj život natolik, že by se zalekli smrti.
1: Proto se veselte nebesa a vy, kteří v nich přebýváte.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Nikdo nevystoupil do nebe, kromě toho, který se stoupil z nebe, totiž Syn člověka. Aleluja. Krátké čtení je z listu Efezanům z 2. kapitoly. Nekonečně milosrdný Bůh nás miloval svou velikou láskou a když jsme byli mrtví pro své hříchy, převedl nás k životu zároveň s Kristem. Milostí jste spaseni. Když vzkřísil Krista Ježíše, vzkřísil zároveň s ním i nás a když vykázal jemu místo v nebi, vykázal je zároveň i nám, protože jsme s ním spojeni.

0: V domě mého otce je mnoho příbytků. Aleluja, aleluja.
1: V domě mého otce je mnoho příbytků. Aleluja, aleluja.
0: Odcházím vám připravit místo.
1: Aleluja, aleluja.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: V domě mého otce je mnoho příbytků. Aleluja, aleluja. Otče, zjevil jsem tvé jméno lidem. Nyní jdu k tobě a prosím za ty, které jsi mi dal. Aleluja.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Otče, zjevil jsem tvé jméno lidem, nyní jdu k tobě a prosím za ty, které jsi mi dal. Aleluja. Kristus byl vzat do slávy Otcovi a vládne spolu s ním celému světu. Radostně ho vzívejme.
1: Ty jsi král slávy, Kriste. Králi slávy, tvým na nebe vstoupením vešlo už i lidské tělo do nebeské slávy.
0: Sejmi z nás naše hříchy a dej, ať se tvé vítězství a tvoje sláva jednou projeví i na nás.
1: Sestoupili jsi k nám cestou lásky.
0: Dej, ať i my cestou lásky vystoupíme k tobě.
1: Ty jsi přislíbil, že všechny potáhneš k sobě.
0: Nedopusť, aby byl někdo z nás odloučen od tebe.
1: Ty jsi vstoupil do nebeské slávy.
0: Dej, ať tě následujeme myslí i srdcem.
1: Ty přijdeš soudit živé i mrtvé.
0: Dej nám i našim zemřelým, ať v den soudu stojíme po tvé pravici.
1: Ty jsi král slávy, Kriste.
0: A nyní se pomodleme, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Všemohoucí věčný Bože, tvůj vzkříšený Syn Ježíš Kristus vstoupil na nebesa a tím bylo povýšeno i celé lidstvo. Naplň nás radostnou vděčností a nadějí, že pro naše spojení s Kristem také my vejdeme do tvé slávy. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni.

0: Vysokých horách na Kóte Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Ve 9:45 večer vás na Proglasu zveme k poslechu duchovní hudby. Nejprve vám nabízíme žalm 18 od Camille Saint-Saënse. Sóla přednesou Stella Dvořáčková, Anita Bilto, Marielle Hostein, Angel Passos, Xavier Vuitton a François Iterbit z pěveckého sboru Campanula Jihlava a pěveckého sboru Marteno de Sironde. Doprovodí je symfonický orchestr Brněnské konzervatoře a Collegium Musicum d'Aquitaine, dirikuje Michel Moureau.

Slyšeli jste žalm 18 od Camille Saint-Saënse. Sóla přednesli Stella Dvořáčková, Anita Bilto, Marielle Hostein, Angel Passos, Xavier Vuitton a François Etherbit z pěveckého sboru Campanula Jihlava a pěveckého sboru Martinot de Sironde. Doprovodil je symfonický orchestr Brněnské konzervatoře a Collegium Musicum d'Aquitaine pod vedením Michela Mouraud. Následuje téma a 6 variací na nápěv Ave Maris Stella od Charlesa Marie Vidora. Skladbu zahraje Georges Alois na varhany.

0: Právě dozněla poslední skladba dnešní duchovní hudby. Slyšeli jste téma a 6 variací na nápěv Ave Maris Stella od Charlesa Marie Vidora. Skladbu zahrál Georges Alois na varhany.
1: Internetové stránky Radia Proglas. Na 4 tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Otevíráme příběhy ruského poutníka, které přeložil Petr. Vítám vás.
1: Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Část 19.

V této části můžeme naposledy naslouchat poučením svatých otců o vnitřní modlitbě srdce v podobě posledních 8 výroků užitečného slova o otci Filemonovi a krátkého svodu poučení otců.

Užitečné slovo o otci Filemonovi. Bratr s ním žijící vyprávěl následující. Když jsem jednou seděl vedle něho, zeptal jsem se ho, jestli byl pokoušen pomluvami démonů, když žil v poustevně. On řekl: odpusť, bratře, pokud Bůh dopustí, aby na tebe přišly zkoušky od ďábla, jakým jsem byl vystaven, nemyslím, že bys mohl snést jejich hořkost. 70 let nebo i víc jsem snášel mnohá pokušení, žil jsem v různých poustevnách v dokonalém mlčení. Co jsem zakusil a vytrpěl od démonů, o hořkosti toho nemá smysl povídat tomu, kdo ještě nezakusil mlčení. V těch zkouškách jsem vždy postupoval takto. Všechnu svoji naději jsem složil na Boha, jemuž jsem přinášel oběti odříkání. A on mě brzy zbavil veškeré tísně. Proto, bratře, už o sebe nemám žádnou starost, ale vím, že on o mě pečuje. A velmi lehko přetrpím pokušení, která na mě přichází. A jen to jediné jemu přináším, že se neustále modlím. Nemálo mi přitom pomáhá i naděje, že čím více přichází zármutku a bídy, tím větší věnec se připravuje trpělivému. Neboť u posledního soudu budou jedny i druhé vzájemně vyváženy. Když to víš, bratře, nepodléhej malomyslnosti. Vstoupil jsi doprostřed boje, aby se zbil. Bij se a dodávej si odvahy tím, že těch, kteří za nás bojují proti božím nepřátelům, je velmi mnoho, více než nepřátelských zástupů. A jak bychom se mohli odvážit odporovat takovému strašnému protivníkovi lidského rodu, kdyby nás neobjímala mocná pravice Božího slova, nezaštiťovala nás a nezahalovala? Jak by lidstvo vydrželo jeho útoky? Ten bratr ještě vyprávěl, že mezi jinými ctnostmi měl otec Filemon i tuto. Nesnesl poslouchat prázdná slova. A pokud se někdo zapomněl a vyprávěl něco, co bylo bez duchovního užitku, vůbec mu neodpovídal. Takže když jsem šel za nějakou prací, on se mě neptal: proč odcházíš? A když jsem se vrátil, neříkal: kde jsi byl? Nebo co jsi tam dělal? Tak jsem jednou z neodkladného důvodu odplul do Alexandrie a odtud kvůli jedné církevní záležitosti jsem se vydal do Cařihradu. Ani jsem se o tom sluhovi Božímu nezmínil. Potom, když jsem tam zůstal dlouhý čas a navštívil jsem tamní bratry, vrátil jsem se k němu do poustevny. Když mě starec uviděl, zaradoval se a po obvyklém přivítání se pomodlil a sedl si. Docela na nic se mě neptal a já jsem se věnoval své obvyklé činnosti mysli. Jednou, když jsem ho chtěl vyzkoušet, několik dní jsem mu nedával chléb. On o chléb ani nepoprosil a nic na to neřekl. Tehdy jsem se poklonil a zeptal jsem se ho: buď tak, milý otče, a řekni mi, neurazil ses, že jsem ti nepřinesl obvyklé jídlo? On mi řekl: kdybys mi 20 dní nedal chléb, nepožádám tě o něho. Neboť dokud mě hřeje duše, hřeje i tělo. Tak byl zaujat nazíráním pravého dobra.

pravil též. Od té doby, co jsem přišel do monastýru, nedovolil jsem svým myšlenkám být zazdiceli. Nepřijímal jsem do své mysli žádnou jinou myšlenku, kromě bázně boží a soudu budoucího času. A měl jsem na paměti soud, který hrozí hříšným, a věčný oheň a pekelnou tmu, i to, jak žijí duše hříšníků a spravedlivých a jaké blaženství je připraveno spravedlivým a jak každý dostane svoji odplatu za svoji námahu. Jeden za askezi, druhý za milosrdenství a nepokryteckou lásku, jiný za nezištnost a mlčení, ten za krajní poslušnost, onen za poutnictví. Všechno to mám v mysli a nedovolím jiné myšlence vstoupit. Už nemohu být s lidmi a svoji mysl jimi zaměstnávat, abych se nevzdálil od božských myšlenek. K tomu připojil vyprávění o nějakém učedníku. Říkal o něm, že už dosáhl stavu bezvášnivosti a z rukou anděla přijímal chléb a stravu, ale protože zlenivěl, ochabl v pozornosti, přišel o takovou čest. Neboť když duše ochabne v hloubavé a napjaté pozornosti mysli, tehdy ji obejme noc. Kde nesedí Bůh, tam se vše rozleje jako v mracích. Duše nemůže vzhlížet k jedinému Bohu a zachvívat se jeho slovy. Jsem Bůh jenom, když jsem blízko, je výrok Hospodinův. Jsem-li daleko, Bůh už nejsem? Může se někdo skrýt ve skrýších a já ho neuvidím? Nenaplňuji snad nebe i zemi? A mnohé jiné, kteří upadli do neštěstí, on připomínal. Uváděl i pád krále Šalamouna, který získal takovou moudrost a byl tak slavný, protože jako denice ráno vycházející všechny ozařoval jasem moudrosti. Pro malou vášeň takovou slávu však ztratil. Tak strašné je oddat se lenivosti. Je třeba se bez přestání modlit, aby nás žádná jiná myšlenka neodloučila od Boha a místo něho do naší mysli nestoupilo něco jiného. Pouze čisté srdce je schránkou Ducha Svatého a čistě zří v sobě jako v zrcadle samého Boha. Když to uslyšel bratr, který žil s otcem Filemonem a viděl jeho skutky, řekl, že pochopil, že v něm zcela přestali působit tělesné vášně a že on byl horlivý milovník všeho dokonalého, takže se vždy zdál proměněný božským duchem a vzdychajícím nevýslovnými vzdechy, sám v sebe se obracející a o sobě rozvažující nebo udržující se v rovnováze jako na vahách a všemožně usilující, aby cokoliv přicházející neporušilo čistotu jeho mysli a aby se žádná skvrna k němu skrytě nepřiblížila. Když jsem ho viděl, říká, byl jsem povzbuzen k podobnému způsobu života a z horlivosti jsem se k němu obracel s otázkou. Jak bych mohl dosáhnout čistoty mysli jako ty? On řekl. Musíš podstoupit námahu, neboť proto je nutná námaha a churavění srdce. Duchovního dobra, které je hodno horlivého hledání a námahy, nedosáhneme, budeme-li ležet na lůžku a spát. Ani pozemského dobra se nikomu nedostane bez námahy. Ten, kdo chce dosáhnout pokroku,
musí se především zbavit svého chtění a získat neustálý pláč a nezištnost. Nevidět hříchy druhých, ale pouze svoje. A pouze kvůli nim ve dne v noci plakat. Nemít žádné světské přátelství s nikým z lidí, neboť duše soužící se pro svůj ubohý stav a zraňovaná vzpomínkou na své dřívější hříchy je mrtvá pro svět. A svět odumírá pro ni. To znamená, tehdy jsou tělesné vášně potlačeny a člověk jim nepodléhá. K tomu ten, kdo se odřekl světa, spojil se s Kristem a zůstává v mlčení, miluje Boha a chrání jeho obraz. Obohacuje se jeho podobou. Neboť zhora od Boha přijímá almužnu Ducha Svatého a stává se domem Božím a ne démonů. A bohabojné skutky předkládá Bohu. Tak duše, která se stala čistou svým životem, svobodnou od poskvrnění těla a je zcela bez hříchu či špatností, obleče se nakonec věncem pravdy a zazáří krásou ctností.

Komu se na začátku neusadí v srdci pláč, ani duchovní slzy, ani paměť na muka nemající konce, ani pravé mlčení, ani neustálá modlitba, ani zpěv žalmů a poučení v božském písmu. Komu se to nestalo návykem tak, že by byl myslí nucen to dělat, i kdyby nechtěl a bázeň boží nepanuje v jeho duši? Ten ještě setrvává v přátelství se světem a nemůže mít při modlitbě čistou mysl. Neboť pouze zbožnost a bázeň boží očišťují duši od vášní a mysl činí svobodnou. Přivádějí ji v nazírání pro ni přirozené. To slouží jako záruka budoucího a zachovává neochvějnost pro ty,

veškeré lásce k moudrosti. Neboť kdo dosáhl samého vrcholu ctnosti, musel podstoupit námahu asketismu krotícího nepřístojné touhy těla a přísné střežení myšlenek. A tím způsobem sotva můžeme vyčkat příchodu Krista. Neboť čím větší je naše spravedlnost, tím více roste duchovní dospělost. A nakonec mysl, jež dosáhla dokonalosti, zcela přilne k Bohu a nechá se ozařovat božským světlem a odkrývají se jí nevýslovná tajemství. Tehdy opravdu pozná, kde je moudrost, síla, rozum k poznání všeho, dlouholetost a život, jas očí a mír. Neboť dokud je zaujata bojem s vášněmi, dotud nemá možnost se z toho těšit. Tak i cnosti a špatnosti činí mysl slepou. Ale když se boj utiší a ona získá duchovní dary, tehdy pod stálým vlivem cnosti se stává zcela vidoucí světlo a neodklánějící se od nazírání věcí duchovních. Není připoutána k ničemu zdejšímu, ale přešla od smrti k životu. Ten, kdo přijme život následování a snaží se přibližovat k Bohu, musí mít neposkvrněné srdce a čistá ústa, aby slovo z čistých úst vycházející bylo čisté, mohlo důstojně velebit Boha, tak jako duše, která přilnula k Bohu, s ním bez přestání rozmlouvá. Přejme si, bratři, dosáhnout takové míry ctností a přestaneme se plazit po zemi, spoutáni vášněmi. Kdo se tomu oddal a dosáhl Boží blízkosti, má účast na jeho svatém světle a zraněný láskou k němu oblažuje se Hospodinovou nepochopitelnou duchovní radostí. Jak praví žalm, hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jako světlo, jako polední jas tvoje právo. A která láska je tak silná a neudržitelná jako ta, kterou Bůh vlévá do duše, která se očistila od veškerého zla? Taková duše z pravé náklonnosti srdce říká, jsem nemocná láskou. Nevýslovné a neobjasnitelné je vyzařování božské krásy. Slovo je nemůže vyjádřit, ani sluch pochopit. Ukáže-li na záři denice, na jas luny, na světlo slunce, všechno je to nesrovnatelné s touto slávou, zcela ubohé před tváří pravého světla, jako hluboká noc nebo jako mračná mlha před jasným polednem. Tak nám to tlumočil svatý Bazil Veliký, znamenitý mezi učenci, který to poznal z vlastní zkušenosti a naučil se tomu.

Kdo si přeješ získat vnitřní modlitbu a dychtíš po neustálém sjednocení a příjemném obcování s Ježíšem Kristem, přijď, rozhodni se a plň poučení svatých otců takto. Za prvé, posaď se nebo raději stůj v temném a tichém koutě v modlitevním postavení. Za druhé, před začátkem učiň několik poklon a nepovoluj údy. Za třetí, vyhledej v obraznosti místo srdce pod levým prsem a tam

Zaměř svoji pozornost. Za čtvrté, sveď mysl z hlavy do srdce a říkej. Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou. Tiše ústy, nebo pouze v mysli, jak ti bude příhodnější, pomalu, s bohabojností. Za páté, snaž se po tu dobu, jak můžeš, udržet pozornost a nepřijímej žádné myšlenky, ani špatné, ani dobré. Za šesté, buď klidný a trpělivý. Ulož si stát dlouho a zapomenout na všechno. Za sedmé, zachovávej uměřenost a střídmost. Klekej podle svých sil. Za osmé, zachovávej mlčení. Za deváté, po obědě čti nemnoho z evangelia a z těch otců, kteří uvažují o vnitřní činnosti a modlitbě. Za desáté, spí 5 nebo 6 hodin denně. Za jedenácté, někdy vnější modlitbou vyprošují vnitřní činnost. Za dvanácté, nepouštěj se do takové práce, která rozptiluje. Za třinácté, často srovnávej svoje zkušenosti s poučením otců. Pane, dej sílu mé dobrotě, zvolal kdysi prorok David. Zvolej i ty moje duše, Pane, dej pevné odhodlání mé náklonosti k pozornosti, neboť od tebe pochází každé chtění a každé konání. Ať s tvou pomocí a podporou očistím pozorností mysl a srdce a připravím v nich příbytek tobě trojjedinému.

Libor Raclavský četl další díl z knihy Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Z ruštiny knihu přeložil Petr Vítám vás, vydalo nakladatelství Refugium, zvuková spolupráce Miloš Švábek.

0: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Dobré dopoledne, milí posluchači Proglasu, od mikrofonu z studia Maria vás zdraví Martin Holík a po mé pravé ruce sedí protagonisté festivalu Meeting Brno Veronika Smyslová, výkonná ředitelka festivalu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, milí posluchači.
0: A David Macek, spoluzakladatel téhož festivalu, a dnes donesl svačinu, tak také svačina. Dobrý den, Davide.
2: Jsme oba tři po pravici, naštěstí.
0: Ano, ano.
2: Dobré dopoledne.
0: Oba jste dismasové. Tak, v minulých dnech se ve sdělovacích prostředcích velmi hromadně přemíla věc setkání sudetoněmeckých spoluobčanů našich bývalých, tedy jejich potomků. A to já bych teďka úmyslně nechal stranou a dotkl se toho jenom tehdy, bude-li to nezbytně nutné. Ale festival Meeting Brno jednak je letitý a jednak je velmi široce rozkročen, což se pozná právě z programu, na který bychom rádi spolu pozvali. Tak a ještě než to začne, tak bych se zeptal, Davide, ty jsi teď rozběhaný na všechny strany, tak jsem moc rád, že jsi také, i Veroniko, ty našli čas pro posluchače Proglasu. Ty jsi zvrátil teď od někud?
2: Já se snažím být naopak velmi koncentrovaný, protože jinak bychom ty turny asi úplně nezvládali. A k tomu, abychom je zvládali, mě pomohlo také pozvání, které jsem dostal od organizátorů mezinárodní konference. Měla krásný název Říce Kristus, nebo Říci Kriste v časech války. Pořádala ji v Itálii asociace, která se jmenuje Russia Christiana. Ta má úplně jako strhující historii za sebou. Jednoho italského kněze v půlce 50. let nějakým způsobem napadlo, měl takové vnuknutí, že sice je tady nějaký komunistický blok, ale i v něm přece žijí křesťané a církve, a že by bylo dobré o nich nějak průběžně něco vědět a také jim tím pádem třeba umět účinně pomáhat. Poté, co vznikly, tak jim jedna velice, velice zámožná paní, myslím, že to byla šlechtična kousek od Bergama, odkázala svůj zámek, takový vesnický. A tam dodnes funguje velké centrum studia a pomoci zemím střední a východní Evropy. A oni teď slaví 10. výročí odchodu do nebe toho svého zakladatele, otce Romana Scalfiho. A při té příležitosti byla veliká konference mezinárodní třídenní, na kterou jsem byl pozván, abych představil právě příběh brněnského česko-německého smíření Meetingu Brno. Takže se to tak sešlo, že v pátek 8. května, právě v době, kdy byl náš festival zmiňován při jednání ministra zahraničí v Berlíně, a vlastně jsme tam byli nějakým způsobem ponižováni, že jsme nějaká banda aktivistů, tak já jsem právě v tu dobu seznamoval lidi z téměř všech kontinentů s tím naším příběhem a vystupoval jsem hned v prvním bloku. Ti organizátoři ten náš příběh chtěli mít hned vedle vystoupení nositele Nobelovy ceny míru Dmitrie Muratova z Ruska. Mm-hmm. Tak to pro mě bylo takové milé, že jsem si říkal, to nás asi nemusí tolik vzrušovat, že se o nás nemluví pěkně v Berlíně, respektive oni ti němečtí partneři o nás mluvili pěkně. Ale tak to se tak pěkně děje. Mm-hmm. A setkal se tam ten náš příběh i to, jakým čelíme teď záležitostem, různým výhruškám a podobně, s poměrně silným ohlasem. Moc se o tom jako nevědělo, že něco takového je v Evropské unii možné ve chvíli, kdy člověk nějak prohlubuje ta smíření mezi národy. A dokonce asi tři z těch pracovníků, kteří mě tam pozvali, tak narychlo mění program a přijedou nám sem zřejmě na celý ten víkend se sudetskými Němci, aby to smíření zažili na vlastní oči a zúčastnili se ho a mohli o něm také dále referovat. Mm-hmm. Tak to pro mě v těchto dnech bylo takové nesmírně cenné a já to řeknu, jak to prožívám, opravdu jako obětí od Pána Boha. Navíc, jestliže máme mi dojem, že v těchto dnech čelíme výhruškám a vlastně proti nám mluví česká vláda a ve většině ve sněmovně, tak tam jsem byl od rána do večera v kontaktu s lidmi, jak při těch přednáškách, tak při jídlech a společném času, s lidmi, kteří čelí pro následování opravdu v různých koutech světa a dej jim jako reálně o život. museli třeba utéct z Ruska před Putinem, nebo tam byla slavná sestra Azizi, která si vždycky vybere, kde je na světě úplně nejhůř a tam jede pomáhat těm úplně nejpotřebnějším, takže Jižní Súdán a tak, takové různé momenty. No, obrovská spruha.
0: Ano, čili pro tebe je to obrovská spruha a od tebe ta spruha může jít i na další organizátory. Já když se zeptám, Veroniko, jeden z takových těch argumentů, když jsme se toho takhle dotkli, je, že přece už to usmíření šlo tou deklarací a tak jako co pořád ještě chcete, jo? Tak myslím, že naši posluchači křesťané tomu hodně dobře rozumí, že odpuštění není jednorázový akt, ale je to jako celoživotní přístup odpouštění, jako vid nedokonavý.
1: Navíc si myslím, že ta společenská situace ukazuje, že to smíření není hotové, protože vidíme tu agresi v spoluobčanech, kteří s tím nesouhlasí, takže tam máme hodně práce ještě, jakým způsobem přijmout, odpustit a vzájemně si naslouchat.
0: Takže o to potřebnější vlastně to konání je. Davide?
2: Já bych tady chtěl ocenit, že na té úrovni mezistátní, mezi českým státem a německým státem se to povedlo už v 90. letech skutečně všechno uzavřít. Máme bezpečně uzavřený všechny právní záležitosti, všechny majetkové záležitosti, což je skvělá příležitost, abychom usmířili také doslova lidská srdce. Protože pochopitelně tím, že po válce následoval komunismus a některé věci byly tabuizovány, tak tady nebyl prostor, nebyl tady bezpečný prostor pro to o těch věcech vůbec vědět a nějak se s nimi vypořádávat. A tohle já si aspoň pro sebe rozlišuji. Jedna věc je ta právní majetková, hotovo 97, a tím spíše je tady čas k tomu novému setkání s lidmi, kteří se prostě nevypařili, kteří žijí a jsou pro nás, zvlášť naši bývalí českoslovenští spoluobčané německého jazyka a jejich potomci, reálně ambasadory. Podívejte se, jak jsou vážení v rámci Německa, kolik sem přijede taky významných reprezentantů německého státu a spolkových zemí.
1: Mm-hmm. Myslím, že David se ještě jako dotýká slova, které bych ráda vyslovila, a to je trauma, kolektivní trauma. Si tím procházíme i v týmu, protože nám přichází mnoho příběhů, které nebyly nikdy vysloveny, které nám nějakým způsobem otevírají tu realitu, že to opravdu není uzdravené. Mnoho našich spoluobčanů vůbec nevědělo, že mělo česko-německé předky, protože se o tom v rodinách nemluvilo. A teď na to přichází tím, že se to téma otvírá a kdybych to mohla říct takto, tak se to čistí. Já to zažívám hodně osobně, protože se to dotýká i mojí rodiny. A teď procházíme i s mojí sestrou terapii, která nám nějakým způsobem pomáhá to trauma rodinek, o kterém jsme do nějakých 38 let nevěděli zpracovávat, protože moje prababička byla po druhé světové válce v internačním táboře s dvěma sestrami mého dědečka a s dědečkem. A to, co se jim dělo v tom internačním táboře, opravdu nebylo lidské. A na ty konkrétní příběhy my teď narážíme a to je přesně to, že toto už není státní vyrovnání, ale je to o příběhu každého z nás, o příběhu, který jsme třeba nevěděli a o kterém jsme nevěděli, že se nás dotýká.
0: A to nastává spontánně teďka, tady to psaní?
1: Je to tak, je to tak, protože nám chodí výhrušky, jak říkal David, ale zároveň nám chodí i obrovské množství podpory a s tou podporou i chodí osobní příběhy lidí, kterých se to téma dotýká.
0: A co si budete dělat?
2: Já jsem si v tom, v té Itálii teď taky uvědomil, tam byla hodně řeč o, ukazovali nám tam obrázky lidí mučených, dětí mučených, ukazovali nám obrázky z těch různých zemí, kde se zdi oddělují lidi od sebe. A já jsem si na tom uvědomil, a to jsem tam taky mohl sdílet, že i když už k tomu fyzickému mučení nedochází, a i když už padnou zdi, jako padla berlínská zeď, tak to jako neznamená, že je jako hotovo, že je vlastně mír, že je v lidech pokoj. To teprve, tam ta práce vlastně svým způsobem teprve začíná na tom uzdravování, protože v mentalitě ty zdi a ty rány prostě přetrvávají a my, a já se omlouvám, pokud už dokonce i na Proglase to říkám po několikáté, my prostě neznáme lepší, účinnější terapii, než je osobní setkání. A v tomhle ten Meeting Brno je přímá inspirace tou Ježíšovou metodou setkání, který taky lidem nenabízel, já vám řeknu, jak to má všechno být. On se s nimi především setkal, umožňoval jim trávit s ním čas a to ty lidi proměňovalo. takže se potom stalo, že tak nějak mimochodem třeba i plnili přikázání. Mm-hmm. Ale primární byl ten vztah.
1: Takže co s tím hodláme dělat, je, zveme všechny, kdo nám píší dopisy a maily, aby přišli, abychom se mohli setkat a o těch příbězích si povídat osobně, protože to opravdu uzdravuje.
0: Mm-hmm. No, my máme před sebou takový stručný přehled vlastně toho dění a chtěl bych, aby se posluchači od vás dvou dozvěděli, jak široké je to spektrum, a to je nejenom pro Brňany samozřejmě, ale je to pro široké okolí, co všechno mohou zažít. Jo, a je toho opravdu teda hodně, nejsem si jistý, jestli jste vy zakladatelé, Davide, před těmi lety si dokázali představit, jak se to rozprostře tak nějak trošku samo od sebe, jo, že si to člověk jako nemaluje, že tamhle to uděláme, tamhle to usmíříme a bude to hotovo.
2: Já už jsem docela starý člověk, ale to mě čeká jeden životní milník.
0: Také ušetříš takový, za hřebínek.
2: Věkový, ano, ušetřím za hřebínek. A mám v tomhle věku opravdu už touhu pracovat jenom na díle, které není moje, kde jako rozpoznávám tu Kristovu přítomnost, to, že on naším prostřednictvím působí a uzdravuje. A tohle se mně přesně děje s festivalem Meeting Brno. Na počátku nebyl žádný plán, žádný projekt, žádná strategie. My jsme prostě a jednoduše toužili po novém setkání. To se odehrálo, bylo nakonec tak silné, že jsme měli touhu pokračovat a plody toho smíření nějakým způsobem rozvíjet a prohlubovat. A kdyby mi někdo před 11 lety, když jsem na Facebook psal, proč vlastně nepozveme sudetské Němce do Brna, že se to opravdu splní, tak bych asi docela žasl. A žasnu svým způsobem i teď.
0: Mm-hmm. Takže když půjdeme k tomu, festival začíná 21. května ve čtvrtek a zrovna tam je něco takového docela výjimečného, ředitelko Veroniko.
1: Já bych možná ještě předtím, než se dostaneme k tomu zahájení festivalu, o kterém mluvíš, uvedla to téma, protože my každý rok si vybíráme téma, kterým rámujeme celých těch 10 až 11 dní podle toho, jak jsme příliš blázniví, jak to natáhneme. A pro letošek jsme zvolili motto Kde domov můj s otazníkem, protože se samozřejmě díváme na ta historická vyhnání, o kterých už jsme hovořili, ale vzhledem k tomu, v jaké celospolečenské situaci se nacházíme, zuří válka na Ukrajině, na Blízkém východě, jsou neustále nepokoje, tak vnímáme to, že se lidi nacházejí v tom, že přichází o svůj domov a to je přesně to téma, které bychom chtěli ohledávat. Ale zároveň to téma vnímáme i jako vnitřní domov, jakým způsobem se staráme o náš vnitřní domov a proto krom diskuzí, přednášek zahrnujeme do toho programu i workshopy, které jsou terapeutickými workshopy, abychom i nad tímto mohli v rámci festivalu rozmýšlet.
0: No, já si pamatuju v Praze, jak na mě zapůsobila ta měděná socha, to znázornění toho tatínka s kufrem a s děťátkem. Mm. To je už tam spousta roků a dneska u nás tady v ten čtvrtek může být uctění památky obětí holokaustu právě na 5. nástupišti, tom legendárním v Brně. Jak to tam bylo?
2: Je to místo, odkud odjížděli z Brna ty transporty s našimi židovskými sousedy za druhé světové války. My jsme se díky našemu kolegovi, spoluzakladateli Petru Kalouskovi v posledním roce opravdu lidsky spřátelili jak s Nickem Vintnem, synem Syra Nikolase Vintona, tak s těmi třemi přeživšími, kteří reálně seděli jako malé děti v tom Vintově transportu v roce 1939 nebo v některém z nich. Dvě osoby z nich přijedou k nám do Brna, to jsou sestry Eva a Milena, obě mají přes 90 let a budou tam s námi, budou tam s Bendem Posltem, se sudetskými Němci a vlastně i od nich nám v těchto dnech chodí slova podpory, konkrétně Eva Pedok, to je mladší z těch dvou sester, ta má pouze 90 let, tedy její sestra je o 6 let starší. Oni byli v tom vlaku, vlastně to byl ten poslední Vintnův transport. Evě byly 3 roky a Mileně 9 let, tak my, co máme děti, tak když si představíme vždycky, že jako posadíme svoje děti v tomto věku do vláku s tím, že už je velmi pravděpodobně
0: nikdy
2: neuvidíme, což se taky bohužel jako stalo většinou. Tak tyhle dámy, když se dozvěděli, jaký je humbuk kolem našeho festivalu smíření, tak Eva napsala, já to cítím jako svoji morální povinnost přijet a být v tom s vámi, protože to je přece úkol naší nejstarší generace. A to mluví holčička, která jako 3 letá odjížděla pryč od maminky, od tatínka.
1: Já bych to možná i citovala, protože mám před sebou.
0: Cituji.
1: Eva Pedok nám napsala, je mi 90 let a jsem přeživší druhé světové války. Můj otec se narodil v Brně. Já jsem se narodila v Poličce v roce 1935 a spolu se sestrou jsme se dostali do bezpečí v Anglii posledním Wintonovým kintetransportem. Věřím, že právě moje generace musí jít příkladem při uzdravování minulosti, aby naše děti, vnoučata a budoucí generace mohly žít bez břemene, zděděného traumatu a nenávisti.
0: To je teda, no. Proto to taky znamená, že je důležité, aby staří lidé se dožívali vysokého věku,
2: Ne, to je samozřejmě ta nejlepší odpověď na ten argument, který slyšíme, že my tím, co chystáme, tak máme nějak znevažovat utrpení těch, kteří za druhé světové války čelili tomu trýznění ze strany nacistů. Ve chvíli, kdy tohle řekne Wintonovo dítě, tak můžeme, myslím, všichni jenom zmlknout.
1: A tímto programem ve čtvrtek 21.5. v 5 hodin zahajujeme celý festival. A kromě Wintonových dětí tam bude Bernd Posselt jako mluvčí sudeckých Němců. A vnímáme to opravdu jako pietní událost. Kde nechceme velké a dlouhé proslovy, ale chceme opravdu uctit pietu a památky obětem holokaustu a máme velkou radost, že se zúčastní spolu s těmito osobnostmi i Tomáš Kraus, bývalý tajemník Federace židovských obcí.
0: Tam je docela dost místa, takže kdo nás slyšíte, milí posluchači, tak nám se opravdu vejdeme. A je to velmi symbolické, tak když to slyším, tak je to pro mě ještě důležitější, já se tam určitě chystám také. No, během celého festivalu bude doprovodný program pro školy a děláte to ve spolupráci s Institutem paměti národa. Jak to vypadá? Tam se ty školy hlásí sami nebo jim to doporučujete?
1: Na začátek chtěla říct, že si strašně vážím toho, že máme moc pěkné spolupráce s brněnskými institucemi a spolky a Paměť národa je jednou z nich. Letos ta spolupráce s nimi je opravdu úzká, protože kromě těch programů pro školy ještě připravili výstavu Vysídlení a usídlům, která už je teď na Mendlově náměstí k vidění a jsou to příběhy vyhnaných německojazyčných obyvatel. A ta výstava potom bude na setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení a také bude mít Paměť národa program v rámci toho víkendu. A následně jsme spolu připravili 3 programy pro školy, které budou už v Institutu paměti národa. A tam se obávám, nebo vím to, že ty kapacity už jsou naplněné, protože ten zájem škol byl opravdu velký. 2 programy se týkají právě Wintonových dětí. 1 program bude s Evou Pedok, kde ona bude vyprávět studentům svůj příběh. Další program bude promítání filmu od Karen Kruger, která je právě také potomek Wintonových, takzvaných Wintonových dětí. A ten poslední program je promítání filmu Odsunuté osudy, což je zase téma česko-německé.
0: Ano. Mimochodem, byl Sir Winton tenkrát vlastně občanem britským. On byl tady vlastně v diplomatické misi a vlastně to, co dělal, tak mohl sice dělat částečně pod ochranou toho, že je teda cizinec, ale na druhou stranu naše úřady ještě pořád mohly konat vlastně ještě s větší účinností.
1: Tam bych možná zmínila to, často to říkáme, a proto jsme i vlastně připravili pak pondělní program, to je krom toho víkendu sudetoněmeckého, jestli to tak mohu říct, tak je to vlastně top diskuze, kterou připravujeme a je to pondělí 25. v 17.00. Tuto diskuzi jsme nazvali, kde máme domov, když se svět rozpadá. A je to právě diskuze, kde chceme upozornit na to, že jeden člověk může změnit svět.
2: A Veronika se obrací na mě, abych asi řekl, o čem je řeč.
0: Ano.
2: My jsme vznikli přímo inspirování největším křesťanským, možná svého druhu největší festival na světě vůbec, Meeting Rimini, kam já každý rok jezdím a osobnosti, které mě tam zaujmou, tak kontaktuji a zvu do Brna a někteří z nich skutečně potom přijedou. No a letos, když jsem viděl, že jsme chystali vintorovský podzim, tak mě samozřejmě nemohl nezasáhnout příběh, který tam zazněl, teda v hale pro 5000 lidí, tam ještě pořád nejsme, ale výstaviště v Brně je taky velké, tak máme kam růst. Občan Kazachstánu se jménem, ovšem, které zní dost pobaltsky, Konstantin Gudauskas. Tomu se v italských médiích, třeba v deníku Avenire, přezdívá Anděl z Buči. To je člověk, kterému ukrajinské tajné služby pomohly se dostat z Kazachstánu, kde byl politicky pronásledován. A on jim tak na rozloučenou, po té, co se usídlil ve městě Buča, zhruba kolem do roku 20, říkal, no samozřejmě, kdybyste někdy něco potřebovali, tak dejte vědět, tak zdvořilostně. A oni za ním přišli v roce 22 a říkali, no tak my si pamatujeme, co jste nám řekl. Nedokázal byste se svým kazajským pasem a autem jezdit do Buči tam a zpátky a vytáhnout tam nějaké ženy a děti, tam se schyluje k obrovskému masakru. A on takhle skutečně s nasazením vlastního života, popíše nám tady v Brně, co se mu přitom dělo ze strany těch ruských okupantů, zachránil přes 200 žen a dětí z Buči před tím masakrem. A je v nesmírně intenzivním kontaktu s Ukrajinou stále, pořád tam jako pomáhá. Tak tento člověk, toho posadíme po boku Nika Vintna právě v pondělí od 17 hodin v kolapsu na Kounicově ulici. Ale nebudou tam jenom dva pánové, bude tam s nimi Elena Mazzola. To je Italka, která je v asociaci zasvěcených osob katolických, která se jmenuje Memores Domini, ti, kteří připomínají pána. Byla na misích dlouhé roky v Moskvě a potom v Charkově. A v Charkově doslova pár dní předtím, než Putin napadl celou Ukrajinu v tom roce 22, tak protože tam založila a vedla takové centrum, které jednak se věnovalo kultuře a jednak taky sociální pomoci těm úplně nejvíce postiženým dětem, tak je naložila do několika autobusů a na poslední chvíli odvezla do bezpečí do Itálie, kde si lidé z našeho hnutí Comunione Liberazione, Společenství a osvobození rozebrali do svých domovů. Ty děti měly za sebou tolik osobních traumat, že kdyby slyšeli, jak ještě lítají bomby a padají a podobně, tak to by jako nebylo vůbec dobré. Takže to je, myslím, příklad toho, co jde našemu festivalu. Nejenom nějak vzpomínat na minulost, ale ukazovat si, že některé věci se dějí i dnes a tak jako lidsky zazářila postava Nikolase Vintna, každý v podstatě u nás zná, tak my máme obrovskou radost, že Konstantin Gudauskas, tak Elena Mazzola přijedou, budeme moci seznámit s Nikem Vintnem a toto krásné setkání se prostě v Brně odehraje.
0: Takže tři Vintnové budou sedět vedle sebe, spojení odvahou a přesvědčením, že chci dělat dobro, na které stačím, a skutečně to dokázali. To je úžasné.
1: Posluchačům bych jenom chtěla vzkázat, že hodně těch našich programů už je vyrezervovaných, ale zrovna na tuto diskuzi ještě nějaká místa zbývají, protože jsme to dali do prostoru, který je velký, je to v kolapsu na Kounicově ulici v Brně, takže srdečně zveme, rezervaci je možné udělat u nás na webu.
2: A ono je to vlastně jenom první polovina toho večera, tak, protože v té druhé vystoupí, od toho necháme skoro stranou, to je jenom nositelné Nobelovy míru, Boris Belenkin z memoriálu ruského pronásledovaného Putinem, protože bude vlastně memores a memoriál. Jsme opravdu u tématu paměti a nám nejde v podstatě o nic jiného, než o uzdravování dějinné paměti kvůli přítomnosti a budoucímu směřování taky naší země. A Boris Belenkin byl nucen uprchnout před Putinem z Ruska, přišel do Prahy, tam se o něm dozvěděla v tu chvíli nová předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová. A protože je sama z Prahy a nevyužívá vilu, kterou má k dispozici předseda sněmovny, tak ji prostě nabídla memoriálu. Takže Boris Belenkin se tady setká znovu v Brně s Markétou Pekarovou Adamovou, na kterou se také velice těšíme. Budeme jí moci tímto způsobem ocenit, poděkovat za to, že máme politiky, kteří tímto způsobem projevují solidaritu. A těším se na to, že jednak od Belenkina uslyšíme jeho příběh, ale bude to taky příležitost se nějak zamyslet nad tím, co se to dnes vlastně v Rusku děje. a kde v této situaci můžeme nabízet domov být pro druhé domovem.
0: Já jenom připomenu, že Collabs je vlastně bývalý stadion na Kounicově ulici a dneska je to snad Babylon, nebo jak se to jmenuje. My jsme tam strávili mládí na výchovných koncertech a na plesech a na takových dalších akcích.
1: Jo, je to teďka vlastně nově zrekonstruovaný prostor, velmi krásně, čistě, takže se do toho moc těšíme. Technicky naprosto skvěle vyvázený. Děkujeme za spolupráci, protože Collabs je další instituce, která s námi letos spolupracuje. Máme s toho velkou radost.
0: No, to mě tam trošku překvapilo, to jsem neznal. Tak, když se vrátím k programu, tak v pátek potom je hnedka zase zajímavé dění a z toho bych vypíchl to Brno u jednoho stolu, to je od 14 hodin, doufám, že nám bude přát počasí a my jsme to už loni zažili a vlastně Pražané to zažili tenkrát na Karlově mostě, když končil covid, že? A potom jsme to zažili později i my právě na Moravském náměstí. Bylo to takové to sousedské, tady jsou stoly, tady to je kousek přerušeno, aby mohli jezdit šaliny a tam to zase pokračuje až do toho takzvaného Brněnského moře, které je krásně upravené a je proto úplně jak dělané. Veroniko, přibliž to.
1: My jsme už takový dlouhý stůl dělali také v rámci festivalu loňského, bylo to na Mendlově náměstí. Takže letos jsme se rozhodli to udělat znovu, protože to pro lidi bylo strašně příjemné setkání. Letos budeme na Moravském náměstí, ale ne u moře, jak říkáš, ale budeme u Jošta, u kostela svatého Tomáše. A nazvali jsme to Brno u jednoho stolu, protože zveme všechny Brňany, současné i bývalé, aby se s námi sešli poveselit. Je to opravdu místo, kde chceme jenom být, pít dobré jídlo, teda pít dobré pití, jíst dobré jídlo a zároveň jsme si letos řekli, že to uděláme i folklorní, takže tam vystoupí cymbálová muzika Šmitec a zároveň soubory ze základních uměleckých škol moravských. Takže se můžete těšit krom muziky i na tanec, jak z Moravy, tak z Bavorska.
0: A jakmile se všechno sní, tak bude Šmitec.
1: Tak.
0: Jo, ale on to nosí každý sám, že jo? Budete mít dostatek pivních setů a navíc můžeme od svatého Augustina půjčit 10.
1: Máme jich objednáno opravdu hodně.
2: Tam jenom, když jsme v tom pátečním odpolední, tak kdo se do našeho programu podívá, tak uvidí, že v 16 hodin je tam nabídka prohlídky kostela svatého Jakuba v Němčině. Z toho asi, Martin, máme oba radost, protože s tím kostelem jsme oba spojení. Já jsem tam byl křtěn i biřmován a rodiče a prarodiče tam si udělili svátost manželství a tak. A tohle je jeden z příkladů, kdy se nám aktivně někdo sám nabídl. Vždyť přece my tady máme takovou německou stopu, v Brně asi každý ví, že svatý Jakub je prostě kostel německé menšiny, většiny od hlubokého středověku. Tak mám veliký radost a děkuju za to farnosti svatého Jakuba s farářem Janem Pacnerem a všem jeho nadšeným spolupracovníkům a dobrovolníkům, že se sami nabídli, že naše německé přátele, německy mluvící, provedou tím nádherně opraveným kostelem svatého Jakuba. A podobně mě kontaktoval můj spolužák z gymnázia na Lerchově ulici v Brně, kde jsem před desetiletími studoval. A to je brněnský novinář Filip Vrána, který je vášnivým znalcem pivního Brna německého, českého a židovského. Napsal o tom, ne jak se říká, několik knih, ale pokud vím, tak jednu knihu. Tomáš Halík promine tady takové narážky. Já jsem velmi prohumor, napsal jsem o tom několik knih.
0: Ano.
2: A Filip Vrána zase nabízí, a vidím, že tady máme sraz na Petrově 1 před diecézním muzeem, snad to i odpovídá realitě. Ono je to tak, minulý rok se to v Brně celkem probíralo, když se kardinál Michael Michael Černý, že jo, narozený v Brně, přiznal k tomu, že to byla vlastně jeho rodina, která v 19. století provozovala starobrněnský pivovar.
0: Což jsme do té doby nevěděli
2: a to byli také Židé. Takže Filip tímhle způsobem, a věřím, že to bude strhující a vtipné, jak ho znám, provede zájemce v pondělí od 16 hodin. Po místech, kde se vlastně v Brně vařilo, prodávalo, konzumovalo pivo.
0: Takže to pro jisté posluchače bude tohle takový bod, který nevynechají. Tak, já myslím, že teď si odpočineme od vaší výpovědi hutné písní krátkou a budeme potom pokračovat právě nabídkou programu.

0: Posloucháte Na stole je téma, milí posluchači, s Veronikou Smyslovou, výkonnou ředitelkou festivalu Meeting Brno a s Davidem Mackem, spoluzakladatelem tohoto festivalu. My jsme před písní mluvili o různých akcích a teď z těch dalších, protože jich je teda přehršlé, to by si asi ani nedalo vyjmenovat. Všechno, milí posluchači, najdete na stránkách meetingbrno.cz. Jedním slovem Meeting Brno. Tak, a je to tam přehledné a můžete se dívat, kde se dá zúčastnit bez registrace a tam, kde registrace jsou, tak jak je to většinou plné, ale někde ještě ne a to nám tady naši hosté přiblíží. Já bych se rozhodně teď zastavil u nedělního programu. Byli jsme po té sobotě, kdy je tedy tradičně ten pochod z Pohořelic do Brna a ten cíl je tentokrát na brněnském výstavišti, to je taková malá odlišnost. Tak pojďme na neděli k bohoslužbě Porozumění.
1: Ano, naši sudetoněmečtí krajané sem jedou oslavit už po 76. letnice svatodušní svátky. Oni se takhle opravdu schází od roku 1950. A my máme velikou radost, že hlavním celebrantem té bohoslužby smíření svatodušní v neděli 24. května v 9 hodin na brněnském výstavišti bude emeritní pražský a olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Jsme také velice rádi, že vím, že naši přátelé sudetoněmečtí oslovovali současného pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla, který sám, a to nikdy nepřestanu rád opakovat, letošní rok vyhlásil ve své tehdy litoměřické diecézi rokem smíření a pořádá bohoslužby smíření na 12 místech. Těšíme se, že spolu s ním budeme 3. června putovat z Postoloprt do Žadce, kde bude také na závěr bohoslužba smíření, která se bude takto léčivě dotýkat toho místa postoloprtského masakru a pochodu smrti, který tam proběhl.
0: Mimochodem, my chceme přenášet, uvidíme, jestli se to podaří. Jo, právě tuto.
1: Těšíme se na to velice. Ona je to mission impossible, zvát biskupa jakéhokoliv o svatodušních svátcích na 9. hodinu, přijďte sloužit mši svatou někam jinam než do své katedrály, kde prostě všichni udělají běžmování. O to jsme vděčnější Janu Graubnerovi. A je to pro nás něco, co nám přináší hluboký pokoj, že to dílo smíření, na kterém česká katolická, zdaleka nejenom katolická církev, pracuje po desetiletí česko-německé smíření, tak právě v letošním roce je takto zarámováno tím rokem smíření vyhlášeným dnešním arcibiskupem Stanislavem Přibylem. A to, že mezi nás přijde Jan Graubner, tak má samozřejmě jak pro nás, tak pro naše krajany velký význam. Skutečně nejsme nějaký obskurní spolek, který se skrývá z někde za keřem, ale má to všechno takovýto náležitý charakter.
0: On tento pořad vyvolá jisté reakce, takže děkujeme za ně, děkujeme zejména za ty pozitivní, ale chápeme, že budou třeba i ty negativní. Nám také pán vzkázal, že pokud přinesete tady tu bohoslužbu Porozumění, tak s vámi končím, protože to tenkrát založili příslušníci NSDAP. Jo, čili ta motivace je právě taková, že je moc práce v našich srdcích. Moc a moc před námi, před každým z nás. Jo? To nemůžeme za druhé tím zastupovat.
1: Já každému doporučuju to poselství, kterým vlastně Jan Stanislav Přibyl otevřel ten rok smíření, kde přesně ten motiv, který teď, Martine, zmiňuješ, přímo nazývá. Někteří říkají, je to 80 let po, to jak vytahování mrtvol z hrobu, proč vlastně to celé dělat. A on sám na základě vlastní zkušenosti litoměřického biskupa konstatuje, že naopak v některých místech je ta práce na tomto typu uzdravení velmi, velmi na začátku.
0: Ano.
2: Já bych si zase dovolila citovat.
0: Určitě.
1: Ty jsi šikovná, jak to vždycky rychle najdeš.
2: Já to rychle
1: nachází. Tady s mobilem v ruce.
2: Možná si řeknete, že už bychom toho směřování měli nechat. Vždyť je to 80 let, že je to vytahování mrtvol z hrobu. Stejně jako v našich životech, tak ani v tomto případě historické paměti neplatí, že něco vymlčet vyřeší situaci. Naopak, je potřeba staré rány otevřít, aby se mohly zahojit. Bude to definitivní zahojení? Nevím. Vím ale, že to bude důležitý krok v procesu uzdravování, které náš kraj stále ještě tolik potřebuje. A dlužno podotknout, že jsou místa, kde toto smíření je doposud velmi, velmi na začátku. Stanislav Přibyl.
0: Velmi silné vyjádření, četl jsem ho a tak jako zalil mě veliký pocit vděčnosti, že tohle to někdo vysoce postavený a civilními slovy stručně vyjádří. A je to tak, my to vidíme ze svých rodin, kolik je toho potřeba a vlastně společnost je na tom úplně stejně, také jako celek. No,
1: I na tu bohoslužbu zveme, jen je potřeba se registrovat, protože je to na výstavišti.
2: A není to registrace u nás na webu, protože tuto bohoslužbu organizuje Sudetoněmecké krajanské sdružení spolu s Ackermanngemeinde. Takže tady je potřeba se registrovat na webu sudetonemeckedny.cz.
0: Ano.
2: A z bezpečnostních důvodů zkrátka je potřeba se registrovat přes tento web. A protože jak víte, tak ta situace je hodně intenzivní, takže hodně dbáme na bezpečnost, aby to všechno proběhlo.
0: Mimochodem, včera nám tady na kurtu hráli kluci, kteří přišli kvůli dešti o jedno místo, tak šli tady hrát fotbal s jedním tatínkem a s jedním trenérem a ti malí kluci přesně věděli, co se stalo mezi Slaví a Spartou a jak ta severní tribuna a jak je tam ta pěstovaná nevraživost už vlastně dlouho. Jo, čili to oni v tomto věku, když to vnímají a rozlišují, tak to je jako obrovské bohatství. Když se v tom správně orientují a když se jim to dobře vysvětlí. Takže my jsme tady v této roli takových jako těch malých, kteří by si řekli, tak ono to vlastně všechno už nějak, ale to, jak jsi říkala, to je důležité, že se to nevymlčí. To se nevymlčí. Jo, ani po těch letech se to nevymlčí, když se to neřekne. Jo, tam si Davide třeba srovnával ten počet zemřelých v Lidicích a počet zemřelých v Postoloprtech, že například. No.
1: Tak tam jde spíš o to, že ty lidi, co jsou přiznané, víme o tom, tak, je to memento.
0: Tam nejde o ten počet, ano, ale
1: Němci tam pravidelně jezdí, ano. Včetně prezidenta, ano. Benda Posluta a podobně. Uctívají tu pietu. Zatímco v Postoloprtech, jak se každý může přesvědčit, tak vlastně pořádné pietní místo dosud není. V té krajině to není připomínáno. Jeden z těch masových hrobů je vlastně pod parkovištěm základní školy. A není to tam nějak připomenuto. A já jsem tady možná už říkal tehdy tu příhodu, jak jsme tam potkali kněze, když jsme tam byli v roce 20, který tam byl farářem a který nám popisoval tu hrůzu, když se mu lidé začali svěřovat po té, co získali jejich důvěru někdy od 50. let dál. Jak se to propsalo do těch vztahů, jak to zůstává v těch rodinách, co se tam odehrálo v rámci postoloprtského masakru v roce 1945, měsíc po válce. No.
0: No já osobně se moc těším, že se dožiju umístění třeba menší cedulky tady na Kaunicových kolejích o tom, že nejenom jedna strana, ale i druhá strana. Tak prosím vás, vzhledem k mému věku, pohněte si s tím, jo, trochu.
1: To asi není úplně na nás, ale něco se v tom snažíme dělat.
0: Tak, Veroniko, v tutéž neděli, 24. května, bude koncert v kostele na Nebezetí Panny Marie, tedy u jezuitů, hudba jako cesta k domovu.
2: Jo, tam to je vlastně stejný příběh, že jsme byli osloveni k programu a máme z toho velkou radost, protože nás oslovil Petr Kolář, varhaník z
1: Domský.
2: Děkuju. Že by bylo záhodno, když už se tady tahle akce děje a byl za to strašně rád, abychom představili i česko-německé smíření v rámci hudby. Takže připravil spolu s varhaníkem Dietmarem Gräfem koncert, který se uskuteční právě v kostele na Nebezetí Panny Marie a vystoupí tam i solista z Národního divadla Brno Ondřej Koplík, varhanice Dagmar Kolářová. A kromě českých skladatelů, jako je Leoš Janáček, Zdeněk Pololáník, tak budou uvedení němečtí autoři jako Widmar Hadre, András Wilscher a Dietmar Gräf.
0: Tam jsem se stačil zaregistrovat. Kostel není zas tak úplně veliký, ale kdo neví, tak je to jeden z nejlepších strojů svého druhu. Že?
1: Martin Bejček OSB by mohl vyprávět.
0: Tak a teďka, protože toho času, je to velmi zajímavé, ale toho času máme ještě asi 15 minut, tak bych se dal na trošku závěr toho festivalu, takže přesuneme se na pátek 29. května. A tak, jak z Veroniko říkala, nebo jak jste oba říkali, to hlavní téma, kde domov můj s otazníkem, to je vlastně část naší hymny, že? V tom je ona krásná. Tak tady toto je domov jako šance. Je to ve tvojí, když to dám do úvozovek, Arnoldově
2: věle. Arnoldově věle, kde mám tu čest být vedoucí.
0: Takže řekni podrobnosti o tom setkání v 17 hodin. Domov jako šance.
2: To nechám na Davidovi, protože je jeho parketa.
0: Aha.
1: To je asi na mě. Já mám tu, jak to říct, milost jedním slovem, že každé prázdniny můžu trávit s přáteli z našeho církevního hnutí a to jsou prázdniny, které mají svůj řád. A k tomu patří také to, že vždycky přijde nějaká zahraniční osobnost nám tam vlastně svědčit o nějakém krásném díle. V roce 2012 přijel Erasmo Figini, Ital, se svým synem Giovannim a vyprávili nám o kometě, což samozřejmě, když je člověk z Brna, tak hnedka zbystří. Tahle kometa je ovšem scéna začátku a je to místo, kde když bych měl dostal zadání, vezmi mě na nějaké místo, kde se opravdu nebe dotýká země a dá se na to jako sáhnout, tak bych ho vzal do nádherného prostředí nad Lago di Como na hranicích mezi Itálií a Švýcarskem. Co se tam stalo? V roce 1986 tam žili mladí manželé, kteří byli tak zažraní do svých kariér, že nechtěli mít nikdy děti, ale cítili trošku prázdnotu. Dostali se do kontaktu s Luigim Giussanim, korem kterého to naše církevní hnutí Comunione Liberazione společenství a osvobození vzniklo. A po nějaké době zachytili telefonát. Tehdy byla úplně nová nemoc AIDS, že jo? A každý z ní měl jako hrůzu. A tam se stalo, že zůstalo samo HIV pozitivní dítě a nikdo se ho nechtěl ujmout. A tito manželé, Erasmo Figini se svojí manželkou, tak pod vlivem toho kněze řekli, že se o to dítě postarají. A ta zkušenost, v níž byli tedy doprovázeni, nebyli na to sami, toho, že se ujali dítěte, jim doslova změnila život. Takže pak už se stalo trošku jako tradicí, že když byl nějaký problém tohoto typu, tak se obraceli primárně na ně. Vedlo to také k usmíření mezi Erasmem a jeho bratrem Innocentem,

0: pokračuje mezi učni a učiteli, mistry. No a my budeme mít v programu v pátek 29. května od 17 hodin něco, co jsme nazvali Domov jako šance. A právě syn toho zakladatele Giovanni Figini, který je dnes ředitelem školy Oliver Twist v rámci Komety, tak nám spolu se svojí manželkou Teklou představí právě tu zkušenost, jaké to je nabízet dětem, a to jak vlastním, tak také dětem v pěstounské péči nový domov. V té Kometě, když už jenom stručně to nějak uzavřu tento bod, tak se dějí neuvěřitelné příběhy. Tam se dostávají třeba i děti, které zůstaly sirotky poté, co se jejich rodiče utopili ve vlnách Středozemního moře. Neumí italsky ani pozdravit. Oni se jich ujmou, začnou tam studovat tu školu a stane se třeba, že do roka, do dvou v rámci praxe, protože jeden z těch oborů, který na té škole se vyučuje, tak je gastronomie. Tak oni potom obsluhují hollywoodské hvězdy v hotelech kolem Lago di Como, kde hollywoodské hvězdy jezdívají jako George Clooney a další trávit svůj volný čas.
1: Já zase zívám do k Lago di Garda, tak jako to je trochu větší, takže jo, a tam jsem byl jednou teda. Ale to je teda zkušenost, která je přenositelná, čili může být hodně zajímavá pro ty, kteří chtějí být oporou dětem a mladým lidem. Je to tak?
2: Je to tak. No. A tam vlastně na to přímo bude navazovat další diskuze, zase teda v Arnoldově vile, kterou jsme nazvali Když domov chybí, a tady to zase zasadíme do českého kontextu. Navíc jsem teďka zjistila, že květen je měsíc pěstounství, tak se tam, tak se tam hezky trefujeme i tím tématem do nějakého rámování tématu pěstounství a péče. Do té druhé diskuze jsme pozvali Barboru Postráneckou, novinářku a hlavně autorku knihy Náhradka, a Štěpána Jílku, který je zmocněnec pro ústavní a ochranou výchovu. A moderovat to bude naše kolegyně Markéta Beková, která se ve vzdělávání pohybuje už dlouhá léta. A tady se na to zase podíváme, jaké to je být pěstounem v české kotlině, jaká to nese úskalí a rizika, kde bychom ještě jako společnost měli udělat kroky vpřed, a že jich asi nebude úplně málo.
1: V české kotlině a v moravských úvalech.
0: A co Slezsko?
1: No, ano.
0: Zdravíme do Slezska.
1: Tak, zdravíme do Slezska. No, ten festival je uzavřen v neděli 31. května. Je tady opravdu mnoho zajímavých cyklopouť, procházka, návštěva, přednáška, diskuse. A také nechybí ještě hudba, a to je ve Vile Šťastný, to bude na konci. To je, myslím, právě v tu neděli v 19 hodin s krásným názvem Písně domova a dálky.
2: My jsme se rozhodli ještě nakonec uzavřít festival koncertem skladatelů, které netřeba představovat, a to je Kaprálová, Martinů, Dvořák a Janáček. Bude to písňový koncert Petry Musilové, sopranistky, a Evy Blaškové, která je doprovodí na klavír Jana Rambousková.
1: Naše redaktorka z Prahy.
2: Zdravíme do Prahy. A nás vždycky v rámci festivalu hodně baví zasazovat ty programy do prostor, které mají sami, nesou sami historickou paměť, proto Arnoldova vila, proto máme koncert ve Vile Tugendhat, a proto jsme vlastně uzavíráme koncertem ve Vile Šťastný. Tam vlastně i bych chtěla poděkovat všem těm institucím, že můžeme už léta spolupracovat. A Petra Musilová, která skládala ten písňový koncert spolu s Evou Blaškovou, myslím, programově dohromady, tak právě vybrali autory, kteří zažili, jaké to je být mimo domov, a písně, které tam budou uvedeny, se tohoto tématu dotýkají.
1: Mimochodem, ta vila, kdo ji nenavštívil, tak stojí za návštěvu. Určitě je to takzvaná vládní vila, že, z minulosti. Tam,
0: ta už toho zažila.
1: Když ta už toho zažila, že? Vlastně kdykoliv, jakýkoliv prezident přijel do Brna, tak vlastně tam přespal. A mimochodem je to jedno z území v zastavěné části Brna, z největších území, které zůstalo ochráněno před další zástavbou. Takže to je několik hektarů tam právě.

0: kolem té vily, ona je nízkopodlažní a je ohromně zajímavá. Ten sálek je tam teda poměrně malý, takže tam by tu registraci asi to chtělo
1: třeba
0: brzo.
2: No. Já ani nevím, jestli už asi není volno, teď nemám přehled na představení Benešových v Brně v 11 hodin v sobotu.
1: Divadla už máme všechna vyprodaná letos, ale zmíním ta divadla, protože si mluvil o Vile Šťastný a o tom, že to byla vládní vila a mnoho toho zažila, tak my vlastně už čtvrtý rok uvádíme ve vlastní produkci divadelní inscenaci a jedna z těch inscenací je Benešovi v Brně, která se právě koná ve Vile Šťastný. U všech těch inscenací se snažíme dotýkat míst, kde se to opravdu dělo. A tady v tomto kuse, který napsala naše kamarádka, dramaturgyně Markéta Špetíková, a je to o tom, že zde Edvard Beneš se svojí manželkou po druhé světové válce byli ve Vile Šťastný a museli zde pobýt déle, protože ještě nebylo bezpečné se přesunout do Prahy. A je to takový hypotetický rozhovor mezi Edvardem Benešem a jeho ženou, kde on přemýšlí nad tou sudetskou otázkou a německojazyčným obyvatelstvem.
0: Řeší tak, jak je řeší.
1: Silné představení.
0: No, já jsem se tam stačil zaregistrovat, takže já bych mohl zajistit, že by se tam otevřela, že bych otevřel okna a další, co už se tam nevidou, by mohli stát pod okny. Bude to krásný recitálový vlastně večer.
1: Budeme dělat reprízu pravděpodobně v září, tak nás potom zdravujte i v průběhu roku, Benešovi, budeme letos ještě určitě uvádět.
0: Tak, kde berete síly, aby se to všechno dalo připravit? Kolik je takových lidí, kteří kolem toho běhají?
2: Paní ředitelko.
1: No, takový ten hlavní náš tým je 6 lidí, který na tom pracuje celoročně. Tak s velkou láskou zdravím všechny naše kolegy, protože ta píle, s kterou do toho vstupují a jak usilovně pracují a nenechají se odradit různými hejty a urážkami a výhruškami. Toho si strašně vážím a vlastně mě to trošku dojímá k slzám. Teď si se trošku dojímám, pardon. Takže toto je ten náš hlavní tým a potom samozřejmě jsme vždycky před festivalem nabíráme produkční, letos se jich nám přihlásilo strašně moc a jsou to všechno mladí, strašně nadšení lidé. Přijeli jsme jich asi 15, jestli se nepletu. Mezi nimi jsou i 2 Ukrajinky, z toho máme strašnou radost, protože to téma vyhnání německojazyčného obyvatelstva by se mohlo zdát, že pro ně může být bolestný. Jsme o tom hodně diskutovali a překvapila mě, velmi dojala jejich reakce, že právě chtějí podporovat ty akce, které děláme, protože až skončí válka, až oni vyhrají válku, jak rádi říkají, tak by nechtěli se zachovat k Rusům tak, jak my jsme se zachovali k Němcům.
2: Tohle bylo jedno z nejsilnějších setkání u posledních
0: týdnů. No, teda.
2: S Janarou, která je předsedkyní, jak to přesvědčuje asociace Ukrajinců.
1: To stojí iniciativy Jižní Moravy.
2: Na Jižní Moravy, kde nám tady tohle řekla. Ta péč o tu kulturu srdce, o to, čím jsem taky velmi teď mohl zaujmout, když se vrátím k té mezinárodní konferenci, která jsem pořád plný z Itálie. Já jsem jim tam citoval jednoho z našich disidentů, který tváří v tvář těm, kdo ho týrali, říkal, můžete mi udělat cokoliv chcete, ale nikdy mě nedonutíte, abych vás začal nenávidět.
0: Mm-hmm. Ano.
2: To je jinými slovy to havlovské, nejsme jako oni. A to je přesně něco, co se snažíme především každý z nás ve vlastním srdci nějak hlídat. A když se ptáš po našich zdrojích, tak pro mě je to jednak to, že se mi dějí opravdu nádherná setkání, že teď už je to možná 4., 5. rok po sobě, co vždycky na poslední chvíli před tím festivalem dostanu nějaké pozvání, nebo jsem vyzvaný k tomu, abychom třeba nechali někoho přespat u nás doma. A já si vždycky řeknu, jako tyjo, tak ještě tohle, jako teď, když je té práce tolik. A už jsem si navykl na to říkat ano a jít do toho, protože to bývá vždycky jako ten moment reálné Kristovy přítomnosti, který mě vnitřně připraví, posílí, skoncentruje na to, co nás čeká. Tak se to stalo letos díky tady té mezinárodní konferenci. A jinak pro mě třeba v těchto dnech je úplně nový zážitek v situaci, kdy chodí ty výhrůžky a kdy najednou vrcholní představitelé tohoto státu, někteří naopak se poprvé zase explicitně postavili za to smíření se sudetskými Němci, což je taky jeden z nádherných plodů těchto dnů. Ale ve chvíli, kdy jsme takto pod palbou, tak já úplně nově prožívám modlitbu žalmu v breviáři. Protože kdo si uvědomíte, co ten žalmista velmi často opakuje, tak velmi často je v situaci, kdy čelí nějakému protivenství, kdy je v hlubinách, ze kterých volá a tak podobně. A až se toho trošku, až mám trošku stud si připustit, že pokud před tou modlitbou zrovna přijde mail, který vyhrožuje násilím a podobně, a já do té modlitby s tímto vstupuju, tak to tam vlastně patří a dává nám to nějaký podíl na tom Kristově díle, protože Kristus přišel, aby něco významného změnil. On byl vlastně velký changemaker a zdá se, že na tom můžeme mít do nějaké míry podíl, takže Bohu díky.
0: Milí posluchači, jistě po tomto rozhovoru mi přisvědčíte, že nejde o navracení domů a v pohraničí, ale že jde o něco daleko hlubšího, čili kdo mluví o politické neziskovce, tak je jako hodně mimo. My vidíme ve světě hodně divergentních sil, hodně té odstředivé síly a tady toto je příklad. Vlastně hrstky lidí, k kterým se připojují další lidé, kteří mají podobné smýšlení, dělají dobrou práci a vlastně tou konvergencí, tedy tou dostředivou silou, se nabalují na tohle ta dobra, která vy nějakým způsobem startujete, provázíte a již další je tvoří nebo spolutvoří. Jo, mně to připadá skutečně jako když Teilhard de Chardin říká o tom bodu omega, alfa, omega a mezi tím je vlastně ten zvrat do té konvergence příchodem Ježíše na svět. Takže tohle to je vlastně prvek, který jasně vede k tomu zbližování, konvergenci. Prostě ten úběžník je v Kristu. No. Takže já vám za to moc děkuju. Ty máš, Verčo, oporu také ve svém muži Oldovi. Já jsem ho naposledy viděl, když držel nad hlavou nápis smíření má smysl. Takže Olda smysl držel správnou ceduli.
1: Tak můj muž je samozřejmě, jak já říkám, love of my life. To samozřejmě. A pak mám kolem sebe teďka hodně přátel, kteří mě fakt jako drží každý den. Říkáme tomu smečky, mám prostě svoje smečky v Brně, kteří mi pomáhají, to jsem strašně vděčná. Ale vlastně v tom týmu ještě si pomáháme díky Šárce Weberové. Už jsme měli jeden workshop, který se týkal zpracovávání strachu a jeden nás ještě čeká teďka těsně před festivalem, že Šárka Weberová je terapeutka, která se věnuje integraci kolektivního traumatu a dělá s náma od září na projektu Vanko a nabídla nám pomoc i se strachem.
2: A já mám taky oporu ve své ženě. A to církevní společenství na zásadní podpíře.
0: Tak sudetonemeckedny.cz a také meetingbrno.cz. Slyšeli jsme Veroniku Smyslovou, výkonnou ředitelku festivalu, a Davida Macka, spoluzakladatele. Děkujeme moc krát, držíme palce, modlíme se, držte se.
2: O to prosíme a děkujeme.
1: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

0: Dnešní duchovní slovo pochází z knihy Tomáše Špidlíka Prameny světla. Z knihy čte pater Martin Holík.
1: Dnešní část má název Naděje v Boha a smysl naší práce. Nikdo nemůže pochybovat o tom, že se má naše naděje opírat jen o Boha. Není však radno odvozovat z této pravdy hned unáhlené závěry pro praktický život. Snadno se totiž pronášejí laciné povrchní vzdechy, jako například jen Bůh sám vám pomůže z této těžké situace. Panna Maria jediná nás vysvobodí. Tak jak zní, jsou tato zvolání bez pochyby zbožná. Když se však podíváme na osobu toho, kdo je pronáší, přijdeme snadno do pokušení odpovědět způsobem na pohled velmi bezbožným. Po jednom takovém kázání prohodil jeden z posluchačů: ani Pán Bůh, ani Panna Maria nebudou místo nás umývat podlahu kostela, když je špinavá. Něco musíme dělat i my sami. Víme, že není snadná teologická otázka činnosti Boží a lidské spolupráce. Prakticky se však musíme řídit následující radou svatého Ignáce z Loyoly. Modlete se, jako kdyby všechno záviselo na Bohu, ale pracujte, jako kdyby všechno záleželo jen na vás. Nejtěsnější spojení činnosti Boží a lidské se projevuje ve svátostech. Víme, že jen Bůh sám může odpustit hříchy. A přece poklekáme ke zpovědnici a žádáme rozhřešení od kněze. Důvěřujeme totiž pevně, že Bůh působí v kněžských slovech a že jsou proto účinná k tomu, aby se činnost Boží uskutečnila. Bůh však působí v každém dobrém skutku, i když ne tak neomylným způsobem, jako ve svátostech. Proto věříme a musíme doufat, že jsou účinné, že mají smysl, že ani jeden z nich není nadarmo. Všechny jsou jakoby pevný kámen ke stavbě ideálu Božího království. Tuto pevnou naději v život, ve smysl pozemského lopocení, je potřeba zdůrazňovat zvláště dnes, kdy lidé tak snadno přestávají věřit, že by mělo smysl žít.
0: A nyní si poslechneme v tuto dobu před půlnocí modlitbu Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraň nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: Na Proglasu posloucháte pořad Na stole je téma. Vítá vás Milan Tesař. Já jsem moc rád, že naproti mě u stolu usedl Michal Horáček. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Textář, spisovatel, básník dnes, protože se budeme bavit především o vaší nové sbírce, která vychází v těchto dnech, jmenuje se Pozemský prach a boží dech. Dnes to tedy bude, já mám tendenci říct víc o básních než písňových textech, ale ona to tak úplně pravda taky není, protože tak jako v případě vašich předchozích sbírek, i tady vlastně by měly vzniknout postupně písně, že? Je to tak.
1: No ano, ono to nese, celá ta věc, přímo podtitul slova příštích písní inspirovaná biblickými příběhy.
0: Tak, takže my budeme hovořit o příštích písních, ovšem dvě ty písně si už dnes poslechneme, to mohu prozradit, a inspirace biblickými příběhy. Kdy vás jako autora, jako textaře poprvé napadlo inspirovat se Biblí? Já jsem přemýšlel, když samozřejmě nevím, co bylo třeba předtím, ale vzpomněl jsem si na konec 89. nebo začátek 90. roku, kdy jsem z rozhlasu poprvé s překvapením slyšel zpívat Hanu Zagorovou Proč má stále snímat hříchy stejný beránek. Aha. A byla to slova, která do té doby jsem moc v rádiu neslýchal.
1: Ano, to byl to takový text, který jsi mi napsal. A je to jeden z příkladů, že celá dlouhá léta mě to duchovní téma, zejména teda křesťanský téma, nechává úplně nedotknutýho. Ale je to příběh mnohem delší, než je do roku 89. Je to příběh starý 70 let.
0: Uhum. Kdy tedy jste si poprvé řekl třeba vědomně, teď bych mohl pracovat s Biblí jako zdrojem inspirace, nejenom třeba na ploše jedné písně, jedné básně?
1: Tak asi, myslím, že to je asi tak 3 roky zpátky, ale ono to mělo svůj docela dobrý důvod, protože jak člověk se dostane do určitého věku, jednou vás to taky čeká, tak vystávají silněji než dříve takové ty vzpomínky na ty nejranější zkušenosti se světem, které se vesměs spojí s těmi, kteří vás do toho světa uvádějí, to znamená s rodinou. A naše rodina byla taková zvláštní poměrně, protože můj tatínek byl takový ten intelektuál levicový a jako militantní komunista, který hájil ty marxismy a takové věci. A na rozdíl od těch jiných, tak on to opravdu jako studoval, protože on to jako uměl. Jo. A byl takový jako hodně výmluvnej v tom smyslu. No a mě bylo ty 4-5 let, jo. Ale už tenkrát jako potřeboval bych viděl, že existuje ten vědecký světový názor a že ten pochybně zvítězí a už mě na to chtěl připravovat. Ale ve stejném bytě, kromě moje maminky a dědečka, bydlela i moje babička a ta naopak nenáviděla veškerý jako komunistický náhledy na svět a naopak byla to praktikující katolička jako silně. Takže zatímco táta byl teda tenkrát dramaturgem různých pražských divadel a musel teda zbyt těch divadlech, tak moje babička tehdy už důchodkyně mě brala do kostelu. A když jsme přišli domů, tak mi předčítala. A nebyly to takové knížky, jako se čtou malým dětem obvykle, jako, já nevím, které to jsou, něco z Mateří doušek nebo takové věci. Ale byly to biblické příběhy. Uh-huh. Pravda je teda, že to nebyla ještě napřed přímo ta Bible. Byly to Albrechtovo dílo, taková biblická dějeprava. A ta kniha samotná byla překrásná. No, protože to měla, ona měla ilustrace Žistáva Dore, takový ocelorytiny a tam ten anděl s tím plameným mečem, jako to bylo něco. A pak ty příběhy, jako dramatický, dramatičtější, jsem později zjistil, než mnohý ty dobrodružní knížky, které jsem pak už četl jako kluk, jako Tarzan nebo Vinetu, nebo tak. Ale to bylo, jako to ve mně zanechalo hluboké stopy. Takže já jsem s tou Biblí docela jako vyrůstal. Jo, taky. Uh-huh. No sám jsem se později, taky když už babička nebyla, ale já už jsem byl dospělý, tak jsem praktikující katolík. A tak asi to čekalo, to téma, někde ukrytý ve mně a začalo hlásit o pozornost.
0: Tak a teď téma, které já nechci říkat, že všichni znají, jsou ty notorické příběhy, které znají samozřejmě i nepraktikující, i nevěřící. Pak jsou samozřejmě v Bibli mnoha skrytá zákoutí, která musí už člověk probádat trochu víc do hloubky. Ale když bychom vyšli z těch známých příběhů, jak to udělat, aby se člověk neopakoval, aby jenom nepřeveršoval to, co v té Bibli je?
1: To je výborná otázka, protože to opravdu člověk, jako já, jsem musel řešit. Jo. Vlastně jenom převyprávět to, co už je napsané a co slýcháme, jako při čtení, jako při bohoslužbách, že? Tak to bych nosil dříví do lesa. Že? A ani to ne, protože to jsou experti, že? Jsou faráři, teologové a tak. Ale já jsem antropolog, já jsem kulturní antropolog a vystudoval jsem to a přistoupil jsem k tomu z takového antropologického hlediska, takže ano, je takový notoricky známý příběh, když už zmiňujete ty nejznámější, tak je ten příběh té cizoložnice přichycené, že jo, teďka prostě podle Mojžíšova zákona má být kamenována, no a tu přijde Kristus a řekne, kdo bez vás je bez viny, tak ten ať první hodí tím kamenem. A no jo, ale já jsem to pojal z hlediska jako té hříšnice. Jako to se mluví obvykle o tom, jako zvenčí. Ale já tady, ale ve všech ostatních těch básních jsem to nechal vyprávět v první osobě, ty aktéry. Jo? A to nabízí jako už samo o sobě jako zajímavější pohled, si myslím. No a kromě těch notoricky známých, jak jste se zmínil, tak jsem tam našel a vyloženě jsem si užil takový méně známý postavy, jako já nevím, Metuzalém, o tom by bylo jedno slovo, že byl hodně starý, to je celý. Jo. Ale já jsem si tak představil, jak se ten Metuzalém v těch 969 letech věku, co se tak myslí o tom světě. Jo. A zpívá to i nakonec to zhudebnil i o Viktorii, naspívá to Metuzalema. No a jsou tam spoustu takových dalších postav, ke kterým se možná dostaneme. A ne všechny se dostaly nakonec i do té knihy. Jako. Takže jsem vlastně měl velký zájem právě o ty méně známý, ale ať byli známí nebo méně známí. V každém případě je to antropologický pohled. Co nám nabízí aktér v takové situaci, nám, lidem 21. století, abychom uměli konfrontovat, porovnat svoji vlastní životní zkušenost s tím, jak tyhle velké problémy řešili ti hrdinové či antihrdinové těch biblických příběhů.
0: Tím hrdinou nebo vypravěčem není vždy jen člověk. Mě to trochu připomnělo můj oblíbený román Orhana Pamuka, jmenuji se Červená, kde každou kapitolu vypráví buď nějaký člověk, ale může to být třeba kůň a může to být právě červená barva, ten titul Červená barva v knize. Takže vy tam necháváte promluvit třeba holubici v tom příběhu o potopě. Bylo třeba zvlášť obtížné dívat se na svět něčíma očima?
1: Pro mě to není až tak obtížný, si myslím. Nechci se přecenit, ale mě to inspirovalo, protože já už svoje předchozí tu básnickou sbírku, která se jmenuje Český kalendář, která také byla zhudebněna, tak tam to vypráví, já nevím, Český fousek, nebo vodník, kůň svatého Martina a tak podobně, tak pro mě to novum nebylo zrovna.
0: Říkáte hrdinové, ale taky antihrdinové. Zase se zeptám, co je vám z toho třeba blížší při tom zpracování. Vžívá se dobře člověk do role biblických padouchů?
1: No, to obecně se říká v umělecké tvorbě, že prostě třeba hrát nebo napsat postavu padoucha je jakoby vlastně snazší než toho dobrého dobrého člověka. No ale tady se člověk, já jsem se teda pustil někdy do takových, docela jsem si popustil fantazy, jako například jeden z takových lidí je ten, jeden z těch římských vojáků, který přibyli Krista na kříž. A říkal, ani se necukal, to co by se cukal, my to umíme, chvilka ne. Ale teď, co je zajímavý, on má takový pěkný šát, jo. No jo, ale my jsme čtyři, no, tak jak to uděláme? No, tak nakonec teda vyzve, aby si o to zahrali ty kostky. No, to není téma, který bych pojal takhle jako první. Jako. Já si myslím, že myslím Kranách, nebo lidi v té době, tak napřímo řekneme 15. 16. století, to docela bylo téma, jak tam teda metají ty kostky o ten šát. Ale mě to připadlo zajímavé tak jako cesta do duše jako vojáka. Jo. Takový to, a teď si myslím, že se dostáváme k tomu, co prožíváme i my, nebo známe takový situace, jo, kdo se řekne, no ne, tak takový ten jakoby v uvozovkách pragmatismus, jo, kde jde úplně stranou nějaká hodnota, nebo tak. No ne, no, tak co s ním, tak hele, prej ho vezmu na nebesa, no tam ho oblečou.
0: Tady nějaké oblečení, no. Že, tak no. Jo, to je vlastně přístup, který asi můžeme čekat, že tak bylo, že to tak bylo, no.
1: No.
0: Pak mě ještě tam zaujala jedna věc obecně, například apoštolové. Ty si představujeme z těch starých obrazů jako takové ty vousaté muže, jo, máme to nějak zašité. Nedávno vznikl seriál Chosen, kde jsou ti apoštolové vlastně mladí muži v produktivním věku a ten Matouš je tam vlastně takový mladý autista.
1: Ano, ano.
0: A mně se to hrozně líbí, jak ho právě zpracovali, nabídli navzdory těm kánonům, tak jak to známe. Když vy jste přemýšlel nad těmi postavami, snažil jste se někde třeba jít takhle proti proudu?
1: Já jsem, kromě toho, že mě babička inspirovala k tomu, abych vůbec vnímal Bibli, tak pak na mě působilo v dalších 70 letech mnoho jiných lidí. A studoval jsem kromě té antropologie taky dějiny umění na Univerzitě Karlově a dokončil jsem to asi před 3 lety. A to je vlastně cesta výtvarnými díly, které v západoevropské tradici jsou prakticky výhradně do určité doby věnovány těm biblickým příběhům. Jo. Tam je takový zajímavý příběh. Caravaggio, asi tak v roce 1607, namaloval na objednávku jednoho kostela římského to, jak právě Matouš jako vytváří evangelium. Jo. On to pojal tak, že ještě to dohnal dál, než vy jste jakoby zmínil. To je skutečně člověk jako skoro negramotný, jako ničím, jako žádným vzděláním nepoznamenaný. To je prostě člověk jako naprosto jako

0: umění a svobody uměleckého tvůrce a tak podobně. Tak to je přesně tak, já jsem se ty lidi snažil vnímat jako normální jako lidi, ne ty který mají tolik těch soch po celém světě, že? A jsou na mozaikách a na obrazech a tak. Ale takhle karavadžovsky.
1: My se právě s Matoušem dostáváme k první naší hudební ukázce. Vy jste vlastně přinesl dvě úplně čerstvé skladby z díla, které, mluvíme-li tedy o nějakém budoucím hudebním albu, z díla, které vzniká. O tom si řekneme něco za chvilku, ale pojďme si teď tedy představit toho vašeho Matouše už v té hudební podobě. Co tedy, co a koho uslyšíme?
0: Tak někde vzadu bude ten Caravaggio na jiném obraze, to chci poznamenat, jo, protože tam prostě je jak Kristus vstupuje do nějaký ty knajpy a ukáže na jednoho celníka zrovna, říká, pojď za mnou, následuj mě. A i on vstal a následoval ho, takhle to napsaný v Matoušově evangeliu. No a teď, když to bylo potřeba, nebo bylo kýžené, aby dostal hudební podobu, tak jsem se obrátil na uměleckého tvůrce, o kterém si snad malinko ještě povíme více potom, který se jmenuje Ivo Viktorin. Ivo Viktorin má téměř 50 let ve Zlíně studio V. V tom studiu vznikly stovky alb, který on vlastně jako spoluprodukuje, mistr zvuku taky a tak. A sám teda skládá. A já jsem prostě mu jednoho dne zavolal a řekl jsem, jestli by ho to nezajímalo. On řekl, že to asi ne, protože na text jako teda neumí to skládat. Ale nicméně díky laskavé asistence Boží změnil svůj názor a jedno z prvních písní, které udělal, je právě tahle. Takže to je hudba Ivo Viktorina a také to Ivo Viktorin sám interpretuje.

Vzdal jsem a opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

0: Tak to byl evangelista Matouš, ukázal na mě, Ivo Viktorín. S Michalem Horáčkem hovoříme o básnické sbírce Pozemský prach a Boží dech a také tedy o budoucím, předpokládám, hudebním albu nebo dvojalbu. Těch básní je 40 v té sbírce.
1: Ano.
0: Měly by být zhudebněny všechny, nebo jak, co vlastně je plán?
1: Když už jste zmínil těch 40, já přece bych rád se toho dotkl, toho tématu, jo? Protože to je biblický téma, jo. 40, ta číslovka 40 velice často charakterizuje nějaký čas, takové očištění, usebrání, nějaký změny člověka, nějakého dozrávání. Jo. 40 dní trvá potopa, 40 let jdou Izraelci pouští, než smějí vstoupit do zaslíbených země a podobně. Takže já jsem si to sám takhle vytknul, řekl jsem si. Já bych si, je to teda možná až trošku drzí, jako, ale já bych chtěl, aby během 40 týdnů jsem napsal 40 těch básní, které by byly zhudebněny. A k tomu teda došlo. A já předpokládám, že jednou by měly být zhudebněny všechny ty, které jsou v té knize, o které mluvíme. Totiž ona vlastně to není ani tak sbírka, jako už antologie, protože těch básní se musel napsat mnohem více, aby paní doktorka Ivašita, která byla mou editorkou, mohla ty, které se jí nejevily být na té úrovni jako ty lepší, aby tam prostě nebyly. Ale jak se tak někdy stává, tak ty naše názory nemusí být totožný. Ano, já jsem zohlednil to, že ona je editorka, tak co, jako proč čemu protestovala, tam nebylo, není. Ale přesto, když se to mě líbí, tak já to ještě dávám zhudebňovat, takže těch básní vlastně k dispozici je víc, jako pro ty skladatele. No, tak tím cílem je, aby bylo teda ani ne buď jedno nebo dvoj album, ale spíš buď dvoj nebo troj album. Dneska už je to jedno. Dneska se to odehrává v tom jako digitálním
0: prostředí, prostoru.
1: No, bohužel teda, ale stalo se to. No a mým cílem bylo oslovit ty, o kterých jsem se domníval, že by ty příběhy mohly hudebně nějak rozvinout, jako dál, povýšit je dál. Jinak by to nemělo smysl, kdyby to jenom ilustrovali. Takže většinou to není ilustrací, ty hudby. A už jsme zmínili Ivo Viktorina z Lína, který naštěstí má kolem sebe ještě shromáždil mimořádnou kapelu vynikajících instrumentalistů. Třeba nevím, Petr Hoffman na elektrický kytary, nebo Petr Ptáček na bicí, nebo a jiní. No a ti se teda taky nějak jsou tím inspirováni, takže oni to už natáčejí v tom Zlíně a tak. To je. Takže Ivo Viktorin tam má těch věcí více než jiní, protože taky přišel jako první vlastně. No ale pak jsou tam další autoři a moc mě potěšilo, že mezi nimi je také pan Michal Novinsky, to je slovenský skladatel filmové hudby, který sklízí úspěchy za svou tvorbu po celé Evropě a tam přinejmenším v Praze teda dostal 4 český lvy. Ale to moje žena třeba dělala nějaký norský film, jako výtvarnice. A najednou kouká a říká, to je hudba Michal Novinsky, jako norský film. No, stalo se, že si taky vybral jednu věc, která se mne Boží mlýny, a necháme to zpívat Michalu Kocábovi. Jo. Potom sám Michal Kocáb složil jednak 2 operní árie a jednak jako takovou píseň, která je žánově těžko zařaditelná, no řekněme, že to takový je nějaký alternativní rock. Jo. A ještě od něj budu chtít jednu věc. A od něj, když je to Kocáb, tak musí být pořádný big beat. Jo. A to tam nikdo zatím neudělal, tak já bych chtěl, aby Kocáb udělal pořádný big beat. A to do písně Gog a Magog. Ano. A pak jsou tam další autoři, Lukáš Sommer, ten skládá artificiální hudbu klasickou, Jan Kučera, no, prostě další. A zase i z folkový scény třeba krásně udělala 3 věci. Krásně udělala Petra Šany Šanclová.
0: Tak to je krásné, jak se tam vlastně prolínají jména z různých i ty žánry, jak zmiňujete, od operních árií, tedy po snad i ten tvrdší big beat. Jak potom taková alba, vím, že to už předjímám něco, co teprve asi budete řešit, ale myslíte, že písně budou řazeny spíš takto, jak v té antologii, to znamená chronologicky, anebo spíš žánrově, že by třeba bylo jedno artificiální, jedno rockové?
1: Ne, ne, tady mám už usazený názor jednoznačně. Protože to biblické vyprávění je charakteristické tím, že je jako lineární.
0: Jo? Ano.
1: Tak je to od alfy k omeze, že se tak jako ten svět má pohybovat. A je to příběh, ta dějinnost je to, co Bible přináší do naší kultury, ta dějinnost. Jo? A tak já tohle nemůžu ignorovat. To zkrátka bude od stvoření světa až potřeba knihu Kazatel, nebo i současnost.
0: Takže tak jako v Bibli se střídají různé žánry knih, tak se budou střídat různé žánry hudební.
1: To jste dobře poznamenal, vidíte? To jsem si ani neuvědomil vlastně, ano.
0: Tak vedle té hudební složky má kniha výraznou složku výtvarnou. Teď narážím na fotografie, které jsou její, abych řekl, nezbytnou součástí, patří k ní.
1: To je zajímavé, co to říkáte, protože to si paní doktorka Ivašita, editorka knihy, jako nezdílí tenhle názor. Já, když jsem to jako dokončil a teďka se musel mluvit o tom, jak ta výtvarná podoba bude vypadat, tak on říkal, ne, to vůbec ne. A když jsem teda přišel s tím konečným řešením, o kterým se zmínil, tak říkám, to jako kdybyste do toho hodil handgranát. To prostě má mluvit samo za sebe. Jo. Jenom to nepotřebuje nic. Jo. Takže takový názor je samozřejmě legitimní a nemůžeme rozhodnout, který je správný. Jako správný akorát ten, který jsem zvolil nakonec já, protože to nikdo jiný udělat nemůže. No, ale to měl taky jako příběh. Napřed jsem měl výtvarníka, který něco jako předložil a nakladatelství Argo, kde to vyjde, byl nespokojený a musím říct, že právem, že jsem sdílel ty výhrady, takže to trvalo 2 měsíce, jak jsme se zdrželi. Potom jsem se obrátil na pana profesora Borise Jirku, který už ilustroval knihu Kudikam, což je 2000 veršů teda divadelního představení, a kterýho jsem vždycky měl rád, dokonce ještě než jsem ho poznal, jsem si od něj kupoval obraz, tu a tam nějaký a tak. A to bylo jako to bylo nadějný, protože já to mám rád, on je takový expresivní, jako to, jako že tomu rozumí. A teďka, když jsme se zase jako po mnoha letech spolu mluvili, tak on si vzpomněl, že on vlastně byl jeden z prvních, kdo něco mýho ilustroval. A to jeden z dopisů z lásky a nenávisti, které vycházely v Mladém světě v roce 89. A shodou okolností to byl příběh Lotovy ženy, zrovna taky biblický. A tak se zradovali, že jsme se znovu našli po těch letech. No, na tom začal pracovat, on říká, já teď nemám čas, ale od ledna budu moci, jo, tak někdy tak koncem jako půlce ledna jako se snažím zjistit, jak je na tom. No, zjistí se, že šel někde po lese a tam se nějak nachladl a že teda je v nemocnici. Jo. A já jsem říkal, on tak nachladl, no tak, no. A pak se ukázalo, že měl zápal plic, no a za další asi 7 dní jsme se dozvěděli, že zemřel. Což mě se velice dotklo, jako, protože jsem ho opravdu měl rád nejen jako umělce, jako normální člověka. A najednou teda byl konec ledna, začátek února, nevěděli jsme teďka, co teda? To už má vyjít, ne, ta kniha, tak. No já jsem si vzpomněl, no vidíte, jak jsem to, naši povídání jsem zahájil tím, jak člověk si ke stáru vzpomíná na ty dávný příběhy a přátelé a všechno, co ho ovlivnilo. A jeden z takových výrazných lidí, který kolem mě byli, byla parta redaktorů Mladého světa a mezi ně patřil i fotograf Jan Šibík. Tenkrát to byl takový kluk, vždycky byl takový trochu jiný než všichni ostatní. Už jenom proto, že se hrnul do těch válek a pogromů a katastrof a zemětřesení a všechno. A dokázal to i za to komunismu se tam vůbec dostat. A pak to jako opravdu zvláštním způsobem zachycovat. Jo. A to je ještě expresivnější než Boris Jirku, jako v podstatě. Jo. Když to jako vidíte. Tak a navíc, ty fotografie, které já, on nejsou ilustrativní, to nejsou jako biblická témata.
0: No.
1: Ale jsou to ta témata, která mě zajímají. Jak je to s těmi proroky biblickými, kteří jsou vrháni do lvích jam? Jo? I dneska jsou takový. Jo? A nebo návrat ztraceného syna. Dnes zoufale touží matky po návratu svých ztracených synů. No a takže jsem vybral ve spolupráci s ním nějaký ty fotografie a doprovází to prostě vidění Jana Šibíka.
0: Tak jako potom tady stojí na tom obalu knihy, nemají sbírku popisně ilustrovat, spíše tvoří její obrazový kontrapunkt.
1: Jo, tak bych to řekl. Tak vystihuje.
0: Opravdu pro zájemce, kdo si chce ještě rozšířit ten věm o nějaký obraz a třeba si domyslet ty příběhy do té současnosti, protože to je vlastně i důležité téma. Já když jsem si pročítal ty básně, tak samozřejmě, že vycházíte z těch biblických veršů, ale mnohde jsem viděl nějakou právě souvislost s dnešním světem, ať to bylo třeba samozřejmě v tom Gogovi a Magogovi, že tam je to jako jasné, ale i v mnoha dalších. Takže kdo je vlastně tím pro vás třeba typickým cílovým čtenářem, tou cílovou skupinou? Měl by to být právě člověk třeba, který by tam měl hledat tady ty přesahy?
1: Já si nikdy nestanovuju nějakou cílovou skupinu. Uhum. Nikdy, zásadně. Ani nemyslím na to, na nikoho, kdo by to jako měl nějak vnímat, protože pak člověk upadá do nebezpečí, že místo umělce se stane řemeslníkem. Jo. A to bych nechtěl. Já jenom chci, aby jsem já mohl ručit za to, že zrovna v této fázi svého života jsem dal to relativně nejlepší, co ve mně je. A to je všechno. Takže nemyslím na to, kdo to má tí. Ale doufám, opravdu horoucně doufám, že si to lidi najdou a že se tak stanou mými spoluautory. Protože teprve tehdy to umělecké dílo žije. Když si to někdo vezme, stáhne to ke svýmu životu, nebo potom přemítá po svém, a teprve tehdy ta kniha už je. Kdybychom se zahli do knihovny a vyndali náhodou knihu 20 lidí, třeba, já nevím, Medvídka Pů. Hmm. A pak se řeklo, tak co tam bylo? Řekněte mi, jako, jak to vidíte? Jaký to má smysl, tady ten Medvídek Pů? Myslím, že bychom dostali 20 různých názorů, kdyby to ty lidi všichni opravdu přečetli. A to znamená, že jsou spoluautoři toho. A já hledám spoluautory. Prosím vás, jestli jste se dostali až sem a posloucháte tento pořad navzdory tomu, že pan Tesař jako první slovo vedl básně. A že přesto jste vydrželi. Tak to vy jste ti, ke kterým chci mluvit. A mě by teda opravdu moc potěšilo a poctilo, kdybyste si ty příběhy chtěli vyprávět a promýšlet a rozvíjet spolu se mnou.
0: Tak když ty básně položíme vedle písní, tak je pravda, že písně je asi něco, k čemu mají lidé tak nějak spontánně blíž, ale pro vás byly to třeba už, když jste začal ty básně tvořit, vnímal jste je hned jako písňové texty nebo to nějakým způsobem zraje nebo necháváte až ty autory hudby, aby z toho ten text udělali? Jak vlastně vnímáte nějaký ten možný rozpor mezi básní a písňovým textem?
1: To je dost zajímavá otázka. Ale já to řeknu rovnou. Já jsem si od začátku představoval, že půjde o verše, které jsou relativně jako vyzývají teda aspoň ke zhudebnění.
0: Takže opět ty
1: je tam přesný rytmus. Vždycky je tam rytmus. Jo, když jsem napsal Metuzaléma, tak každý, kdo se na to podívá, má něco společného s hudbou, tak vidí na první pohled, že to je valčík. To nemůže být nic jiného než valčík. A nebo třeba teoreticky by mohlo být. Ale já jsem to psal jako valčík. A podobně. Takže to má přesný rytmus. Potom to má rým. To se dnes moc nepěstuje, to je akorát tady z Brně ještě pan Krchovský jako dělá, ale jinak skoro už nikdo, že by byly nějaký rýmy. Pak to ještě má refrén. A takhle jsem to koncipoval a jako zatím se nestěžovali ti skladatelé na to, že by to bylo nezhudebnitelné. Jakoby. Naopak, já si spíš myslím, že někdy je to až příliš přesný, jako, že to je důsledně trvám na to, aby to bylo úplně jako formálně dokonalý, ale písničky jako nebejvají. Jako. No, tam je potřeba někdy trošičku jako víc toho kolovrátku. Jako.
0: A jsem tam asonance místo, že jí může.
1: A ještě víc. Jako tam, oni tam někdy slovo uberou a tamhle tři slova přidají. Zejména v té anglosaské jako tradici to tak je. Dokonce tam se považuje za velice problematický, když je to přesný. Ale když už jste otevřel tu otázku, tak co to je jako za poezii? Může být písňový text jako opravdu fair, braný jako bona fide, jako poezie? No já o tom vůbec nepochybuji. Tak ostatně mohu to doložit tím, že Nobelovu cenu za literaturu dostal Bob Dylan. A já si myslím, že kdyby čeština byla srozumitelnější po celém světě, že by tu Nobelovou cenu asi dostal Jiří Suchý. Jako.
0: Já připomínám podtitul knihy Pozemský prach a boží dech. Ten podtitul je Slova příštích písní inspirovaná biblickými příběhy. My tu máme druhou, už hotovou píseň. No, i když píseň, teď je to skladba, árie?
1: Ne, to je bona fide árie. To je árie se vším všudy, která určitě se uplatní v opeře, kterou píšeme s Michalem Kocábem a během, dneska je 13. května, tak během asi kolik? 17 dnů, to máme odezdat, jako podle dohody v Národním divadle, ale akorát to nebude zpívat kontratenor, no, bude to zpívat někdo jiný. A my bychom rádi využili toho, že tohle dělat před živým publikem už teď a přece jenom vnímat, jakou to jako budí emoci, anebo třeba žádnou. To je hezký, že to můžeme. Takže Michal oslovil kontratenoristu, pana Vojtěcha Pelku, který, to je mladý kluk, který skutečně, tak tady věštím, jako, že bude jako světově proslulý. Už teďka, jako mladý, získává mnohé různé ceny po Evropě, jako kontratenor. A nás nesmírně těší, že tenhle talentovaný člověk to udělá. Na rozdíl od toho, tady ty písničky, Iva Viktorina, která je jako dobře smíchaná a mástrovaná, tak to tady ještě tady úplně jako není, tak prosím posluchače, aby byli v tomhle ohledu tolerantnější, protože to ještě potřeba jako zmástrovat, trochu se tomu věnovat. Jo. Ale je to prostě, to je normální árie ze všem všudy. A tím, že jsem vám si dovolil nabídnout tyhle dvě tak různé věci, tak si naznačit tu žánrovou pestrost, jako bezuzdnou žánrovou pestrost celého toho pořadu a LPčka a všeho.
0: Tak a kdo je hrdinou této árie?
1: Je to David, král, pozdější král David, ovšem ve věku 16 let, kde je poukým pasáčkem. A teďka on říká, jako, to je fakt těžký jako něco udělat. Jo. Třeba složit píseň. Jo. Ale že věří tomu, že mu přijde na pomoc ten, kdo se do hry vloží. A to ten, který, že to bude ten, který jako má tu největší moc a že prostě doufá ten David v přízeň boží. A všichni ho známe, Davida, jako z souboje s Goliášem. Jo. A já jsem tady to traktoval tak, že to je souboj o to, aby se z ničeho stalo něco. Jako když složíte píseň nebo žálm, nebo se odhodláte bránit svoje stáda před útoky predátorů, tak takový 16-letý kluk, který má jenom prák, jak může jít proti lvu. No ale on jde, protože si spoléhá na to, že má přízeň boží. A já bych si strašně přál, aby tohle oslovilo nás jako všechny, protože je možný zkrátka se spolehnout, požádat o tu přízeň boží, spolehnout si na to a udělat něco, s čem si myslíme, že se nám nemůže podařit a on by nemohlo. Ale když spolehneme na přízeň boží, tak se leccos podařit může.
0: Tak pojďme si tady poslechnout Davida.

0: Ve studiu je se mnou Michal Horáček, představujeme si sbírku nebo antologii, jak jsme slyšeli, Pozemský prach a Boží dech. Mluvili jsme o připravovaném dvojalbu nebo trojalbu, uvidíme, jak je to s koncertním uvedením těch písní. Já už jsem tak mezi řádky pochopil, že některé z nich už i živě snad zazněly.
1: No ano, je potřeba se věnovat tomu testu před živým publikem. Já jsem minulý rok začal v Praze, v Klementinu, kde je zrcadlová kaple, jeden z velkých skvostů vrcholného českého baroka. Nevím, jestli to udělal Kaňka nebo Dietzenhofer, ale v každém případě je to něco senzačního. A já uvádím takový recital, který se jmenuje Baroko, kde se snažím přiblížit jako barokní naladění a barokní myšlení nám dnes. A tam jsem si pozval jak Ivo Viktorína zmíněnýho, tak Petru Šanclovou, tak tady Davida Belku a taky Michala Kocába. No, vždycky tam nějaký ty písně uděláme. On je to takový recitál, takový trochu zamyšlení, nevím, trochu dějiny umění, trochu antropologie, trochu mše. Teď se omlouvám, že si jsem nepoužil příliš vnosné slovo, ale něco z toho tam je. A vždycky to bylo vyprodané a vždycky to působilo tak nějak celistvě. Jo. Takže mi to pozbudilo a jdeme dál. Nejdůležitější z hlediska Pozemského prachu a Božího dechu, což je tedy název celého toho konceptu, bude 2. listopadu ve Státní opeře v Praze. Tam je koncert se symfonickým orchestrem, s kapelou Ivo Viktorína, s Hradišťanem, který tam přijede se svým cymbálem a samozřejmě v čele s Jirou Pavlicou a spoustu dalšího. Ale já to tady, vám to tady neříkám, proto abych si dělal reklamu, jo, protože do toho je půl roku. Dneska je to vyprodaný do posledního místa, půl roku dopředu. Ale ti, kteří možná se do tom dozvídají později a koupili by si ty stupenky, anebo prostě hold, ty stupenky by strašně opravdu musel být hodně drahý, protože to je strašně těžký. Tak těm, kteří by to chtěli slyšet a tak za nějak přijatelný vstupný, tak těm nabízíme nový pořád, jo, který se bude jmenovat Takový jsme byli, podle písně Michala Kocába. A ten bude od 24. června letošního roku v pražském kostele barokním, kostele svatých Šimona a Judy. Jo, to je pěkný prostor, protože to spravuje celý FOK. Mají tam velké zkušenosti s tím, mají tam světlo, všechno možné. A teď já tam, na rozdíl té kaple, mohu pozvat i smyčcový kvartet a rockovou kapelu a prostě to bude dobrý zážitek. A tam, jestli budete chtít přijít, tak tam uslyšíte mnohé z těch věcí, o kterých si tady povídáme dneska.
0: Skvělé, takže 24.
1: června. Večer. 19.30. Krásný prostor. Lurágo to dělal. Nádherný barokní prostor.
0: Výborně. Já se vrátím k dramaturgii, řekněme, té básnické sbírky. Vy jste už říkal, že tam 40 básní, že to má svůj důvod, že se tam nevešly úplně všechny. Byla některá témata, s kterými jste si třeba, nechci říct, úplně nedokázal poradit, ale která jste sám odložil, protože vám třeba nepřišla nakonec tak nosná?
1: Jo, teď děkuji za takovou otázku. To je přesně otázka pro uměckého tvůrce. Že? To jsou těžké rozhodnutí. Tak, a jsou dvě okolnosti, kvůli kterým tam něco není. Jo. První je taková, že jsem to prostě nedokázal udělat dost dobře. Já ještě věřím, že některý ty téma je potřeba. Já jsem napsal asi 3 verze desatera. Jako. Ale aby to bylo to antropologické, aby jsme se k tomu mohli stáhnout, aby to bylo jen to vybravení o něčem, byli součástí toho příběhu, tak to je ohromně, pro mě je to ohromně těžký. Tak desatero tam není, protože jsem to prostě nedokázal. No a pak tam není něco, co asi nebylo dost dobrý, jako, co jsem sice napsal, pak to nebylo dost dobrý, tak to mi paní doktorka Ivašita, se kterou spolupracuji právě, protože je nesmírně přísná, což je jediný smysl editora a opravdický, tak řekla, no, tohle jste netrefil. A potom ještě, já jsem sice praktikující katolík, ale vůbec se jako nebráním tomu, abych poslouchal chytrý evangelíky, že? A jedním z nich je pan Miloš Reichert, teolog a farář evangelický, který kromě toho teda mluvčí Charty 77, a vůbec být ve společnosti takového člověka, něco báječného. No a ten mi spoustu věcí jako rozebral a řekl, tady jste to netrefil. Takže třeba já jsem tam nějaký Mojžíše a on říkal, ne, takhle to nemůžete pojmout, to určitě dokážete líp. A tady se to ale ku podivu stalo, že jsem to napsal líp, potom jinak a líp toho Mojžíše. A to je díky Miloši Richertovi.
0: Mě právě zaujaly ty jeho několik stránek, které má v té knize, takový doslov, kde právě třeba hovoří i o čtení Bible v dnešní době. A je tam taky to téma, které já jsem nedávno rozebíral shodou okolností se dvěma různými hudebníky, kteří zhudebňovali přímo biblické žalmy. Mm-hmm. A to je to, že v některých těch žalmech jsou docela drsná témata. On tam zmiňuje to rozbíjení novorozenců o skálu, ale jsou to i ty žalmy, které vybízejí k zabíjení nepřátel a podobně, které jsou vlastně pak už v rozporu s tím novozákonním milujte své nepřátele. Takže vlastně člověk asi dneska stěží by si vzal Bibli jakýkoliv, jakékoliv téma, protože jsou tam i takováhle témata, která si už nám dnes nic moc neřeknou, ale zaujalo mě, jak Miloš Reichert vlastně říká i, že tohle to může být k něčemu užitečné, třeba právě k tomu vidět, jak to dnes vnímáme jinak.
1: No jistě, to nepochybně ano. Ale já jsem zrovna nepřišel na nějaký téma takový, který by mě oslovilo biblický s tím, že no tohle je hrůza, to jako nechci. No tak když to nechci, no, tak proč bych to vykládal, že jo? Ale jinak ano, máte pravdu, oba s Milošem Richertem, je to tak, no.
0: Když jste na začátku vyprávěl ten příběh, jak jste ty biblické příbohody vnímal skrze toho Olbrachta, skrze tu biblickou dějepravu, měl jste třeba nějaké období, kdy jste tu Bibli přečetl od začátku do konce tak, jak leží a běží, anebo to ani není podle vás třeba nebo důležité?
1: Já myslím, že na jeden zápřah, a tím myslím, je to 72 knih, jo, to je Biblia, sakra.
0: Tak.
1: Jo, to jsou knihy svaté, 72 knih. To je to možný, ale určitě to je mnoho lidí, kteří jako podnikli takovou cestu, ale na to se potřebujete přece jen vyvázat jako z běžného života a opravdu to intenzivně číst. To není čtení jako takový, jak dělají ty rychločtenáři. To je čtení, že musíte přemýšlet o každý věci, protože ono je to úžasně napsané. Jako když si uvědomíme ten rozdíl mezi třeba soudobou tehdy řeckou tvorbou, jako Homer, jako Odysea, Iliada. No tam se nekonečně popisujou ty věci takový, jako co měl na sobě a ten štít a teď ho odložil a teďka toho koně a jak se ten kůň jmenoval a teďka, že potřeboval nový podkovy. A to je do nekonečně jako. Ale tady nic takového není. Tady je to najednou prostě Abraham stojí a slyší, jak mu Hospodin řekne Abrahame. No Abraham řekne, tu jsem. To je celý, ale to je to umění. Jako všechno to tajuplný, všechno to, protože to je soustředění do toho nejdůležitějšího. Žádný popisy, tam vlastně vůbec nejsou popisy, žádný. Tam je jenom to důležitý. A jestli tam je jenom to důležitý, no tak to musíte náležitou úctou ctít a tak číst. Jo? To znamená, že ten, kdo by chtěl přečíst Bibli, tak aby já řekl, ano, on to opravdu přečetl, tak to musíte věnovat jako léta, si myslím. Přinejmenším léta. A na jeden zápřeh bych to asi nedal, protože by to bylo na mě příliš velký sousto, ale ano, přečetl jsem tak, dejme tomu, půlku starého zákona určitě od začátku, já nevím, prvních pět knih, že? To jsem asi přečet najednou. Jako. Ale celou tu Bibli ne.
0: Jedna z možností je pročíst si tedy sbírku Michala Horáčka Pozemský prach a Boží dech a třeba tak, že po každé básni se podívat na tu pasáž v Bibli a přemýšlet nad tím.
1: To bylo bezvadný, to by mě těšilo.
0: Tak my jsme si dnes poslechli i dvě zhudebněné básně. Budu se těšit, že se k nám dostanou i ty další, tak jak budou vznikat a že se tady třeba jednou zase sejdeme a budeme si povídat už o tom hudebním zpracování díla.
1: To je moc hezký, že to říkáte. To bych si moc přál. Děkuju.
0: Naším hostem v pořadu Na stole je téma byl Michal Horáček. Já moc děkuju a těším se zase někdy příště naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Loučí se také Milan Tesář, o zvuk se nám staral Šimon Vítek.

Je jedna ráno a na Proglasu vás zveme k poslechu komorní hudby. Nabízíme vám 12 skladeb od Bedřicha Smetany, které zahraje Ivan Klánský na klavír.

0: Právě skončila dnešní komorní hudba. Slyšeli jste 12 skladeb od Bedřicha Smetany, které na klavír zahrál Ivan Glánský.
1: Proglas přebírá relaci Rádia 7.

Dobrý den, vítejte v pořadu Kliká, místo, kde uchopíme a otevřeme. Tento měsíc dělám pro vás sérii Myšlenky o církvi. Musím na rovinu říci, že v přemýšlení o církvi často zápasím. Je mi velmi blízké vnímání Božího království. Kdy Ježíš Kristus je králem, dává nám hodnoty a ty můžeme žít ve svém osobním životě, pracovním, ale třeba i uprostřed společnosti. Pojetí Božího království mi rezonuje. Církev jako organismus, jako nevěsta Krista, to je krásné. Ale pojetí církve, kdy vás někdo vede, organizuje vám čas, říká vám, co je dobré a špatné, co máte dělat a co ne, to je pro mě těžké. Církev, která ztratila relevantnost ve své formě i obsahu, to je pro mě také těžké. Církev, která postrádá autenticitu, to jsou všechno věci, s kterýma zápasím. Omlouvám se, že jsem takto otevřený. Vím, že můj pohled je zkreslený, že vychází z mých zkušeností. No ale možná to může být i váš zápas. Neupadá tak nějak církev už dlouhodobě? Nesměřuje k zániku? Matouš 16. kapitola 18. verš. Zbuduji svoji církev a brány pekel ji nepřemohou. Jana 10. kapitola 10. verš. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Vítejte v pořadu Kliká. Dnešní díl se jmenuje Zrození naděje.